Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají naše pravidelná folková pohlazení. Ta naše folková sezóna se s Černem rozjíždí naplno. Takřka o každém víkendu se někde konají nějaké venkovní festivaly, potlachy či akce, kde můžete tuhle naši muziku slyšet a nutno říci, kolikrát to zní lépe než v nějakém Nobel koncertním sále, co si budeme povídat. Pozveme se dnes třeba na Modřanský festák, na Orlické ozvěny, na Muza Fest, na Broumovsko, na Folkaliště u Humpolce, na Isaru třeba v Pardubicích a tak dále a tak dále. Uvidíme, co se nám všechno vejde. Na úvod však vybírám písničku od pana doktora Ivo Jahelky. Jeho vystoupení ve středu 3. června v Krosscafé Pražská v Liberci uzavře 3letý seriál koncertu na tomto místě v rámci písničkářů v kavárně. Další akce se totiž budou konat v experimentálním studiu, tedy v libereckých Lidových sadech.

ten čas dálo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání.

jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc. Jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tembel, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyším, máš už trochu jiný hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší. No a

jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok. Každá naše píseň měla nejmín 30 slov. A my dva jako jeden ze starých reprobeden, přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím, jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nadpísněny společné slunko.

s dovolením, alespoň maličký pohled do kalendária folkových osobností v tomto týdnu. To musíme, protože 7. června 1953 se narodil a tedy narozeniny slaví démon české folkové scény Jaromír Nohavica. Milovaný i zatracovaný. I když ne každému je srozumitelné jeho lidské počínání, jeho písním, troufnu si říci, v určitém věku či době může podlehnout každý dodnes. A bezesporu jde o nejnavštěvovanějšího, tedy z určitého úhlu pohledu, nejúspěšnějšího písničkáře a zpívajícího básníka naší historie. Svědčí o tom i vyprodanost jeho koncertu, a to hodně, hodně dopředu. Ostatně pokud posloucháte náš pořad v premiéře na vlnách Českého rozhlasu Pardubice v úterý večer, patrně nejste fyzicky na jeho koncertě ve Skutči. Taková perlička, tamní kulturák, kdo znáte, krásný, ale velikost města dost velký sál. Zhruba 420 míst k sezení. Málo který interpret dokáže tamní hlediště zcela zaplnit, protože to je Skuteč, tvrdohlavá žula, co se kultury týče. Místní si nic nezadají s pověstí obyvatelů Bruntálu. Díval jsem se, jestli se nedají sehnat lístky na Nohavicu, a bylo jich včera volných 6, což je úžasné číslo, kterého v dohledné době v tamním programu dosahuje jen talk show Miroslava Donutila a samozřejmě travesty show. A pozor, rok dopředu. Ale to je jev, který potvrzují pracovníci mnoha kulturních domů. Často říkají, že u nás lidi chodí jen na travesty show. My jsme divnej národ. No aspoň, že veselej. Díky bohu pak za Nohavicu, který to bezesporu umí krásou slova trumfnout, nebo alespoň dorovnat. Tak všechno nejlepší k narozeninám, mistře.

A takhle hraje úžasná mladoboleslavská skupina Isara, která se věnuje keltské muzice a v současné době více mateřským povinnostem. Je trošku vzácnější na Isaru teď narazit na festivalech, tak doporučuji třeba v pátek 5. června výlet na mezinárodní folklorní festival Perštínská noc do Pardubic. Bývá tam báječná atmosféra, paří se na ulicích v duchu folkloru a přidružených žánrů, tedy world ethno, do kterých samozřejmě Isara se svými famózně přeloženými keltskými baladami báječně zapadá. Od 22 hodin vystoupí na krásném příhrádku před zámkem. Samozřejmě slyšet budou třeba i v sobotu na folkališti. Na ten festival si ještě pozveme v samostatné pozvánce za chvilku. Ale dovolím si teď přiložit ještě osobní radost z toho, že spolu s Marien a Isarou budeme v září kratulanti na velkém narozeninovém koncertě keltské legendy, tedy skupiny Azonance, která slaví 50 let existence. Bude to 12. září v amfiteátru u zámku Konopiště u Benešova. Byl už spuštěn předprodej, tak vás srdečně zveme. Tady ještě jednou Isara a pro úplnost za chvilku i jubilující Azonance.

bych dal. Dnes je to rok, co před knězem jsem tohle sliboval. Dnes poprvé můj malý syn spatří nový den a já jim nesu domů ty čtyři pence jen. Čtyři pence jen mi daj, čtyři pence jen, a já jim nesu domů ty čtyři pence jen. Náš novej pán Lord Williams

Bržovy a jejich devítka. Už jsem v souvislosti s Isarou zmínil, že tento víkend, tedy 5. a 6. června, to je termín konání už tradičního festivalu Folkaliště v krásném prostředí kolem chalupy na Bělici u obce Kaliště nedaleko Humpolce. Pokud jste festival v minulosti navštívili, pak místě dáte za pravdu, že je to moc povedená a skvěle organizačně zajištěná akce, vstřícná nejen k milovníkům muziky, ale nabízí fajn zázemí pro celé rodiny a naopak možnost útěku do nádherných okolních divokých lesů pro drsnější trampíky. Ten festival vznikl původně jako akce fanklubu Žalmanova spolu, ale myslím, že už bezmála 15 ročníků, a teď nevím přesně, covid ty počty trošku zašmodrchal, vytvořilo se za tu dobu dostatečně početné publikum pro fajnovou atmosféru a noční sejšny. Když se podíváme na letošní program, věřím, že to bude letos opět super. Na hlavní scéně v pátek vystoupí třeba Strandě Band, Hluboké nedorozumění, Žamboši, Spirituál Kvartet, Fopa Fonet, Malina Brothers, v sobotu pak Jen tak tak, Pavlína Jišová s Bohadlem, Isara, Pasáž, Devítka, Nezmaří, Jirka Vondráčku se svým spolem, Míša Leicht a Forehand. A k tomu je dopoledne připravena ještě druhá scéna, Totem. Tam zahrají Taky tak, Martin Čepelík, Andrea Mineva, Hřích, Mňau Mňau Band, Pražec, Meziměsto. Od nich bychom si teď mohli pustit písničku, ale předtím ještě řeknu, že je připraven i program pro děti, divadlo Free Zone, hřiště a tak dál. Tedy Folkaliště tento víkend 5. a 6. června v Kališti u Humpolce. A teď to Meziměsto.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

pokud vám vrtá hlavou, co bylo tohle za písničku a zpěvačku, pak vězte, že jde o východočeskou písničkářku, která si říká Klára Sára. Píseň se jmenovala Touha. Minulý týden mi volala, jestli bych nedostal do pořadu ještě pozvánku na festival Muza Fest, který spolu pořádá. No jasně, s radostí. Muza Fest se koná 5. a 6. června v malebném areálu kempu u zámku v Meziměstí na Broumovsku a profiluje se jako originální multižánrový festival autorské tvorby, stojící mimo hlavní komerční proud. Ono to celé vlastně funguje jako jedinečná komunitní platforma v České republice, kde se cíleně propojují samotní muzikanti mezi sebou a zároveň se zde setkávají umělci s organizátory kulturních akcí a eventuálně manažery. Místo masové honby za ekonomickou úspěšností akce nabízí komorní a přátelskou atmosféru, kde návštěvníci s interprety mohou společně jamovat do brzkých ranních hodin nebo si jen tak popovídat u táborového ohně. Celý uvolněný koncept potrhuje romantické prostředí zámeckého parku s rybníkem, které je součástí kempu, ve kterém je možné se na festival ubytovat a užít si taky celý a v neděli si třeba dopřát výlet po malebném okolí Adržpašských skal a Broumovska. Moc sympatická myšlenka, ostatně dost souznící s naším žánrem, tedy není překvapením, že v programu najdeme mnoho vyloženě folkových osobností. V pátek 5. června zahrají třeba písničkářka Blondýna, Michal Vilí Sedláček nebo Saša Niklíčková, Mirit, Ježíšek a Apoštolové, Jožo a Sirka. V sobotu v programu vidím třeba své milované a vzácné přátelé Duoťuk ze Žamberka, Hinek Kočí z Plzně, Jirka Škrdla, Milan a Bosorky, Vlasta Procházka, Letíto, Flinking Duo Jasa, Michal Krásný kvartet, Chráněná dílna. Já teda nevím, jestli ty interprety znáte, ale o to vlastně jde, poznat něco nového. Tedy Muza Fest v kempu u zámku v Meziměstí na Broumovsku tento víkend 5. a 6. června. Srdečně zve písničkářka Klára Sára a dlouho jsme si nepouštěli Duoťuka Michala Sedláčka. Tak i písničky od nich prosím berte jako pozvánku.

jsme o folkališti a Muza Festu. Rád by se těch fajn akcí účastnil osobně, ale jsme letos Mariany objednání na jinou akci. O tomto víkendu se totiž konají také tradiční orlické ozvěny na koupališti v Bystrém v Orlických horách v sobotu 6. června. Hrají tam třeba i Malina Brothers, Jdou na boso, Živelná mandala, o který jsme teď slyšeli písničku Kolik týdnů sčítám. Dále hrají třeba Martin and Gibson, Dobrý struny, N.O.T. Avízo. Festival Orlické ozvěny startuje tuto sobotu 6. června ve 14 hodin na koupališti v Bystrém. Ještě předtím ale s Mariany jedeme do Prahy. V Modřanech se koná už třetí ročník festivalu Modřanský festák v areálu u Viničního domku. V programu vidím také hodně blízkých kamarádů, třeba jeho českou epidemii, Žambochy, Roberta Křesťana s druhou trávou, Jimmy Bosmana a Lazy Pigs, Zavěšený kafe. Festival startuje ve 12 hodin Vojta Nedvěd, tedy Modřanský festák 6. června v Praze u Viničního domku v Modřanech. Neseďte doma, doražte téhle muzice, prostě open air, moc

Na závěr snad je do upozornění, že zbývá opravdu posledních pár lístků na letošní ročník našeho festivalu Folkové chvojení, který se uskuteční 19. a 20. června ve Vysokém chvojeně u Holic. Program je tradičně nabitý, koukněte na webovky chvojení.cz, ale zároveň musím s lítostí oznámit smutnou zprávu, že náčelník kultovní kapely Kamelot Roman Horký je bohužel ze zdravotních důvodů mimo provoz. Moc mu držíme palce, ať se co nejdříve uzdraví. Kamelot vyhlásil nucenou pauzu na celý červen s hlubokou omluvou svým fanouškům na sociálních sítích. Mrzí nás to, samozřejmě to chápeme, posíláme srdečné pozdravy a věříme, že se nám

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, dobře vyladěný tež.
1: I dnes nás čeká soutěžení nad větší zábavu, prostě není skromně řečeno. Pojďme do toho.
0: Humoriáda.

0: Skupina Kryštof si podala svůj inzerát hudební úvodem dnešní humoriády. Ještě doplním informace o soutěžení, které tu dnes máme, stejně jako skoro po celý červen. Můžete si vybrat jednu knížku z edice humoriády. Máme tu Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. To můžete vyhrát, až přijde čas, a zároveň budete mít šanci na týdenní losování o digitální rádio, takže ještě můžete poslouchat v digitálu. A Jirka se na mě dívá a chce říct, že by doplnil ještě o knihu Ptákoviny Jirky Ptáčníka. Nebo...
1: No, něco takového zaznělo.
0: To bys... Tak třeba to přijde. Doufej, vyšli do vesmíru přání. Ne, myslím jako
1: to by
0: knihu.
1: Bylo několik dílů asi.
0: Myslím knihu. Ty jsi myslel ptákovinu nějakou, kterou si teď vymyslel pro nás tady? Ne,
1: ale on něco takového zmínil Patrik a Aha. Já teďka jsem jako dodal jenom, že by to mělo několik pokračování, protože těch ptákovin za můj život bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik přiznání Jirky. Ještě se mi přiznej, jak se máš, co děláš?
1: No, děkuju, mám se dobře, jak na dotaz, nebo na, ano, na tento dotaz já odpovídám. Je to dobrý, domů a do huby trefím.
0: Tak to by stačilo pro začátek.
1: Taky se mě někdo ptal a říkal, jestli ještě pracuju, a já jsem říkal, že to je dobrý, že už mám všecko hotové.
0: Tak bezva, ale co nemáme hotové, je první výběr pro naše posluchače, takže prosím tě, zapracuj na tom, koho nabídneme právě teď.
1: Teď nabídneme Josefa Dvořáka a Ivu Janžurovou, která slaví významné výročí a teď je teda bohužel nemocná, ale je na tom velice jako lépe, takže jí přejeme brzké uzdravení a hodně síly do té slávy, která teď určitě vypukne.
0: A teď navštívíme?
1: No ano, protože jsme v humoriádě, tak můžeme navštívit humorest Ustonožky.
0: Z Českého rozhlasu nahrávka dokonce, možná i z československého, téma svatební fotografie.
2: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
3: Víte, já bych chtěla, mistře...
2: Ano?
3: Fotografii. Ano. No, ale aby to bylo něco...
2: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
3: A nepoznám, ale já mám bradičku.
2: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
3: Jo.
2: A ta očka, kukadýlka.
3: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
2: No tak já a Alain Delon, že? Je to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
3: No.
2: Tedy ten váš obrázek, že? No. Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
3: Jo.
2: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
3: No, totiž...
2: Ano?
3: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
2: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
3: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
2: Upřímnou soustrast.
3: No, dík.
2: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, leda, že já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
3: Co? Klofnout?
2: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
3: Jo, vlastně proč ne?
2: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
3: Akt?
2: Akt.
3: Akt?
2: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
3: Jo.
2: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
3: Jo.
2: Tak takový solidní až staročesky pojatý materiál. Jak ji ukrýváte vy, madam?
3: A tohle navrhujete mě? Vy čuně z fotoaparátu?
2: Ano, já čuně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
3: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
2: ano, že
3: se o svou pověst dovedu sama postarat.
2: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
3: Fajn.
2: No, já totiž znám muže, že?
3: Jo.
2: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
3: Zajíc v pytli? To ano, mám být já?
2: No, obrazně řečeno, madam. obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
3: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
2: A jak myslíte?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Josef Dvořák, Iva Janžurová. Tak Jirko, co ty a fotografování? Máš to rád? Jako když někdo tebe fotí?
1: Ne. Strašně to nemám rád. A dokonce mi tak jako, musím říct, někdy to nepříjemný, i když jsou to třeba kamarádi, nebo tak jako, že se pořizují obrázky, protože můžou být v různý kvalitě. No já jsem totiž...
0: Cenzurovat potom, že jo, řekneš, tohle je hezký, to si můžeš nechat, tohle smaž.
1: No to nemůžu, ne? Přece to jako do toho zasahovat, nemůžu, to je jejich majetek. Ale jako pokud jde o profesi, tak jsem samozřejmě byl na to zvyklý a měl jsem tu obrovskou kliku, že jsem jednou v životě měl nejkrásnější fotky, takový už nikdy mít nebudu, nikdy jsem je ani předtím neměl od Lenky Hatašové. Uh-huh. Když mi bylo 70, tak jsem dělal nějaký rozhovor a ona k tomu dělala fotky a poslala mi, abych vybral. A já jsem říkal, to se mi ještě nikdy nestalo, když jsem ještě v pradávnu byl v divadle a dostali jsme kontakty a vybírali jsme fotky, které bychom chtěli, aby nám zůstaly nebo aby se vyvěsily. Tak já jsem všechny ty fotky, které ona poslala, jsem říkal, se všema souhlasím. Samozřejmě,
0: vyber,
1: že je to úplně jedno, která to bude. Ona je nesmírně. Ona tudíž vůbec, tam není nic, žádný počítač, nic. Ona se tebou zabývá. Ona s tebou si povídá a to je na tom vidět.
0: A umí to vyfotit i bez úprav dodatečných.
1: Přesně tak.
0: A je tam atmosféra.
1: Ano.
0: Tak prostě to umí. Dobře. A co z druhé strany, ty, když něco fotíš nebo někoho, baví tě to?
1: Tak já se snažím jako vyhnout tomu, co sám nemám rád. Takže nikoho nechci zvětšovat, komu by se to nelíbilo. Ale jo, no tak teďka je to úžasný, protože máme telefon a v tom je všecko, tam je video, tam je fotoaparát a mě to na tu jako dobu, kdy si to chci zaznamenat a chci se na to podívat a abych se vyvolal určité vzpomínky, tak mi to stačí.
0: Dobře, tak my jdeme teď vyvolávat vzpomínky na humorná vystoupení. Bude pokračovat z našeho archivu Josef Dvořák s Ivou Janžurovou, anebo nastoupí Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou, vydá tvůj kolega z Hlasatelny, někdejší. Tak posluchači nám vyberou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 SMS-kou, anebo zavolají na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jiří Ptáčník a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování na telefonu. V tuto chvíli chceme přidat další hlasy. Ještě připomenu pro koho. Pro Josefa Dvořáka s Ivou Jančurovou nebo Jiřího Krampola s Alexandrem Hemalou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tamte Zemník vás oba borci i Humoriády zdraví.
2: Ano, my vás.
4: Pan Ptáček vybral dobře, já bych chtěl slyšet ten dovětek i v Janžurovi, takže jsem pro Ačko.
2: Uhum, a tak je to v ocení, jak dopadne, že jo? Tak děkujeme, no. Naschledanou.
3: Díky za tip.
2: Dobré odpoledne, zdravíme dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Michal, dobrou věc, hlasuju pro Ačko.
2: Ačko,
3: no, děkujeme.
2: Michale, díky, naslyšenou.
3: Naschle.
2: Další prosím, je kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už se slyšíme. My vás, halo, halo. Ano, vy nás.
6: Tady Jirka Šerčan, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak, povídejte.
6: Pozdravuju vás i vašeho hosta ve studiu. Přeju vám hodně zdraví oběma.
3: Ano, my vám taky.
6: A chtěl bych Bčko.
2: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Jiřího Krampola s panem Hemalou.
3: Zdravíme do Čerčan.
2: Přesně. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Ptáčínko, a zdravím taky Pavlíčka, přeju vám oběma krásný den a zbytek dne a večera a byla bych pro pokračování.
2: Dobře, děkujeme. Za vás a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hodně zdraví.
2: Kdo je dál s námi?
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
3: Taky zdravím, dobrý den.
8: Jsem ráda, že vás po delší době slyším, přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné středeční ráno všem posluchačům, možná trochu deštivé. Mějte se krásně.
3: Taky se mějte krásně.
2: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, sečteno, přičteno, SMS hlasy, všechno, co dorazilo a výsledek je tady, pokračujeme ve focení.
9: Myslíte, takže, madam, co si račte přát?
10: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
9: No, na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
10: Tak vy s tím nepřestanete.
9: No.
10: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
9: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
10: Jo. Řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
9: Na hřbitově? To vy, madam?
10: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
9: Na hřbitově leží.
10: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Kohoutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
9: Paní, já mám slabé nervy.
10: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
9: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madame. Šmaria, já to nechci slyšet.
10: A tě mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej knír jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
9: Ty taky? Ale paní, prosím, dítěk mrtvejch je jako hub po dešti.
10: Nebo ten... Hele...
9: Ano?
10: Vy ale máte pěkný krče.
9: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
10: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
9: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
10: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev?
9: Ano.
10: Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
9: Mějte smilování, paní.
10: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
9: No to je, kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
10: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
9: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
10: Jo, a hezky mě obejmout.
9: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
10: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
9: Ne, já to nechci vědět,
10: no,
9: já to nechci vědět.
10: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
9: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
10: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
9: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
10: Jo.
9: Já vás radši obejmu.
10: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
9: Ano.
10: Je to naše svatební fotografie.
9: Ano.
10: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
9: Ano, ale co pak to děti? Dítě, já se třesu jako ratlík.
10: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
9: Ano?
10: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Tak přátelé, Tichá dohoda, to byla skupina, která nám zahrála další písničku v Humoriádě a my jdeme hrát o zmíněnou výhru v naší humoriádnické soutěži. V tuto chvíli na telefonu 731 800 900 čekáme jednoho z vás. Kdo pak to bude, kdo se nám umístí na lince? Dobré odpoledne, zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Stlumte si rádio, prosím, uslyšíte nás ve sluchátku.
1: Už jdu vedle, jo.
0: Ano.
1: Tady Petr z Letovic.
0: Petře, vy víte, že budeme hrát o jednu z knížek z edice Humoriáda. Kterou jste si vybral? Máte ano. Už nějakou vyhlídnutou?
1: No, mám už dvě.
0: No, doma.
1: Chtěl bych pana Krampola.
0: Pana Krampola byste chtěl, když to vidět. Budeme držet palce, jinak je tu ještě k tomu, když řeknete správnou odpověď, je tady šance na to digitální rádio v pátečním losování. Takže, otázka je na našeho dnešního hosta, Jiřího Ptáčníka, a ptáme se, kde Jiří Ptáčník prožil své nejdelší divadelní angažmá, a je to za A v Kolíně, za B ve Zlíně. Nejdelší.
1: Já ten Zlín.
0: Zlín. Ta knížka ani rádio to zatím nebude. Kolín to byl.
2: Tak se vám nepřines štěstí.
0: Tak nezanevřete na nás, bavte se s námi i dál.
2: V lásce.
0: Určitě.
1: Jo, díky. Naschledanou.
0: Anebo ve sportce, nebo v jiné hře. Kde jde o daleko méně než u nás v Humoriádě, samozřejmě. Tak, ten Kolín, to byla léta 70 až 90?
2: Přesně.
0: 20
2: to.
0: Let si vydržel?
2: Ano.
0: To už se dneska nenosí úplně u mladé
2: já
0: generace?
2: Já si nevím tak úplně přesně, ale nebo skoro bych řekl, možná i s jistotou, že už ne, asi, protože dneska se hraje na různých scénách a jako pokud je někdo v angažmá, tak je to bílá vrána, skoro bych řekl, ale možná, že třeba na oblasti ano. Je pravdou teda, že ke svým kolegyním hlavně, které měly třeba děti, jako jsem neskutečně z nich nadšenej a skláním se před nima, protože oni se starali o děti, starali se o rodinu, jezdili zkoušet, vraceli se v noci ze zájezdu a to nebyla jako legrace, navíc tam ještě bylo nutné vzít v ohled to, že neexistovaly telefony, mobilní telefony, teda telefony existovaly, ale neexistovaly
0: to už byly.
2: Mobilní telefony, ano. Takže se tam jezdili do Kolína koňkou.
0: A svítili petrolejové lampy.
2: Tak to ne, ale přece jenom to do určitý míry jako nervy byly, že jo, protože jedna kolegyně Evička Kelemenová třeba se vrátila, měla dvojčata, vrátila se v noci ze zájezdu ve 3 hodiny a ráno vstávala v 6 hodin, aby byla na zkoušce, že jo, aby tam připravila. Takže ty děvčátka, který s námi byly v angažmá, tak opravdu hluboko sklon.
0: Ano, vzpomínáš na to rád.
2: Je, moc. Byly každý
0: kolínské
2: rok,
0: zastavení mnoha
2: leté. Každý rok vzpomínám na to, jak jsme se o prázdninách nebo po prázdninách na sebe těšili, že jsme se těšili na to, kdy ty prázdniny vlastně skončí.
0: A my v tuto chvíli připomeneme jinou tvou milou kolegyni, která také slaví, už jsme zmínili, Ivu Janžurovou s narozeninami a přáním hodně zdraví. Tak
2: ano, to je pravda.
0: Pojď.
2: Ano, já jsem si na to vzpomněl, protože shodou okolností je to spolužačka Ivy Janžurové z divadelní fakulty a je to Madlenka Drahokoupilová, která 12. tohoto měsíce oslaví stejné výročí, čili 85. Takže já bych si dovolil takhle předčasně jí popřát všecko nejlepší a aby byla pořád v té fazoně, v jaké je.
0: A my se s dovolením i s našimi posluchači k tomu rádi přidáme všechno nejlepší.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A pokračujeme, jsme u našeho archivu, koho vylovíme a pustíme posluchačům.
2: No výborně, dopřejeme si finanční kontrolu ze Silvestra televize Nova.
0: Dobře.
2: A uslyšíme Petra Novotného.
4: Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesli jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2500. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď rosák začal nadávat. My jsme se začali divit. Vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec Rosák řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Pak jsme se tomu všichni zasmáli. Rosák mě i poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost, když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu. Já měl původně dvě. Tuhle jsme si vybrali. Původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek. Kolem v ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane Rosák. No, takže prostě on byl rád, že to také dopadlo, podal mi ruku. Na rozloučenou mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď seš na řadě ty. A já jsem říkal, to víš, že jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera? Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte? Že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mi to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám, říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní výdajové bloky, příjmové bloky, knihu jíst, já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody, nebyli to ptákovi.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak téma finanční kontrola, Jiří, taková otázka jednoduchá, asi spořivý nebo spíš přející? Třeba co se týká spropitného, když jsme u návštěvy restaurace?
2: Já si myslím, že celkem jsem asi s určitou mírou, no podle toho, když jsem spokojený, tak jako to dám znát. Já si myslím, že to patří, protože tím jako vyjadřuju vlastně spokojenost, jak proběhla ta večeře, či oběd, nebo prostě návštěva.
0: Myslím, že spokojenost je v tom, že to zaplatíš.
2: No to samozřejmě snad.
0: To, ten základ.
2: To bych dopad nějak špatně, jak šel v pau, to utek
0: asi. Samozřejmě.
2: No, dobrý. Takže tohle to je jenom jako taková nadstavba, no, ale jako myslím si, že snažím se být spořivej, protože jsem celkem ve věkový kategorii, kdy jako to musím.
0: Máš
2: to mi nic jiného nezbývá.
0: Svůj polštář, takový ale zobecní metr.
2: Co, jestli mám polštář?
0: Finanční. Polštář asi máš,
2: mám,
0: jinak by tě bolelo
2: za krke. Já jsem si ušetřil na polštář.
0: I postel k tomu má. Je to bohatý no. Muž. Však je to herec.
2: No jo, tak samozřejmě, že musím mít nějakou rezervu, že?
0: Ano,
2: když
0: určitě.
2: Něco porouchá,
0: tak opustíme
2: třeba
0: to. Já, ty jsi to vzal moc vážně. Ty jsi to vzal moc vážně. Dobře, pojďme do toho vesela. Posluchačům nabídneme Petra Novotného anebo Františka Nepila. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Stojí to 4 koruny. Myslím si, že to nezdražilo. Nevím, teď ještě to ověřím. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak popojedem v naší humoriádě. Jiří Ptáčník je zvědavý, koho si vyberete. Bude to Petr Novotný anebo František Nepil. Chceme znát váš názor na telefonu 731 800 900. Co bude humor podle vašeho gusta? Prosím, máte slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Špatně slyšíme, zkuste ještě. Haló.
3: Dobrý den, Brian z Martina.
1: Už je to v pořádku. Tak.
3: Hlasujem za Pečko a prajem vám pohodový šokňa. Dovidenia.
1: Ďakujeme.
2: Ano, my vám taky přejeme všecko dobré. Až do Martina.
1: Mm-hmm. Dobré odpoledne. Kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady je Monika. Zdravím pana Ptáčníka a pana Kučaru. Trošku mě mrzí, že zdravíte jenom posluchače, pane Kučaru, a přátelé, a ne posluchači a přítelkyně.
1: A tak Jiří taky říkal celý život, milí diváci, a ne divačka, no, divačata, divačačata.
4: Já si panu Ptáčníkovi nenávidím dubbing, ale vy jste jednička dubbingu. Melrose Place, to prostě úžasný dubbing. A chci ještě pozdravit pana Patrika Rozehnala a nedávejte tomu název ptákoviny, vy jste gentleman, vy byste tomu měl dát název něco jako tajnosti nebo smůžnosti. Moc se na knížku těším a chci Petra Novotnýho. Děkuju, hezký den.
2: Děkuju.
1: Děkujeme.
2: Dělala jste mi radost s Merlou's Place, to je tak dávno. Děkuju, mějte se krásně.
1: Tak jo, další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jelena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
1: Zdravím divačku.
2: Díky.
1: Mějte se hezky, díky moc.
5: Naschledanou.
1: Přátelé, máme vyrovnáno, kdo pak nám to rozhodne? Petr Novotný nebo František Nepil bude vystupovat v dnešní humoriádě z našeho archivu. Finanční kontrola bude pokračovat ze Silvestra televize Nova, anebo se dostaneme do Řecka s panem Nepilem. Tak čekáme na telefon anebo na SMSku. Kdo bude rychlejší? Tak, SMSka Ačko, je to tam? Takže pokračujeme s Petrem Novotným.
6: Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel. Ty na mě koukali jak na zjevení. Co jsem to přivez na kontrolu? Já nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád aby byla legrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný, okamžitě jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prviti tu kameru, he? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjeveny z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hraje dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo, opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení, a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle. Myslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. ze mě byli úplně skoprnělí. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když cíba. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou zaplacené daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na bomdlení. A mě už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si dal k hubě. Ty byli úplně na mrtvici. A já jel. A teď jsem říkal, tak. A kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není. A ta bude tady. To je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Se na mě tak podívali. Ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečenej rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Tak, tolik Petr Novotný v Humoriádě, tolik i Jirka Ptáčník, uteklo to je jako voda Jiří, na co se těšíš? Máme červen, to už je pro meteorology v podstatě léto.
2: No, nejenom pro ně, ale já si myslím, že i pro běžného člověka, protože my jsme už zažili vlastně horka, který jsou už tropický, jsou kolem 30.
1: No, léto bylo i v květnu, ale no to jo. Neoficiálně, že?
2: No takhle, já bych přál všem krásné počasí, a aby se radovali z toho, že je sluníčko, aby se radovali z toho, že jsou na světě a aby měli spoustu důvodů k té radosti. Protože já si myslím, že to je jediná věc, kterou nám nemůže nikdo vzít.
1: Tak bručouny umíme udělat každý ze sebe
2: ne,
1: někdy,
2: ne,
1: že jo?
2: Ne, neumíme.
1: Ať nejsme bračouny, ty neumíš nikdy. Ale teď se přiznej, že si někdy zabručíš.
2: No tak určitě, to určitě, ale nedělám to rád. No.
1: Nic velkého, nedobrovolně prostě.
2: Tak.
1: Tak přátelé, ať máte úsměv na tváři, ať se vám dál dobře poslouchá Český rozhlas. Těšíme se opět příště v Humoriádě. Jiří Ptáčník i Pavel Kučera vám přeji pěkný den.
2: Naschledanou.

0: zprávy.
1: Na jedničku u Přerova čeká záruční oprava. V bývalém obchodním domě Baťa v centru Olomouce vznikne 60 bytů. Hokejová extraliga začne 16. září. Olomouc přivítá pražskou Spartu. Dnes se čekáme oblačno, přehánky a maximálně 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dělníci příští týden obsadí nový úsek dálnice D1 u Přerova, který byl zprovozněn loni v prosinci. Musí tu odstranit nerovnosti, které vznikly při běžném provozu. Práce jsou naplánované na úterý a středu příštího týdne. Opravy nesouvisí s příčinou hluku, na který se po otevření úseku stěžují lidé v okolních obcích, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
2: Kontrolní činností jsme zjistili technický nedostatek na hlavní trase dálnice D1, který vznikl v průběhu běžného provozu. Zhotovitel vadu odstraní na vlastní náklady, a to během 2 dnů. Částečná uzavírka ve formě zúžení D1 pouze ve směru do Ostravy bude platit v úterý a ve středu vždy od 7 ráno do 22. večer. Dálnice zůstane průjezdná bez potřeby objízdných tras.
1: V bývalém obchodním domě Baťa v centru Olomouce vznikne 60 bytů. Firma ze Zlína v objektu počítá i se 3 ateliéry a obchodem. Olomoucký magistrát už zahájil řízení o povolení stavebního záměru. Vyplývá to z informací na úřední desce města. Projekt počítá s opravou historické části bývalého obchodního domu v Rýgrově ulici a s bouráním novodobé přístavby ve vnitrobloku, kterou nahradí nová budova. V Heřmanovicích na Bruntálsku začala rozsáhlá oprava břehu řeky Opavice po loňských povodních. Lesy České republiky tam pomocí těžké techniky stabilizují koryto a zpevňují místa, které velká voda poškodila nejvíce. Práce jsou součástí dlouhodobé obnovy vodních toků v regionu.
3: Vodohospodáři při opravách využívají i speciální kráčející bagry a ukládají lomový kámen o hmotnosti až 1 tuny, aby zabránili dalšímu podemílání břehů. Současně připravují projektovou dokumentaci pro další úseky. Z Heřmanovic Andrá Brtníková, Český rozhlas.
1: Zvýšení rodičovského příspěvku prošlo ve sněmovně úvodním kolem. Vláda navrhuje, aby rodiče dětí narozených po novém roce pobírali 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než je dosud. Většina opozičních zástupců s návrhem souhlasí, chtějí ho ale rozšířit o automatickou valorizaci příspěvku. Lidovci chtějí ale i další změny, dodává bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
4: My bychom chtěli jako lidovci k tomu přidat ještě větší flexibilitu čerpání rodičáku, větší flexibilitu čerpání otcovské dovolené během prvních 12 měsíců, protože to ten stát nebude stát vůbec nic, je to jenom o větší flexibilitě. Sport.
1: Příští sezóna hokejové Tip Sport Extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Hokejisté Olomouce v prvním kole hostí Spartu Praha. Rozlosování soutěže zveřejnila Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Počasí. Dnes se čekáme velkou oblačnost, déšť nebo přehánky, ojídněle bouřky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr, který se odpoledne změní na západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Jeseníku je uzavřena ulice Lipovská kvůli pracím na inženýrských sítích. Omezení potrvá do úterý příštího týdne.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do středečního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 3. června a svátek má Tamara a Kevin. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, těším se na vaše vzkazy. Na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáři. No a čekají nás další písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Na cestě Vaby Daněk. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. No a v tuto chvíli budeme společně vzpomínat.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Středa, 3. června. Svátek má Tamara. A tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes máme světový den jízdního kola, tak aspoň řetěz namazat a tradá. Celonárodní zemský sněm začal v Čáslavi v roce 1421, to je 605 let. Za účasti panstva, měst, zemanstva, dvou zástupců krále Zikmunda a také části moravské šlechty. Někdy bývá označován jako první evropský parlament. Zoologická zahrada na olomouckém Svatém Kopečku byla slavnostně otevřena před 70 lety v roce 1956. Dneska je tam víc jak 350 druhů zvířat z celého světa. Vidět můžete i žraloka na korálovém útesu. Další země na mapě Evropy přibyla přesně před 20 lety. V roce 2006 ve 20 hodin a 34 minut vyhlásil černohorský parlament samostatnou republiku Černá Hora. Legendární americký boxer Muhammad Ali zemřel před 10 lety. Kolem soupeřů létal jako motýl a bodal jako včela. Narodil se jako Cassius Clay. Dožil se 74. Skladatel naší hymny František Škroub se narodil v roce 1801 v Osicích u Hradce Králové. 65. narozeniny by dneska měla atomová lady Dana Drábová.
3: Co ty seš za sněhuláka?
2: Kulatou 60. slaví jeden z nejobsazovanějších českých herců, Jiří Langmajer.
3: Tebe staví až na jaře, ne?
2: 40. má bývalá španělská tenisová hvězda Rafael Nadal a také náš krasobruslař Tomáš Werner. Já přeju hezký den.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 3. června, 6:45 a svátek má dnes Tamara a Kevin. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu. No dnes mraky a během dne i déšť a teplota do 20 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 15 stupňů. Jirka už od 2:30 ráno vaří oběd a za chvíli se vydá na procházku s pejskem. Chomoutov 14,5 stupně, tolik naměřila Eva. Patrik, ten je v Přerově, chystá se do práce a na teploměru má 15 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.
3: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
4: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
3: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře 8. dílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 7 minut bude 6:30. Dobré ráno. Dovolenou v Jeseníkách si lidi začínají rezervovat s větším předstihem. Zároveň mají zájem i o delší pobyty. Zhodují se na tom tamní hoteliéři, které oslovila naše reportérka, a zjistila, že do Jeseníků začíná jezdit taky víc turistů ze zahraničí.
1: Zhruba 80% již obsazených, což je samozřejmě pozitivní zpráva.
2: Říká ředitelka hotelu Valdez v Loučné nad Desnou Magda Vaculová. Na Červenohorském sedle mají obsazenou zatím zhruba polovinu kapacit. Pokračuje jeho vedoucí Martin Dubský.
3: Co se týče léta, letních měsíců, červenec, srpen, tak ta obsazenost je momentálně někde okolo 50% a postupně se to bude určitě doplňovat.
2: Zájem o ubytování v Jeseníkách je v letních měsících podle ubytovatelů vyšší než loni, dodává Vaculová.
1: Asi vzhledem možná i k situaci v zahraničí, tak bych řekla, že ta obsazenost v rámci dlouhodobých pobytů bych řekla, že je to tak o 80% lepší.
2: Větší zájem o tuzemskou dovolenou potvrzuje i Dubský. Podle něj k tomu mimo jiné přispěla i modernizace areálu.
3: Ten nárůst přičítáme dvěma faktorům. Jeden faktor je nově zrekonstruovaný wellness bazén. Druhý takový faktor si myslíme, že je ta situace ve světě, kdy před tím měsícem a půl zhruba vypukla ta válka na Blízkém východě a byly trošičku problémy s cenami pohonných hmot a lidé pravděpodobně možná volí tu cestu té domácí dovolené.
2: Menší zájem o ubytování ale hlásí provozovatelé chat a chalup na Jesenicku. Pokračuje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
4: Oproti loňsku je letošní sezona poměrně slabší, oproti předloňsku je slabá.
2: Podle Niklové-Klimešové je nižší zájem způsobený několika faktory.
4: Myslím si, že přesycený trh. Klienti chtějí vysoký standard a samozřejmě, že koukají na cenu.
2: Letošním trendem je podle hoteliéru rezervace termínu s předstihem, dodává Vaculová.
1: Březen, duben zhruba, což je relativně jako brzo. Vždycky se všechno v rámci toho bukování těch sezon děje po ukončení té sezóny. Ale my už jsme i v tom únoru a v tom březnu měli relativně dost velkou obsazenost na tu letní sezónu.
2: Podle Dubského je nejvytíženějším obdobím konec letních prázdnin.
3: Nejvytíženějším měsícem je vždy měsíc srpen. Červenec vždy malilinko pokulhával a je to asi dáno tím, že většinou lidi vyrazí k moři hned, jak začnou prázdniny.
2: Do Jeseníku míří především čeští návštěvníci. Ubytovatelé ale zaznamenávají také rostoucí zájem ze strany polských turistů, doplňuje Dubský.
3: Jsme tady relativně blízko velké aglomeraci okolo Vroclavy a podobně, je to 150 km. Měli jsme tam asi 5% nárůst.
2: Týdenní pobyt v Jeseníkách vyjde v průměru zhruba na 10 000 korun na osobu. Ubytovatelé letos ceny zvyšovali jen mírně. Z Jeseníků Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Komplikacemi musí počítat řidiči projíždějící hranicemi na Přerovsku. Silničáři definitivně kvůli opravám uzavřeli frekventovaný most na třídě 1. máje. Chodci tady zatím projdou, dělníci ale pro ně staví náhradní lávku. Řidiči pak až do podzimu musí jezdit po objízdných trasách. Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení. Počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřad práce. To kritizují například opoziční piráti, podle kterých jsou už přetížené. Obžalobu hnutí SPD za údajně nenávistné plakáty bude dnes řešit soud. Podle obžaloby se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Žalobu podalo státní zastupitelství kvůli dvěma plakátům z předvolební kampaně hnutí do krajských a senátních voleb v roce 2024. Vedení SPD vinu odmítá. Na jahodové plantáži v Olomouci nad Vězí dnes pokračuje samosběr jahod. Zájemci mohou přijít od 8 do 18 hodin. Uvedl to pěstitel Jan Dostál na webových stránkách jahodárny. Na 7 hektarech můžou lidé sbírat 4 odrůdy. Cena za kilogram vlastnoručně nasbíraných plodů je 99 korun. Za sportu čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3-3 dvěma výhrami. Ve Varšavě zvítězili 17-14 nad Mongolskem a porazili i favorizované Američany. V základní skupině B tak jsou Češi jako jediní bez porážky a ještě se utkají s Lotyši a Poláky. Počasí dne se čekáme velkou oblačnost, déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr, který se odpoledne změní na západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Přerově je uzavřena silnice 55 v ulici 9. května kvůli opravám kanalizace. Omezení potrvá do této neděle.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad Od pradědu na Hanou. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl šesté.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl šesté, dobré ráno, už od 9:45 nás čeká pořad Od pradědu na Hanou. Další rozhlasová pohlednice Mirka Kobzy nás dnes pozve do Dolní Lipové, místní části Lipové Lázní na Jesenicku. Je to jedna z největších vesnic v regionu a možná byste nečekali, že ji museli v dávné minulosti založit na třikrát. Poslechnout si pořad Od pradědu na Hanou budete moci také v audio archivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 3. červnového rána, je středa, svátek má dnes Tamara a Kevin, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, hřímá-li v červnu, zvede se obilí, no dnes mraky a během dne i déšť. Teplota do 20 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Jeseník 13 stupňů Celsia, hlásí Radek, který za chvíli pojede pracovně do Olomouce, tak šťastnou cestu. Hranice 13,5 stupně, tolik naměřila Dáša, ta bude sklízet kopr. A 15 stupňů Celsia v Kroměříži, zdraví Jana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Ve chvílích, kdy jsou životní zkoušky a stres až nad hlavu, se hodí mít kolem sebe lidi, kteří tě v tom nenechají. Rád prožívám vztahy s lidmi. Vztah mezi Bohem a člověkem je pro mě krásný a snažím se krásu vztahu ukazovat mladým lidem, říká šťastný manžel a otec tří synů Filip First, který vystudoval psychologii, ale od roku 2017 slouží jako kazatel. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ješkovou ve středu v 10 dopoledne.
3: Deváté studiové album Fear of the Dark skupiny Iron Maiden je vlastně jedinou parádní položkou klasiků heavy metalu z poslední dekády minulého století. Tady ještě Bruce Dickinson třímal ve svých rukou mikrofon. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Iron Maiden.

0: Lucie Vondráčková nám připomněla písničku Růže, hrajeme písničky, které nestárnou, už se chystá například Michal Tučný a song Já budu žít na věky. Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host, koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát.
1: V Alex a host si budu povídat s herečkou Nicole Kouklovou, která nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak se říká, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Nicole založila vlastní divadelní společnost, aby mohla hrát, co ona sama si přeje. Jakou první hru představí a koho v ní uvidíme? Stále ji ještě i po rozchodu s manželem Karlem Heřmánkem mladším můžeme potkat v divadle Bez zábradlí. A jaké má další plány? Dozvíte se v Alex a host.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 6 hodin, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Olomouc má podle soudu vrátit na náměstí lampy, které navrhl architekt Šépka. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Soud rozhodl ve sporu o veřejné lampy v centru Olomouce. Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. Tenista Jakub Menšík postoupil do semifinále Roland Garros. Dnes má být oblačnost s přeháněkami a teplotami do 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Kadria Adámková. Olomouc by měla na Horní náměstí vrátit lampy z dílny architekta Jana Šépky. Takzvané sirky radnice nechala před lety odstranit kvůli nízké intenzitě světla a nechala v centru instalovat osvětlení běžného typu. Architekt Šépka s tím nesouhlasil. Krajský soud mu nyní dal za pravdu. Rozsudek je zatím nepravomocný. Vedení radnice ji odmítlo komentovat. Šépka je rád, že se po 12 letech sporu

0: přiklonil na jeho stranu.
1: Pro mě bylo opravdu za těch 12 let nejvíce nepochopitelné, že město nedokázalo vysvětlit, proč ty lampy z náměstí odstranilo a následně i tedy sešrotovalo.
0: Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes v prvním čtení projedná sněmovna. Evidovat všechny platby by museli restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Nejmenší podnikatelé by naopak mohli vstoupit do systému EET off, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Změna pro něho bude taková, že místo takové té známé 100 korun na dani z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET off.
0: Znovu zavedení EET by podle Schillerové mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Návrat EET naopak vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. Česko využívá oddlužení jen 15% lidí, kteří mají exekuci. Důvodem je třeba to, že lidé o této možnosti vůbec neví nebo nemají ani na minimální splátky. Do oddlužení můžou vstoupit lidé s pohledávkami po splatnosti u dvou a více věřitelů. Musí ale přiznat všechny příjmy, na které pak dohlíží insolvenční správce. Po Střelmově na Šumperskou si dnes a zítra zájemci mohou vyzkoušet moderní technologie. V tělocvičně zdejší základní školy na ně čeká prezentace řemesel, ukázky dronů, robotů a dalších moderních přístrojů. Žáci budou mezi sebou soutěžit například ve stavbě mostů nebo jízdě zručnosti s předem připravenými robotickými vozítky. Odpolední program je pak určený pro veřejnost. Sport. Tenista Jakub Menšík porazil na Roland Garros Brazilce Fonseku 3-0 na sety a postoupil do semifinále. V něm ho v pátek čeká nasazená dvojka Němec Zverev. Menšík si po utkání s Brazilcem Fonsekou pochvaloval, že oproti zápasu s Rusem Rubljovem v minulém kole nepřipustil žádné drama, i když prohrál ve třetí setě 3-5.
3: Asi ano, jsem rád, že třeba s ním Andrejem, když jsem hrál, tak přesně tak, měl jsem 2-0 na sety, taky hned vlastně první game, co jsem hrál ve třetím setu, tak mě breakl a najednou z toho bylo vlastně 2-2 na sety, takže tady jsem rád, že jsem to otočil zpátky a to momentum, že zůstalo na mé straně. Počasí.
0: Dnes čekáme velkou oblačnost, déšť nebo přehánky, ojídněle bouřky, teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13, povane slabý, postupně mírený jihovýchodní až jižní vítr, který se odpoledne změní na západní až severozápadní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dálnice D46 u Brodku u Prostějova směr Brno je zúžena na jeden jízdní pruh. Stavební práce to potrvají do 12. června.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Je tady středa, někteří z nás se probouzí a chystají se do práce, jiní přemýšlí, co dnes budou muset udělat venku nebo kolem domu či na zahrádce. Jestli středu prožijeme v pláštěnkách anebo se slunečními brýlemi, to proberu v této hodině z meteorology. Za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny, vydáme se do Přírodovědeckého muzea v Olomouci a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Lucie. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 2 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Městské přírodovědecké muzeum v Olomouci těšilo se velké návštěvnosti. Dočetli se Čechoslováci v novinách před 100 lety. Jak z článku zjistila Dita Vojnarová, muzeí bylo ve městě více.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Cizinci, kteří přijížděli do Olomouce, města plného uměleckých památek, nezapomínali také na muzea a mezi nimi i na to nejmladší, Městské muzeum přírodovědecké. Ústav, jakého až na Brno, nemělo žádné město Moravy a Slezska, proto se také těšilo vysoké návštěvnosti. V novinách se psalo: pro školy olomoucké jest toto muzeum ústavem nezbytným, avšak i školy venkovské, které za teplé doby do Olomouce zavítají, naleznou tu sbírky obsahující tolik zajímavého a poučného, že je poutají dlouhou dobu. Vlastenecké muzeum totiž obohatili nové exponáty, nerosty moravské a nerosty z okolí Kremnice a Štiavnice, také sbírka rostlinných zbytků z doby kamenouhelné, kolekce jurských amonitů nebo sbírka nejstarších zvířat českých podivných trilobitů.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 6:45. Dobré ráno, je tady středa, 3. června. Svátek má Tamara a Kevin. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaký červen, takový i prosinec. No dnes mraky a během dne i déšť a teplota do 20 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Břeťa napsal, Štíty, velká oblačnost, 7 až 12 stupňů, vítr od 4 do 22 km za hodinu a klidno. Vyhlídka Brusinka, Bludov hlásí, zataženo, teplota 12 stupňů, pocitově 10, vítr západní 5 km za hodinu, vlhkost vzduchu 78%. Dnes jedeme s turisty na zájezd do Kroměříže. Zdá se, že se fronta s deštěm zastavila v Čechách a my moc nezmokneme, napsal Milana. Kojetín 15 stupňů oblačno, to už je vzkaz od Hanky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka Nicole Kouklová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. A patika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Takzvaná jednodenní péče kombinuje šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. Pacient přijde ráno do nemocnice, podstoupí zákrok a ještě ten den nejpozději do 24 hodin odchází domů. Týká se to třeba operací kýly, žlučníku, slepého střeva, křečových žil nebo artroskopie koleního a ramenního kloubu. Oddělení jednodenní péče má i Šternberská nemocnice. Jeho primář dr. Petr Galoci bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem apatiky Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 7 minut bude 6:30. Dobré ráno, dnes slavíme Světový den jízdního kola. Na kole se oceňuje zejména jeho dlouhověkost, všestrannost, jednoduchost, spolehlivost, že jde o cenově dostupný a ekologický dopravní prostředek. Oslavit Světový den jízdního kola můžeme aktivně, například výjížďkou po některé z cyklotras. Já mám rád třeba cyklostezku kolem řeky Moravy směrem na Litovelské Pomoraví, kam vy rádi jezdíte na kole. Využíváte kolo klasické nebo elektrokolo, horské nebo silniční? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v příští hodině. Dnes je Světový den jízdního kola.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Dělnici příští týden obsadí nový úsek dálnice D1 u Přerova, který byl zprovozněn loni v prosinci. Musí tu odstranit nerovnosti, které vznikly při běžném provozu. Práce jsou naplánované na úterý a středu příštího týdne. Vyžádají si částečnou uzavírku dálnice D1 u Dluhonic ve směru na Ostravu. V bývalém obchodním domě Baťa v centru Olomouce vznikne 60 bytů. Firma ze Zlína v objektu počítá i se třemi ateliéry a obchodem. Olomoucký magistrát už zahájil řízení o povolení stavebního záměru. Vyplývá to z informací na úřední desce města. V Hřmanovicích na Bruntálsku začala rozsáhlá oprava břehu řeky Opavice po loňských povodních. Lesy České republiky tam pomocí těžké techniky stabilizují koryto a zpevňují místa, která velká voda poškodila nejvíce. Do Hranic dnes dorazí sportovci v rámci 6. etapy cyklistického projektu Na kole dětem. Zastávku budou mít u zdejšího zámku po 3. hodině odpoledne. Chtějí podpořit onkologicky nemocné děti. Celkem ujedou během 9 etap zhruba 950 kilometrů. Jízdu zakončí v sobotu v Třebíči. Za sportu hokejista Tomáš Hartl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skóroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním playoff. Počasí dnes se čekáme zpočátku místy i polojasno, jinak převážně velkou oblačnost a déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Foukr bude slabý, proměnlivý, postupně mírený západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Šumperku je uzavřena ulice Žarotínova v místě železničního přejezdu kvůli jeho opravám. Omezení potrvá do pátku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Prostějovští úředníci zahájili řízení o vyvlastnění pozemku pod plánovanou cyklostezkou. Podrobnosti o tom za chvíli. Dobré ráno přeje 2 minuty po půl sedmé ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl sedmé, dobré ráno. Prostějovští úředníci zahájili řízení o vyvlastnění pozemků pod plánovanou cyklostezkou. Radnice se ani po několika letech z jejich majiteli nedohodla na odkupu. Pro Prostějov jde o první případ. Třeba Správa železnic nebo Ředitelství silnic a dálnic řeší desítky podobných řízení ročně.
1: Ta cyklostezka tedy nesmírně důležitá.
2: S Jiřím Rozehnalem, náměstkem prostějovského primátora z hnutí ANO, stojíme v zatáčce u azylového domu v Určické ulici. Právě tudy by měla vést cyklostezka, kterou město připravuje už 6 let.
1: Je tady velká frekvence lidí, jak už do toho azylového domu, tak samozřejmě jezdí i spousta cyklistů.
2: S většinou majitelů pozemků se vedení města dohodlo, se dvěma ale ne. Zahájilo proto vyvlastňovací řízení.
1: My už jiný legislativní způsob nemáme. Je to poprvé, co jsme k tomu přistoupili.
2: Majitelé mají v takovém případě nárok na odškodnění v obvyklé ceně nemovitosti. Můžou se proti řízení také odvolat.
1: My v této chvíli se jinak chovat už nemůžeme, pokud chceme, abychom tu stezku dotáhli do vítězného konce.
2: Mezi vyvlastňovací úřady patří kromě obcí s rozšířenou působností a krajů například také dopravní a energetický stavební úřad. Ten od začátku roku 2024 vedl téměř 600 řízení. Zabývá se například dálnicemi nebo železnicemi. Pokračuje mluvčí Správy železnic David Kabele.
3: Zjednodušeně se dá říct, že vyvlastněný bývá v posledních letech přibližně jeden pozemek ze 100. Většina majitelů rovnou nebo po jednání s prodejem souhlasí, protože je to pro ně výhodnější než vyvlastnění.
2: Například v roce 2024 železničáři podepsali 1500 smluv a vyvlastnit museli kolem 20 pozemků. Loni pak vedli téměř 50 vyvlastňovacích řízení.
3: Loňský rok byl ale specifický, a to začátkem staveb na trati Brno-Přerov, které jsou z velké části na zelené louce, a proto byla situace komplikovanější.
2: Podobně jsou na tom také silničáři. Ředitelství silnic a dálnic podle mluvčího Jana Rýdla ročně kvůli přípravám staveb vede nižší desítky vyvlastňovacích řízení. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc přejeme dobré ráno, za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Václav Smolka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Co nám přináší dnešní počasí, jak bude?
2: Tak teďka ještě zpočátku může být výjimečně i polojasno, jinak očekáváme převážně velkou oblačnost, postupně na většině území s deštěm nebo přeháníkami, výjimečně i bouřkami. Večer budou srážky postupně od západu ustávat. Maximální denní teploty dnes budou od 16 do 20 stupňů, na horách kolem 13 stupňů a vítr se nám rozfouká, postupně bude mírný západní až severozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu.
0: A jaká bude noc a zítřejší den?
2: V noci čekáme zpočátku ještě zataženo místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami, postupně ale bude ubývat oblačnosti až do vyjasnění a ráno se také mohou ojediněle vytvářet mlhy. Minimální noční teploty budou od 12 do 8 stupňů, povane jenom slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být většinou polojasno, k večeru od západu bude přibývat oblačnost, maximální denní teploty budou od 22 do 26 stupňů, na horách kolem 18 stupňů a vítr bude slabý, místy mírný, jihozápadní, postupně jižní až jihovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Ve chvílích, kdy jsou životní zkoušky a stres až nad hlavu, se hodí mít kolem sebe lidi, kteří tě v tom nenechají. Rád prožívám vztahy s lidmi. Vztah mezi Bohem a člověkem je pro mě krásný a snažím se krásu vztahu ukazovat mladým lidem, říká šťastný manžel a otec tří synů Filip First, který vystudoval psychologii, ale od roku 2017 slouží jako kazatel. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ješkovou ve středu v 10 dopoledne.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jste na cestách, dobře dojďte, snídáte-li, přeji dobrou chuť. A jestli se chystáte k lékaři, v tom případě přeji jen dobré zprávy. Potřebujete probudit? Víme jak na to. Právě teď, 10 minut před 7 hodinou, si zacvičíme. Ranní rozcvičkou nás provede jako vždy od pondělí do pátku Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme na zemi. Posadíme se. Nohy natažené před sebou, špičky k sobě. Trup je vzpřímený. Paže pokrčené v loktech, dlaně opřené o temeno hlavy. Vždy s výdechem se střídavě ukláníme vpravo a vlevo. Celý cvik cvičíme 30krát. Hezký den s pohybem.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Na kovové soše v Hranicích už podruhé hnízdí čáp bílý. Podrobnosti o tom ve zprávě.

0: vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení. Kriminalisté obvinili muže, který údajně vyhrožoval útoky ve školách i v obchodech. Tenista Menšík se poprvé dostal do semifinále Grand Slamu, zahraje si ho na Roland Garros. Dnešní počasí má být oblačné, s přeháňkami naměříme až 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Poslanci se dnes znovu vrátí k vládní novele zákona o podpoře bydlení. Počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agentu bytové nouze by měli nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují například opoziční piráti, říká jejich poslankyně Helenka Martinková a paní Helová.
3: Finální přidělování bytů má navíc dělat úřad práce. Instituce, která už dnes má problém pokrýt svoje stávající agendy a s bytovou politikou nemá prakticky nic společného. Výsledek bude jediný, celý systém se zablokuje a pomoc se k lidem dostane pozdě, v horším případě vůbec.
2: Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třema pražským obchodním centrum loni v červnu. Serveru i rozhlas to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze. Policie mladíka stíhá jako uprchlého. Za vyhrožování terorismem mu hrozí až 15 let vězení. Podobně měl podezřelý vyhrožovat i na Slovensku nebo v Lotyšsku. Podle BIS se v aktivitě útočníka angažovalo Rusko. Na 17 metrů vysoké kovové soše v Hranicích už po druhé

0: Zahnízdil čáp bílý. Dílo pro město vyrobil umělecký kovář Jan Dostal. Pár ptáků tam letos vyvedl celkem 4 mláďata. Zájemci je můžou vidět na webových stránkách radnice, říká její mluvčí Petr Bakovský.
1: Už loni čápy hraniční tam úspěšně vyvedli mláďata, takže věříme, že ten odchov těch čápů bude úspěšný, že budou mít dost potravy a že zase v příštím roce budeme moct přivítat další generaci čápů.
0: Obžalobu hnutí SPD za údajně nenávistné plakáty bude dnes řešit soud. Podle obžaloby se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Žalobu podalo státní zastupitelství kvůli 2 plakátům z předvolební kampaně hnutí do krajských a senátních voleb v roce 2024. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je obžaloba nezákonná. Sport. Tenista Jakub Benčík se poprvé v kariéře dostal do grandslamového semifinále. Na antuce v Paříži porazil Brazilce Fonseku 3-0 na sety. V pátek ho na Roland Garros čeká Němec Zverev. A v Prostějově pokračuje Unicredit Czech Open. Prostějovský tenista Vít Kopřiva v prvním kole vyřadil Slováka Martina po setech 6-0 a 6-4 a dnes ho čeká ukrajinský hráč Vitalij Sačko. Kopřiva domácí turnaj vyhrál před 4 lety, ale to by rád svůj triumf zopakoval.
2: Bylo by to krásné, ale pořád je to strašně dlouhá cesta, je tady spousta skvělých hráčů a já jsem rád, že tady dorazilo. Teď jsem se podepisoval tady spoustu dětem, takže je to skvělý a doufám, že takhle vlastně aspoň ty lidi ten tenis baví a to, je to skvělý díky tomu. Počasí.
0: Dnes se čekáme zpočátku místy i polojasno, jinak převážně velkou oblačnost a déšť nebo přeháňky, ojídněle bouřky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Foukr bude slabý, proměnlivý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Olomouci v ulici Štorosova havarovala 2 osobní auta, projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Opět je tady období, kdy se dělíme o naše výpěstky. Včera jsem od souseda dostal náruč řetkviček a já ho potěšil několika saláty. Tak ať se nám na zahrádkách daří. A také ať se daří našim tenistům. Tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka se před odletem na turnaje na travnatém povrchu zastavil ve svém domovském prostějovském klubu, aby se zapojil do charitativní činnosti. Podrobnosti o tom už do 16:15 a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Olympic. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 4 minuty bude 7:45, dobré ráno. Dnes slavíme Světový den jízdního kola, na kole se oceňuje zejména jeho dlouhověkost, všestrannost, jednoduchost, spolehlivost, že jde o cenově dostupný a ekologický dopravní prostředek. Oslavit Světový den jízdního kola můžeme aktivně, třeba výjížďkou po některé z cyklotras. Kam vy rádi jezdíte na kole? Využíváte kolo klasické nebo elektrokolo, horské nebo silniční? O tom mi dnes píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše vzkazy. Je mi jedno, kde jezdím, hlavní je, abych si vyčistil hlavu anebo se připravil včas na dané místo, píše Ondra z Olomouce. Já mám kolo jen na cestu do obchodu, vyhýbám se sluníčku, napsala Eva z Litovle. Jezdíme s kamarády na kole, vyrážíme z Rapotína například na Dlouhé Stráně nebo na Bouzovči Pastviny. Přiznávám, trpím přehnanou soutěživostí, rád jezdím vepředu, ale už se mi nelíbí, když jedeme a jsem ten, co vzadu trpí, napsal Michal. Jezdím v okolí Olomouce v létě i v zimě, na kole se dá jezdit skoro v každém počasí, píše Marie. Kolo přináší zábavu, klid i adrenalin, napsal Marek z Prostějova. Oslavíte dnešní Světový den jízdního kola také jízdou na něm? Vaše další vzkazy ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 3. června, čtvrt na 8 a svátek má Tamara a Kevin.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu. No dnes mraky a během dne i déšť a teplota do 20 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 13 stupňů, polojasno, zatím bez deště a klidno, zdraví Naďa. Honza z Písečné napsal, sluníčko mi vytáhlo z postele, máme zde oblačno, teplota 14 stupňů, větřík zatím nefouká, vlhkost 88%, pečivo jsem již nakoupil, po snídani půjdu na zahrádku, tam se nějaká práce vždy najde, píše Honza. No a zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 15 stupňů, začíná se pomalinku zatahovat.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.

sama. Přebere si to sama.

Jedeš na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 7:30, dobré ráno. Tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka se před odletem na turnaje na travnatém povrchu zastavil ve svém domovském prostějovském klubu. Ne však, aby si zahrál na probíhajícím Challengeru Unicredit Czech Open, ale aby si zatrénoval a také pomohl dobré věci.
2: Tohle je strašně jako hezká příležitost, protože sport si myslím, že by měl mít určitě nějaký přesah. Tohle to jsou věci, které nás jako drží nohama zpátky při zemi, ukazují nám, že v tom životě to opravdu jsou důležitější věci, než to, jestli se nám povede jeden nebo dva zápasy. A když máme tu možnost i díky tomu, že se nám někomu biznisově, někomu osobnostně daří trošku pomoct v něčem, tak jsme ani neváhali a rovnou jsme to podpořili.
3: Vyprávěl tenista Jiří Lehečka, který se do turnaje v Prostějově nezapojil jako hráč, ale během něj předal šek v hodnotě 150 tisíc korun rodině malého Tobiáška, který bojuje s těžkým neurologickým onemocněním. Po příjemných starostech ho ale čekají zase ty tenisové. Začíná totiž část sezóny na jeho oblíbeném travnatém povrchu a na ní se připravoval právě na půdě svého klubu.
2: Tady těch pár dní v Prostějově jsme nějak tak vzali, abychom se zase trošku přenastavili z antukového tenisu na vlastně úplně jiný herní styl, jiný princip hraní. Tady v Prostějově je to super, ty podmínky tady k tomu, abychom se dobře připravili, jsou parádní a vždycky, když mám možnost být na pár dní zpátky v Česku, tak jsem do Prostějova zavítám, protože opravdu trénuje se mi tady dobře.
3: Vrcholem travnaté části sezóny bude bezesporu Wimbledon. Na obou dvou dosavadních letošních Grand Slamech ale Lehečka vypadl hned v prvním kole, což v All England Clubu bude přirozeně chtít změnit.
2: Určitě budu chtít spravit chůj, ty první dva Grand Slamy téhle sezóny se mi rozhodně nepovedly a nepředváděl jsem na nich ten tenis, který jsem rozhodně chtěl. Přece jenom ta sezóna je dobrá, dostal jsem se blízko k první desíce, ale rozhodně se budu snažit co nejlépe připravit na prvních dvou přípravných turnajích. Poté doufám, že si tu formu nabuduju a převezu do Londýna, kde ji budu moct využít plným potenciálem.
3: 12. místo žebříčku je jeho kariérním maximem a vysněná top desítka je blíž než kdy dřív. Sám Lehečka ale přiznává, že nejvyšší prioritu tento posun v jeho kariéře aktuálně nemá.
2: Pro mě to hlavní bylo zůstat zdravý celý rok a mít z toho radost. A to si myslím, že se mi zatím dařilo. Vždycky tam jsou nějaké lepší fáze, horší fáze. Tak jak se to nějak sešlo, ty výsledky se nějak nastřádaly, tak mě to ukázalo na 12. příčce a určitě ta desítka je o dost blíž, než byla třeba rok zpátky touhle dobou. Budu dělat všechno pro to, aby se mi to povedlo, ale znova já říkám, já se soustředím na to, abych hrál dobře, předváděl dobrý tenis, protože vím, že když budu předvádět dobrý tenis a budu postupovat do těch finálních fází těch turnajů, tak ta první desítka se povede.
3: S tím, že na Wimbledonu loni Jiří Lehečka vypadl ve druhém kole, má šanci nasbírat do žebříčku větší množství bodů. A v případě velkého úspěchu na slavném turnaj se opravdu může poprvé od dob Tomáše Berdycha v elitní světové desíce žebříčku ATP zase objevit česká vlaječka. Z Prostějova Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je půl osmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomouc by měla na Horní náměstí vrátit lampy z dílny architekta Jana Šépky. Takzvané sirky hradnice nechala před lety odstranit kvůli nízké intenzitě světla. Architekt Šépka s tím nesouhlasil. Krajský soud mu nyní dala za pravdu. Rozsudek je zatím nepravomocný. Radněji odmítli komentovat. Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes v prvním čtení projedná sněmovna. Evidovat všechny platby by museli restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Lidé v Jeseníku se dnes mohou zapojit do diskuze o budoucí podobě náměstí Svobody. Vedení radnice na odpoledne připravilo komentovanou vycházku s architekty. Sraz účastníků je o 4:30 v parku na náměstí. Případě nepříznivého počasí se setkání uskuteční v knihovně. Při včerejších ruských útocích na Dnipro, Kyjev a další ukrajinská města zahynulo nejméně 23 civilistů. Zraněných je asi 130 lidí. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj je to důsledek obcházení sankcí ze strany Ruska. Za sportu česká ženská volejbalová reprezentace se připravuje na vstup do Ligy národů. Na úvod turnaje v Číně ji odpoledne čeká domácí výběr. Ve městě Nanking budou Češky hrát ještě proti Polsku, Belgii a Thajsku. Počasí dnes se čekáme zpočátku místy i polojasno, jinak převážně velkou oblačnost a déšť nebo přehánky ojídněle bouřky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u Kojetína směr Brno pracují dělníci, levý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dovolenou v Jeseníkách si začínáme rezervovat s větším předstihem a máme zájem i o delší pobyty. Podrobnosti už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30.

0: Do středečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Dovolenou v Jeseníkách si lidi začínají rezervovat s větším předstihem, zároveň mají zájem i o delší pobyty. Shodují se na tom tamní hoteliéři, které oslovila naše reportérka, a zjistila, že do Jeseníku začíná jezdit taky více turistů ze zahraničí.
1: Zhruba 80% již obsazených, což je samozřejmě pozitivní zpráva.
2: Říká ředitelka hotelu Valdes v Loučné nad Desnou Magda Vaculová. Na Červenohorském sedle mají obsazenou zatím zhruba polovinu kapacit. Pokračuje jeho vedoucí Martin Dubský.
3: Co se týče léta, letních měsíců, červen, tak ta obsazenost je momentálně někde okolo 50% a postupně se to bude určitě doplňovat.
2: Zájem o ubytování v Jeseníkách je v letních měsících podle ubytovatelů vyšší než loni, dodává Vaculová.
1: Asi vzhledem možná i k situaci v zahraničí, tak bych řekla, že ta obsazenost v rámci dlouhodobých pobytů bych řekla, že je to tak o 80% lepší.
2: Větší zájem o tuzemskou dovolenou potvrzuje i Dubský. Podle něj k tomu mimo jiné přispěla i modernizace areálu.
3: Ten nárůst přičítáme dvěma faktorům. Jeden faktor je nově zrekonstruovaný wellness bazén. Druhý takový faktor si myslíme, že je ta situace ve světě, kdy před tím měsícem a půl zhruba vypukla ta válka na Blízkém východě a byly trošičku problémy s cenami pohonných hmot a lidé pravděpodobně možná volí tu cestu té domácí dovolené.
2: Menší zájem o ubytování ale hlásí provozovatelé chat a chalup na Jesenicku. Pokračuje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
4: Oproti loňsku je letošní sezona poměrně slabší, oproti předloňsku je slabá.
2: Podle Niklové-Klimešové je nižší zájem způsobený několika faktory.
4: Myslím si, že je přesycený trh. Klienti chtějí vysoký standard a samozřejmě, že koukají na cenu.
2: Letošním trendem je podle hoteliérů rezervace termínu s předstihem, dodává Vaculová.
1: Březen, duben zhruba, což je relativně jako brzo. Vždycky se všechno v rámci toho bukování těch sezon děje po ukončení té sezóny. Ale my už jsme i v tom únoru a v tom březnu měli relativně dost velkou obsazenost za tu letní sezónu.
2: Podle Dubského je nejvytíženějším obdobím konec letních prázdnin.
3: Nejvytíženějším měsícem je vždy měsíc srpen. Červenec vždy malilinko pokulhával a mi to asi dáno tím, že většinou lidi vyrazí k moři, hned jak začnou prázdniny.
2: Do Jeseníku míří především čeští návštěvníci. Ubytovatelé ale zaznamenávají také rostoucí zájem ze strany polských turistů, doplňuje Dubský.
3: Jsme tady relativně blízko velké aglomeraci okolí Wrocławi a podobně, je to 150 kilometrů. Měli jsme tam asi 5% nárůst.
2: Týdenní pobyt v Jeseníkách vyjde v průměru zhruba na 10 000 korun na osobu. Ubytovatelé letos ceny zvyšovali jen mírně. Z Jeseníků Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 3. červnového rána, je tady středa a svátek má Tamara a Kevin. Vše nejlepší, je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, hřímá-li v červnu, zvede se obilí. Dnes mraky a během dne i déšť a teplota do 20 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Žárové je dnes ráno oblačno, klidno, teplota 16 stupňů, napsal Tonda. U nás je 15 stupňů zataženo, chystám se dělat řízky s bramborem a večer půjdu na Šmoldase do Vicova, napsala Zdena z Holubic, 15 stupňů v Uničově. Vypadá to, že zaprší, to už hlásí Milan.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Ve chvílích, kdy jsou životní zkoušky a stres až nad hlavu, se hodí mít kolem sebe lidi, kteří tě v tom nenechají. Rád prožívám vztahy s lidmi. Vztah mezi Bohem a člověkem je pro mě krásný a snažím se krásu vztahu ukazovat mladým lidem, říká šťastný manžel a otec tří synů Filip First, který vystudoval psychologii, ale od roku 2017 slouží jako kazatel. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ježkovou ve středu v 10 dopoledne.
3: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
4: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
3: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře 8dílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, dnes slavíme Světový den jízdního kola. Na kole se oceňuje zejména jeho dlouhověkost, všestrannost, jednoduchost, spolehlivost, že jde o cenově dostupný a ekologický dopravní prostředek. Kam vy rádi jezdíte na kole? Využíváte kolo klasické, elektrokolo, horské, silniční? O tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo 723 73. 3351 také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Tady jsou další vzkazy. Dobré ráno všem cyklistům různého věku. Já mám elektrokolo, jsem po obou kolenách a kolo mi dělá moc dobře. Vždy se těším na jaro k zahájení sezony. Jsem na chalupě na Bruntálsku a rád jezdím po místech v Jeseníkách, kde jsem dříve běžkoval nebo chodil pěšky. Je mi 82 a loni jsem ujel 1800 kilometrů a už jsem si dal do telefonu záchranu. Hodně šťastných chvil na kole všem přeje Honza. Honzo, skvěle a jen tak dál. Jirka z Prostějova píše, jízdní kolo je fenomenální vynález, ať již pro cestování, různé nákupní cesty do práce, na turistiku i zdroj práce pro úrazové oddělení místních nemocnic. Sám jich mám doma kolem 40, včetně motokol a kol s pomocnými motory, jenže při mém již kmeckém věku je jich na mě už moc, takže hledám divocha, který je bude jedno po druhém likvidovat. Nevíte o někom, značka rozbí, ale přežijí, píše Jirka z Prostějova. Všude jezdím na kole, mám celkem 3 starší kola, auto nemám, kole je můj nejlepší dopravní prostředek, dá se na něm jezdit za každého počasí a dostanu se i tam, kde je uzavírka, napsala Zdena z Holubic. Martin z Bohuňovic píše, jezdím kdekoliv, kde nepotkám auta a co nejméně pěších, nechápu ty, kteří jedou po silnici první třídy plné kamionu, třeba i ve špičce a přitom se dá jet po souběžných cestách nebo cyklostezkách. Tak děkuji za vaše vzkazy, připomínám, dnes máme Světový den jízdního kola, tak ho třeba na nějakém kole oslavme.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8 hodin. Před 70 lety vznikla olomoucká zoologická zahrada. Podrobnosti ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V centru Olomouce vznikne 60 nových bytů. Před 70 lety vznikla olomoucká zoologická zahrada. Čeští fotbalisté se v Americe chystají na generálku před mistrovstvím světa. Dnes čekáme oblačno, přeháníky a teploty do 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V bývalém obchodním domě Baťa v centru Olomouce vznikne 60 bytů. Firma ze Zlína v objektu počítá i se třemi ateliéry a obchodem. Olomoucký magistrát už zahájil řízení o povolení stavebního záměru. Vyplývá to z informací na úřední desce města. Projekt počítá s opravou historické části bývalého obchodního domu v Rýkrově ulici a s bouráním novodobé přístavby ve vnitrobloku, kterou nahradí nová budova. Olomoucká zoo se připomíná 70 let od svého založení. Zahrada se poprvé návštěvníkům otevřela 3. června 1956. Mezi chovanými zvířaty byly tehdy obvyklé středoevropské druhy. Výjimkou byl exotický pavián, dikobraz nebo pes dingo.
2: Milan Kořínek, který mapuje historii zoo, vysvětluje, proč zahrada vznikla na svatém kopečku 10 kilometrů od Olomouce.
3: Bylo vytipováno vlastně tady tohleto místo, ať už z toho, jak je členité, bylo vlastně v lese, byla to nejbližší rekreační oblast, ale dalším důvodem bylo i to, že vlastně chtěli udělat konkurenci poutnímu místu, které na svatém kopečku bylo za první republiky.
2: Zoo měla tenkrát 17 zaměstnanců, spíš nadšenců a milovníků zvířat, většinou bez odborného vzdělání. Za vstup první návštěvníci zaplatili 1 korunu československou. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel dnes pokračuje ve dvoudenní návštěvě Zlínského kraje. Zamíří do Vizovic na Zlínsku i na Kroměřížsko.
4: Prezidentská návštěva dnes míří do vizovické firmy, která vyrábí modulární stavby. Prezident se následně přesune na Kroměřížsko, kde navštíví chropinské strojírny. V obci Rusavá ho pak čeká setkání s hejtmanem Zlínského kraje a túra se skauty na svatý Hostýn. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
1: Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení, uvedl to server Seznam zprávy. Úřad se bude zabývat postupem soudu i posudky Janouškova zdravotního stavu.

0: Znalců byl v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění účastnil cyklistických závodů. Podnikatel dostal 4,5 roku ve vězení za nehodu způsobenou úmyslně a pod vlivem alkoholu. Odpěkal si asi polovinu trestu. Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na generálku před mistrovstvím světa. V pátek se v New Jersey utkají s Guatemalou. Do šampionátu pak vstoupí o týden později soubojem s Jižní Koreou. Národní tým bude hrát úvodní zápas v Mexiku ve výšce přes 1500 metrů nad mořem. Hráči se na to speciálně připravují. Potvrdil to reprezentační záložník Pavel Šulc.
1: Máme jako zahřátou místnost na 35 stupňů a jezdíme 40 minut na kole, aby nám nepřesáhla tepovka 50% jako maximálně. Někdo má třeba maximálně 220, někdo má 200, takže se snažíme držet tepovku na 100 nebo na 110 a tohle by nám mělo pomoct jakoby k té adaptaci, že by se nám měly zvýšit červené krvinky a mělo by to být jako lepší. Počasí.
0: Dnes se čekáme velkou oblačnost, déšť nebo přehánky, ojídněle bouřky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Houkat bude slabý, proměnlivý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u obce Příkaz je směr Olomouc, pracují silničáři, pravý jízdní pruh je uzavřený.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, parkujete auto podélně, také nemáte rádi, když se na vás u toho někdo dívá. Včera jsem byl za to dokonce okřiknut, ať koukám jinam. Ještě, že jsem nepřidal radu, jak správně na to, to bych byl asi už potom hodně hubován, tak přeji pohodové parkování na poprvé. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude patřit Silonu. Jak tohle umělé vlákno vzniklo, přiblíží za chvíli Martin Písařík a hraje písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Marie Rotrová. Dobré ráno.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno, právě teď probereme Silon. Jak tohle umělé vlákno vzniklo, nám přiblíží Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také Silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a Silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba Silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
2: Co v učebnicích nebylo?

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8:45, dobré ráno, je tady středa 3. června, svátek má Tamara a Kevin.
1: Počasí.
0: Dnes mraky a během dne i déšť, teplota do 20 stupňů Celsia. Pronostika říká, jaký červen, takový i prosinec. No, uvidíme. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Prostějov 16 stupňů Celsia a chystá se na déšť, hlásí Ivana. Pňovice velká oblačnost, 15 stupňů. Dnes budu trhat první jahody, pochlubila se Pavlína. Tak přeji dobrou úrodu. A Jeseník 14 stupňů Celsia, tolik naměřila Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno. Prostějovští úředníci zahájili řízení o vyvlastnění pozemků pod plánovanou cyklostezkou. Radnice se ani po několika letech s jejich majiteli nedohodla na odkupu. Pro Prostějov jde o první případ. Třeba Správa železnic nebo Ředitelství silnic a dálnic řeší desítky podobných řízení ročně.
1: Ta cyklostezka je tedy nesmírně důležitá.
2: S Jiřím Rozehnalem, náměstkem prostějovského primátora z hnutí ANO, stojíme v zatáčce u azylového domu v Určické ulici. Právě tudy by měla vést cyklostezka, kterou město připravuje už 6 let.
1: Je tady velká frekvence lidí, jak už do toho azylového domu, tak samozřejmě jezdí i spousta cyklistů.
2: S většinou majitelů pozemků se vedení města dohodlo, se dvěma ale ne. Zahájilo proto vyvlastňovací řízení.
1: My už jiný legislativní způsob nemáme. Je to poprvé, co jsme k tomu přistoupili.
2: Majitelé mají v takovém případě nárok na odškodnění v obvyklé ceně nemovitosti. Můžou se proti řízení také odvolat.
1: My v této chvíli se jinak chovat už nemůžeme, pokud chceme, abychom tu stezku dotáhli do vítězného konce.
2: Mezi vyvlastňovací úřady patří kromě obcí s rozšířenou působností a krajů například také dopravní a energetický stavební úřad. Ten od začátku roku 2024 vedl téměř 600 řízení. Zabývá se například dálnicemi nebo železnicemi. Pokračuje mluvčí správy železnic. David Kabele.
3: Zjednodušeně se dá říct, že vyvlastněný bývá v posledních letech přibližně jeden pozemek ze 100. Většina majitelů rovnou nebo po jednání s prodejem souhlasí, protože je to pro ně výhodnější než vyvlastnění.
2: Například v roce 2024 železničáři podepsali 1500 smluv a vyvlastnit museli kolem 20 pozemků. Loni pak vedli téměř 50 vyvlastňovacích řízení.
3: Loňský rok byl ale specifický, a to začátkem staveb na trati Brno-Přerov, které jsou z velké části na zelené louce, a proto byla situace komplikovanější.
2: Podobně jsou na tom také silničáři. Ředitelství silnic a dálnic podle mluvčího Jana Rýdla ročně kvůli přípravám staveb vede nižší desítky vyvlastňovacích řízení. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: S komplikacemi musí počítat řidiči projíždějící hranicemi na Přerovsku. Silničáři definitivně kvůli opravám uzavřeli frekventovaný most na třídě 1. máje. Chodci tady zatím projdou, dělníci ale pro ně staví náhradní lávku. Řidiči pak až do podzimu musí jezdit po objízdných trasách. Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení. Počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují například opoziční piráti, podle kterých jsou už přetížené. Na 17 metrů vysoké kovové soše v Hranicích už podruhé zahnízdil čáp bílý. Dílo pro město vyrobil umělecký kovář Jan Dostal. Pár ptáků tam letos vyvedl celkem 4 mláďata. Zájemci je můžou vidět na webových stránkách Hranice. Na tratě závoru s názvem Zámecké schody dnes odpoledne vyrazí běžci v Dolním Žlebu u Štamberka. Závod startuje v 18 hodin, prezentace začne o hodinu dříve. Trasa měří 7 kilometrů, akci pořádá tamní oddíl orientačního běhu a lyžování. Za sportou čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3-3 dvěma výhrami. Ve Varšavě zvítězili 17-14 nad Mongolskem a porazili i favorizované Američany. V základní skupině B tak jsou Češi jako jediní bez porážky a ještě se utkají z Lotyši a Poláky. Počasí dne se čekáme velkou oblačnost, déšť nebo přehánky, ojídnilé bouřky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Vouker bude slabý, proměnlivý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu.

0: Olomouc.
1: V Olomouce v ulici Jiráskova se řeší nehoda dvou osobních aut. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli se vydáme na dálnici D1 u Přerova a probereme měření hluku. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. 2 minuty po půl devátý.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté, dobré ráno. Teď se podíváme k poslednímu úseku dálnice D1 u Přerova. Informace k měření hluku v jeho okolí nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Měření hluku na hlavní trase posledního úseku dálnice D1 kolem Přerova jsme museli opakovaně odložit kvůli špatným podmínkám. Proces sběru dat totiž potřebuje správnou stabilní teplotu za sucha, bez větru a ještě k tomu během ustáleného provozu. V tuto chvíli máme už zaevidované hodnoty hluku ze 17 míst určených hlukovou studií, doplněnou o podněty občanů a místních samospráv. Výsledky včetně vyhodnocení hlukové zátěže budou známé zhruba za 5 týdnů.
2: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu. Dnes mraky, během dne i déšť a teplota do 20 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí, psali jste také dnes ráno na naše SMS číslo a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Honza z Dubu nad Moravou naměřil 15 stupňů a hlásí zataženo. Vypadá to, že dnes nebudu muset zalévat, píše Hanka z Chomoutova. Na teploměru má 16 stupňů. Hanušovice 14 stupňů oblačno. To už je vzkaz od Petra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Ve chvílích, kdy jsou životní zkoušky a stres až nad hlavu, se hodí mít kolem sebe lidi, kteří tě v tom nenechají. Rád prožívám vztahy s lidmi. Vztah mezi Bohem a člověkem je pro mě krásný a snažím se krásu vztahu ukazovat mladým lidem, říká šťastný manžel a otec 3 synů Filip First, který vystudoval psychologii, ale od roku 2017 slouží jako kazatel. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ješkovou ve středu v 10 dopoledne.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Hrajme písničky, které nestárnou, to jsem já, ten kovboj, zpíval Valdemar Matuška a chystá se skupina Činasky a song Můj svět. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď a jste-li na cestách, dobře dojeďte. Už 5 zápasů zvládl na Roland Garros vyhrát prostějovský tenista Jakub Menšík. Naposledy porazil 3-0 na sety Brazilce Fonseku a na antukovém Grand Slamu postoupil do semifinále.
1: Jakub Menšík předvedl v zápase s Fonsekou neuvěřitelně vyspělý výkon. Soupeře trápil vynikajícími returny, tradičně silným servisem a také tím, že v utkání se často cpal na síť.
2: Jo, určitě ano, tady ty kurty, že jo, hráli jsme v 11 večer, bylo to pomalejší, vlastně dvojnásobně méně stupňů, než bylo před pár dny, takže bylo strašně důležité vlastně eliminovat jeho zbraně, takže pro mě bylo důležité, že jsem na tu síť chodil a že vlastně ta taktika, ten plán, ne úplně zkracovat ty výměny, ale hrát agresivně a chodit si pro to, takže to vyšlo.
1: Zkrácení od Jakuba Menšíka, Fonseka je u sítě, ještě to stihl, Jakub Menšík hraje tak, aby Fonseka nemohl hrát a tohle už je konec.
2: Pro tyhle momenty žiju a tyhle ty momenty mě naplňují a to je to, proč to dělám. Jsem strašně moc rád, že můžu předvádět takové výkony, jaký předvádím a že můžu být zdravý a soustředěný a forma je skvělá. Neříkám, že jsem favorit, ale určitě si myslím, že šance je, že to neskončí jenom semifinále, tak je velká. Že vyhrát Grand Slam, to byl vždycky můj sen, ale i když to vypadá blízko, tak je to pořád strašně daleko.
1: Řekl Jakub Menšík krátce po postupu do semifinále Roland Garros. Jeho dalším soupeřem bude nasazená dvojka Němec Zverev. S ním se český tenista utká v pátek opět v přímém přenosu radiožurnálu Sport.
3: Z Paříže David Prouza, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 9 hodin. Silničáři u Přerova opraví nerovnosti na loni otevřené dálnici. Více o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli s vámi bude kolega Bořek Volný. Přeji příjemnou a usměvavou středu.

0: malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Devět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: D1 u Přerova čeká záruční oprava. Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. Tenista Jakub Menšík postoupil do semifinále Roland Garros. Dnes má být oblačno s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dělníci příští týden obsadí nový úsek dálnice D1 u Přerova, který byl zprovozněn loni v prosinci. Musí to odstranit nerovnosti, které vznikly při běžném provozu. Práce jsou naplánované na úterý a středu příštího týdne. Opravy nesouvisí s příčinou hluku, na který si po otevření úseku stěžují lidé v okolních obcích, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Kontrolní činností jsme zjistili technický nedostatek na hlavní trase dálnice D1, který vznikl v průběhu běžného provozu. Zhotovitel vadu odstraní na vlastní náklady, a to během 2 dnů. Částečná uzavírka ve formě zúžení D1 pouze ve směru do Ostravy bude platit v úterý a ve středu vždy od 7 ráno do 22. večer. Dálnice zůstane průjezdná bez potřeby objízdných tras.
2: Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes v prvním čtení projedná sněmovna. Evidovat všechny platby by museli restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Nejmenší podnikatelé by naopak mohli vstoupit do systému EET off, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Změna pro něho bude taková, že místo takové té známé 100 korun na daní z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET off.
2: Znovu zavedení EET by podle Schillerové mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Návrat EET naopak vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. V Česku využívá oddlužení jen 15% lidí, kteří mají exekuci. Důvodem je třeba to, že lidé o této možnosti vůbec neví nebo nemají ani na minimální splátky. Do oddlužení můžou vstoupit lidé s pohledávkami po splatnosti u 2 a více věřitelů. Musí ale přiznat všechny příjmy, na které pak dohlíží insolvenční správce. Lidé v Jeseníku se dnes mohou zapojit do diskuze o budoucí podobě náměstí Svobody. Vedení radnice na odpoledne připravilo komentovanou vycházku s architekty. Sraz účastníků je o 16:30 v parku na náměstí. V případě nepříznivého počasí se setkání uskuteční v knihovně. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
5: Cílem vycházky je získat názory, podněty a zkušenosti místních obyvatel. To je důležité, aby ta obnova navazovala na jeho historický význam a polohu a taky reagovala na potřeby území po povodních. Tyto požadavky se promítnou do zadání architektonicko-krajinářské soutěže, včetně podmínek souvisejících s možnou dotační podporou z programu Živel 1.
1: Sport.

0: Hrála Jakub Menšík je poprvé v kariéře v semifinále Grand Slamového turnaje. Ve čtvrtfinále Roland Garros porazil na pařížské antuce Brazilce Fonseku 3-0 na sety. V dalším kole ho v pátek čeká Němec Alexander Zverev.
1: Počasí.
0: Dnes se čekáme velkou oblačnost, déšť nebo přehánky, ojídněle bouřky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Houkat bude slabý, proměnlivý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u obce Bohuslávky směr Ostrava pracují dělníci, pravý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tak ten náš Kuba, narozen 1. září 2005 v Prostějově, český tenista Jakub Menšík a jeho velikánský, dramatický včerejší duel. No a už také to, k čemu míří nejenom fanoušci regionálního a českého tenisu, tedy souboj duel se Sašou Zverevem. Tak Jakubovi budeme fandit, teď i s Olgou Lounovou, ale pro uklidnění nabídneme v zápěti i Arta Garfunkla. No a dneska není 1. září, máme 3. června, 9 hodin 5 minut přesně. Oliva, Klotilda, Lešek, Anatol nebo Anatolij, ale především Tamary mají dneska svátek a my je z Českého rozhlasu Olomouc srdečně zdravíme.

0: Jasnomocnění, to byly krásné jasné oči Art Garfunkel Bright Eyes. Dneska tedy pokles teplot, změna tlaku a zataženo. Ale třeba pro někoho úleva, možnost se nadechnout či vydechnout. No a teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc nechat se inspirovat, poučit. My jsme vlastně už vysílali na to téma, že něco chválihodného budou pořádat v Dubicku na Šumpersku. Už po druhé se v Dubicku uskutečnil bábovkový den. Akce pro pěstouny, jejich příznivce, podporovatele i pro ty, kteří by se o pěstounství rádi dozvěděli víc, se tentokrát stala v krásném prostředí areálu Dubické mlékárny. Proč Dubicko tyto akce pořádá a podporuje, na to se kolega Mirek Kobza zeptal křesťansko-demokratického starosty Václava Hampla.
1: Považuji za velice důležitý říct pěstounům, že dělají práci dobře. Když se něco daří, tak všichni to berou jako samozřejmost a nikdo nepoděkuje. A já chci prostě poděkovat pěstounům za to, co dělají.
2: Loni jste udělali takovou prvotní akci na obecním úřadě v zasedací místnosti. Tentokrát jste se krásně rozplácli tady po tom areálu u rybníčka, tady máte skákací hrad. Vidím, že hlavně děti si to užívají.
1: No, užívají a příští rok to bude ještě větší.
2: Co na to říkají pěstouni a hlavně zvýšilo se třeba to povědomí po obci?
1: V loňském roce v té zasedačce to bylo jenom pouze pěstouni. Dneska už jsou tady i dubičáci, kteří se přišli podívat na čumendu.
2: To je vlastně účel.
1: Ano, ano, přesně tak.
2: Vladka Purová je jedna z pěstounek, které se sešly na dnešním bábovkovém dnu v Dubicku. Vy jste dočasná pěstounka, pojďme trošku vysvětlit, co to znamená.
3: Přechodná pěstounka je v podstatě taková jako teta, která se stará o děťátko. Mělo by to být maximálně rok, i když často se stává, že je to delší dobu. A za ten rok by se měla vlastně vyřešit situace toho děťátka, co s ním bude dál. Takže je to taková jakoby přechodná péče, krizová péče po dobu toho období, aby to děťátko nemuselo tu dobu strávit v ústavu.
2: Buď potom jde do trvalé pěstounské péče, v případě k adopci, nebo se vrací k rodině, pokud se vyřeší problémy, pro které bylo to dítě u vás. Vy jste mi říkala, že tady už jsou děti, které jste měla v péči. Jaké to je se s nimi znovu setkat?
3: No, je to krásné, je to strašně krásné. Vlastně o těch prvních dětech, který jsem měla, nevím, ale další dvě holčičky, které jsem měla v péči, tak s těma si pravidelně telefonujeme, vydáváme se, setkáváme se. I vlastně jedna z těch holčiček tady loni byla se svou sestřičkou na prázdniny, takže to je na tom jako paráda.
2: Přesto se musím zeptat, když odcházeli děti z domu, tak i já, chlap, jsem to obrečel. A teď vám odchází ty děti třeba po tom roce. Jaké to je?
3: Obrečím to vždycky. Byla jsem na to připravená, když jsem se chystala na tu práci přechodné pěstky, tak jsem s tím počítala, ale pak, když to přijde, tak je to fakt jako rána a je to smutek a je to jako hrozná bolest, ale zároveň mám radost, že se prostě pro něj našla nová rodina, kde se bude mít dobře, takže je to radost i smutek, ale brečím vždycky, jo, každé děťátko.
2: Jak se vám líbí dnešní bábovkový den a co vám to třeba dává?
3: Je to bezvadná akce, loni jsme měli první ročník, že se tady vlastně setkáme s ostatníma pěstounkama a můžeme si popovídat, pozdílet zkušenosti, které máme, i si třeba postěžovat na to, co nás štve, protože ne vždycky je to pohoda.
2: Pekla jste bábovku.
3: Pekla jsem bábovku.
2: Jakou?
3: Z Margotky.
2: Aneška je jednou z návštěvnic bábovkového dne v Dubicku a já na vás prozradím, že vy jste ve zvláštním postavení, co se týče pěstounské péče, protože vy jste pěstounská sestra. Vaši rodiče si vzali několik dětí do přechodné pěstounské péče. Řešili jste to nějak předtím, než vlastně k tomu došlo?
4: Řešila se to, mamka už vlastně, když před 5 nebo 6 rokama začala toto dělat, tak už to řešila nějaký 2 roky ještě předtím, ale tím, že mám o 6 let mladší sestru, tak ona byla ještě na tohle jako malá, takže nám tehdy říkali, že bylo fajn ještě jako počkat. Jako prvotní byli takový jako, ježiš, co jsi to vymyslela, to tady budeme mít jako nějaký ty děcko a toto, ale člověk do toho rychle jako spadne potom, no, a jako zamiluje se do těch dětí prostě.
2: Kolik prošlo vlastně za tu dobu už tou vaší rodinou dětí?
4: Tak první dostala mamka do péče 2 dvojčata, kluky, pak měla jednu holčičku, další holčičku a teď má dva kluky, dva bráchy. Takže šest dětí.
2: Byla jste spíš ségra nebo spíš taková druhá mamka nebo teta?
4: Určitě teta, ségra, jako tím, že už jsem vlastně byla dospělá, když ty děti přišly. Pomáhala jsem, vozila jsem kočárky a hlídala a pomáhala té mamce s nima. No.
2: Z Dubická Mirek Kobza, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Nicole Kouklová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Deváté studiové album Fear of the Dark skupiny Iron Maiden je vlastně jedinou parádní položkou klasiků heavy metalu z poslední dekády minulého století. Tady ještě Bruce Dickinson třímal ve svých rukou mikrofon. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Iron Maiden.

0: přímo z místa.
1: Do rodinné pražírny Alika v Čelčicích na Hané, která pořádala den otevřených dveří, vás zavedeme v neděli po 9. hodině. Prohlédneme si horkovzdušné a fritovací linky, skladovací prostory, mechanickou ruku nebo podnikovou prodejnu. Zjistíme, že vedle pražených oříšků zákazníkům chutnají směsi s ovocem a liofilizované ovoce. Na místo, které řídí v podstatě samé ženy, vás zve Dita Vojnarová.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: Kafičko, proč by ne? Dneska možná dokonce i na zahřátí lehce i v dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc. To bylo dobrý kafe, to byla Lucie Bílá. Ještě je výlet do Austrálie, neboli země, tam dole Down Under. Men at Work jsou tam odsud a jich ikonická skladba tady bude v zápětí. No a pak taky trošku do historie. Kdo pak pamatuje pohraničák, pohraniční stráže v Olomouci, taky Biosokol možná. Olomoucké kinometropol vystřídalo v minulosti řadu názvů. V současnosti patří mezi pětici nejnavštěvovanějších jednosálových kin v České republice. Ředitel kina Metropol Petr Hanák před pár dny obdržel cenu města Olomouce. Uslyšíme také jeho v krátkém medailonku povídání, možná i vzpomínání na ty láce, na ty ceny za vstupenky už za chvíli u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Down Under.
1: Kapela Men at Work. Písnička Down Under. A nebo za chvilinku naše Šalalalalí Václava Neckáře. 9.28, současnost 3.6.2026 dopoledne. V minulosti názvy Biosokol, Světozor, taky Pohraniční stráže. Dnes kino Metropol. Na stejném místě v Olomouci stojí to kino už od 30. let minulého století. Za tu dobu se ovšem samozřejmě proměnilo, prošlo řadu rekonstrukcí. Další výrazná, která se týká střechy, čeká kino Metropol v blízké době. V roce 1933, kdy začalo kino promítat, se do sálu vešlo 999 diváků. V současnosti je jich o několik set méně, což potvrzuje ředitel kina Metropol Petr Hanák, držitel ceny města Olomouce za rok 2025 v kategorii Společenský přínos.
2: Ten plakát prodejní toho sálu, kde myslím je za 2 koruny vstupenka a za 7 korun do lože někde, ten máme nahoře v promítárně ještě. A my máme teďka 530 sedaček, bohužel sloupí a statika nám ukradla na pár let, doufám, že jenom opravdu na pár let, asi 16 sedaček.
3: Za těch 16 let, co jste ředitelem, se toho samozřejmě hodně změnilo, nicméně vy se díváte do budoucnosti, takže my můžeme číst takové drobné zprávy o tom, která bude nová střecha a na ní fotovoltaika a která uvažujete i o menším promítacím sále s barem.
2: Ty studie už máme dlouho vypracované, ale nikdo nečekal ten stav střechy vevnitř. Nebylo to ani zapotřebí nějak významně kontrolovat, protože někdy v 2009 byla teda vzduchotechnika instalovaná a bohužel tam došlo k nějakým chybám a museli jsme to teď zasanovat, respektive město Olomouc a správa nemovitosti. No a vždycky toto křížení, prostě, že budova je města, my provozujeme, tak to má trošku třecí plochy, stojí to hodně peněz. Tak uvidíme, doufám, že to zasanujeme nahoře, má tam přijít fotovoltaické panely, ať pomůžeme tady s energetikou, s tou soběstačností a samozřejmě čekáme, že nám vyjdou nějaké penízky na ten suterén, kde by byl krásný sál. Já si troufnu říct 20 až 30 sedaček pohodlných a bar, spíš takové třeba firemní klubové záležitosti, nebo právě když jsou filmové festivaly, tak ta komunikace potom s těmi, co tady prezentují ty filmy a tak dále.
3: V roce 2025 se Metropol zařadil mezi 5 nejnavštěvovanějších jednosálových kin v České republice.
2: Ono se to hodnotí čtvrtletně, kvartálně a potom na konci roku, tak za některý kvartál jsme dokonce byli za kinem Aero, myslím, druzí, takže to nás strašně těší, ta návštěvnost. Je to takový speciální algoritmus, ceny vstupenky, počet lidí v sále na jeden film průměrně, počet odpromítaných filmů a tak dále, a potom se to vyhodnotí.
3: K tomu přibyla teď aktuálně také cena města Olomouce v oblasti Společenský přínos, kterou jste obdržel. Jak vnímáte toto ocenění?
2: Tak je to zhrnutí té práce, že se to opravdu povedlo a myslím, že se tady vytvořil velice dobrý kolektiv těch zaměstnanců. Byť rotují tady hodně studentů, kteří na Univerzitě Palackého dochází, tak dochází k nám pracovat, tak se to tak dobře semklo. Myslím, že tady je velice dobrý kolektiv a díky a jiným. A tomu, že se nebojíme tady oblec montérky a staráme se prostě o tu budovu a o ten provoz a furt něco vylepšujeme, tak se to povedlo.
3: Vy jste ve foaje divadla dáváte si kávu, nicméně protože očekáváte návštěvu seniorů, protože mimo jiné nabízíte promítání i pro ně.
2: Ano, no, já jsem si tady oblíbil jedno místo pod hodinama, tak jak se kdysi scházelo na křižovatce v Olomouci, tak tady se může posedět v kavárně a dneska v 10 hodin v pátek, obyčejně tu periodiku držíme, tak je filmový klub seniorů, který pravidelně dáváme, pak to vychází někdy na pondělky, úterky ve 2 hodiny.
3: A máte tak dokonalý přehled, protože vidíte do toho vstupu, tak víte o všem, co se v kině děje.
2: Ano, ano. Takže se tak kelišová a vidím tady prostě na to dění, na tu křižovatku. A odehrávají se tady zajímavé věci.
3: O tom nepochybuju. Ty se odehrávají ostatně samozřejmě i v sále. Jdete si jen tak sednout a podívat se na film?
2: Někdy ano, ale je to spíš jenom na nějaký segment, jak je všecko nastaveno. Někdy si vyberu film, který si chci užít a se známým a se jdeme podívat.
3: Přiznává ředitel kina Metropol a čerstvý držitel ceny města Olomouce v oblasti Společenský přínos Petr Hanák. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

prázdninové lásky. A prázdniny se blíží. Ovšem dnes ještě s těmi teplotami do 19-20 stupňů a už zasahuje od západu, zatím lokálně jistá srážková činnost, spíš tak od půlky k severnímu. K severní části Olomouckého kraje, troška srážek a ty další přijdou prý od západu, pak ale zase vstříc těm prázdninám, trošku na střídečku, zítra tepleji, jasno, pak zase možná jeden den s nějakou oblačností, třeba i srážkami a lehce nižšími teplotami. No a za chvilinku, za každého počasí, Nezmar, kolega Kobza zve, no procházka od pradědu na Hanou, to je velký záběr. Dolní Lipová je dnes součástí velké jesenické aglomerace nazvané Lipová lázně a vynese od hor až po Jeseník. A tak se do historie jedné z největších vesnic v oblasti vypravíme za okamžik u nás v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Ve chvílích, kdy jsou životní zkoušky a stres až nad hlavu, se hodí mít kolem sebe lidi, kteří tě v tom nenechají. Rád prožívám vztahy s lidmi. Vztah mezi Bohem a člověkem je pro mě krásný a snažím se krásu vztahu ukazovat mladým lidem, říká šťastný manžel a otec tří synů Filip First, který vystudoval psychologii, ale od roku 2017 slouží jako kazatel. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ježkovou ve středu v 10 dopoledne.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Takzvaná jednodenní péče kombinuje šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. Pacient přijde ráno do nemocnice, podstoupí zákrok a ještě ten den nejpozději do 24 hodin odchází domů. Týká se to třeba operací kýly, žlučníku, slepého střeva, křečových žil nebo artroskopie kolenního a ramenního kloubu. Oddělení jednodenní péče má i Šternberská nemocnice. Jeho primář, doktor Petr Kaloci, bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasová pohodnice Mirka Kobzina dnes zve do Dolní Lipové, místní části Lipové lázní. Na Jesenicku, teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je to jedna z těch největších vesnic v regionu a možná bychom nečekali, že ji museli v dávné minulosti založit na třikrát. Víc Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Dolní Lipová je dnes součástí velké aglomerace táhnoucí se údolím řeky Staříč, v podstatě od úpatí Jeseníku a Rychlebských hor až téměř po dnešní Jeseník. Už v roce 1290 se mezi nově kolonizovanými místy Jesenicka objevuje vesnice pod jménem Linde. Později se obec uvádí také jako Lindwiese, tedy Lipová louka, a přídomek Nieder, tedy Dolní, získává až po roce 1752 k odlišení od nedaleké Horní Lipové. Původní vysazení obce asi příliš úspěšné nebylo. K opětovnému osídlení lokality došlo podle dochovaného privilegia pro rychtáře Jana Gieslera až k roku 1370. Vesnice měla na začátku 15. století 40 lánů polností, ale počet obyvatel tomu zdaleka nenasvědčoval. Po roce 1420 pak dokonce na 150 let opět mizí z historických dokladů. Cesta přes Ramzovské sedlo však fungovala i nadále a možná tady pár domů i zůstalo. Každopádně po roce 1547 usazovala biskupská správa Jesenického panství do krajiny kolem řeky Dřevorubce, kteří pro ní těžili obrovské lesní bohatství. V roce 1585 už tady žilo 58 sedláckých rodin. Stála zde třeba i pila. Kupodivu přežila Dolní Lipová celkem bez větší úhony i 30-letou válku. Naopak po ní je zasáhly na Jesenicku bohužel velmi rozšířené čarodějnické procesy. Vesnice se významně rozšiřovala směrem z hůru proti proudu řeky. Už tehdy se v obci těžil mramor jak pro kamenické účely, tak i na pálení vápna. Další pokusy o dolování zde ale patrně zkrachovaly. Přesto byl život v horském údolí hodně těžký. Tomu napomáhali ještě průtahy vojsk za prusko-rakouských válek. V roce 1840 zde vznikají vodolečebné lázně Johana Šrota. Nebyly tak úspěšné jako ty Pryznicovi. Nad Jeseníkem mimochodem Johan Šrot a Pryznic byli vzdálení příbuzní. Nicméně i tak si své návštěvníky nacházeli. V polovině 18. století už počet obyvatel Dolní Lipové přesáhl 2200 osob a do roku 1930 se zvýšil až na 3470 obyvatel. Obec byla nejprve přifařena do Jeseníku. V roce 1625 si místní postavili menší kapli. Teprve k roku 1785 začal sem vyslaný farář, člen premonstrátského řádu Jan Rotter, budovat kostel. Přes spory o jeho umístění nakonec byla v roce 1787 stavba kostela svatého Václava dokončena. Spolu s ním byla postavena i fara a místní děti konečně začaly docházet také do zdejší farní školy. V roce 1888 projel obcí první vlak z Hanušovic do Glucho a o něco později se právě ze zdejšího nádraží začalo jezdit i na Vidnavsko a Javornicko. V Dolní Lipové začaly vznikat také velké lomy a závody na zpracování kamene a vápence. Vyráběly se zde však i armatury a další výrobky. Velký pomník na křižovatce hlavních silnic připomíná události tzv. Frývaldovské stávky, kdy byl právě na tomto místě 25. listopadu 1931 zastaven kordon stávkujících a nezaměstnaných kameníků mířících do Jeseníku, a to příslušníky četnictva. Při následné střelbě přišlo o život 8 demonstrantů. Po druhé světové válce bylo původní obyvatelstvo vysídleno a obec poměrně rychle dosídlena novými osadníky. V roce 1960 se Dolní Lipová spojila s Horní Lipovou v jednu vesnici s názvem Lipová lázně. Obec je nejen lázeňským místem, ale i východiskem turistických tras a dokonce zde přímo v centru obce najdeme malý lyžařský areál. K vesnici patří jeskyně na Pomezí, větší lyžařský areál na Miroslavi a v nedávné době tady vznikly také cyklistické singletracky, zoopark a třeba i muzeum Johana Šrota. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Dolní Lipové, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Nedá se svítit, Horní náměstí a jeho osvětlení a další jednání už za chvíli ve zprávách.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Soud rozhodl ve sporu o veřejné lampy v centru Olomouce. Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení. Kriminalisté obvinili muže, který údajně vyhrožoval útoky ve školách i v obchodech. Dnešní počasí má být oblačné s přeháněkami. Naměříme až 20 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomouc by měla na Horní náměstí vrátit lampy z dílny architekta Jana Šépky. Takzvané sirky radnice nechala před lety odstranit kvůli nízké intenzitě světla a nechala v centru instalovat osvětlení běžného typu. Architekt Šépka s tím nesouhlasil. Krajský soud mu nyní dal za pravdu. Rozsudek je zatím nepravomocný. Vedení radnice jej odmítlo komentovat. Šépka je rád, že se po 12 letech sporu soud přiklonil na jeho stranu.
3: Pro mě bylo opravdu za těch 12 let nejvíce nepochopitelné, že město nedokázalo vysvětlit, proč ty lampy z náměstí odstranilo a následně i tedy sešrotovalo.
2: Poslanci se dnes znovu vrátí k vládní novele zákona o podpoře bydlení. Počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují například opoziční piráti, říká jejich poslankyně Lenka Martinková Španihelová.
4: Finální přidělování bytů má navíc dělat úřad práce. Instituce, která už dnes má problém pokrýt svoje stávající agendy a s bytovou politikou nemá prakticky nic společného. Výsledek bude jediný, celý systém se zablokuje a pomoc se k lidem dostane pozdě, v horším případě vůbec.
2: Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třema pražským obchodním centrum loni v červnu. Serveru iRozhlas.cz to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze. Policie mladíka stíhá jako uprchlého. Za vyhrožování terorismem mu hrozí až 15 let vězení. Podobně měl podezřelý vyhrožovat i na Slovensku nebo v Lotyšsku. Podle BIS v aktivitě útočníka angažovalo Rusko. Soud začíná řešit kauzu údajně nenávistných předvolebních plakátů SPD. Podle obžaloby se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Žalobu podalo státní zastupitelství kvůli dvěma plakátům z předvolební kampaně hnutí do krajských a senátních voleb v roce 2024.
5: První z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti, který drží skrvavený nůž a text Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na druhém plakátu byli dva romští chlapci kouřící cigaretu a text Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku. Státní zastupitelství chtělo trestně stíhat také předsedu SPD Tomia Okamuru. Ten má ale poslaneckou imunitu a sněmovna ho nevydala. V březnu letošního roku proto soud jeho stíhání pozastavil. Okamura ho od začátku označuje za politické. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejista Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skoroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním playoff. Série pokračuje v Las Vegas druhým zápasem v noci ze čtvrtka na pátek českého času.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme velkou oblačnost, déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Pouker bude slabý, proměnlivý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodaj.

0: českém webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Olomouce v ulici Tovární dělnici pracují na údržbě mostu, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Ve chvílích, kdy jsou životní zkoušky a stres až nad hlavu, se hodí mít kolem sebe lidi, kteří tě v tom nenechají. Rád prožívám vztahy s lidmi a vztah mezi Bohem a člověkem je pro mě krásný. A snažím se tu krásu vztahu ukazovat také mladým lidem. Daří se to? Tak na to už se zeptáme. Právě v tuhle chvíli otevíráme hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc a tím dnešním bude kazatel církve adventistů, ale primárně také psycholog Filip First a také, jak říká, šťastný manžel a otec tří synů. Tak za chvíli už si budeme povídat právě s ním a příjemný poslech vám všem od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Zora Ješková.

0: Ještě jednou vítejte při poslechu Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme vás všechny, kteří posloucháte v tuhle chvíli hosta ve studiu. A já, když jsem si dohledávala informace na internetu o mém dnešním hostu, tak mi prostě přišlo, že ten člověk je naprosto a beze zbytku absolutně pozitivní, že má kolem sebe samé dobré lidi, samé anděly, protože sám říká, Bůh mi do života posílá dobré anděly. A nebo třeba ve chvílích, kdy jsou životní zkoušky a stres až nad hlavu, se hodí mít kolem sebe lidi, kteří tě v tom nenechají. Rád předávám krásu vztahů mladým lidem. Jsem šťastný otec, synů a šťastný manžel. Tohle všechno je původní profesí psycholog a nyní kazatel, i když ono se to vlastně nevylučuje, kazatel církve adventistů 7. dne tady v Olomouci Filip First. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jste tak veskrze pozitivně naladěný šťastný člověk, tak jak to vlastně z těch informací na internetu vyplývá?
1: No, to je hrozně hezký sestřih.
0: Ale realita je někde jinde, nebo ne?
1: Tak není to vždycky tak zalitý sluncem a ještě zajímavější možná to, že já jsem jako temperament především melancholik, ale musím říct, že snad díky Bohu kolem sebe dost těch dobrých lidí mám, takže je i dost důvodů k radosti a k vděčnosti.
0: Jak jste se vlastně dostal od psychologie ke kazatelství a proč?
1: To je asi jako delší cesta na delší vyprávění, ale můj tatínek byl kazatel, takže já jsem vyrůstal v té kazatelské rodině, a viděl jsem, co ta práce obnáší a jako dítě jsem ten kazatel chtěl být. Pak přišla puberta a už mě to tak nelákalo. Spíš jsem chtěl jít směrem IT a takhle, ale nakonec jsem se vyprofiloval vlastně k té psychologii. Tu jsem vystudoval, nastoupil jsem i do první práce jako psycholog, do sociálních služeb a pořád jsem ale měl, jako, že bych s církví byl ochoten spolupracovat jako ten psycholog, třeba nějaký přednášky nebo něco takového a pokud bych vnímal, že mám někdy někde nastoupit jako kazatel, takže se tomu nechci bránit. Ale úplně tak jako jednoduchý to nebylo, protože církev se vlastně s tou nabídkou ozvala v dobu, která jako za mě byla asi nejméně vhodná.
0: Jak to?
1: No zrovna jsem se posunul, zrovna asi to bylo nějakou dobu, co jsem se posunul na novou pozici, kdy jsem vedl azylový dům pro ženy a matky s dětmi. A čekali jsme prvního potomka, měli jsme prostě hypotéku na byt, byli jsme čerstvě zabydlený a já jsem věděl, že když nastoupím do církve, že to bude znamenat ku příkladu to, že se bude muset odstěhovat z toho našeho bytu, to, že půjdu s platem dolů a tak dále, tak jsme to nějak předkládali Pánu Bohu, modlili jsme se za to, jak to má být, řešili jsme ty věci a ono to začalo všechno nějak jako zapadat, vycházet, tak jsem vnímal, že to není jenom tak. Tak po určitý době jsme teda kejvli na to, že tedy do té kazatelské služby půjdem. Já teda to říkám v plurálu, protože to není jenom otázka toho jednoho člověka, toho kazatele, ale vlastně od ty chvíle to je otázka celé rodiny.
0: Já když vlastně slyším to, co jste všechno zvažovali, čekali jste potomka, když kývnete na kazatelství, tak to znamená, že se budete vlastně každou chvíli někam stěhovat, protože kazatelský život je kočovný život, že půjdete s platem dolů, ale přece jen tu rodinu musíte nějak uživit. Tak normálně člověk, který vlastně není zakotven ve víře, v církvi, neví, co to je kazatelství, tak by řekl, no to je obrovská spousta negativ. Tak co bylo tím plusem, tím pozitivem, který vám to prostě postavil tak, že jste se rozhodli, že do toho půjdete? Lidé v dnešní době, která je postavena právě na tom materiálním zabezpečení, tak by prostě řekli, šel do nejistoty, šel do horšího a to má na krku, v uvozovkách na krku, je to štěstí, mít rodinu a to má rodinu, o kterou se musí postarat.
1: Tak především jsem vnímal, že to je práce nebo služba, která mi dává jako hlubší smysl. Já jsem se tedy nikdy nevnímal jako úplně dobrý vedoucí, Takže v té pozici, byť jsem tam byl, fungovali jsme, tak necítil jsem se úplně jako pevný v kramflecích. Ani jako kazatel se kolikrát necítím pevný v kramflecích, ale prostě jsem vnímal, že to je něco, co mě dává hlubší smysl, tahle práce s lidma, že jim můžu předávat něco víc, něco lepšího. A zase teď budu možná mluvit hodně jako duchovní, my v tom vývoji té situace jsme vnímali, že to je prostě odpověď od Pána Boha, že do toho máme jít. Jo? A to asi nechci být někdo, kdo by šel proti němu.
0: Říká Filip First, který je dnes hostem tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Kazatel církve adventistů 7. dne a zároveň psycholog Filip Fürst je dnes hostem tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Jste říkal, že kazatelský život je spojen s cestováním a vlastně takhle s tím bylo spojeno i vaše dětství, protože pocházíte z kazatelské rodiny. Odkud teda vlastně pocházíte?
1: Z Moravy. To je,
0: jste všude zdejší.
1: Ještě abych nesmí opomenout Slezsko. Ale já jsem se narodil v Třebíči. To ještě můj tatínek pracoval v rukavičkářských závodech, takže jsme měli nějakou jako, dejme tomu, stabilitu zázemí. Jenže v roce 89 nastoupil do církve právě jako kazatel a to bylo první stěhování do Návsí. Tam jsme byli 3 roky, posléze tedy stěhování do Znojma, tam jsem prožil takový to echt dětství. V Ostravě, tak to mám spojený s pubertou, se studiem vlastně střední školy, pak i začátek výšky. No pak jsme se stěhovali do Karviné, tam už rodiče zůstali teda. A já jsem se potom stěhoval kvůli studiu do Brna, pak zase zpátky do Karviné. A pak už to bylo spojené s tím, že sám jsem nastoupil jako kazatel, tak to bylo do Ostravy a posléze do Olomouce.
0: Takže. Do Olomouce. Takže vás vlastně čeká podobný asi kočovný život jako vašeho tatínka, pravděpodobně.
1: Je to takový polokočovný, jo, protože my na tom jednom místě nejsme 2-3 roky, že bychom se hnedka zvedli, ale bývá to 8-10, někdy třeba i víc let.
0: Jak kdy.
1: Jsem rád, že církev bere, nebo snaží se brát ohledy i na tu rodinu, na ty děti, takže se to dozvídáme s dostatečným časovým předstihem.
0: A proč vlastně to stěhování? Proč teda nejste na jednom místě stále? Lidi si na vás zvyknou, přece jen důvěřují tomu svému kazateli, kterému se chodí svěřovat, ví o sobě vzájemně. Proč?
1: A to je možná to, jo. Někdo si zvykne, někdo tiše trpí. Ne každému, každý kazatel sedne. Takže on se může oposlouchat. Jo? Už každý ví, co bude následovat za větu, nebo co bude dál. Ten kazatel se taky může prostě vyčerpat nějakým způsobem, třeba snaží se to společenství někam posunout. A ono to třeba ne vždycky jde. Nebo se to někam posune a vlastně neví kam dál. Jo, možná to potřebuje zase nějaký jiný impuls. Tak já vnímám, že to stěhování, ta změna, že je impulzem jak pro toho kazatele, tu jeho rodinu, tak i pro to společenství, že zase může přijít někdo, kdo jim dá nový impuls.
0: K čemu vlastně jsou taková společenství dobrá? A my bychom se vlastně tady těmi impulzy a posuny vlastně se dostáváme i k tématu vůbec práce v církvi, ta práce toho kazatele. Možná začít právě tímhle tím, co to vlastně obnáší. Tak on člověk neznalý by se třeba řekl, no jo, tak tamhle v neděli nebo v sobotu pozvou lidi na mši a on tam teda připraví si nějaké to kázání a tím to hasne. Ale ono to tak není.
1: To už jsem se setkal s tím, jako co dělám, tak když řeknu, že jsem kazatel, ale jako co děláš normálně?
0: Aha, jestli myslíš, že to máte jako
1: co děláš přesně, no, že v sobotu si odkážu a to je vlastně všecko. To je především práce s lidmi. Jo, nést ty jejich těžkosti, ale i ty radosti s nima prožívat, možná ty nejistoty, to, co je vykolejí. Tak tohle to je vlastně takový ten denní chléb, ty práce kazatele. Samozřejmě má to i ten duchovní rozměr, jo, kdy to ti lidi prožívají i různý duchovní třeba krize. Mm-hmm. Tak do tohohle z toho ten kazatel, když mu to ty lidi dovolí, tak vstupuje.
0: Takže je v tom vlastně i ta psychologie, dá se říci, ale ona povýšená.
1: Ono je to velmi blízké, jo, proto jsem rád i za to studium ty psychologie, protože se to leckdy uplatní. Možná ještě více uplatní krizová intervence, protože to leckdy taky má charakter až takovýhohle z toho, ale jako jsem za tu psychologii rád, protože já to vnímám, že církev jako společenství je hodně o vztazích. Často se mluví o tom, že mluvilo, možná, že už tolik ne, ale že víra je čistě osobní věc, moje soukromá věc. Jakože jo a přitom ne, protože když se podíváme do Bible, tak ta víra se má přece projevit i v tom vztahu k druhým lidem. A tam zase může nastupovat ta církev, která by měla vytvářet bezpečný prostředí, společenství, kde člověk může být klidně jak otevřený, zranitelný, kde o těch věcech, které ho trápí, může mluvit. a neměl by se tam setkat s nějakým odsouzením, zavržením a podobně. Mm-hmm. Takže tohle to já vnímám jako takovou tu roli té církve, toho společenství, že to má vytvářet ten bezpečný prostor, kde já můžu být sám sebou a kde můžu se setkat s tím Bohem.
0: Dobře, my se teď dostáváme právě k tomu tématu církevního společenství, co to vlastně je a jak to funguje. Mluvíte o té otevřenosti, o tom bezpečném prostředí, ale přece jen lidé jsou různí a jsme jenom lidé. A opravdu se můžeme spolehnout a teď při tom setkání, já nevím, třeba jednou nebo dvakrát týdně v tom církevním společenství, každý vlastně ten člověk, který do něj přichází, žije jiným způsobem života, žije na jiné úrovni, řekněme společenské, když už to vlastně převedu už i na tuhle rovinu. Nevěřím tomu, že by tam nevstupovali do církevního společenství ty opravdu lidské prvky, se kterými se bohužel setkáváme, jako závist, nebo to, že prostě s někým si nesednu a je tam nevraživost a tak dál a tak dál. Tak kde potom vy mluvíte o společenství, které je bezpečné?
1: Já mluvím o tom, že by mělo být.
0: Aha, ale není.
1: To je ideál. Jo. To je, hrozně bych rád, aby ty společenství, a nejenom to naše, jo, ale i další, aby ten charakter měli. Samozřejmě, dokud tam budou lidi, budou tam problémy. Jo, protože církev spojuje lidi, jak jste řekla, jo, z různých sociálních vrstev, s různýma koníčkama, s různýma zaměstnáníma a tak dále. Spojuje kolikrát vlastně téměř nespojitelný. Jo, a pak ty lidi vlastně se tam jako sejdou a teď spolu mají fungovat. Jo. Každý má i třeba různou představu o tom, jak by měla vypadat bohoslužba, jak by mělo být tohle a tohle a tamto. Jo. A leckdy to je o tom učit se vnímat toho druhého, ne jako toho, kdo mi chce rozházet moje hračky, ale jako toho, kdo vlastně má nějakou svoji zkušenost, nějaký svůj příběh, nějaký svoje vnímání Boha a učit se jako jeden od druhého, jak můžeme se navzájem třeba povzbudit v tom, co prožíváme, jak si můžeme být blíž.
0: A nebo třeba, že spolu nemusíme úplně souhlasit ve všem, ale přitom jako se nemusíme nenávidět, nevražit, jak se často setkáváme i ve společnosti, že zkrátka, když máš jiný názor než já, no tak prostě tě poplivu, pošlapu a nebudu se s tebou bavit a tak dál.
1: Leckdy i ta tolerance je skutečně tím stropem. Jo, a není na tom nic špatného, nemusíme si všichni sedět. Jo, ale neměli bychom se snižovat k tomu, že se budeme pomlouvat a tak dále.
0: Takže vlastně církevní společenství dobře fungující je něco, v čem vlastně pokud lidé chtějí na sobě pracovat, tak tam mohou růst.
1: Jo, vnímám to tak, že pro mě třeba teďka takovým jako tématem je prostor, místo. A vnímám, že to církevní společenství zdraví je takový, kde každý si najde svoje místo. Uh-huh.
0: Hezky řečeno. My si dnes povídáme s psychologem a kazatelem církve adventistů 7. dne, zároveň nemocničním kaplanem Filipem Firstem. Povídáme si s ním v hostu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.

0: Je s vámi Český rozhlas Olomouc a my si dnes v hostu ve studiu povídáme s kazatelem církve adventistů 7. dne, zároveň také psychologem, zároveň také s nemocničním kaplanem Filipem Firstem. My jsme už zmínili to, k čemu vlastně jsou tady církevní sbory a mají je samozřejmě všechny církve, které fungují na našem území, snaží se motivovat lidi k tomu, aby se scházeli, aby spolu komunikovali, mluvili, ale co vlastně všechno v takovém církevním sboru ještě děláte, kromě toho, že se třeba potkáváte právě při tom kázání?
1: Tak teda základem asi takovou jako nejviditelnější, nejpravidelnější činností je teda ta bohoslužba. My máme bohoslužby v sobotu dopoledne, ale snažíme se tedy, aby jsme spolu nějakým způsobem se setkávali, fungovali i přes ten týden. Během covidu jsme založili takovou malou modlitební skupinku online. Ta vytrvala, takže ta je pravidelně, to je spojený se studiem. Setkávám se taky s dětma, jako s mládeží. To je taky pravidelný setkávání.
0: Máte skupinky nějaké s mládeží?
1: Jo. Minimálně teda teďka pravidelně jsou dvě. Jedna, kde jsou mladší děcka, dejme tomu do 15 let, a potom starší, to se věnuju tady v rámci Inry Road dětskám, který jsou ve vysokoškolském věku. Aha. Tak to jsou takové další aktivity, ale když se ještě vrátím k tomu společenství, já vnímám jako důležitý, aby si ten sbor nebo ta farnost, nebo jak to nazve kdo, aby si nežil sám pro sebe. No, protože to je pak akorát cesta k tomu, že se rozhádají a půjde to do kytek. Takže já vnímám, že jednou z jako důležitých věcí je služba. Jo, a když to společenství neslouží, tak je to škoda a je to špatně. Vlastně církev by měla sloužit. To by mělo být vlastně tak jako primární účel církve, ať už dovnitř, tak ven. Tak.
0: Čili i těm, kteří nejsou uvnitř třeba toho církevního sboru. Čili tady se dostáváme k tématu třeba dobrovolnictví nějaké?
1: Určitě dobrovolnictví. Tak s adventistickou církví je spojená třeba docela výrazně ADRA, jako humanitární organizace i jako dobrovolnická právě. My jako sbor třeba jsme teďka v květnu měli Den maminek, což jsme se snažili vytvořit takový prostor pro ty maminky. Dneska jako na maminku, když se podíváte na sociální sítě, tak jsou kladeny strašné požadavky, jak by mělo být krásná, všecko stíhat, usmívat a tak dále. A ono to tak kolikrát úplně není. Takže jsme se snažili udělat jim takový prostor, aspoň na chvilku, aby si od těch dětí odpočali. Děti tam měly nějaké svoje věci a pro maminky tam byly, já nevím, občerstvení, masáže a takovéhle věci. Aby chvilku měli fakt to, že jsou opečovávaný, že jsou ty princezny nebo ty královny, tak to byla jedna z věcí, kterou se snažíme dělat pro lidi kolem nás.
0: Vy jste říkal, že pracujete i s dětmi do 15 let a také se studenty, vysokoškoláky, že vlastně nabízíte možnost setkávání. Já jsem se o vás dočetla, mladí lidé, právě pochopila jsem, že jsou to vysokoškoláci, o vás píší jako o studentském kazateli a aktivním komunikátorovi, posluchači a rádci. To a mnohem více je Filip First. Co to znamená být takovým komunikátorem, posluchačem a rádcem pro třeba právě studenty, vysokoškoláky? A předpokládám, že to nejsou asi jenom lidé nebo studenti, kteří patří k církvi adventistů nebo k nějaké jiné církvi, ale i ti, kteří jsou mimo církev.
1: No, to bych taky rád věděl, co to znamená. Já jsem to nepsal, takže já se spíš snažím s těma dětskama, jim budu říkat děcka teda, s těma dětskama prostě bejt. Jo, tak nějak osobně trošku se znát, takže děcka ví leco o mně, já vím leco o nich a tak nějak spolu fungujeme a když přijdou pro radu, tak já jim třeba nějakou dám, nebo taky ne, protože ne všechno vím, že jo. Mm-hmm. Ale můžeme si spolu o tom povídat a oni leckdy na to přijdou, potom mají sami.
0: Jestli vlastně oni jsou, ono se říká, že ta dnešní mládež je křehká, že někdo řekne, že je rozmazlená, že prostě nebudou zvládat stresy a problémy tak, jako je zvládá třeba ta naše generace. Jak je vnímáte vy, jako nejen kazatel, ale také psycholog?
1: Tak já budu mluvit o těch dětskách, se kterými se setkávám a mě dělají velkou radost. Jo? Prostě strašně fajn lidi. Mají samozřejmě svoje, ne všichni si vždycky se všema sednou a tak dále, ale aspoň ty dětka, se kterými se setkávám, tak ty naší skupince jsou autentický, otevřený. Samozřejmě myslím si, že se tam promítá do toho i to, že někdy hledají ten prostor, kde prostě jako zpomalí, vypnou, jo, kde můžou dělat blbosti a nemusí to nějak jako být někde prezentovaný. Takže já možná ještě vnímám, že tu současnou generaci těch mladých lidí dost ovlivňuje to, kolik podnětů a všeho máme kolem sebe. Jo, a to je strašně náročný pro mozek, jo, zpracovat to všecko, takže leckdy hledají prostě únikovou cestu z toho, jak být prostě někde bokem toho proudu všech těch feedů a nevím čeho možného, jak být prostě, jak jenom být.
0: A vy k tomu pomáháte?
1: Tak snažím se, ale mně přijde, že hlavně to dělá ta skupinka sama o sobě. Jo? A to, kdybych připisoval kredit sobě, tak to by bylo nefér vůči ním. Já jsem hrozně vděčný za ty děcka, které tam přichází, protože oni vytváří především tu atmosféru toho, co se tam děje.
0: Říká Filip First. Za chvilku si budeme povídat o nemocničním kaplanství.
2: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.

0: vámi je Český rozhlas Olomouc. My si dnes v hostu ve studiu povídáme s kazatelem církve adventistů 7. dne, psychologem a také nemocničním kaplanem Filipem Firstem. A také aktivním komunikátorem, jak tady bylo před chvílí řečeno, s mladými lidmi. Vy jste mě tady překvapil před chvilinkou, když jste řekl, že kaplanství je to nemocniční, je mezi lidmi stále tak nějak jakoby tabuizované, že stále mnoho lidí o kaplanovi nechtějí ani slyšet. Proč? Jak to vlastně je?
1: Já se často setkávám, relativně často teda s tím, že když přijdu za člověkem v nemocnici, tak představím se jako kaplan, tak se lekne, jo, že buď umírá, nebo říká, ale já nejsem věřící. Jo. A ta představa často o tom kaplanovi je, že to je ten, kdo přijde s tím posledním pomazáním, nebo ten, kdo tam jde jenom pro ty svoje ovečky, nebo jde lidi na něco přesvědčovat. A o tom vlastně kaplanství ale vůbec není. Jo,
0: že, o čem tedy je?
1: O tom, že tam s těmi lidmi někdo je. Jo, já vždycky říkám, já mám výhodu oproti sestřičkám, oproti lékařům, že já s váma můžu trávit čas a nemusím tady nic dělat. Já nejdu dělat žádný výkon. Jo, já si s váma jdu povídat o tom, jako co vy chcete, co vás trápí, co vás těší. Někdy těm lidem pomůže jenom to, že se trošku zorientují v tom, kde jsou a co se s nima bude dít a tak dále. Někdy sebou nesou jako větší batoh, jo? Něco, co je prostě trápí i víc, než třeba jenom ty fyzické problémy. A to je zase něco, kde ten kaplan může být docela prospěšný, protože v tom rozhovoru, v tom povídání, nejenom, že si ten člověk může ty myšlenky utřídit, ale může získat nějakou třeba nějaký zrcadlo nastavený. Jo, může být povzbuzený trošku. Jo, protože leckdy ty lidi vidí ty věci třeba černobílé, už černě, spíš než černobílé. A ono tak vůbec nemusí být.
0: Vy působíte jako nemocniční kaplan ve fakultní nemocnici v Olomouci, ale nejste tam jediný, vy jste nemocniční kaplan.
1: Ne, my máme krásný tým 8 nemocničních kaplanů. Máme tedy jako takový dělený úvazky menší, ale musím říct, že co vím, tak v Česku jsme jako takovejhle tým unikum. Jo, že většinou tam bývá jeden, dva kaplani. Je pravda, že fakultní nemocnice je velká, ale to, že nás je tam 8, to za to jsem hrozně rád, protože i lidsky si tam velmi vycházíme vstříc, sedíme si, takže i do té nemocnice chodím rád, nejenom za lidma, ale i za kolegama.
0: Jste jenom pro pacienty ve fakultní nemocnici v Olomouci, anebo i personál někdy vyhledává a potřebuje vaši podporu?
1: Nevyhledává tak úplně často, Ale jsme tady pro všechny. Jo, to znamená, ať už to je pacient, ať už to je třeba člověk, který s ním přijde do ty nemocnice, tak on taky jako lecos prožívá a tomu se moc lidí kolikrát nevěnuje. A samozřejmě ten personál, to nejsou roboti, to jsou lidi, kteří taky jako i když na tu směnu jdou, tak jdou z nějakého prostředí, mají třeba nějaký problémy, který řeší a i to se může promítnout do jejich služby, jo, a ani to není dobrý opomíjet. Takže jsme tady pro všechny tři, když to takhle jako dáme do nějakých skupin, tak všechny tři skupiny.
0: Co byste třeba teď tady na tomhle místě vzkázal těm lidem, kteří jsou a poslouchají nás třeba právě teď na nemocničním lůžku, jsou třeba právě ve fakultní nemocnici v Olomouci nebo v nějaké jiné nemocnici a potřebovali a zvažují, zda si popovídat s nemocničním kaplanem a třeba ještě si říkají, aby mě na něco nepřesvědčoval a podobně, ale cítí tu potřebu, že v tom nechtějí zůstat sami. Co byste jim vzkázal?
1: Asi krátce nebojte se. Když to vyzkoušíte, tak při nejhorším v uvozovkách nakonec řeknete, že nemáte zájem o další návštěvu. Jo, a nás to neurazí. Jo, my přicházíme s určitou nabídkou a když člověk nemá zájem, tak je to normální věc, jo, že to není nic, co by nás mělo štvát, že bychom se na ty lidi potom zlobili. My akorát těm lidem chceme něco přinést a když to zarezonuje, tak jsme za to rádi. Já třeba pro sebe, když jsem začal pracovat jako kaplan, tak jsem si musel jako vydefinovat nějakou zakázku, jo, co teda těm lidem jako chci přinášet, nebo ti to řeknu možná nešťastně, ale co budu považovat za úspěšný rozhovor nebo úspěšnou intervenci. A řekl jsem si to tak, jako nakonec jsem si to vydefinoval trošku možná jako obecně, ale já jsem si jako cíl dal přinést těm lidem boží požehnání. A no, přinést těm lidem požehnání. A jestli to bude mít formát toho, že si popovídáme na duchovní téma, anebo to bude mít formát toho, že jako se uklidní před nějakou operací, nějakým výkonem, nebo že bude vědět, že třeba na tom urgentu bude ještě 2 hodiny a teď jako není úplně v nějakým váku, tak to už je mi vlastně jedno, jestli to má jednu či druhou formu. Ale rád bych těm lidem něco přinesl. Co si z toho vezmou, to je na nich, můžu odmítnout kdykoliv.
0: Říká Filip First, který je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu.

0: Je s vámi Český rozhlas Olomouc. Naším hostem ve studiu je dnes kazatel církve adventistů 7. dne, také psycholog, také nemocniční kaplán Filip First. A my nesmíme vzpomenout nebo zapomenout na něco velmi důležitého, a to je rodina, protože i vy sám říkáte, jsem šťastným manželem a šťastným otcem tří synů. Musí se rodina vám přizpůsobovat vlastně a vaší práci, je to hodně náročné, anebo to tak nějak jde všechno ruku v ruce?
1: No, jako musí. Už jenom to stěhování vlastně něco, co tu rodinu zasáhne, a ten kazatel vlastně jako za to svým způsobem jako může, že to je jeho práce. Pak taky to, že ta práce kazatele, jako to těžiště, ty setkávání jsou zejména odpoledne, večer.
0: No,
1: a o víkendech taky. Jo. To znamená, ku příkladu, když je ta bohoslužba, tak zpravidla děti tam mají oba rodiče. Naši kluci tam mají sice oba rodiče, ale tatínek zpravidla stojí vepředu, takže je trochu nedostupný. Takže je to něco, co tu rodinu samozřejmě jako omezuje, ovlivňuje, leckdy prostě na ten víkend jsem pryč. Jo, tak my nemáme, že jo, od 8 do 4 pracovní dobu, máme ho spíš volnou, takže ten kazatel si leccos může tvořit sám, v leccem je to výhoda, jo, že můžu třeba vyzvedávat kluky ze školy, prostě tom program nějak přeruším, vím, že tam mám prostě tu hodinu, si musím udělat pauzu a pak zase ale pokračuju dál.
0: Jaké máte třeba aktivity s dětskama, s rodinou, které máte rádi?
1: Tak co nás asi nejvíc poslední dobou jako baví, posledních pár let, tak to je Rail Tour Fanda. To není moc známé, ale ono to vzešlo vlastně ze závodu Rail Tour, což je vlakový závod, a Fanda je taková nezávodní aktivita. Oni po republice asi 18 různých takzvaných checkpointů nebo bodů, který se dají navštívit, a když se u toho člověk vyfotí, nahraje to do webové aplikace, tak si zase připíše další checkpoint. A my už jsme takhle jako našli díky tomuhle tomu plno krásných míst po naší republice, které jsme jako vůbec netušili, že třeba i relativně jako v naší blízkosti jsou. Takže to je něco, co nás baví. Samozřejmě naši kluci, ti jsou rádi venku prakticky kdykoliv a kdekoliv, takže zahrada. Mě baví, když můžu dělat třeba něco se dřevem, protože krásně voní, a navíc jako když člověk s tím dřevem dělá, tak za ním je něco vidět. U ty práce s lidmi to vždycky úplně není. Tak to je něco, co nás jako baví, a úplně bych zapomněl na Rail Tour Family, což vzniklo loni. To je taky závod teda, ale je to závod pro rodiny s dětma, kdy se jezdí vlakem, chodí se pěšky, zase se dobývají checkpointy, ale už menší počet, který je vylosovaný. Za mě, my jsme loni se účastnili prvního ročníku a byl to velmi intenzivní čas s dětma, kdy jsme poznávali leckdy limity naše i dětí, ať už ty fyzicky nebo psychicky, ale když jsme se na to dívali zpětně, tak to bylo skvělý v tom, že fakt jsme neřešili nic jiného, než že jsme s nima byli a teď jsme jako někam šli, teď jsme museli namotivovat a takhle. Tak.
0: Je ještě něco, na co byste třeba chtěl pozvat?
1: Tak kromě toho Rail Tour závodu a Rail Tour Family závodu, tak mě napadá, že jako sbor, jako církev tady v Olomouci jsme před pár lety začali dělat takzvané večery pod Biblií. Jednou za čtvrt roku v té naší modlitevně zatemníme, zhasneme.
0: Kde to je?
1: Na Balcárkově 12, na Nové ulici. Tam zatemníme, zhasneme, kdo chce, může přijít. Vepředu hoří teda svíčky, no, sedmiramenej svícen tam máme zapálený, a většinou jsme 4 nebo 5, tak zezadu, tak aby jsme nerušili, tak čteme jednu biblickou knihu. A čteme ji od začátku do konce. Bez nějakého výkladu, bez nějakého doslovu. Je to možná trochu provokativní ten název, že chceme být pod tou Biblií. Jo? Někdy se jako valíme nad tu Bibli, že teď jako my budeme studovat a my ho budeme vykládat a tak dále, tak vytváříme vlastně takový trošku jiný prostor, kdy chceme minimalizovat počet věmů, tam vlastně to je jenom o tom, co ty lidi slyší, můžou trošku zvolnit, Jde to trošku proti tomu duchu doby. A tohle je prostor, který se snažíme nabídnout.
0: Takže i na vašich webových stránkách je možno získat informace, kdy eventuálně.
1: Ano.
0: Úplně něco, co byste třeba vzkázal jako pozdrav nebo přání, už jenom krátce na závěr?
1: Tak přál bych teď vzhledem k tomu, že jsou dovolené, tak ať umíme dobře pracovat, ale taky dobře odpočívat. Ať umíme zpomalit a hlavně bych přál, ať máme opravdový vztahy a opravdový zážitky.
0: Říká Filip First, psycholog, kazatel Církve adventistů 7. dne a také kazatel, tedy nemocniční kaplan, který byl dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Moc vám děkuji za váš čas, jak se vám daří. Naschledanou.
1: Taky děkuji, naschledanou.
0: Zora Ježková pro vás pořad připravila, za chvíli 11. hodina a nové zprávy.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Jeden z největších úkazů naší folkové scény jsou bezesporu žamboši. Hrají bezmála čtvrtstoletí, dalšího anděla za loňské album Skrýš sice nedostali, ale vystoupení u nás bylo tradičně skvělé. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny žamboši.
4: Pojedu na kole do Říma k papeži, ten přede mnou snad neuteče.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 489.
1: To je pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jeseníčko.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Kvůli stavbě cyklostezky zahájil Prostějov vyvlastňovací řízení. Odbory na úřadu vlády vyhlašují stávkovou pohotovost. Čeští fotbalisté se v Americe chystají na generálku před mistrovstvím světa. Dnes čekáme oblačno, přehánky a teploty do 20 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vedení Prostějova se ani po několika letech nedohodlo se dvěma majiteli pozemků pod plánovanou cyklostezkou směrem na Určice. Úředníci proto zahájili vyvlastňovací řízení. Je to poprvé, co město k takovému kroku přistoupilo.
5: Ta cyklostezka je tady nesmírně důležitá, je tady velká frekvence lidí.
6: Říká Jiří Rozehnal, náměstek prostějovského primátora z hnutí ANO. Město se pokouší vyvlastnit dva pozemky.
5: My už jiný legislativní způsob nemáme. Je to poprvé, co jsme k tomu přistoupili.
6: Majitelé mají v takovém případě nárok na odškodnění v obvyklé ceně nemovitosti. Můžou se proti řízení také odvolat.
5: My v této chvíli se jinak chovat už nemůžeme, pokud chceme, abychom tu stezku dotáhli do vítězného konce.
6: Podobné problémy se týkají i dalších staveb v Česku. Podle dostupných informací musí například Správa železnic nebo Ředitelství silnic a dálnic k vyvlastnění přistoupit v desítkách případů ročně. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
3: Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s převodem agent na některá ministerstva. Od 1. července se mají pod jednotlivé resorty přesunout útvary v oblasti závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů. Zároveň se mají rušit některé pozice. Pokud úřad vlády podepíše převod těchto agent, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Začala generální oprava varhan farního kostela svaté Barbory v Olomouci Chválkovicích. Postavené byly v roce 1899 Antonínem Melcerem. V roce 1951 farnost nechala nástroj přestavět, rozšířit a zmodernizovat.
7: Aktuální renovace varhan bude trvat do konce srpna a stát bude bezmála 800 tisíc korun. Farnost proto hledá dárce, kam můžou lidé peníze posílat, najdou na webu města Olomouce a v Olomouckých listech. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení. Uvedl to server Seznam zprávy. Úřad se bude zabývat postupem soudu i posudky Janouškova zdravotního stavu. Podle znalců byl v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění účastnil cyklistických závodů. Podnikatel dostal 4,5 roku ve vězení za nehodou způsobenou úmyslně a pod vlivem alkoholu. Odpěkal si asi polovinu trestu.
4: Sport.
3: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech připravují na začátek mistrovství světa. V pátek ráno středoevropského času nastoupí v New Jersey ke generálce na šampionát proti Guatemale. V kádru národního týmu je i plzeňský univerzál Alexandr Sojka, který v nedělním přípravném zápase s Kosovem v reprezentačním Ačku debutoval.
8: Jakože já nejsem žádný hráč, který by byl extra sebevědomý, tak jsem ani nemyslel, že budu se někdy živit fotbalem. Takže na ty nejvyšší stupínky jsem vůbec jako nepřemýšlel.
9: Teď je to strašně rychlý, ten půl rok, co se vlastně stalo. V létě jsem přestoupil do Hradce, v zimě ničeho nic, najednou návrat zpátky, docela povedený půl rok. A teď jsem tady, jako, nemohl jsem tomu jako uvěřit, bylo to rychlý, ale jsem za to rád.
4: Počasí.
3: Dnes se čekáme velkou oblačnost, déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Olomoucku v obci Mladéč nákladní auto narazilo do výškové zábrany na mostě. Úsek je dočasně uzavřený.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Čtyři ráno našeho času v Guadalajara, ale pak jich Spojených států Atlanta 18. No a pak zase 25. Mexico City. Však budeme všechno sledovat a také informovat o mistrovství světa ve fotbale roku 2020.

2026 opět s českou účastí po letech. A teď máme 5 minut po 11. dnes 3. června 2026 a tedy průběžně gratulujeme, blahopřejeme k dnešnímu pěknému dní Kevinům, ale hlavně Tamarám, které jsou asi ve většině i vašich kalendářů. A za chvilinku dál informujeme o dění a třeba i historii, poučných momentech naší historie. Vrátíme se za okamžik v reportáži Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Olomouc do dob druhé světové války. To došlo v souvislosti s rozšířením vojenského výcvikového prostoru k rozsáhlému vysídlování českého obyvatelstva z Drahanské vrchoviny. Jednalo se celkem o 33 obcí z dnešních okresů Vyškov, Prostějov, Blansko. No a těmto událostem se teď v současnosti podrobněji věnuje výstava Donuceni odejít, kde ji můžeme vidět, co obnáší. Za chvilinku uveřejníme v našem vysílání.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Dobré dopoledne přejeme. Osudy těch, kdož byli donuceni odejít z Drahanska za druhé světové války, připomíná aktuální nová výstava v muzeu a galerii v Prostějově. Nabízí pohled na jedno z opomíjených témat historie našeho regionu v moderních dějinách. Jak teď potvrdí také v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc autorka výstavy a historička Dana Vedra.
1: Za protektorátu bylo vysídleno více než 17 000 českých obyvatel z 33 českých obcí, které se rozprostí na Drahanské vrchovině a zasahují také i do Prostějovského okresu. To vysídlení se odehrálo z důvodu rozšíření vojenského cvičiště u Výškova, které v době války nebo v době okupace bylo pod správou Wehrmachtu. To cvičiště bylo vybudováno v roce 1935, nestačilo pro vojenské účely. To se vlastně propagovalo v době války, avšak víme dneska, že šlo i o skrytou germanizační politiku okupantů.
2: Podrobnosti o těch událostech se určitě ve výstavě dozvíme. Zároveň, když nahlížíme, vidíme tam spoustu dobových předmětů, které nám tu historii dokládají, jak jinak.
1: My jsme tu výstavu se rozhodli uspořádat více právě k regionu, k Prostějovsku, k Olomouckému kraji a použili jsme zde především také sbírkových předmětů z Muzea a galerie Prostějov. Tady vidíme například obrazy nebo také výpůjčky od rodin vysídlenců, které se vztahují právě k obcím na Prostějovsku.
2: To vnitřní vysídlování probíhalo 5 let. Kam ti lidé šli?
1: Lidé si museli najít svoje náhradní ubytování, buď své pomocí, anebo jim k tomu pomáhala zvláštní kancelář, která byla k tomuto zřízena. Lidé museli vždycky před vystěhováním podat žádost o to, zda mohou se odstěhovat do té dané obce nebo dané lokality, což je vlastně jeden z těch hlavních důkazů toho, že se opravdu jednalo o řízenou regulaci ze strany protektorátních úřadů nebo spíše okupantských úřadů, tedy pozemkového úřadu, protože máme tady i na výstavě dokumenty, které tohle dokládají, že vlastně pokaždé, když ti obyvatelé našli náhradní ubytování, tak museli vlastně přes četnickou stanici podávat si povolení, zda se tam mohou či nemohou stěhovat, takže tady ten pohyb byl striktně daný. Lidé se nesměli stěhovat do německy obydlených obcí, nesměli se stěhovat do měst. To je důležité říci, nesměli se stěhovat mimo rámec Moravy, nesměli se přesídlovat poté i do sousedních okresů, což bylo velmi komplikované. V praxi však to vypadalo docela jinak, poněvadž už to vnitrozemí bylo plně osídlené již utečenci po Mnichovské dohodě.
2: My jsme říkali, že vnitřní vystěhování Drahanska se konalo v letech 1940 až 1945. Řada z těch obcí, které to vysídlování zasáhlo, byla poměrně dost zničená. Jakým způsobem probíhala ta obnova těch obcí, protože my víme, že dodnes všechny svým způsobem fungují.
1: Ano, po válce se opět navrátilo cvičiště do svých prvorepublikových hranic a lidé se mohli vrátit do svých obcí. Nicméně hodně obcí, včetně těch z Prostějovska, byly v devastovaném stavu, poněvadž mnoho těch obcí bylo vybráno jako terče, jako cílové plochy pro dělostřelecký a další výcvik. Mnoho obcí tedy neobnovilo počet domů a obyvatel jako před válkou. A tady třeba například máme hnedka na úvod unikátní obraz, který zapůjčil pan Krajs Tinovce a je tam zobrazený dům, který dneska nestojí. A tady na fotografiích vidíte i ze současnosti, jak vypadá to místo. A tak těchto míst v těchto obcích nacházíme hodně. Buď je to prázdné prostranství, anebo jsou tam sázeny stromy, aleje a tak dále.
2: Říká historička a kurátorka výstavy Donuceni odejít vystěhování Drahanska 1940 až 1945 Dana Vedra. My se s ní do muzea a galerie v Prostějově do výstavy v dopolední Českého rozhlasu Olomouc ještě vrátíme. Z Prostějova Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 199. díl koncertní série živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
2: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
1: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře 8dílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: doma.
1: A všude zdejší písnička psána dohromady, všude zdejší od kapely Jelen, no kéžby, kéžby. Vystěhování Drahanska se věnujeme a teď ještě v druhém příspěvku dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za vystěhování Drahanska je důležitou etapou takzvaných vnitřních nucených migrací ve 20. století. Příběhy více než 17 tisíc obyvatel Drahanské vrchoviny, kteří byli během druhé světové války donuceni opustit své domovy, přibližuje aktuálně výstava v muzeu a galerii v Prostějově. A teď už nás jí také provede reportážně rozhlasově o názve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, její autorka a historička Dana Vedra.
2: Nacházíme se v hlavní místnosti, kde je nejvíce exponátů a informací k samotnému vystěhování i to, co tomu předcházelo. Máme tady i instalované takové dioráma četnické stanice v Richtářově, která obsahuje originální četnický psacistu z Richtářova, který nám zapůjčil vojensko-historický spolek Stříbrná, která se tomuto tématu dlouhodobě věnovala, včetně desky z klíči. A je tady také i fotografie četníků právě v době, kdy docházelo k tomu vystěhování.
3: Já bych ještě tady na to navázala, protože my tady vidíme viset řadu klíčů. To byly klíče od těch domů, které lidé opouštěli v rámci toho vnitřního vysidlování.
2: Ano, dle nařízení museli vystěhovalci nebo majitelé těch domů odevzdat tento klíč od vchodových dveří, proto tady vidíme vždycky jenom jeden. Ostatní klíče od ostatních místností nebo budov měly být ponechány v zámku na dveřích, ale ten hlavní klíč od vchodu, to se muselo zamčit, ta usedlo se musela odklidit, vylíčit, zametat, odhnojit a lidé, a to máme k tomu hodně svědectví, se dochovalo, že to bylo pro ty vystěhovalce velmi emotivní zážitek, kdy museli odevzdat klíč od svého rodného domu. Často ho také i políbili, než ho poté odevzdali četníkovi a poté odcházeli tedy z té stanice. Potom tady mám část, která se věnuje Drahansku před vystěhováním, taková stručná charakteristika etnografická, geografická, hospodářská, poněvadž se jedná o oblast takzvané vnitřní periferie. Často se zmiňuje, že tady to zasahuje do Hané, Malá Haná, je to spíš jakoby Horácko, i to nářečí a tak dále. Další část výstavy se věnuje vojenským záležitostem samozřejmě, protože to je neodmyslitelně spjato s tímto vystěhováním.
3: A my tady vidíme i figuríny, které jsou dobově oblečené. Kromě toho, že tady u toho četnického koutku vidíme četníka v dobové uniformě, vidíme tady také vojáky.
2: Jsou tady dva, je tady uniforma vojáka Wehrmachtu a z druhé strany taktéž, akorát ten druhý, ten je v bojovém nasazení.
3: Vidíme tady také spoustu předmětů, které vojáci Wehrmachtu měli u sebe, kterými disponovali.
2: Je tady výzbroj a výstroj, která je typická pro běžné vojáky i tedy důstojníky.
3: Vidíme tady také různé dokumenty i předměty z běžného života.
2: Ano, jsou tady jednak originální písemnosti, jsou tu fotografie, ale také i trojrozměrné předměty.
3: Vidíme tady hrníček.
2: Ano, například hrníček z domu ze Studnic, který mě daroval jeden pamětník a je to jediný předmět, který se dochoval z toho domu. Tady na fotografii vidíme i celou rodinu před tímto domem, který byl vystěhován, ale bohužel ten dům byl zbourán, protože byl velice poškozený a rodina musela odejít po válce jinam.
3: Takže když byste měla shrnout tady tu výstavu, která zabírá tři velké výstavní místnosti v muzeu a galerii v Prostějově, co se jí návštěvník dozví, do jakého tématu vlastně nahlédne?
2: Nahlédne to, jakým způsobem se formovala tahle lokalita, tenhle region ve 20. století. A je velmi důležité si uvědomit, že nejedná se o čistě záležitost, která se týká jenom prostějovského okresu, ale celého olomouckého kraje, poněvadž právě ti vystěhovalci z Prostějovska se pak stávali osídlenci do Libiny, dnešního Šumperska. Poněvadž mnozí právě, co odešli z těch drahanských obcí z Prostějovska, osídlili potom ty území po Němcích, kteří odcházeli právě v rámci Benešových dekretů.
3: Říká historička a kurátorka výstavy Donucení odejít, vystěhování Drahanska 1940 až 1945, kterou můžete v muzeu a galerii v Prostějově vidět do 27. září. Z Prostějova Petra Ševců, Český rozhlas.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Jedna klasika Karla Černocha, v zápěti třeba jedna od Brontosaurů z Bratry Nedvědy, co by jich součástí, a v 11.36 ještě pozvánka, třeba zaspívá dneska odpoledne Kam letí ten čáp, kapitáne, kam s tou lodí, a samozřejmě včera neděle byla Pavlína Filipovská, dneska po 16. hodině i s vámi vybírá humor scénky u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, hruba 4 minutky po 16. dneska v odpoledním vysílání. A teď tedy Šafránová Brontosaurská a za pár okamžiků ještě v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc, chvilinku před polednem, Babské rady, ovšem dneska růžové, tedy o růžičkách a květech růžových.

Deváté studiové album Fear of the Dark skupiny Iron Maiden je vlastně jedinou parádní položkou klasiků heavy metalu z poslední dekády minulého století. Tady ještě Bruce Dickinson třímal ve svých rukou mikrofon. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Iron Maiden.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pražské rady.
1: Květy růží patří mezi nejoblíbenější květiny vůbec. Každá barva navíc nese svůj význam. Červená růže je symbolem lásky a vášně, růžová vyjadřuje něhu a obdiv, bílá symbolizuje čistotu a úctu. Žlutá nese poselství přátelství a radosti. Květy růží jsou jedlé, proto se okvětní lístky používají jako součásti čajů, sirupů, ale i marmelád nebo dezertů, kterým dodají jemnou chuť. Ceněné jsou také pro využití v kosmetice, kde se z nich vyrábí růžová voda, oleje nebo parfémy. Růže má obecně hlavně sklidňující a hydratační účinky. Po odkvetení zastřihněte růži ve stonku po druhý pravý list. Aby vám růže ve váze dělaly radost co nejdéle, seřízněte stonky šikmo ostrým nožem, ne nůžkami, a nejlépe pod proudem vody. Vyměňujte květinám vodu každé dva dny a nikdy neumísťujte vázu s růžemi na místo, kam svítí přímé slunce, a ani poblíž mísy s čerstvým ovocem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíčka.

Menšík, Menšík, Menšík, nikoliv Vladimír, ale nýbrž, prosím, Jakub Menšík je hrdinou včerejšího večera a dnešního dne. Mluví se o něm nejenom třeba v tenisovém klubu v Prostějově. Jakub Menšík, no a co třeba Dalibor Svrčina, toho taky asi znáte z vysílání Českého rozhlasu Olomouc a další naděje a úspěšní prostějovští tenisté. O těch bude zmínka už za pár okamžiků. Jen co vás příjemně navnadí, předpolední Elton John nebo Petr Novák.

0: Jiří Kořínek. Na vojenském cvičišti Bečva u Lipníku nad Bečvou vznikl nový speciální testovací poligon pro autonomní pozemní vozidla. Podle armády jde o jediný podobný prostor nejen v Česku, ale i v rámci zemí Severoatlantické aliance. Podrobnosti přidává z místa reportérka Lenka Kratochvílová.
1: Trasa poligonu je dlouhá necelý půl kilometr a v tuto chvíli na něm vojáci testují dálkově řízenou techniku. Taky úplnou novinku, pátou generaci autonomního vozidla UGV Taros, který vyvinul vojenský opravárenský podnik v Novém Jičíně. Součástí poligonu je 16 překážek. Simulují terén ve válečných oblastech a je to i jedna vodní překážka. Poligon si vojáci vyrobili své pomocí, takže náklady byly minimální. Z Lipníka nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Olomouc v létě zahájí přestavbu křižovatky ulic Pražská Erenburgova za zhruba 19 milionů korun. Část nákladů pokryje dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Umístění přechodu a světelné signalizace zvýší bezpečnost chodců a cyklistů při překonávání rušné čtyřproudé komunikace. V posledním vydání radničního periodika o tom informoval primátor či náměstek Miloslav Tichý z hnutí ANO. Dělníci opravují na Šumpersku silnici první třídy číslo 11 mezi obcemi Olšany a Vyšehoří. Obnova se týká více než 3 kilometrů vozovky. Práce budou stát bezmála 26 milionů korun. Hotové by měly být za 2 měsíce, pokračuje mluvčí silničářů Jan Riedl.
2: Řidiči většinu času pojedou přímo po stavbě Kyvadlově jedním pruhem pro oba směry, ale během asfaltování dojde na pár dnů k úplnému zákazu vjezdu s objízdnými trasami přes Šumperk nebo Lanškroun.
0: Asfaltování spojené s úplnou uzavírkou začne koncem června, záležet bude na počasí. V nejvyšších částech jeseníku se znovu pasou ovce. Stovka zvířat se bude do začátku září pohybovat v chráněné krajinné oblasti mezi Ovčárnou a Petrovými kameny. Celé léto se budou ovce pást nad hranicí lesa a napomůžou tak k udržení druhové rozmanitosti zdejších alpínských trávníků, uvedla Karolína Šulová z Agentury ochrany přírody a krajiny. Podle Josefa Kořenka ze spolku Stránské, který volnou pastvu zajišťuje, budou na ovce dohlížet pastevci se psy. Sport. Tenista Maxim Mrva na domácím turnaji Unicredit Czech Open v Prostějově postoupil do druhého kola. V tom prvním porazil týmového kolegu z prostějovského klubu Dalibora Svrčinu 5-7, 6-3 a 6-4. Proti němu se mu přitom dlouhodobě nedaří.
3: Nepopsatelný, byl to neskutečný zápas, myslím, hráli jsme fakt dobře. Já s Daliborem jako často trénuju, nikdy jsem nevěděl ani set, nikdy v životě, tak jsem to aspoň prolomil a obrátil se do výhru, takže jsem strašně rád. Nedávám si žádný cíle, chtěl bych hrát co nejlíp a chtěl bych tady fanoušky, aby tady měl celý nejprostějováka, takže jsem to rád.
0: Maxima Mrvu čeká ve druhém kole dnes odpoledne Brazilec Diaz ze třetí světové stovky. Počasí. Poledne bude oblačno s deštěm a přeháňkami, ojediněle se objeví bouřka. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 13 stupňů, fouká mírný západní vítr, večer zeslábne. Zítra čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto bouralo v Prostějově v ulici Za Kosteleckou. Na místě zasahují záchranáři, hasiči a policisté. Projíždějte tam opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři a půl minuty popolední přejeme krásné středeční a třetí červnové poledne s Českým rozhlasem Olomouc. Dobrou chuť, pokud se dáte k obědu. Máte doma bicykl? No prostě jízdní kolo, které alespoň někdy využíváte, někteří denně. Pak slavte, protože právě ten dnešek je světovým dnem jízdního kola a má připomenout, jak důležitá je tato udržitelná forma dopravy. Takže světový den jízdního kola připadá právě na dnešek, no a podporuje cyklistiku. My samozřejmě podporujeme také vás, kteří máte chuť zavolat a slavit s písničkami na přání Českého rozhlasu Olomouc, třeba svátek Tamary, anebo narozeniny těch, kteří je právě dnes mají, anebo jakékoliv nějaké výročí, anebo prostě oslavit to, že jsme tady, že jsme se do nového dne vůbec probudili.

Takže pojďte na to s námi, telefon k nám 221 555 444. V písničkách na přání už se na vás těší od mikrofonu Zora Jižková.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Písničky na přání chystáme na vaše zavolání na číslo 221 555 444 a vy vybíráte. První je na telefonu dnes paní Milada z Přáslavic. Dobrý den.
2: Dobrý den vám, paní Zorinko, a zdravím všechny v Českém rozhlase Olomouc a všechny posluchače. A písničku A sluníčko v duši posílám Lidušce s Alenkou do Jeseníku, Lidušce Loničkové do Olomouce, Helence z Uhelné, Aničce do Vápené, Marušce do Kroměříže, Jirkovi do Litovle a Jeseníku. A to by tak asi bylo všechno. Paní Zorinko, písnička je také pro vás a přeji vám příjemnou službu. Děkuji.
1: A my moc děkujeme. Spoustu pozdravů tady předáváme. A vy jste vybrala písničku O mušli. Dáme si Jiřího Vašíčka, kterého už jsme opravdu dlouho neslyšeli. Tak taková pěkná vzpomínka. Naschledanou.
2: Ano, děkuji, naschledanou.
1: Jsme tady samozřejmě i pro vaše SMS-kové vzkazy na čísle 723 70 33 51, ale pozor, písničky vybírají jenom ti, nebo přednostně ti, kteří nám zatelefonují.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc, zdravíte do Ludmírova a je s námi paní Tonička. Dobrý den.
2: Dobrý den vám, všem do Českého rozhlasu Olomouc a všem věrným posluchačům. Dneska bych chtěla poděkovat touto písničkou za včerejší přání paní Nečesané od nás v Lastičce. A jinak bych chtěla popřát k dnešním narozeninám mojí snaše Lence Kvapilové do Zborovic a syn slavil minulý týden v úterý, tak oběma. A zítra slaví synovec Viktor Dvořák z Olomouce své narozeniny. Tak všem přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky a božího požehnání. A jinak bych tuto písničku věnovala ještě naší paní ředitelce, jak se tato písnička líbí. Vám moc krát děkuji za vyhledání a děkuji vám, nashledanou.
1: Písnička je připravená. Děkujeme za pozdravy, paní Toničko, nashledanou a krásný den i vám, vám úplně všem do domova v Ludmírově. Moc vás tam pozdravujeme a myslíme na vás. A pěkný hudební
2: Děkujeme,
1: nashledanou. Paní Tonička z Ludmírova byla s námi. Vybrala nám kabáty, houby, magický si dáme. Tahle písnička, ať je ještě zaletí také k narozeninám. Je to pro Pavlínu Minářovou z Horních Studének. Milá Pavlínko, přejeme všechno jen to nejlepší. Štěstí, zdraví, spokojenost, hodně hasičského elánu. To ti přeje manžel, dcera, syn a rodiče. K přání se připojují také mladí hasiči a kamarádi. Za zahrání děkuje pan Švéda. No a ještě jeden vzkaz. Pěkná písnička letí k dnešním narozeninám také do Libiny. Je to Jarce Noskové. Jaruško, hodně moc zdraví, radost z kytiček na zahrádce, boží požehnání. To ti přeje Zdeňka Geblová a Čikovi.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Nicole Kouklová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Přímo z místa.
1: Do rodinné pražírny Alika v Čelčicích na Hané, která pořádala Den otevřených dveří, vás zavedeme v neděli po 9. hodině. Prohlédneme si horkovzdušné a fritovací linky, skladovací prostory, mechanickou ruku nebo podnikovou prodejnu. Zjistíme, že vedle pražených oříšků zákazníkům chutnají směsi s ovocem a liofilizované ovoce. Na místo, které řídí v podstatě samé ženy, vás zve Dita Vojnarová.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Písničky na přání, Český rozhlas Olomouc a na telefonu už je s námi paní Věrka z Olomouce. Paní Věruško, dobrý den.
4: Dobrý den, paní Zorinko. Já vám ještě jednou zdravím a děkuji za vybrání písničky. A zdravím taky všichni posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Přeji všem hodně, hodně zdravíčka, sestřička. A tuto písničku bych chtěla poslat kromě všech těch posluchačů paní Elišce z Václavova, panu Františkovi od Brna, paní Halouskové s Adánkem, paní Vlastě, panu Jirkovi z Olomouce a Jirkovi z Litovle a paní Janičce z Roštění. Moc vám děkuji, přeji všem hodně, hodně zdravíčka, a se ta písnička trošku líbí a hlavně také těm, kterým nikdo nezahraje, a kteří jsou sami. Já vám za všechno moc děkuji a budu se někdy zase těšit na zhledanou. Děkuji vám.
3: Budeme se brzy těšit na slyšenou, paní Věruško. Krásný den. A Štěpán Mátl zpívá také pro vás. Na shledanou.
4: Na shledanou.
3: A máme tady veršování. Chtěla bych nechat zahrát vám, posluchačům a panu Filipu Firstovi, dnešnímu hostu ve studiu Kazateli. Ať se máte pořád skvěle a baví vás práce kazatele. Život, ať máte veselý a kolem sebe samé anděli. Ať je teplo nebo v zimě, každý si na vás rychle zvykne. Často, ať se vám stává, že vás pacient vyhledává. U písniček na přání, ať si můžete zpívat a u toho dokážete pracovat i odpočívat. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Paní Zdeničko, děkujeme za krásné veršování pro dnešního hosta ve studiu Filipa Firsta. Ostatně celý rozhovor budete moci slyšet také na našich webovkách olomouc.rozhlas.cz a musím říct, že opravdu obdivuji, paní Zdeničko, to, jak pozorně nás posloucháte. Takže zdravíme také do Holubic. No a teď už Štěpán Mátl.

0: Štěpán Mátl dospíval Vítr ví své, tak se písnička jmenuje. A teď si dáme takovou mládkovskou pohodu. Ano, právě od Ivana Mládka písničku vybíral pan Josef z Malé Morávky. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a paní Zeruňko, za to, že jste mě přijala, vám děkuju. A chtěl bych popřát mému kamarádovi z Plinkoutu krásné besničky U dlouhé loučky. Zdeňkovi Navrátilovi dneska slaví narozeniny a mu přeju a jeho manželce všechno nejlepší a také mojí ženě přeju všechno nejlepší a všem posluchačům, co mě znají, až po roštění. Děkuju vám moc krát a nějak to provejte s náma. Díky moc.
0: Ano, pozdravujeme, naopak my děkujeme za zavolání vám, opatrujte se, mějte se krásně. Děkuju. Tam na Jesenicku pod Pradědem, tedy přímo, co na Jesenicku, no po Jeseníky, ale na Bruntálsku vlastně, že jo, Malá Morávka.
1: Takže krásná
0: besnička. To je ta druhá strana, nádherná, ano, zdravíme tam domů a mějte se moc hezky, nashledanou.
1: A díky moc.
0: Josef z Malé Morávky byl s námi, vybral nám Ivana Mládka. Tuhle písničku posíláme také všem, kterým nikdo nezahraje, píše a zdraví pan Robert. Pěknou písničku pro radost a pro potěšení pošlete paní Olince, Verunce, Marii do Bernardic, do Javorníku, paní Věrušce Vašinové, to jim posílá Vladimír a všechny pozdravuje. A další vzkazy, tak ty si dáme zase za chvilku. Slunce je po jazzu nejlepší lék.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Písničky na přání a Český rozhlas Olomouc, rychle nám to uteklo s Ivanem Mládkem, tak za chvilku si dáme už další písničku. Mirel Matěje bude zpívat La Palomu a paní Liduška z Olomouce je s námi teď. Dobrý den, vítejte u nás.
2: Dobrý den, paní Zorínko. Já vám všem do Českého rozhlasu Olomouc přeji krásné odpoledne a pevné zdravíčko. Dále dnes posílám písničku mým kamarádům do Senice, Staňovi Dostálovi, k dnešnímu životnímu jubileu Staní. Přeji ti všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví do dalších roků, ať tě nic nebolí, a též jeho manželce Fanince, která bude mít za týden narozeniny. Přeji, Faninko, též pevné zdravíčko. A dále krásné odpoledne a poděkování posílám Milace z Přáslavic, Marušce z Kroměříže, Lidušce Pytlíčkové také do Senice, Jančce Jiřímu z Roštění, Jendovi ze Štětovic a Přeťovi Pískovi. A všem posluchačům i těm, kterým nikdo nezahraje, přeji krásný zbytek dne. I vám, paní Zorinko, hodně zdravíčka. Naschledanou.
1: Děkuju velmi. Všechno jen to nejlepší a hodně zdraví také vám. A Mirel Matěje už je připravená. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: My posíláme pěkný hudební pozdrav také dalším, které oslovujete opět SMS-kově. Dobrý den, včera to bylo 20 let od naší svatby. Pavel a Šárka Nedomovi. Brali jsme se na hradě Bouzov. Zahrajte nám prosím do Vyšehoří na dobrý start do další dvacítky. Pavle, Šárko Nedomovi, blahopřejeme, spoustu lásky a zdraví přejeme.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Takzvaná jednodenní péče kombinuje šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. Pacient přijde ráno do nemocnice, podstoupí zákrok a ještě ten den nejpozději do 24 hodin odchází domů. Týká se to třeba operací kýly, žlučníku, slepého střeva, křečových žil nebo artroskopie koleního a ramenního kloubu. Oddělení jednodenní péče má i Šternberská nemocnice. Jeho primář, doktor Petr Galoci, bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Do Mohelnice teď míříme, je s námi paní Boženka. Dobrý den, paní Boženko.
4: Dobrý den, zdravím posluchače a vás, paní redaktorko, děkuji, že jste mi vzal telefon. A chtěli bychom nechat zahrát k dnešním narozeninám naší milé kamarádce Marušce Večeřové z Rovenska. Přejeme jí pevné zdraví, moře lásky, boží požehnání a radost každého dne s Pánem Ježíšem Kristem. A ještě bych chtěla dodat, že Maruška jezdí na kole do 106, je vášnivá, bych řekla, já obdivuju ten její elán. A dneska zrovna jste hlásila, že
3: ano,
4: jeden
3: Mezinárodní den jízdního kola, ano.
4: Kola. Tak to úplně dneska na ní pasuje, tak to jsou o to víc ráda, to můžu říct.
3: Tak to je krásné. To jsme moc rádi, že máme takové zdatné cyklisty a cyklistky mezi našimi posluchači.
4: A její manžel samozřejmě taky, oba dva.
3: Výborně. Tak pozdravujeme a hodně zdraví. Vy jste k tomu vybrala Pavla Žalmana Lohonku, divoký horský tymián. Dáme si nashledanou.
4: Nashledanou a děkujem.
3: Pěkný pozdrav posíláme dalším vám, které zdravíte po rozhlasových vlnách. Pošlete prosím hezkou písničku paní Evičce Dostrukova Antonínovi do Bedihoště, který je nemocný, aby se vyzdravil. Františkovi od Brna, Elišce z Václavova a všem, kterým nikdo nezahraje, písničku posílá paní Milada z Přáslavic. Do Červenky hrajeme milovaným Bráškovi Mirovi, švagrové Mirečce, třem klukům Navrátilovým, stanice kamarádkám, sousedům známým. Písničku posílám písničku, ať zdraví, rodinná láska a pohoda vás provází každý den, píše naše posluchačka paní Helenka ze Skřípova.

0: Pavel Žalman, Lohonka, divoký horský tymián. Míříme do Doubravice, je s námi paní Ludmila. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat dohrát a popřát dnesky má narozeniny paní Věrka Syslová ze Sivinova. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. A ještě jenom tak pro radost, pro potěšení paní Marustě Plánkové na Masnici, panu Oldovi Cerhákovi do Nemile, paní Emilce Horákové do Zábře a manželům Sedláčkovém do Ujezda, paní Iloně Šmoldasové do Loště, to jsou srdce lidi Jarolimové, lidi Ziglové a paní Andulce Hanzelkové do Doubravice. Je to i pro vás, paní redaktorko, a pro všechny, co poslouchají České rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte si hezka z někde nashledanou od Valdovi.
0: Pozdravujeme velmi, mějte se krásně, nashledanou. A paní Ludmila z Doubravice vybrala Evu Olmerovou Jdou léta, jdou. Tak posíláme, tahle písnička letí také k zítřejším 89. narozeninám skvělé mámě 13 dětí. Paní Růžence Tejkalové z Bouzova. Vše krásné do dalších let, milá maminko, Růženko Tejkalová přejí děti, vnoučata a pravnoučata. Posíláme velikou pusu. Rozhláskou prosíme o písničku pro super paní učitelku základní školy v Bouzově. Je to paní Hanka Nováková z Obectova. Moc jí děkujeme za vše, co dělá pro děti a že je vede k lásce k přírodě, je stále usměvavá. Děkuji přátelé a kamarádi, kteří ji drží pěstě k dalším úspěchům. Paní učitelku Hanku Novákovou z Obectova zdraví Bouzováci. A ještě pozdrav na Vyšehorky. Na Vyšehorky dík některým lidem. Díky některým lidem je svět krásný. Mám tě ráda, Haničko, myslím na tebe, máma. A ještě jeden vzkaz, milí Joži a Fano Sedláčkovi, přejeme vám krásný den, Alena a Karel.
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písničky na přání míří za naší paní Helenkou z Uhelné. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne. Zase mi už mluví, ale doufám, že to vydržím. Říkala jste, paní Zorko, že dnes je Tamary. V Uhelné je jedna Tamarka, které přejí strašně moc zdravíčka a štěstí v lásce. A mimo to chci poděkovat paní básničce Zdeničce z Holubic, že nechala předevčírem zahrát nebo báseň udělala panu Dvořákovi, jak měl tak nádhernou radu. A ještě chci popřát také hodně zdravíčka paní Marci do Žulové, Aničce Bartošové z Vápene a těm, kterým volávám. Děkuju pěkně, paní Zorko.
1: Vy jste vybrala, paní Helenko, svého oblíbeného Daniela Hůlku.
2: Ano.
1: Raj. Písnička je i pro vás, samozřejmě.
2: Přeju každému raj.
1: Děkujeme. Kéž by byl.
2: I vám, paní Zorinko.
1: Děkuju moc. Děkuju, opatrujte se.
2: Ano.
1: Naschledanou.
2: Dobře.
1: Držte se. Dáme si Dana Hůlku.

0: Přátelé, blížíme se ke 13. hodině, ale je tady prostor pro úplně poslední přání a vzkaz. Paní Marta z Mohelnice je s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, všechny zdravím a vám taky a děkuju, že jsem se dovolala. A ano. Chtěla bych popřát Nadě Laštůvkové. Naďo, promiň za takové zpoždění, ale přeju ti hodně štěstí, zdraví, pohody a boží požehnání a úsměv na tvůj red, ať seš tady do 100 let. A nechám to zahrát všem lidem, kde který nikdo nezahraje. Děkuju. Děkuju moc.
0: Tak děkujeme moc, že na všechny myslíte a paní Naděnce Laštůvkové blahopřejeme také z Českého rozhlasu Olomouc. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuju.
0: Paní Marta z Mohelnice volala. Dáme si Evu a Vaška, máme tady ještě krásné chvíle úplně na závěr těch dnešních poledních písniček na přání. Další písničky, dechovky a lidovky, tak tady budou pro vás poté po 18. hodině. Teď se blíží 13. nové zprávy a pak host Alex Minářové, herečka Nicole Kouklová.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 13 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Dálnici D1 u Přerova čeká záruční opravy. Oprava částečná, uzavírka potrvá 2 dny. Hoteliéři v Jeseníkách zaznamenali vyšší zájem o ubytování na letní sezónu. Navštěvníci přednášky Univerzity Palackého se dozví, jak se vdávali středověké princezny. Skoro jasno až polojasno, teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne.

0: Magda Vaculová.
1: Zhruba 80% již obsazených. Asi vzhledem možná i k situaci v zahraničí. Ti hosté si zabukovávali ty pobyty dříve než v loňském roce. V rámci dlouhodobých pobytů bych řekla, že je to tak o 80% lepší. Vždycky se všechno v rámci toho bukování těch sezon děje po ukončení té sezóny. Ale my už jsme i v tom únoru a v tom březnu měli relativně dost velkou obsazenost na tu letní sezónu.
0: Institutu celoživotního vzdělávání Olomoucké filozofické fakulty dnes pokračuje cyklus přednášek pro veřejnost. Historik Patrik Pašternák bude mluvit o významu svatebních cest středověkých princezen. Přednáška začne v 17 hodin.
2: Patrik Pašternák provede přítomné jednou takovou cestou královské nevěsty z půlky 15. století. Ukáže, jak fungovala středověká diplomacie, cestování, etiketa, ale i ženská moc a role. Svatební cesty byly tehdy tvrdá práce, včetně namáhavé cesty za královským ženichem, často i přes půl Evropy. Další informace jsou na webu univerzity. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Desítky let utajovaný podzemní kryt s velitelstvím železnic je nový šumperský turistický cíl pro letošní letní sezonu. Uvnitř bunkru ze začátku 60. let se dochovala řada technického vybavení, zpřístupněný je díky úsilí nadšenců. Podobné lákadlo pro turisty v Šumperku dosud chybělo, jak uvádí vedoucí tamního informačního centra Ivana Doležalová.
3: Opravdu je to unikátní věc i tím, jak zachovalé jsou vlastně to technické vybavení tady toho ukrytu a věříme, že si to svoje návštěvníky určitě najde. Už jenom z toho důvodu, že je to vevnitř. K nám do Šumperka většinou zajíždí návštěvníci, když je na horách vošklivo.
0: Sport. Čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3-3 vítězně. Ve Varšavě nejdřív vyhráli 17-14 nad Mongolskem a večer pak zdolali favorizované Američany 21-20.
4: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno, teploty až 26 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 18 a slabý proměnlivý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli práci na vozovce se jezdí jen dvěma pruhy dálnice D1 na trase za Lipníkem nad Bečvou přes hranice do Bělotína. V obou směrech mezi 32. a 312. kilometrem. Projíždějte tam opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak už to tak bývá, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Založila vlastní divadelní společnost, za sebou má první premiéru a o dalších plánech nám jistě poví. Herečka Nicole Kouklová je naším hostem. Vítám vás.
6: Děkuji za pozvání.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Mám herečku Nicole Kouklovou, která založila nedávno vlastní divadelní společnost. I po rozchodu se svým manželem Karlem Heřmánkem mladším ji můžete vidět také v divadle Bez zábradlí. Navíc se věnuje marketingu. V tom, že budete herečkou, v tom jste měla jasno docela brzy.
1: Jo, je to tak. Vlastně jsem se rozhodla jako malá holka a nějak jsem si za tímhletím nápadem tvrdošíně šla, nebo takhle, na té cestě mě to nepřestalo bavit, takže to dělám do dneška, no.
0: Bylo něco na té cestě, kdy jste si říkala, že to možná není ta správná cesta, že jste třeba se chvílemi vydala jinou cestou?
1: Takhle, že by jsem někdy došla k tomu, že jsem se spletla, že mě to přestalo bavit nebo nenaplňuje, to ne, ale samozřejmě v různých jako peripetích života herce se stane, že práci třeba nemá vůbec nějakou dobu a někdy ji má zase až moc, to prostě takhle je.
0: A když ji nemá, tak je to ta doba, kdy začne pochybovat?
1: Je to ta doba, kdy o sobě i začne pochybovat, jestli je dostatečně dobrý a tak dále, ale to je na jinou diskuzi a další, ale vlastně mně se to samozřejmě stalo, jako asi každému, a proto jsem se právě začala věnovat PR.
0: Tak zůstaňme ještě u toho herectví. Jak se to v dětství projevovalo, že byste mohla být herečka? Byla jste ráda středem pozornosti? Předváděla jste se?
1: Je to tak. Já jsem strašně ráda vlastně ukazovala všem návštěvám, jak umím zpívat, tančit a něco jsem strhávala jsem na sebe tu pozornost, nebo jsem o ní bojovala. A že jim něco, že během té návštěvy něco si se cvičím a pak to budu ukazovat. Vzala jsem si vždycky takovou fialovou puntíkatou sukni, to byl můj prostě kostým, a tancovala jsem na Dádu Patrasovou a recitovala jsem z Pejbla a Hurvínka, co jsem měla oposlouchaný z kazet a tak dále. Takže takhle to asi začalo v úplně tom raném věku. No a potom vlastně už na základní škole jsem začala navštěvovat různé kroužky jako dramatický a zpěv a tanec. Takže tam se to projevilo jakoby naplno a vlastně od té doby jako já to jako tak jako přeříkávám to, co mi bylo řečeno mýma rodičema nebo mámou, že od 8 let jsem přišla jednoho dne domů po dramaťáku a pronesla jsem, že prostě budu herečka. Tak úplně to nebylo braný vážně v tomhle věku, ale pak když se mě to nepustilo a přišla jsem v 15, že se hlásím vlastně na Pražskou konzervatoř, tak už to mamka začala brát trošku jako vážněji a domluvili jsme se, že jsem chodila na 8letý gympl, takže si můžu vlastně tohleto zkoušet a dělat v uvozovkách, co chci, a jít tam, kam mě jako tahne srdce, ale že dodělám ten 8letý gympl. Za což jsem taky ráda, za tenhle ten krok, že vlastně mamka chtěla, aby jsem si dodělala takzvaně normální školu, takže jsem vlastně dostudovala to 8letý gymnázium společně s konzervatoří a pak jsem přišla na DAMU.
0: Abyste měla nějakou jistotu, kdyby náhodou to herectví neklaplo, kdyby pro vás nebyly role a práce, tak abyste...
1: No tak jistotu, spíš to vzdělání, nějaký ten všeobecný tak. Přehled a tak, abych se ještě mohla zapojit to vlastně jako třeba do studia nějakého jiného oboru, protože na pražské konzervatoři vlastně nejsou předměty jako na střední škole, tam jsou povinný úplně jiný předměty, spíš více zaměřený na tu uměleckou část, takže jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem zvládla. Byl to takzvaně úlet občas, že prostě chodím na doučování fyziky, matiky, chemie, ačkoliv mi to jsem tomu a doteďka tomu vůbec nerozumím, ale nějak jsem to do té hlavy musela dát a aspoň projít s odřenýma ušima.
0: Takže gymnázium byla nutnost a konzervatoř byla radost.
1: Ano.
0: Měla jste to tak rozdělené.
1: Je to tak, ale já vlastně si vážím i, když takhle zpětně vzpomenu na paní Hanu Pokornou, která jako měla se mnou obrovskou trpělivost, paní ředitelka, a vlastně i díky tomu, že mě pozorovala od nějakých 11 let a chodila jsem za školu reprezentovat v nějakých recitačních soutěžích a tak dále, tak mě v tom podporovala. Myslím si, že kdyby nebylo tady ty i její vstřícnosti, tak vlastně tu školu vlastně nemůžu studovat dálkově. To nebylo úplně obvyklý.
0: Říká Nicole Kouklová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Stojím v dešti, v očích pláč.

0: Pozvání do Alex a host přijela herečka Nicole Kouklová. Je herectví dřina?
1: Je.
0: Nebo je dřina jenom v době, kdy třeba není ta nabídka? Nejsou ty role.
1: Ne, tak dřina je to především v době, kdy ta práce je, kdy člověk je nějak plně ponořen do procesu, ať jako asi natáčení a všeho, co s tím souvisí, nebo zkoušení. Je to obrovská časová i investice a tím, že to je herectví, je to obor, jaký je, tak tam musíte prostě být přítomný fyzicky, takže i jako různý proluky, čekání, trpělivost, to všecko ta profese vyžaduje, no.
0: Mm-hmm. Takže když jste potom na place, tak než se nastaví a všechno připraví, nastaví se kamery, nějaký záběr, tak obraz, tak vyděláte co? Jak si krátíte chvíli?
1: Tak já, když teda mám tu příležitost něco natáčet, tak se učím text. A nebo pracuju, že si beru prostě počítač a ten čas se snažím jakoby co nejefektivněji využít, ne prostě jenom sedět a koukat. No. Mm. Takže to prostě takhle k tomu patří a takhle to je potřeba brát. U divadla zase, když prostě člověk je nějakou součástí většího týmu a než na ně třeba přijde řada, zkouší se zase se opozdí něco, je nějaký proces zkoušení, takže se třeba čeká, když je nějaké zrovna tady ta kreativní chvíle, scéna herců přede mnou nebo po mně, tak prostě to je potřeba s tím jako počítat, no. Vlastně teď si to uvědomuji, že herec musí být hodně trpělivý, ale jako i s čekáním na role. Takže vlastně to opravdu je jedno z kritérií.
0: Takže herce. Trpělivost. Mm. Vy jste, nevím, jestli vám došla trpělivost, ale nebo jaký byl důvod nebo impuls k tomu, abyste založila vlastní divadelní společnost, tím pádem tak trochu šéfujete si sama. Tak chyběla vám trpělivost?
1: Vlastně se to tak dá trochu říct, protože já jsem vlastně nějakým způsobem začala poohlížet po práci, že bych se ráda třeba vrátila i před kameru a tak, a nebo třeba hostovala a podívala se i do jiných divadel. No a vlastně mi bylo všude řečeno, je to hrozně hezký nebo milý, ale my máme třeba plán a máme obsazeno 2 roky dopředu. A já jsem prostě tak nějak jako to nevzdala vnitřně a říkala jsem si, tak asi, nevím, tak si začnu číst prostě hry, třeba mě nějaká trkne. A to se právě stalo u Prádelny v Brooklynu. Mně se do ruky dostal text a až teď, ve chvíli, kdy jsme se jemu i jako velice intenzivně věnovali v uplynulém měsíci, jsem si začala uvědomovat, už jsem věděla, co držím, že držím nějaký trošku takový jako klenot v ruce, ale ten měsíc, co jsem v něm naznačila teďka, že jsme se tomu věnovali, jsem vlastně tak jako hlouběji se dostávala do toho, kdo je John Patrick Shanley. Seznámila jsem se s ním vlastně být takhle na dálku a uvědomila si, že to je neskutečný štěstí, co mě potkalo, protože to je úžasný autor. On je vlastně scenárista i jako filmovej, sám si i režíruje, má třeba na svém kontě i spolupráce s Meryl Streep a opravdu jako hollywoodský režisér, je držitel i Oscara, Pulitzerovy ceny, takže vlastně už jenom tohleto je nějaká záruka kvality a já jsem s ním strávila asi tak 2 večery, kdy jsem se jako ponořila do nějakých videí na YouTube a dokumentů a rozhovorů, do kterých jsem se začetla. Je to nesmírně zajímavý člověk, takže já vlastně jsem měla asi nějaký jako dobrý instinkt, když jsem tady ten text přečetla, vlastně jsem ho zhltla a říkám si, tak co? Tak já vlastně viděla jsem prostě před sebou Romana Zacha, když jsem si to četla. Pak jsem opravdu i uvažovala, kdo jiný, jako to není možný, kdo jiný by mě napadl. Samozřejmě mě napadly nějaký jména, ale prostě toho Romana nějakým způsobem už nějakou dobu znám osobně, znám jeho styl práce a prostě se mi na to hodil. Takže jsem přesně hodila na něj ten text a čekala na nějakou jeho reakci, který jsem se teda dočkala po pár měsících. Standardně, když jsem spolu hrála, jak jsem říkala, už ses na to koukl, je mě ten mail zapad, já jsem to asi vymazal. Mně se aktualizoval mobil, pošle mi to znova, takže vlastně na několik pokusů, ale ne, že by nechtěl, ale prostě to se občas mužům děje, tak jsem opravdu ho donutila si ten text přečíst a shodli jsme se na tom, že to má potenciál a vlastně zhruba koncem loňského léta jsme jako se shodli, plácli a začali jsme řešit tu samotnou realizaci. S čímž souvisí právě to založení divadla, protože provozovat si nějaký divadelní představení na fyzickou osobu nejde, takže s tím souvisí tady to zařizování a byrokracie a to vlastně mě trošku pošoupla, donutilo si založit tu divadelní společnost.
0: Tak a dotáhli jste to až tedy do premiéry a o té budeme mluvit za malou chvíli. Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Povídám se s herečkou Nicole Kouklovou, která založila vlastní divadlo. Divadlo Uvidíme. To je zajímavý název. Uvidíme. Jak jste na to přišla?
1: Sama u skleničky s červeným oblíbeným vínem uvažovala jsem nad tím vlastně, aby to mělo nějakou souvislost s divadlem a s nějakou takovou jako hereckou hantýrkou, co často herec používá. A vlastně jsem došla k tomu, že velice často používáme, no, uvidíme. Jo, tak co zkoušíte, jak to dopadne, uvidíme. Jak to dopadlo, nebo jak to budou brát, no, uvidíme, jak diváci na to budou reagovat, jo. Takže furt tady to vlastně slovo je skloňovaný, jako ve všech možných situacích. Takže mě napadlo prostě jednoduše to divadlo nazvat Uvidíme.
0: Tak divadlo je tady založené na to, co tomu všechno předcházelo, papírování a tak dále, obíhání úřadu, to, na to se vás ptát nebudu, ale umím si to trošku představit. Nicméně založila jste tedy divadlo Uvidíme, který mělo minulý týden svou vlastně první premiéru, mm-hmm. a to právě hry, kterou jste zmiňovala, Prádelna v Brooklynu. Vtipné, dojemné představení, dva lidé, kteří se potkají v situaci, kdy to není úplně zcela běžné, a nechám mluvit vás, protože vy v té hře sama hrajete.
1: Jo, ne, tak když jste to takhle říkala, tak mě hlavou běželo, že to je my třeba nemáme tak ty prádelny, jo, jakoby častý, ale je to jako kdybyste prostě šla vynést odpadky a potkala muže svého osudového, tak vlastně o tom trošku je to představení, že si jde Fran vyprat svůj pytlík špinavého prádla a v takových jako situaci, kdy si běžně vyřizuje jízdenku na vlak a poslouchá hlasovku od kamarádky a řeší práci a je prostě v takových těch rutinním zápřahu povinností, tak vlastně se jí stane to, že narazí na takového zajímavého týpka, kterýho stvárňuje Roman Zach. A vlastně ten příběh není jenom o nich dvou, ale je ještě tam vlastně taková jako kapitola Freniných sester, dvojčat, který hraje Kateřina Zapletalová. Takže to je taky velice překvapivá linka a vlastně já nechci jako prozrazovat, ale ta hra je opravdu hodně dynamická a překvapivá. Já jsem na první čtení, kde byla i fotografka a zbytek týmu, a který třeba tu hru samozřejmě četla, ale ta fotografka ji slyšela úplně poprvé, ten příběh, tak ona úplně valila oči za tím foťákem a říká, žiž, co vypadne z té další kapitoly, mě to úplně zajímá, to je úplně šílený, za takový extrémy a takovýhle příběh, takže opravdu je o čem hrát. A je to výborně napsané, jak už jsem zmiňovala v předchozím vstupu, vlastně ten autor John Patrick Shanley je výborný scenárista, takže opravdu vzít si do ruky a vlastně i do úst jeho text je radost. A vlastně s nějakou režií a úpravou Romana Zacha si myslím, že se to snad povedlo.
0: A prozraďte právě, jak jste se cítila před premiérou, když jste byla vlastně zároveň herečkou, ano, hrajete v té hře, ale zároveň šéfkou, vlastně zodpovídáte za to. Tak byla ta trema jiná, byla větší?
1: Ne, já jsem paradoxně, samozřejmě člověk má nějakou trému a prostě je to adrenalin, ale já jsem se snažila uzemnit a být v klidu a vlastně si to užít. A vlastně jsme si to i říkali, hlavně si to užít, ta práce tam už prostě za náma snad nějaká vidět bude. Text, i kdyby jsme popletli, tak to se prostě stane, tak se jde dál. Ale chtěla jsem si to užít. Tam už mě bylo jasný v ten pátek minulý, když jsem stála za tou oponou, říkám, tak snad už všechno je zařízený, co není a co jsem zapomněla, tak prostě už nezměním. Teď už člověk musí koukat dopředu a vlastně jako byla to samozřejmě zodpovědnost. Vlastně jsem si úplně uvědomila, tak 3 minuty před posledním zvoním jsem říkala, panebože, to je vlastně první diváctvo, první potlesk a první premiéra vlastně tohodle toho divadla. Takže jako jo, ale že bych to nějak jako předtím extrémně, tam vlastně bylo takový očkrtávání povinností, všecko zařídit, všechno vykomunikovat.
0: Nebyl čas být nervózní.
1: Hlavně přesně tak, ve chvíli, kdy tohle řeším a k tomu ještě to PR a všechno, prostě produkci, organizaci, vůbec té premiéry, pak prostě samotný to hraní. Já jsem se snažila už poslední poslední dny koncentrovat především na to, že chci být i myslí na tom jevišti, aby bylo na co koukat, aby se neříkal uvidíme, ale viděli jsme. Takže vlastně tohle byl můj nějaký cíl a jsem prostě za to ráda, jak to vlastně dopadlo, jaká atmosféra byla a že jsme se to takhle užili.
0: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou Nicole Kouklovou, mimo jiné o divadle Uvidíme, které sama založila, jenom dodáme, že to není kamenné divadlo, ale že máte, nebo využíváte ano. Divadlo Metro. Je to tak,
1: je to domácí scéna pražská, tady to, pardon, jako tenhle ten krok vůbec založit divadelní společnost už tak je odvážný a vlastně na tož to bych si vůbec ještě zatím netroufala.
0: Ale vyrazíte do regionu, vyrazíte s Prádelnou.
1: Přesně tak, čeká nás teďka letní hraní, první vlastně i repríza po premiéře teďka v Lulči Panelka na Moravě u Vyškova a vlastně potom se ještě vypravíme 16. června do Vejprnic u Plzně a 14.8. nás čekají Vodě Rádky u Říčan, to je taková krásná letní scéna, kde se hraje pod hvězdama, nebo když prší, tak se zalejede střecha a i to je výhoda.
0: I mokrá varianta.
1: Přesně, i mokrá varianta, takže určitě srdečně zvu.
0: Tak a co nepošilháváte už po nějaké další hře? Neměla jste zase nějaký klenot v ruce? Nečetla jste?
1: Takhle, já bych ráda nejdřív dokončila tady tu a ještě se probrala trošku takzvaně z diskotéky, protože od té premiéry plnou opravdu pár dnů a ještě s tím souvisí další jako dodělávky a dotažení, ale samozřejmě nebráním se tomu, budu si číst další hry, mám i dokonce nabídky od vlastně autorů, který se mi ozval, že třeba píšou, tak mi poslali svoje hry, což mě ohromně jako těší. Ale říkám, zatím se nevrhám po hlavě do ničeho, čekám zase, až mi něco jako spíš samo spadne do cesty.
0: Vy jste stále, nehrajete jenom ve své produkci, ale hrajete stále třeba i v divadle Bez zábradlí. V čem vás tam můžeme vidět?
1: Tak divadlo Bez zábradlí je stále moje domovská scéna, kde vlastně působím už přes 10 let a aktuálně tam jsem v 5 inscenacích. Třeba Hra, která se zvrtla, Kabaret, Berlín, nebo Láska z mládí, teď nejnově vlastně Apartma v hotelu Plaza. Takže to je prostě moje domovská scéna, můj domov, kde vlastně jsem každý týden a pak jsem ještě nově začala letos vlastně v letošní sezóně hostovat ve Venuši ve Švehlovce pod společností Didi Art. Takže ještě takhle.
0: Teda, ale nemotá se vám někdy text, musíte se třeba koncentrovat před každým představením, abyste se naladila na tu hru a na
1: text. Víte co, tím, že vlastně i v Bezábradlí není ansábl a vlastně každý představení má jiný složení, jinou partu, tak se ta koncentrace vlastně vytvoří sama už jenom potkáním těch lidí, že se člověk zorientuje, kde je. Ale vlastně mě to baví a myslím si, že zase nemám na repertoáru tolik her, abych ještě si mohla dovolit plíst texty. Já si myslím, že jsou herečtí kolegové, kteří opravdu mají toho mnohem víc a tam už asi nastává v hlavě zmatek ve chvíli, kdy člověk má 15 a víc her na repertoáru, tak tam to si ještě jako nemůžu trufnout jako srovnat, protože jsem se do téhle situace nedostala. Ale tam chápu, že když člověk opravdu má větší plochy a opravdu denodenně hraje něco jiného, tak už ta příprava vyžaduje i jako delší čas, aby si třeba prošel scénář. A, tak.
0: A když narazíte ale na Romana Zacha, svého partnera v jedné hře a hrajete v jiné, tak ta koncentrace je na místě? Srovnat se, kdo je kdo?
1: Musím říct, že vlastně teď se nám stala v sobotu jako docela vtipná příhoda, protože jsme měli v pátek premiéru a hráli jsme asi po měsíci spolu právě představení Láska z mládí v divadle Bez zábradlí. A Roma na mě v jednu chvíli tak vytřeštil oči a řekl, Ježíš Kriste, já jsem ti už chtěl říct s tím jménem vlastně tý postavy. Já říkám, jako Romane, uvědom si, kde jsi, v jaký hře, jo. Ale vlastně ne, já si myslím, že to je zase něco, že člověk prostě hraje jiný příběh a je v jiných kulisách a tak, ale samozřejmě stát se tomu, že jsme jenom lidi.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je s námi herečka Nicole Kouklová, která 10 let byla manželkou Karla Heřmánka mladšího. Tím pádem vaším tchánem byl legendární herec Karel Heřmánek. Bylo něco, co jste se třeba od něj herecky mohla naučit? Nebo něco, co vám o herectví řekl on sám?
1: No tak my jsme o herectví jako velice často a rádi debatovali a jako naučit to nejde, talent nejde okoukat, ale jde se samozřejmě inspirovat, takže tou inspirací bylo obrovskou a vlastně teď se mi vybaví jedna věta krátká a to si myslím, že mluví za všechno, nebrat se vážně.
0: Řídíte se tou větou.
1: Vlastně jo, vlastně ne, že bych jako to měla jako prostě nějakou mantru a furt si to, ale myslím si, že je to důležitý, akor u toho herce, u toho povolání, dostane se do různých situací, komunikuje se strašnou spoustou lidí, neustále je jako vystavovan třeba nějaký kritice nechtěný, takže si myslím, že člověk, kdyby se bral vážně, tak by to asi dělat nemohl.
0: Takže třeba, když se objeví nějaký hejt, nějaká kritika, tak házíte jí za hlavu, nebo...
1: Tak člověka to samozřejmě mrzí, ale já bych si troufla říct, že jsem člověk, který po kterém se tak jako sveze a jde dál. A vlastně řeknu, je chudák, no ten člověk asi, já nevím, já nemám čas na to, jako bejt na internetu a psát negativně o někom, koho jsem v životě neviděla, nepoznala, nebo neměla možnost, nebo myslím osobní zkušenost. A myslím si, že ve chvíli, kdy opravdu se mě třeba staly situace, že jsem byla velice naštvaná, že jsem třeba byla, nevím, v nějaký restauraci a nevím, čekala jsem dlouho, dostala jsem špatný, všechno bylo špatně, jo. Personál se třeba tak jako... Byly samozřejmě situace, kdy jsem si říkala, ty já snad něco napíšu, nebo jako řeknu, ale to byl takovýhle extrémní jakoby pocit sobě samotný a nedokážu si představit, že bych takovýhle pocit měla, abych psala někam online o někom cizím, takže to je prostě každýho věc, ale já ten svůj čas takhle nechci trávit.
0: Ono asi záleží, jaká kritika tam je, pokud je konstruktivní a může vás třeba někam posunout, tak si ji věnujete?
1: To beru, jasně, tak jako myslím si, že ne každému je člověk sympatický, ne s každým se prostě shodne, to je přirozený, jako jo, každý z nás je úplně jiný, tisíc lidí, tisíc názorů, ale jsem jakoby otevřená nějaký jako konstruktivní komunikaci, ne prostě jenom nějaký zbytečným hejtům.
0: Tak to, že nemáte čas se na to se věnovat zbytečným hejtům, jak říkáte, to ukazují vaše činnosti, které máte, protože vlastní divadelní společnost nebo divadlo, to není jediné, čemu se věnujete. Vy se také věnujete akci Basking pro slunce, už několikátým rokem, tuším, že devátý.
1: Letos je to devátý
0: ročník. Co to obnáší?
1: Tak koncem února si zasednu počítači a začnu obepisovat svoje drahé kolegy a kamarády, herce, muzikálové herce, zpěváky, kapely a začínám dávat dohromady harmonogram nebo vlastně jako program toho nadcházejícího ročníku. Letos mi to vyšlo krásně, že tam třeba můžou návštěvníci potkat Rozály Havelkovou, Davida Krauseho Gypsy Band a potom třeba Šimona Bylinu, Milana Peroutku, Ježišmarja, Buky Bakers, je tam opravdu 25 bodů v programu. Jo, já jako...
0: Tak a kde se to odehraje a vlastně co je smyslem té akce?
1: Ta akce bývá každým rokem na Jungmanově náměstí, je to jednodenní záležitost. Vlastně takzvaně baskujeme, hrajeme na ulici, tak jak to bývá pouliční umění. Tím vlastně to pouliční umění podporujeme. Nějaký povědomí a nějakou takovou složitější byrokracii, která se tím taky stojí. Takže ta myšlenka je taková. Ale hlavně vlastně Basking pro slunce, protože to je pro nadační fond slunce pro všechny, kterého jsem patronkou. A vlastně všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář a to, co vlastně kolem jdoucí hodí do pomyslného klobouku, tak to jde za tou nadací slunce.
0: Já jenom doplním, že se to koná na Jungmanově náměstí v Praze.
1: V Praze, ale to si to 15. června, takže určitě přijďte.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je v Alex a host Nicole Kouklová, která nám představila divadelní hru ve své vlastní režii. Takzvaně na vlastní pěst se vydala. Ta hra se jmenuje Prádel na Brooklynu. Vy sama máte kladný vztah k New Yorku. Není liž pravda?
1: Ano, ano. Je to tak, no. Ta jsem vlastně brala i vlastně tím, že jsem se do té hry ponořila, četla, tak jsem se vlastně zase dostala do New Yorku a možná i to byl ten důvod, prostě, že mě to šlo po vůli, že vlastně se mi to tak líbilo i to prostředí a do New Yorku se pravidelně vracím, mám to tam strašně ráda, jezdím si tam pravidelně i pro inspiraci, chodím tam hrozně ráda do divadel a je neskutečný, že člověk má možnost na té broadwayské scéně vidět opravdu jako světový herce, takže to mám hrozně ráda. A pak takovou tu autenticitu jednotlivých částí. Jako procházím se po oblíbených místech a teď jsem právě naposledy na jaře, když jsem tam byla, tak jsem strávala hodně času chozením kilometrů a kilometrů, desítek kilometrů po Brooklynu právě. Že jsem nasávala tu atmosféru pro to studium téhle hry.
0: A vyplatilo se.
1: No snad jo.
0: Kam se chystáte v létě? Je to právě New York nebo do zámoří? Ne.
1: Ne, já tam vlastně jezdím pravidelně už jenom z důvodu, že vlastně mám tam i nějaký jakoby povinnosti, že jsem držitel zelené karty, takže já tam vlastně do Ameriky se vracím pravidelně a když můžu jet někam na dovolenou, tak určitě ne tam. Zas a znova, ale nic proti Americe, má spoustu jako národních parků, kam ještě se chci určitě dostat, ale já se strašně těším letos do Albánie, kam vlastně, kterou probádávám už třetím rokem a vlastně jsem tak přičichla k tomu Balkánu, který mě voní a který mě zajímá a má je takový jinak autentický. Je to něco jiného než Evropa nebo Amerika nebo Asie, takže to mě začalo bavit a těším se, že tam vlastně koncem měsíce, když skončí sezóna ty pracovní povinnosti, takže tam pojedu s kamarádkou, se kterou jsme si slibovali hodně dlouho, že vlastně bychom spolu někam měli vyjet na dovolenou a protože má dítě a povinností taky spoustu, tak vlastně letos to vyšlo, tak na to se moc těším.
0: Na to se těšíte ještě něco, co plánujete během letních měsíců, než zase naplno přijde ten zápřah divadelní? Mm-hmm.
1: Tak kromě pár nějakých pracovních povinností, jako právě třeba hraní, který jsem zmínila, Prádelnu v Brooklynu, hrám 14.8. na scéně ve Vodě Rádkách a pak samozřejmě s Divadlem bez zábradlí mám taky pár představení v rámci letních scén, tak no, vlastně mám Noir Film Festival, kterýmu dělám PR, a Karlovarský festival. To je tak vlastně hezký, že začátek prázdnin je Karlovarský festival, kam jezdím pravidelně už asi 5-6 let. A potom na konci prázdnin jezdím na Noir Film Festival už asi čtvrtým rokem. Tak oběma vlastně zajišťuji nějakým způsobem PR. Ne teda pro Karlovarský festival, přímo pro Karlovarský festival, ale vlastně pro nejmenovaný vlasový salon, který vlastně spravuje jaký beauty lounge a je oficiálním partnerem. Takže tam vlastně působím pár dnů pravidelně ze začátku a na to se moc těším, i když je to náročný.
0: Jsou tam nějaký film třeba v Karlových Varech nebo vůbec?
1: Musím se přiznat, že vůbec. Já prostě od rána nebo dopoledne od 9:10 jsem až do večera v tom salonu. Vlastně mám tam, starám se i vlastně o různý kolegyně a vlastně herce, herečky, vlastně zajišťuju PR výstupy. A večer jsem ráda, že se takzvaně vyvenčím a můžu třeba jít pozdravit kamarády a vidět se s nima.
0: Tak ať vám všechny plány vyjdou, užijte si dovolenou, mějte se krásně a moc děkuji, že jste přišla. Nicole Kouklová.
1: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: 19-letý muž prohlásil vinu za vraždu v Dlouhé Loučce. Hrozí mu až 20 let vězení. V Jeseníku se dnes bude diskutovat o budoucnosti náměstí Svobody. Cyklisté podpoří onkologicky nemocné děti v rámci projektu Na kole dětem 2026. Skoro jasno až polojasno, teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. 19-letý Martin Vítek, obžalovaný z loňské vraždy 31-letého muže v Dlouhé Loučce na Olomoucku, dnes u soudu prohlásil vinu. Soudce ji přijal. Muže bodl do krku v opuštěném starém kravíně. Podle kriminalistů si vraždu detailně dopředu připravoval. Mladíkovi, který je plnoletosti dosáhl těsně před činem, hrozí 12 až 20 let vězení. Žalobce mu navrhl 17 let. Jednání dnes absolvoval s pouty na rukou. Důvodem byla obava, že by mohl uprchnout nebo napadnout justiční stráž. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek výslechem znalců. Na vytížené křižovatce ulic Velkomoravská, Rooseveltova v

0: S raz účastníků je v 16.30 v parku na náměstí. V případě nepříznivého počasí se setkání uskuteční v místní knihovně. Cílem vycházky je získat názory místních. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
1: Cílem vycházky je získat názory, podněty a zkušenosti místních obyvatel. To je důležité, aby ta obnova navazovala na jeho historický význam a polohu a taky reagovala na potřeby území po povodních. Tyto požadavky se promítnou do zadání architektonicko-krajinářské soutěže, včetně podmínek souvisejících s možnou dotační podporou z programu Živel 1.
0: Hranicemi na Přerovsku dnes projede peloton cyklistů z akce Na kole dětem. Zhruba 20 minut po 15. hodině zastaví na Pernštejnském náměstí, kam je můžete přijít podpořit. Sportovci vyjeli v pátek 29. května z Družce. Čeká na ně trasa napříč republikou. Končí v Třebíči, dlouhá je zhruba 950 kilometrů. Píše se na internetových stránkách závodu. Sport. Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále nejvyšší domácí soutěže Pardubice 81-73 a přiblížili se obhajobě titulu. Série pokračuje druhým zápasem. Dnes od 18 hodin opět v Nymburce. Hraje se na 4 vítězné duely. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů, slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pomalu jedoucí vozidlo údržby budete mít na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Přáslavic. Dělníci uklízejí kolem vozovky, jedou mezi 295. a 283. kilometrem levým pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Co myslíte? Je Šumperk šumné město? No tak o tom se možná už dnes tak trošku přesvědčíte v rozhovoru, který pro vás v této hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc máme připraven. A také jedno překvapení, ale to řeknu až posléze. Teď je ta další překvapení, to jsou možná ceny, které pro vás máme do hřebíku Českého rozhlasu Olomouc. Je to třeba kniha Muž, který našel kryt. Je to kniha pro chvíle, kdy už nechcete nic dohánět ani dokazovat, řešit seznamy úkolů a plánů. Tahle kniha je tady pro vás připravena. Stejně tak blok s propiskou Besipů, fleška, pánské bílé triko s logem Českého rozhlasu a nebo CDčka, ať už s hudbou nebo s mluveným slovem. Telefon k nám do hřebíku 221 555 444 a těší se na vás od mikrofonu Zora Jižková.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítejte, tady jsou hřebíky Českého rozhlasu Olomouc a také telefon k nám do studia 221 555 444. Tak můžeme vstoupit do hry, pojďme na to. 10 otázek připraveno, také pozor na ten 10-vteřinový časový limit pro vaše odpovědi. Mimochodem k těm všem cenám, které tady máme, které už jsem jmenovala, kniha, tričko, blog, fleška, CDčka, tak tady ještě máme také vstupenku na koncert Českého rozhlasu Olomouc, který se 17.6. bude konat v letním kině v Olomouci a bude to u příležitosti 200. koncertu živě Českého rozhlasu Olomouc. Od 17.30 vystoupí třeba Alibaba, Malina Brothers a jako taková třešinka na dortu Robert Křesťan a druhá tráva. Vstupenka také může být vaše. První už je dnes na telefonu. Kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den, Lukáš Slomovc.
2: Dobrý den, pane Lukáši, vítejte. Takže pojďme na to.
3: Tak, dvojku.
2: Otázka číslo dvě nás zavede do historie. Podíváme se na šlechtu. Které šlechtiči je podle vás se přezdívalo hraběnka růží? Hraběnka růží byla za A. Marie Henrieta Chodková, nebo za B. Kateřina z Borovnice, a nebo za C. Kateřina Dobšanská. Co vy na to?
3: Třeba Ačko,
2: Marie Henrieta Chodková. Byla to uherská šlechtična, pěstitelka růží u rodného zámku v Dolné Krupé, založila rozárium, jedno ze tří největších v Evropě, Marie Henrieta Chodková. Takže správně. Pojďme dál. Číslo jedna. Které dva hlavní prvky obsahuje slitina Dural? Dural. No, je to za A hliník a měď, nebo za B cín a měď, anebo za C cín a zinek. Dural.
3: Duralové. Hliník a měď.
2: Hliník a měď. Kola s duralovým rámem jsou známá. Ano. A zkusíme do třetice.
3: Devítku.
2: Otázka číslo 9 se ptá, jaké bylo původní povolání spisovatele Vladimíra Párala. Byl to za A chemik, za B astronom, nebo za C soustružník? Vladimír Páral.
3: Tak to Cčko.
2: Říkáte, že to byl soustružník. V roce 1954 Vladimír Páral získal titul inženýr chemie, v oboru i pracoval.
0: Au!
2: Teda z prostředí chemičky třeba byl i jeho román. No nedá se nic dělat, těšíme se příště. Mějte se krásně, nashledanou. Hřebíky teď míří za kým a kam. Dobrý den, vítejte. Haló, slyšíte nás? Tak musíte se nám ozvat, pokud s námi chcete soutěžit. Dobrý den, a kdo pak volá?
4: Sláva, Slávek.
2: A odkud, pane Slávku, voláte?
4: Od Zábřeha.
2: Od Zábřeha. Tak, vítejte v naší soutěži. Upozornění, pozor na ten 10-vteřinový časový limit pro odpovědi. A jdeme na to. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
4: A ze začátku trojku.
2: A tak se ptám, na kterém z těchto stromů rostou jedlé kaštany? Jedlé kaštany rostou na stromě jménem za A jírovec maďal, nebo za B kaštanovník setý, anebo za C jírovec pleťový. No. Takže jírovec maďal na těch běžných kaštanech, které vidíme třeba v našich alejích, říkáte, že roste jedlý kaštan. Tak to bohužel neroste. Bylo by to hezké, kdyby rostl, ale ne. Kaštanovník setý, to byla ta správná odpověď. Škoda. Děkujeme za hru, mějte se krásně, nashledanou. Hřebíky teď míří kam a kdo se k nám odkud dovolal? Dobrý den.
5: Dobrý den. Tady je Věra ze Žilové.
2: Vítejte, paní Věruško. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Je to na vás.
5: Neznám to odzadu 10.
2: Tak se ptám, jakého diktátora 20. století nejlépe stělesňuje postava Napoleona v Orwellově Farmě zvířat? No, postava Napoleona, Orwellova Farma zvířat, stělesňuje buď Hitlera, nebo za B Stalina, a nebo za C Mussoliniho. Ono by se chtělo říci, když nevím, tak dám třeba za B, ale vy jste dala za C a bylo to Bčko, Stalin. Škoda.
5: Tak jo,
2: tak nic. Krásný den přeju, nashledanou. A hřebíky teď míří za kým, kdo pak je teď s námi, dobrý den.
6: Dobrý den, tady je František Zanušovic, já vás všichni zdravím.
2: Pane Františku, my vás také zdravíme, stále se tak pohybujeme kolem výhry, zatím ještě žádná výhra nepadla.
6: Je to na vás.
2: No,
6: ano, děkuji, tak já zkusím to čtverku, prosím.
2: Otázka číslo 4. Tady se ptám, jaký je rozdíl mezi číslem a číslicí. Číslo a číslice. Takže buď můžeme odpovědět žádný, protože je to jenom slovíčkaření, nebo za B. Číslice jsou složeny z čísel. A nebo je to naopak a čísla jsou složena z jednotlivých číslic. Co myslíte?
6: Tak to budu hádat. Něco mi říká, že to Bčko.
2: Že číslice jsou složeny z jednotlivých čísel.
6: No, to je asi Bčko nebo Ačko.
2: Ono je to naopak. Čísla jsou složena z číslic.
6: Ale budu zase chytřejší. Škoda,
2: byla to slovní hříčka, ale děkujeme ano, za hru. Naschledanou. Pokračujeme dál. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den. Kdo pak je teď s námi? Kdo pak
7: volá? Dobrý den. Tady je Svaťapňovice. No nevím. Odvaha mě pomalu opouští, ale zkusím to.
2: Zkuste. Tak 5, 6, 7, 8.
7: Tak 5.
2: Jakou funkci zastává Quasimodo v románu Chrám Matky Boží v Paříži? Kněz, za B ministrant, za C zvoník.
7: Zvoník.
2: No vidíte, první bod je doma.
7: Takže šestku.
2: A tady se ptám, jak dlouho trvala Odysseova cesta domů po trojské válce. Buď Odysseus cestoval jeden rok, nebo 5 let, a nebo to byla cesta 10 let?
7: Zkusím to Cčko, no to jsem kdysi dávno četl, ale to už je hodně dávno.
2: Byla to dlouhá cesta a mnoho útrap a dobrodružství na té cestě zažil. Ano, 10 roků. Tak, a teď?
7: A teď tu sedmičku, to poslední teda, no.
2: Takže, teď zavzpomínáme na Evžena Onegina. Jaké vlastnosti nejlépe popisují tohoto mladého muže Evžen Onegin? Takže buď byl za A milý a vstřícný, nebo za B pobožný, a nebo za C cynický a lehkovážný.
7: Já zkusím to Téčko.
2: To se přímo nabízí a vy jste tím vlastně vyčerpal tu dnešní porci otázek, které byly k zodpovězení. Jedna nám přechází do dalšího kola, ale vy jste naším výhercem, jediným dnes. Pane Svaťo, blahopřejeme, krásná hra.
7: No,
2: děkujeme moc. Děkujeme. Předáme vás do režie, blahopřeji, hezký den. Takové dnes byly hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Děkujeme vám všem za velkou odvahu. Není to v těch hřebících jednoduché. No a zkuste to s námi opět zítra v tomto čase.
8: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Jak to je s tím šumným šumperkem? Tak to vám povíme za chvíli a také pro vás budeme mít dvě vstupenky na tuhle akci za zavolání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Jeden z největších úkazů naší folkové scény jsou bezesporu žamboši. Hrají bezmála čtvrtstoletí, dalšího anděla za loňské album Skrýš sice nedostali, ale vystoupení u nás bylo tradičně skvělé. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny žamboši.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Míříme v tuhle chvíli do Šumperka. Už zítra totiž započne letošní šumný Šumperk. Slavnostky města, které budou pokračovat až do neděle. Co všechno čeká nejen na místní, ale také na návštěvníky šumného města, tak to už nám prozradí dramaturg tamního kulturního domu Ondřej Procházka, kterého bychom měli mít na telefonu. Dobré odpoledne, vítejte.
1: Krásné odpoledne vám i posluchačům.
0: Šumný Šumperk startuje už ve čtvrtek, takže zítra povězte, co jste připravili pro začátek festivalu.
1: Ten zahajující den, tedy čtvrtek zítřejší, bude ve znamení především otevřených galerií. Veřejnost může zdarma navštívit celou řadu galerií tady v Šumperku, nebo třeba komentované prohlídky za a zákulisí kina. Nicméně, já bych rád vypíchl večerní setkání s tvůrci dokumentárního cyklu Šumná města s Davidem Vávrou a panem Radovanem Lipusem. Ti přijedou na náš festival poprvé a tohle setkání proběhne v 18 hodin v nově zrekonstruovaném malém sále šumperského kina.
0: To by byl tedy čtvrteční program. Co nabídnete v pátek?
1: Pro ten páteční den my jsme si zvolili podtitul Malá Vídeň ožívá hudbou a lidé se mohou těšit nejenom na bohaté farmářské trhy, ale především na Zoo Open, které se letos bude konat na dvou stagech. Páteční program pak vyvrcholí před vlastivědným muzeem, kde již druhým rokem navážeme programem Blues Live na šumném Šumperku a čekají nás tam vystoupení tří skvělých bluesových kapel. Ten večer potom zakončíme na zahradě kina Oko, kde bude večerní promítání filmu Pulp Fiction.
0: Hlavní program vyvrcholí v sobotu. Na co byste posluchače pozval především?
1: Shrnout ten sobotní program do pár věd je prakticky nemožné.
0: Zkuste to.
1: To můžu vypíchnout. Určitě bych pozval na dopolední průvod k radnici. Ten vyrazí od radnice směrem k hotelu Perk. Průvod bude ve stylu první republiky. Budou se ho účastnit lidé v dobových kostýmech, ale i krásná historická vozidla. Veřejnost určitě nesmí vynechat návštěvu sedu 1. máje, tam je pro dospělé i nejmenší připravena řada stanovišť her, ale také stánku s občerstvením. Bude tam probíhat i taneční a hudební vystoupení. Dalšími lákadly budou třeba zóna regionálních produktů, Mint Market, hudební produkce Usovy. Je toho opravdu hodně a proto bych především doporučil podrobně sledovat program na webových stránkách Šumného Šumperka.
0: Velkým lákadlem jsou koncerty v Pavlínině dvoře. Tak přece jen, koho letos uslyšíme?
1: No, jejich poměrně dost. My jsme se opět snažili, abychom si během závěrečného koncertu, respektive aby si přišel každý na své, takže večer zahájí šumperská stálice skupina Siux. Po ní vystoupí René Dank, který přednedávnem vydal nové album. Následovat bude Kateřina Marie Tichá s perfektní kapelou Benjis a na závěr skupina 100 zvířat.
0: Pokud se někdo právě teď rozhoduje, proč by měl třeba na Šumný Šumperk dorazit, no, máte vy na to odpověď, proč přijet na Šumný Šumperk a jaký je třeba váš osobní tip z programu?
1: Jak už jsem řekl, ten program je skutečně obsáhlý. Přijel bych určitě kvůli celkové atmosféře ve městě, ale osobně bych určitě nevynechal třeba divadelní představení studia D123 s názvem Hospoda u zapomenutého šumperáka. To se bude odehrávat na schodech před divadlem. Taky vystoupení pouličních umělců, samozřejmě už zmiňovaný Mint Market a rozhodně také návštěva stánku Českého rozhlasu Olomouc.
0: A my budeme rádi samozřejmě u toho. Šumný Šumperk, který startuje už zítra. A my děkujeme za pozvánku. Tohle byl dramaturg šumperského kulturního domu Ondřej Procházka s pozvánkou na letošní Šumný Šumperk. Díky moc, nashledanou.
1: Těšíme se na vás.
0: Přátelé, máme tady pro vás ještě dvě vstupenky na Šumný Šumperk. Šli byste, přijeli byste, no tak pojďte do toho a vytočte v tuhle chvíli už telefon k nám do Českého rozhlasu v Olomouci 221 555 444. Vstupenky jsou tady pro vás připraveny, takže neváhejte a můžete to mít skutečně vlastně celé tuhle krásnou akci za pouhé zavolání sem k nám do Českého rozhlasu Olomouc. Právě teď těšíme se na vás.
2: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Telefon se okamžitě rozblikal a my už víme, kdo získá vstupenky na celou tu krásnou akci Šumný Šumperk. Je to pan Luděk Suničová, tak vítejte u nás ještě jednou. Dobrý den. Už víte, koho vezmete sebou?
1: Já vás zdravím, dobrý den. Určitě se tam rád podívám a vzal bych svoji přítelkyni.
0: Takže zažijete krásný víkend. No, myslím, že to počasí bude akorát takové příjemné pro akci podobného typu. Co vás tak jako hodně baví na akcích? Jsou to třeba nějaké food zóny, zóny s dobrým jídlem, gastrozóny, nebo třeba koncerty, nebo průvody, nebo divadlo?
1: Jo, rozumím. Podívejte se, já mám rád divadlo i koncerty a určitě nějakou tu food zónu beru jako takovou tu třešničku na dortu, takže to je taky ideálka.
0: Výborně, takže i do té gastrozóny se určitě podívejte. Bude to tam stát za to pan Luděk z Uničova. Děkujeme moc za zavolání, ať se vám v Šumperku líbí a užijte si příjemnou zábavu. Nashledanou.
1: Díky moc, děkuju, nashledanou.
0: Tak lístky jsou rozdány, no a my už vás jenom teď zveme. Pokud do Šumperka zamíříte, zastavte se tam i na stánku Českého rozhlasu Olomouc.

páté studiové album Fear of the Dark skupiny Iron Maiden je vlastně jedinou parádní položkou klasiků heavy metalu z poslední dekády minulého století. Tady ještě Bruce Dickinson třímal ve svých rukou mikrofon. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Iron Maiden.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jsme rádi, že s vámi můžeme být na místech, kde vy se cítíte doma, třeba i prostřednictvím našich rozhlasových pohlednic, které pravidelně připravuje kolega Mirek Kobza. Ta další rozhlasová pohlednice vás tentokrát pozve do Dolní Lipové, což je místní část Lipové Lázní na Jesenicku. Je to jedna z největších vesnic v regionu a možná byste nečekali, že ji museli v dávné minulosti založit na třikrát. No a více už Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Dolní Lipová je dnes součástí velké aglomerace táhnoucí se údolím řeky Staříč, v podstatě od úpatí Jeseníku a Rychlebských hor až téměř po dnešní Jeseník. Už v roce 1290 se mezi nově kolonizovanými místy Jesenicka objevuje vesnice pod jménem Linde. Později se obec uvádí také jako Lindwiese, tedy Lipová louka, a přídomek Nieder, tedy Dolní, získává až po roce 1752 k odlišení od nedaleké Horní Lipové. Původní vysazení obce asi příliš úspěšné nebylo. K opětovnému osídlení lokality došlo podle dochovaného privilegia pro rychtáře Jana Gieslera až k roku 1370. Vesnice měla na začátku 15. století 40 lánů polností, ale počet obyvatel tomu zdaleka nenasvědčoval. Po roce 1420 pak dokonce na 150 let opět mizí z historických dokladů. Cesta přes Ramzovské sedlo však fungovala i nadále a možná tady pár domů i zůstalo. Každopádně po roce 1547 nazovala biskupská správa jesenického panství do krajiny kolem řeky Dřevorubce, kteří pro ní těžili obrovské lesní bohatství. V roce 1585 už tady žilo 58 sedláckých rodin. Stála zde třeba i pila. Ku podivu přežila Dolní Lipová celkem bez větší úhony i 30-letou válku. Naopak po ní je zasáhly na Jesenicku bohužel velmi rozšířené čarodějnické procesy. Vesnice se významně rozšiřovala směrem vzhůru proti proudu řeky. Už tehdy se v obci těžil mramor jak pro kamenické účely, tak i na pálení vápna. Další pokusy o dolování zde ale patrně zkrachovaly. Přesto byl život v horském údolí hodně těžký. K tomu napomáhaly ještě průtahy vojsk za prusko-rakouských válek. V roce 1840 zde vznikají vodoléčebné lázně Johana Šrota. Nebyly tak úspěšné jako ty Pryznicovi. Nad Jeseníkem mimochodem Johan Šrot a Pryznic byli vzdálení příbuzní. Nicméně i tak si své návštěvníky nacházeli. V polovině 18. století už počet obyvatel Dolní Lipové přesáhl 2200 osob a do roku 1930 se zvýšil až na 3470 obyvatel. Obec byla nejprve přifařena do Jeseníku. V roce 1625 si místní postavili menší kapli. Teprve k roku 1785 začal sem vyslaný farář, člen premonstrátského řádu Jan Rotter, budovat kostel. Přes spory o jeho umístění nakonec byla v roce 1787 stavba kostela svatého Václava dokončena. Spolu s ním byla postavena i fara a místní děti konečně začaly docházet také do zdejší farní školy. V roce 1888 projel obcí první vlak z Hanušovic do Glucholas a o něco později se právě ze zdejšího nádraží začalo jezdit i na Vidnavsko a Javornicko. V Dolní Lipové začaly vznikat také velké lomy a závody na zpracování kamene a vápence. Vyráběly se zde však i armatury a další výrobky. Velký pomník na křižovatce hlavních silnic připomíná události takzvané Frivaldovské stávky, kdy byl právě na tomto místě 25. listopadu 1931 zastaven kordon stávkujících a nezaměstnaných kameníků mířících do Jeseníku, a to příslušníky četnictva. Při následné střelbě přišlo o život 8 demonstrantů. Po druhé světové válce bylo původní obyvatelstvo vysídleno a obec poměrně rychle dosídlena novými osadníky. V roce 1960 se Dolní Lipová spojila s Horní Lipovou v jednu vesnici s názvem Lipová Lázně. Obec je nejen lázeňským místem, ale i východiskem turistických tras a dokonce zde přímo v centru obce najdeme malý lyžařský areál. K vesnici patří jeskyně na Pomezí, větší lyžařský areál na Miroslavi a v nedávné době tady vznikly také cyklistické singletracky, zoopark a třeba i muzeum Johana Šrota. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Dolní Lipové, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Vašek Deckář vám dospíval jednu ze svých asi nejromantičtějších písní Kdo vchází do tvých snů má lásko. I další, doufám, že příjemné melodie budeme nabízet v tom dalším čase odpoledne Českého rozhlasu Olomouc, teď do 15. hodiny, to ještě bude švédská ABBA. No a pak se budeme také hodně věnovat sportu, nejen ve zprávách, kde budeme mluvit třeba o šternberském běhání, což je takový pravidelný běžecký seriál několika závodů a jeden se běží zrovna dnes Dolním žlebem, takže i o tom budeme hovořit. Ale co se sportu týče, tak zavítáme také na Roland Garros a povíme si, jak se vede přerovskému rodákovi Jakubu Menšíkovi. On si totiž sáhl na své kariérní maximum prozatím a možná, že to bude ještě lepší. Tak poslouchejte i dál Český rozhlas Olomouc.

0: dopoledne s Kali, dobrý den.
1: No konečně, hejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: 15 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Olomouc chystá přestavbu křižovatky ulic Pražská Erenburgova. Hoteliéři v Jeseníkách hlásí vyšší zájem o ubytování na letní sezónu. V Dolním Žlebu u Štenberka se běží závod. Skoro jasno až polojasno, teploty do 26 stupňů Celsia, slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomouc v létě zahájí přestavbu křižovatky ulic Pražská Erenburgova za zhruba 19 milionů korun. Část nákladů pokryje dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Umístění přechodu a světelné signalizace zvýší bezpečnost chodců a cyklistů při překonávání rušné čtyřproudé komunikace. V posledním vydání radničního periodika o tom informoval primátor Čin náměstek Miloslav Tichý z hnutí ANO. Vedení Prostějova se ani po několika letech nedohodlo se dvěma majiteli pozemků pod plánovanou cyklostezkou směrem na Určice. Úředníci proto zahájili vyvlastňovací řízení. Je to poprvé, co město k takovému kroku přistoupilo.
5: Ta cyklostezka tady nesmírně důležitá, je tady velká frekvence lidí.
6: Říká Jiří Rozehnal, náměstek prostějovského primátora z hnutí ANO. Město se pokouší vyvlastnit dva pozemky.
5: My už jiný legislativní způsob nemáme. Je to poprvé, co jsme k tomu přistoupili.
6: Majitelé mají v takovém případě nárok na odškodnění v obvyklé ceně nemovitosti. Můžou se proti řízení také odvolat.
5: My v této chvíli se jinak chovat už nemůžeme, pokud chceme, abychom tu stezku dotáhli do vítězného konce.
6: Podobné problémy se týkají i dalších staveb v Česku. Podle dostupných informací musí například Správa železnic nebo Ředitelství silnic a dálnic k vyvlastnění přistoupit v desítkách případů ročně. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
3: Vyšší zájem o letní dovolenou v Jeseníkách zaznamenali provozovatelé hotelů a penzionů. Ve srovnání s minulým rokem si letos zájemci rezervovali pobyty s větším představením.

0: Český mužský tenis se po 16 letech dočkal další semifinálové účasti v singlu na Roland Garros. Na Tomáše Berdycha navázal prostějovský Jakub Menšík. V boji o nejlepší čtyřku antukového Grand Slamu porazil 3-0 na sety Brazilce Fonseku. Teď ho čeká nasazená dvojka Alexander Zverev z Německa.
1: Pro tyhle momenty žiju a tyhle ty momenty mě naplňují a to je to, proč to dělám. Jsem strašně moc rád, že můžu předvádět takové výkony, jaký předvádím a že můžu být zdravý a soustředěný a forma je skvělá. Neříkám, že jsem favorit, ale určitě si myslím, že šance je, že to neskončí jenom semifinále, tak je velká. Že vyhrát Grand Slam, to byl vždycky můj sen, ale i když to vypadá blízko, tak je to pořád strašně daleko.
0: Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 a slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dělníci čistí vozovku D1 do Ostravy na trase Lipník nad Bečvou Mankovice. Potkáte mezi 298. a 321. kilometrem. Věnujte tam řízení zvýšenou pozornost.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ano, jak jste slyšeli i ve zprávách, prostějovský rodák Jakub Menšík si na tenisovém Roland Garros opět posunul kariérní maximum. Slyšeli jste jenom takový krátký závdavek rozhovoru s ním, ale myslím, že by stálo za to, abychom se s ním popovídali pořádně. Co myslíte? Tak za malou chvíli tady ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc s Jakubem Menšíkem. Počkejte si na to.

0: Ruskejovský rodák Jakub Menšík si na tenisovém Roland Garros opět posunul kariérní maximum a postoupil do semifinále. Brazilce Fonseku porazil 3-0 na sety. Jeho dalším soupeřem bude nasazená dvojka Němec Zverev. Po utkání mluvil s Menšíkem přímo v dějišti Grand Slamu reportér David Prouza.
1: Obrovská gratulace, člověk by mohl chválit vlastně všechno, co jste dělal na tom kurtu. A já s dovolením vaším začnu returnem, protože co jste předváděl na příjmu v celém zápase, to muselo Fonseku deprimovat úplně.
2: Jo, tak jo, určitě ano, return jedna z hlavních vlastně zbraní nebo nějakých receptů pro dnešek a jsem strašně moc rád, že vlastně v těch úvodech, jak na servisu, tak na returnu, že to dneska padalo a myslím si, že to byl jeden vlastně z rozhodujících momentů a jsem za to moc rád.
1: Já jsem mluvil tady to pár dní zpátky s Matcem Vilanderem, ten vám neskutečně chválil váš mentální přístup, vaši mentální sílu, vy jste to ukázal už samozřejmě s Navonem, pak s dalšími soupeři, ať už Deminorem nebo s Rublevem. Teď tady ten třetí set, dvě otočky, de facto dvakrát minus break a nakonec vítězství. Jak moc si vážíte toho, že máte tuhletu mentální sílu v sobě?
2: Jo, tak je to něco, co určitě jedna z mých vlastně výhod a jsem za to strašně moc rád. S Draganem Vujovičem vlastně děláme skvělou práci už pár let, takže myslím si, že ta vlastně jako mentální stránka, že je pořád lepší a lepší a tam je prostě fajn strašně na tom, že se to dá pořád zlepšovat, takže jsem za to rád, že i když nikdy to není prostě těžký a vypadá to lehce, tak v těch daných a určitých momentech jsem rád, že to jsem schopen překroutit na svou stranu.
1: Jakub Menšík, semifinalista Roland Garros v singlu v roce 2026. Jak vás ten zápas bavil na síti? Protože zase chodil jste asi trochu častěji, byl to plán?
2: Jo, určitě ano. Tady ty kurty, že jo, hráli jsme v 11 večer, bylo to pomalejší. Vlastně dvojnásobně méně stupňů, než bylo před pár dny, takže bylo strašně důležité vlastně eliminovat jeho zbraně. Takže pro mě bylo důležité, že jsem na tu síť chodil a že vlastně ta taktika, ten plán, ne úplně zkracovat ty výměny, ale hrát agresivně a chodit si pro to, že to vyšlo.
1: Pauza, přestávka, vlastně konec druhého týdne vás zastihne pořád tady, což prostě musí být strašně příjemné v hlavě. Příprava na Zvereva, jak bude vypadat, protože to zápas, který jste nedávno hráli, bylo to vyrovnané, měl jste vlastně docela, jestli se pamatuju, ten zápas dobře rozehraný v tom třetím setu, tak kdybyste popsal pár stov, jaký to je tenista, protože je to asi ta poslední velká překážka, ne? Nebo samozřejmě byly by dva soupeři, ale Zverev je prostě výkonnostně, mi přijde tady extrémně ustřelený.
2: Jo, určitě jsem rád, že ty dva dny volná teďka určitě bodnou, jak mentálně, tak určitě fyzicky, takže odpočinu se, připravím se co nejlépe, jak to jde a jasně Alex, že jo, jeho, asi bych řekl, z nejoblíbenějších turnajů, takže bude to strašně náročný, ale přesně tak, měl jsem tu možnost si proti němu zahrát v Madridu, je to hodně specifický styl, proti kterému jsem ještě vlastně nehrál, takže jsem rád za tu zkušenost, že jsem mohl mít vlastně takovej v úvozovkách přípravný zápas a že vím, co mě vlastně čeká v pátek, takže určitě připravím se na to nejlépe, jak to jde, jak doposud a předvedu to svoje maximum.
1: Kubo, moc gratuluju a přeju, abyste minimálně stejně jako Fonsekovi znechutili Zverevovi servis.
2: Díky moc.
0: Tak tedy, na semifinále Roland Garros se můžete těšit v pátek a cestu ruskejovského tenisty samozřejmě budeme sledovat i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
0: My ještě jednou dnes zavítáme do Šumperka na problematiku drog ve školách a mezi dětmi. Se totiž teď detailněji zaměřují strážnici v Šumperku. Případů, kdy se mezi žáky objevují návykové látky, totiž bohužel přibývá. Vedení šumperské městské policie proto dnes uspořádalo odborné školení pro pedagogy a preventisty a zájem byl opravdu veliký, jak uslyšíte také za chvíli od našeho reportéra, který přitom nechyběl. Poslouchejte i dál Český rozhlas Olomouc.

0: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
2: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
1: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře 8. dílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Všechny posluchače.
1: Hola, buenos días, soy Marcela. Estoy aquí en visita en Český rozhlas.
2: Jsem na návštěvě Českého rozhlasu Olomouc a tímto zdravím všechny jeho věrné posluchače.
3: A je to tady vážně úžasný a chtěla bych dělat reportérku.
4: Zdravím všechny posluchače, tady je to hrozně fajn.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Přepsání školního řádu anebo nová mobilní laboratoř, díky které strážníci dokážou odhalit drogy a další návykové látky i z kliky, lavice nebo mobilního telefonu. To jsou některá opatření, o kterých dnes byla řeč na velkém školení a semináři v Šumperku. Uspořádala ho tamní městská policie pro školní preventisty, výchovné poradce a další odborníky na prevenci. Na místě byl také náš kolega Michal Poláček, který nám teď poví víc. Pěkné odpoledne.
1: Pěkný den. S myšlenkou na uspořádání semináře pro preventisty a zástupce základních i středních škol přišel ředitel městské policie v Šumperku Martin Pelnář. Důvodem je podle pořadatelů semináře fakt, že se návykové látky stále častěji ve školách objevují a s dětmi pod vlivem drog se šumperští strážníci setkávají i přímo v ulicích, jak popisuje Martin Pelnář.
2: V poslední době jsme zachytili jakoby x případů, kdy děti byly pod vlivem návykových látek, AHC, THC, dalších látek. A v kontextu právě tady těch zjištění jsme měli informace o tom, že městská policie v Rožnově pod Radoštěm je tady v té oblasti hodně vpředu, že mají jakoby ten systém dobře nastavený. Tak jsme poprosili našeho pana kolegu ředitele, aby nám zkusil tady tu oblast jako přiblížit z jejich praxe.
1: Hlavním řečníkem na semináři proto byl ředitel městské policie v Rožnově pod Radoštěm Aleš Pilař. Na základě své 30-leté praxe přišel s řadou praktických tipů a poznatků. Mimo jiné pak školám doporučil aktualizaci školních řádů. A to ideálně ve spolupráci s advokáty, jelikož od letošního roku došlo k novele příslušné legislativy, jak popisuje Aleš Pilař.
3: Aby se právě vyvarovali těch nesprávných právních termínů, protože i tak je ten boj s těma návykovými látkama dost komplikovaný a když potom jsou tam ještě nesprávně uvedené termíny, tak spousta těch klientů z toho může vyklouznout právě díky tomu, protože ono to, co vlastně čeho se dopouštějí, tak v tom školním řádu není správně popsáno.
0: Jaký byl o seminář mezi pracovníky škol a preventisty zájem?
1: Zájem o seminář vedení městské policie v Šumperku překvapil. Původně totiž bylo v plánu pouze malé školení pro preventisty ze Šumperka, ale nakonec šlo o akci, která zaplnila téměř do posledního místa velkou zasedací místnost šumperského městského úřadu. A na další zájemce už místo na semináři ani nezbylo, jak dodává ředitel městské policie v Šumperku Martin Pelnář.
2: Prvotní záměr byl, že uděláme takové malé komorní školení vlastně pro ty preventisty jenom ze Šumperka, abychom mohli vlastně v rámci těch školských zařízení, které jsou v katastru obce, kde my máme působnost, nabídnout tu činnost městské policie. Ale potom, když jsme zjistili ten zájem z okolních obcí, protože i ty školy si vlastně můžou tady jakoby vzít nějaký návod, jakým způsobem upravit školní řád, ty vazby na tu policii České republiky, možnosti oprávnění, tak jsme to nakonec rozšířili na celé ORP a je pravdou, že jsme potom už v závěrečném týdnu museli odmítat poslední přihlášky z důvodu té kapacity tady tohoto sálu.
0: Říká ředitel městské policie v Šumperku Martin Pelnář. Na problematiku drog ve školách a mezi dětmi se detailně zaměřují strážníci v Šumperku a my jsme o tom slyšeli také od našeho kolegy Michala Poláčka. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Klinika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Takzvaná jednodenní péče kombinuje šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. Pacient přijde ráno do nemocnice, podstoupí zákrok a ještě ten den nejpozději do 24 hodin odchází domů. Týká se to třeba operací kýly, žlučníku, slepého střeva, křečových žil nebo artroskopie koleního a ramenního kloubu. Oddělení jednodenní péče má i Šternberská nemocnice. Jeho primář, doktor Petr Galoci, bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tak to byl Pavel Bobek v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Pár akcí, pár tipů na dnešek, no s tím přicházejícím červnovým časem se nám ty akce množí i v těch všedních dnech, dokonce třeba i v takovém Přerově, například tam vás Městská knihovna Přerov zve na pravidelné setkání milovníků knih, kde se každý může podělit o své dojmy z četby a zároveň objevovat nové autory, takže pokud byste chtěli diskutovat volně nad knihami, tak v Městské knihovně Přerov můžete. A to právě dnes, tedy ve středu 3. června od 17. hodiny. A pozor, v Přerově se chystá také hudba, koncert Přerovského komorního orchestru, tak ten zazní právě dnes od 18. hodiny v Přerově na zámku a zazní skladby evropských barokních mistrů. Tolik tedy pohled do Přerova. V Prostějově tam se dnes bude tančit. Vlastně už za chvíli před budovou radnice vás od 17. hodiny čeká vystoupení tanečních skupin a souborů okresu Prostějov na náměstí TG Masaryka, tak doufejme, že prostějovským k tomu nebude pršet. Určitě, jak to s počasím ostatně bude vypadat, na to se po 17. hodině opět zeptáme meteorologů ve dni v kraji. Tak se nás poslechněte. No a do Prostějova tanečníky přijďte na náměstí podpořit. V takovém Jeseníku tam vás veme třeba do jesenického Vinskova kafe, kde právě dnes vystoupí jesenické kvarteto skvělých muzikantů, které večer rozvíří čardášem, argentinským tangem i francouzským šanzonem. Vinskovo kafe právě dnes od 19. hodiny. No a hodně toho máme na srdci také tady u nás v Českém rozhlase Olomouc. Třeba v těch nejbližších minutách za chvíli už vás opět přivítá Martin Písařík k dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo a téma Silon, silonky, jak tohle umělé vlákno vzniklo, tak to si za chvilku přiblížíme. A teď Alfaville.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také Silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a Silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba Silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tady je Český rozhlas Olomouc, to nám ten čas letí, víte. Tak si ještě pustíme Michaela Jacksona, bude tady do 16. hodiny, pak se podíváme, co se děje v nových zprávách Českého rozhlasu Olomouc, podíváme se také na počasí, tady se nám to zase nad Olomoucí pořádně zatahuje a vypadá to na dešť, tak možná pokud se chystáte někam ven na nějakou akci, tak raději určitě deštníky s sebou, budeme hovořit také o dopravě a pak už vás čeká Humoriáda, kde scénky dnes bude nabízet Pavlína Filipovská. Zora Ježková zve zároveň také ke Dni v kraji, tam už vás bude provázet kolega Tomáš Kedzior, má pro vás spoustu zajímavostí a událostí, které se dnes odehrály, tak si určitě poslechněte po 17. hodině. Příjemný poslech.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dálnici D1 u Přerova čeká záruční oprava, částečná uzavírka potrvá 2 dny. Armáda zahájila v Lipníku nad Bečvou provoz speciálního polygonu pro bezposádková pozemní vozidla. Ve Velké Bystřici na Olomoucku přibyly nové kontejnery na textilní odpad. Skoro jasno až polojasno, teploty do 26 stupňů Celsia, slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořín. Stavbaři příští týden opraví část nového úseku D1 kolem Přerova, který byl zprovozněn loni v prosinci. Ředitelství silnic a dálnic při kontrole zjistilo závadu, která na dálnici vznikla při běžném provozu. Záruční oprava si 9. a 10. června vyžádá částečnou uzavírku D1 u Dluhonic ve směru na Ostravu, uvedl mluvčí silničářů Jan Riedl. Bruntálští kriminalisté obvinili v případě černých skládek s odpadem z Německa 4 muže. Obvinění podle policie dovezli v roce 2024 zhruba 600 tun nelegálního odpadu z Německa. Skončil na různých místech na Moravě, třeba v Jiříkově na Bruntálsku nebo v Heršpicích u Brna. Podle policejní mluvčí Soni Štětinské jsou muži obviněni z neoprávněného nakládání s odpady, hrozí jim od 1 do 5 let vězení.
2: Obvinění měli jednat jako členové organizované skupiny po předchozí dohodě a s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa k uložení. Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
0: Česká armáda má první testovací polygon pro bezosádková pozemní vozidla. Postavili si ho sami vojáci na cvičišti Bečva u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Má 13 překážek a simuluje terén ve válečných oblastech. Podle jednoho z autorů Štěpána Koneckého z Lipenské posádky je to první podobný polygon v Česku.
3: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba je právě testovat a zkoušet. A u nás v podstatě v Evropě nemáme žádný takový podobný polygon.
0: Počet kontejnerů na textil ve Velké Bystřici na Olomoucku se zvýšil, obyvatelé města jich nově můžou využívat 6, tedy o 2 více než dosud. Radnice o tom informovala na městském webu. Do kontejneru lze vyhazovat oděvy, obuv, textil i hračky. Věci musí být zabalené do nákupní tašky nebo pytle a neměly by být plesnivé, mokré či znečištěné od chemikálií. Sport. Nečekaným vítězstvím 3-0 nad domácí Čínou zahájili české volejbalistky Ligu národů. Prostějovský tenista Jakub Menšík postoupil mezi nejlepší 4 na Roland Garros. Ve čtvrtfinále porazil na pařížské Antuce Brazilce Fonseku ve 3 setech. V semifinále ho čeká v pátek Němec Alexander Zverev. Český tenista Tomáš Macháč si několik týdnů

0: Olomouce kolem 20. kilometru. Na místo už jedou policisté. Odstavené auto budete mít na dálnici D46 u Olomouce, u exitu 37 Hněvotín. Pokud tam míříte, projíždějte kolem opatrně. Zelená vlna vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den.
2: Knížky a rádia v soutěži máme a k tomu scénky, historky a písničky dáme pěknou zábavu.
1: Humoriáda.

0: My vám popřát teď ve vysílání k narozeninám dodatečně, ne?
1: Co to znamená, my vám máme? To je nařízení, ne? To ne.
0: To je moje nařízení.
1: Jo, takhle.
0: Za Humoriádu, za Patrika, teda... za posluchače, za všechny,
1: moc
0: co vás máme
1: děkuju,
0: rádi.
1: Moc
0: všechno nejlepší,
1: děkuju.
0: Hodně zdraví.
1: A řeknu vám, že z toho května oslavovacího, zaplať pánbu, že jsem se ho dožila a zaplať pánbu, že mi bylo gratulováno teď ještě vámi takhle elegantně, ale řeknu vám, že jsem z toho už celá divá. Už potřebuju neslyšet o tom, že je mi
0: až
1: tolik
0: za rok
1: let...
0: zase.
1: No, za rok. Vy poťouhlíku. No dobře, no tak za rok.
0: No, no tak cítu. Hlavně to zdravíčko, držíme palce a jsme rádi, že sem za námi chodíte do Humoriády.
1: Víte co? Je potřeba, aby člověk si udržoval dobrou náladu, úsměv ve tváři, ne křečovitý, ale takový ten normální, a aby byl na světě rád.
0: Mm-hmm.
1: Protože potom působí nejen na svý zdraví dobře, ale taky na ostatní lidi. A já si myslím, že si to zaslouží.
0: No, tak
1: starostí
0: my jsme...
1: máme každý dost.
0: Díky tomu máme tady omlazovací recept. Díky vám, že jste tady. Nepotřebujeme kliniku estetické medicíny.
1: Ale teď vy ten recept znáte, protože vy jste celý takový usměvavý. Já jsem tady s váma
0: práce
1: ráda.
0: Tady.
1: No.
0: Tak to plním, doufám, že na 100%. Děkujeme pěkně. Koho nabídneme posluchačům, aby se taky mohli smát a prodloužit si život?
1: No tak už jdu na to. Mám tady nabídku pestrou a zrovna tady na mě, jak si ta povinnost je velice příjemná, protože můžu vřele doporučit pana Vlastu Buriana.
0: Tak má u nás přednost, dokonce jako přednost a stanice.
2: Co si děláte tady z mýho okna buben? Co chcete?
3: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
2: 8.64.
3: Kolik prosím?
2: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
3: Co pak nemáte jízdní řád?
2: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete je, chcete jet ráno?
3: Ano.
2: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
3: Tak třeba odpoledne.
2: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
3: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
2: Mě?
3: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
2: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
3: Teď jste přednostou, takové krásné místo.
2: Když je to beze stravy, já mám hlad, že bych fokusoval nárazníky.
3: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
2: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
3: A jak jste tak to místo dostal?
2: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde zadat, tak si tam vemou svýho známýho.
3: Tak mi dejte ten lístek do Svian Podolí.
2: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
3: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
2: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
3: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
2: Vy máte peníze?
3: No.
2: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
3: Jen jestli jede k nám?
2: A jo, ten jede všude, to je okružní.
3: Tak mi dejte lístek.
2: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
3: Třetí.
2: Tak já vám dám první.
3: To je dražší, ale ne?
2: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
3: Tak vám moc krát děkuju.
2: No.
3: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
2: No tak pojďte do Bruselu.
3: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
2: No, tak co můžu dělat, no?
3: Vyměňte mi to.
2: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
3: A dále se mám 10 koruny, dostanu zpátky.
2: Dráha zpátky nedává, to bysme teprv nic nevydělali.
3: Pane přednosto.
2: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, hod. Nejám pokoj.
4: Halo, halo, halo. Pane, vy neslyšíte? Klepe se na okénko, to vás nezajímá?
2: To už jsem odbil.
4: Na dráze se nic neodbývá, pane.
3: Pane přednosto, pane
4: přednosto. Tak no.
2: Ženská, co chcete? Tady je to jako na poči, když je napsáno. Zavřeno, tak je zavřeno. A za šeltrem se páni bavěj.
4: To ne, pane kolego, nejdříve je obecenstvo,
2: a to
4: rozumíme.
2: Není, to není obecenstvo, to je ženská.
4: No, tak tím spíše máte být zdvořilý, tak otevřte.
2: Co chcete?
3: Mám tu zavazadlo, zapište mi je.
2: Já žádný zavazadla neberu.
4: Od kdy pak nepřijímáte zavazadla?
2: Od čeneška od odpoledne. Jak jsem to? Si to odhlasoval.
4: Tak kouky, nechte žertu a vtipu a přijmete to zavazadlo, prosím, ano? No,
2: tak to sem dejte.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme tady další zavazadla, další Vlasta Burian by byl, když dáte Ačko, když dáte Dámy a páni u rádia Bčko, budou tu anekdoty, konkrétně ty policejní ze Zlaté mříže, dokonce s Petrem Haničincem. Podívejme se na to, takový máme výběr. SMS Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04, posíláte za 4 káče, anebo zavoláte ve svém tarifu na 731 800 900.

Tolik Buty a Tata a ta Pavlína Filipovská je tu s námi, na to Tata, teď v tuto chvíli, Tata, taky. Dobře, jak se máte, co děláte? My máme ještě oficiálně

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Právě teď vysíláme Humoriádu s Pavlínou Filipovskou. Vy jste na našem telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Vlastu Buriana anebo anekdoty. Tak kam s vaším hlasem? Ptáme se. Dobrý den.
3: No, dobrý den, Buriana. A já bych si dala Buriana.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se.
3: Mějte se hezky, hezky odpoledne.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu, kdo pak je s námi.
4: Dobré odpoledne, dámy a pane.
5: Děkujeme, dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr Zeloty. Obřál bych si anekdoty.
2: Tak Petr, volí anekdoty, děkujeme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jarda, Hradce nad Moravicí. Já bych vám chtěl poděkovat za krásný pořad a já bych dal Buriana taky.
2: A my děkujeme.
6: A Holcmana tam nemáte, Holcmana nemáte, Holcmana.
2: Máme Holcmana, ale dneska ne. Poslouchejte další dny, určitě bude. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník vás oba zdraví. A paní Pavlína Filipovská vybrala hezky, já bych rád slyšel, jak Burian čte tu zprávu z toho telegrafu tečka, tečka, čárka, čárka.
2: Jsem rád, že jste to předvedl vy, protože my máme jinou ukázku s Vlastou Burianem, ale děkujeme. Mějte se hezky.
7: Děkuju vám taky a držte se.
2: Díky.
5: Držíme.
2: My se spolu budeme držet za ruce tady. A tím budeme silnější. Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo. Halo. Už vás posloucháme. Jste tam? Tak, to špatné spojení, zřejmě technicky to nevyšlo. Dobré odpoledne vám tedy.
8: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
8: Také vám přeji hezké odpoledne a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
8: Mějte se.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, Pavle, tady Veronika Rakovník a taky chci anekdoty.
2: A jo, uvidíme, jak to dopadne.
9: Prosím vás, zdravím paní Pavlínku, přeji krásný, ať se krásně užívá to, ať je se dcerou, s vnoučatama a Pavle vám taky krásný a všem posluchačům přeju krásný den a zase bude hezky a zase se budeme chodit koupat a bude to všechno veselý.
2: Tak tolik předpověď Veroniky. Děkujeme pěkně, poslouchejte u toho. Poslouchejte u toho Humoriádu, ano. Tady se zmínila Pavlína mezi řečí, že její nejmladší generace její rodiny říká babika.
5: Babika, ano, babika. Ano. No.
2: Tak, my už máme odhlasováno v tuto chvíli, sečteno, podtrženo, Vlasta Burian pokračuje, takže Pavlína vybrala zřejmě velmi dobře. Sedlo to. U advokáta jsme.
10: No co bylo dát, co vám říkal? No, abyste... že zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsečím, no? Že ten Ratek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
11: Za co?
10: Za co? Jezus, mante, vy jste tupej. No že bych to jako řekl.
11: Počkejte.
10: Kam?
11: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
10: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocenej a že měl policejní výcvik...
11: Počkejte. Vy počkejte.
10: No já čekal. No,
11: já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
10: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva. A
11: to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
10: Ne. On... O nikom nemluvil a o sobě taky ne.
11: Podívejte se, pane Smutný.
10: Cože?
11: Podívejte se, pane Smutný.
10: Když vy odkaď mě znáte?
11: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
10: No jo, to jsem.
11: No tak.
10: No jo, to je
11: tak, když s vámi mluvil, tak vám řekl, když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený, a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
10: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. A pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
11: Ale, no to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
10: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A on vás... se sem jdu zeptat.
11: No jo, dobře, ale on vás naváděl?
10: No, nenaváděl.
11: No tak co vlastně chcete?
10: No. Jezus, mane, já to věděl, že to bude těžký případ. No. No já zkrátka u nás, do mě, co bydlím.
11: No.
10: Ještě rozumět.
11: No rozumím, no prosím.
10: Při vašem vzdělání.
11: No.
10: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
11: No to jste mi přeci řekl.
10: To už jsem vám říkal.
11: No ovšem.
10: To je zajímavý.
11: No.
10: To by bylo všechno v pořádku.
11: No to je vyřízený.
10: Nehníváte se, že jsem vás držel.
11: Ale vůbec ne.
10: Ne, no tak to jste hodnej.
11: No.
10: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
11: No.
10: Co jsem dlužen?
11: No to je bezplatná poradna.
10: To je bezplatná poradna?
11: Všem, to je zadarmo.
10: No tak ono to bez toho za víc nestálo. Humoriáda.

0: Tady je Humoriáda, posádka Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k soutěžení. Teď je ta chvíle, 731 800 900, kdo pak se nám dovolá právě teď. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, dobrý den. Tak kdo pak se dovolal a odkud?
1: Jo, dovolala se Jiřina z Karviné.
0: Zdravíme vás do Karviné. Tak, paní Jiřino, vy máte šanci získat...
1: Počkejte, pane, já půjdu do ložnice, až se to nepřebíjí.
0: Dobře, ať tam nemáme tu ozvěnu, hezky, dobře, můžete si k tomu i lehnout dokonce, když už jste v ležnici. No dobře,
1: no, já jsem tak rozrušená, jo.
0: Nebuďte, uklidníme to. Já vám zatím přečtu, co můžete vyhrát, kterou knížku si chcete vybrat. Kulišárny Josefa Dvořáka.
1: Až to bude jisté.
0: No počkejte, tak já to zopakuju ostatním posluchačům, ať víme. Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršily Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové a potom, když vyhrajete, tak v pátek je losování o digitální rádio. Tak to jsou naše pravidla. Zbývá už jenom správně odpovědět na soutěžní otázku, která se týká našeho dnešního hosta Pavlíny Filipovské. Ta s Jiřím Sovákem uváděla televizní pořad za A. Dostavník, za B, dostaveníčko.
1: Dostaveníčko.
0: No jo. Tak už můžete vybírat tu knížku, kterou pak byste si chtěla.
1: Ano,
0: vzít.
1: Já bych, ta paní Filipovská mi strašnou radost udělala, jo, že jsem u ní vyhrála.
2: No já vám gratuluji, když dovolíte, paní Jiřino.
1: Děkuji, Pavlínko, a já vám gratuluji k těm 85. narozeninám, na zdraví,
0: a je to venku.
1: A máte strašně moc pěknou tu Pavlínku veselou a chytrou.
2: Já mám ještě krásnou a hodnou a milovanou Johanku. Takže to
1: no,
2: ona by se cítila...
1: Já nevím.
2: No jo, ona je mladší o něco než Pavlína a mám je obě šíleně ráda a jsem šťastná, samozřejmě jako každá maminka, když se jim chválí děti. Tak jste mě potěšila. Děkuji vám.
0: Paní Jiřinko, vyberete si tu knížku, na koho máte chuť náladu?
1: Jo, tu Libušku Švormovou.
0: Ano, dobře, máme zapsáno a v pátek poslouchejte, jestli z toho nebude i rádio digitální pro vás. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A tu adresu vám dám kde?
0: Zůstaňte na telefonu. Okamžik.
1: Dobře.
0: Jo? Tak jo, jsme domluveni. Jak vzpomínáte, Pavlíno, na dostaveníčko slavné?
2: Musíme říkat dostaveníčka. Protože my jsme je točili hrozně dlouho. Několik partnerů se vystřídalo, ale myslím si, že ti nejlepší, když je vyberu a dovolím si tedy rozhodnout, tak to byl pan Miloš Kopecký a samozřejmě Jiří Sovák. Protože to byly dva moudří pánové, od kterých byla radost se učit. Já jsem se učila. Dívala jsem se na to, jak Miloš Kopecký se potýká s textem, který třeba se mu moc ani nehodil do pusy, jak se říká, ale nějak se v toho dostal a já jsem říkala, Miloši, prosím vás, nezlobte se, že já jsem trémista a já z vás osobně mám velikánskou trému, tak když kvůli mně něco budete... Pavlíno, zadržte. Kdybyste nebyla trémista, protože já osobně mám vždycky velikou trému, tak to byste u mě byla špatná ženská. Fuj.
0: Tak to bylo vyznání.
2: To bylo vyznání.
0: Pane Kopecké.
2: Ano, panu Kopeckému.
0: Tak za chvilku pokračujem.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Tak, Humoriáda jede dál, zalovíme v našem archivu. Pavlíno, prosím, koho nabídneme posluchačům a posluchačkám?
2: Tak vybírám, je z čeho vybírat, je to radost tady se zakoukat. Měla bych tu Luďka Sobotu.
0: Dobře, a nebude sám, jdeme do dívčí školy.
4: Ještě jsme neprobrali třeba takové manželství. Podívejte se třeba na mě. Já jsem si ještě ani neoženil ani jednou. A jsem v zoufalé situaci, když se mám oženit. Tak s nějakou mladou, že jo?
5: Zavoláme si modela. Modele. Model a Šafránková. Šafránková, pojďte sem. Vy jste teď mladý novomanželský pár. Tady je novomanželka, mladá, krásná, půvabná.
6: Já.
5: Vypadá tak svěže, jak vypadá, a její o 15 let starší manžel, který vypadá také tak, jak vypadá.
6: Ne, to je...
5: Jsme v jejich obývacím pokoji, novomanžel sedí u stolu na židli a věnuje se svým koníčkům. Něco si tam prostě děláte. Máte nějakého koníčka? Já nevím, sbíráte známky třeba?
6: No já je seberu, jestli jsou tady nějaké.
5: Sbírá známky. O chvilku později začne naléhat novomanželka na svého manžílka, že chce cvičit. Zdálo by se normální situace, že chce na aerobik. Ovšem, v tom je ten zádrhel, že novomanželka chce jenom jako cvičit.
4: Jako aerobik.
5: Jako.
4: No.
5: No rozumíte?
4: Jo, no že ona... Jo, že ona tam nepůjde.
5: No teď se vám rozsvítilo hezky. No, přestávám se divit, že jste se dosud neoženil.
4: Jako?
5: Situace k manželskému duelu je tu. Je všední manželský den. Ten pátek.
7: Tak Kájo, já už jdu, jo. Jo.
6: Ale prosím tě, kam bys chodila?
7: No na gymnastiku, když jsem ti to říkala.
6: A co by si se huntovala? Mně se líbíš taková, jaká seš. Proč taky například nezbíráš známky?
7: Ale Kájo, víš, že mě to nebaví.
6: Ale prosím tě, nebaví. No. To říkala ze začátku každá. To si zvykneš. Jestli pak si dala králikům?
7: Jo, dala.
6: A co holuby?
7: Co je s nima?
6: Jsou zavřený?
7: Jo.
6: Podej mi Kilimandžáro, prosím tě. Ale ne kinžál. Kilimandžáro, známku, rozumíš?
7: Počkej, já to vemu.
6: Ne, já to vemu, co by ses namáhla. Haló? Cože? Omyl? A proč? Haló? Jak omyl, nebo co? Haló? Proč omyl? Jak omyl? Haló? Haló? Tam nikdo není. Zajímavý. Jenom nějaký chlap, že prý nějak ho omyl, nebo co? Já nevím, proč lidi člověku sdělujou takovýhle informace.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota, Jiří Vimr, Roman Skamene, Adriana Sobotová. Pojďme pokračovat. Luděk Sobota v Díščí škole Ačko, Bčko Luba Skořepová z pořadu Šestý den je sobota z roku 1982. Scénka nebo výstup na téma Tonda Fiat. To zní zajímavě. Vyberte si sami u rádia humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMSky, které letí na 90 011 04. Telefon stále stejný 731 800 900. No a vy, co jste chtěli soutěžit a nepovedlo se vám dovolat, tak budiš vám cenou útěchy písnička našeho dnešního hosta, Pavlíny Filipovské. Ta teď trošku koulí
2: očima,
0: ze zvědavosti vybral. Samozřejmě. Láska není kvíz.
2: To je ale pravda.
0: To je paráda.

0: Pavlína Filipovská, Láska není kvíz. Byla by vzpomínka, prosím, na
1: to
0: tuhle píseň?
1: To byla poradna, co? No, ráda vzpomínám, protože to byla léta, kdy jsem naspívala tuhle písničku, kdy jsme velice často spolupracovali s panem Karlem Vlachem. Velikánský orchestr. Ovšem, musím říct, že tam seděli samý hodný mužský, který chápali, že mám trému, že nemám hlas, že se bojím a tak.
0: Ale že jste hezká. To taky chápali.
1: To já jsem tak neprohlížela. V tu dobu jsem to neprohlížela a teď už to neprohlížím vůbec. Víte, já říkám, že musím mít pořád tu dobrou náladu, to je důležitá věc. Tak, ale fakt je, že ta léta, kdy jsme spolupracovali s tímhle nádherným orchestrem, že počítám mezi ta nejkrásnější. Bylo to fajn, protože oni byli toho ražení, že když viděli, že je někdo ustrašený a trošku jako v takový, jako ústupové cestě, tak oni pomáhali.
0: Podpořili.
1: A drželi palce. A oni prostě dodali člověku energii a i trošku sebevědomí a ty písničky vlastně šly na odbyt. A to je radost.
0: A my si je po letech můžeme dokonce pouštět tady. Dokonce z počítačů, které tehdy nebyly. To je bezvadné, že vás tu máme i v těchto skladbách. Za chvíli pokračujeme v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská bude vybírat, kdo s vámi bude, vyhlasujete dál. Zatím SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonovat ještě stále můžete a budete na 731 800 900. Luděk Sobota nebo Luba Skořepová. Aktuální souboj Humoriády.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Tady je Humoriáda, už vás posloucháme. Dobré odpoledne, koho jste si vybrali? Haló, haló, ano, jste tu s námi.
3: Dobrý den, přeji vám, paní Pavlínce, i vám, Pave.
1: A dobrý den.
3: Přál bych si toho Luďku, anebo toho Luďku Sobotu, anebo nebo tu paní, jak jste říkal.
0: Luďka nebo Lubu, tak.
3: Lubu, no to je jedno.
0: Takže Pavlínko, Luďka, u vás Luděk vyhrává.
3: Řekněte si vy, co byste chtěla.
1: Víte, ten seznam těch jmen je pro mě tak hezký, hladivý a svádivý, že bych si těžko vybírala. Já naopak obdivuji, že jste se v tom vyznal, že chcete Luběnku Skořepovou.
0: On
1: to bylo
0: Luďka,
1: úžasné.
0: Si myslím spíš.
3: Pavlínko.
1: Jo, vy chcete Luďka Sobotu. Ano.
3: Víte, co máme společného?
1: Co?
3: Rok narození a ten mandl. Jak jste mandlovala, tak my jsme v tom stejně.
1: No tak vy jste kolega vlastně, no jo. No,
0: kolega mandlíř.
3: To mandlovala maminka, víte, ale že jsem si na vás vzpomněl. A minule jsem se zasmál, když jste říkala, když jste nastoupila do semaforu, že jste tam dělali všecko, že jste ji uklízeli, zametali všecko. To dneska ty hvězdy neznají, víte?
1: No to k smíchu není, to je pravda pravdoucí. My jsme skutečně si to divadlo uklidili opravdu. Hadr, koštět, rejžák pořádnej a šlo to. Ono nám to dělalo dobře a lidi se tam taky dobře cítili a to byla největší odměna.
3: Semafor byla zlatý, ano.
0: Tak Františku, děkujeme.
3: Dejte tam někoho sobotu anebo tu, jak jste říkala.
1: Ano. Skořepovou, víte. No.
3: Ano, Skořepovou.
1: Neprohloupíte.
3: Dejte se moc hezky a zdravím vás oba, mějte se.
1: Děkujeme.
0: Tak dobrá, další, prosím, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Robert Solomouc.
0: Ano.
4: A já zkusím hlasovat pro paní Skořepovou. Luděch Sobota je taky sympaťák, ale paní Skořepovou moc neznám, takže je to něco novýho.
0: Dobře.
4: Třeba si z toho něco odnesu. Zkusím tu paní Skořepovou, moc děkuju.
0: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady Antonín z Bedihoště a já hlasuju pro pana Sobotu.
0: Máme zapsáno. Díky moc. Mějte se
5: hezky. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Přátelé, je třeba spustit další humory, vypustit na vás z rádia. Luděk Sobota to vyhrál v tomto kole, takže pokračujeme v dívčí škole.
6: Já už chci jít cvičit.
7: Podej mi žrádlo, prosím tě.
6: Ježišmarja, teď už jsi snad dneska večeřil, ne?
7: Ne, já myslím Dafnie, pro rybičky. Budeme krmit hezky a budeme si přitom povídat. Třeba v esperantu.
6: No ale mě esperanto nebaví.
7: Nebaví. A co už tě pak baví, když ne esperanto, prosím tebe?
6: No mě baví gymnastika a chci cvičit, no. Yeah. Počkej, jsem vemu ten telefon,
7: to vemu.
6: Nemusí jej furt sedět.
7: Halo? Halo? Halo? Hola? Nic. Halo? Nic. Já ani neřekl, jestli už je omyl, nebo ne.
6: Mal sprita.
7: To bylo esperanto. Konečně tě to chytlo. Kde mám ten slovníček? Mal sprita. To je od m. Mal sprita. M. Tupec. Tupý. Výborně. A teď zase já, jak se řekne akra. No přece ostrý. A ostrý úhel akuta. Jaký jsem?
6: Bovo,
7: výborně, bovo, to je od bln. Bovo, no vida vůl. Tak ty už se učíš i zvířátka. A teď zase já. Jak se řekne králíček a jak se řekne rybička? Králíček? Kunikl. A rybička? Fišo.
6: Počkej, kde já? Já to vemu, haló.
7: Co prosím? Že děvčata už čekají u tělocvičny. No, já jí to vyřídím. A kdo volá, prosím vás? Cvičitel, no. Pane cvičiteli, víte, co je zajímavý? Vy máte úplně stejný hlas, jako před chvilkou volal nějak, že pro jeho omyl nebo co. A vy máte úplně stejný hlas, jako měl on. Cože jsem? Bovo, to mi něco připomíná. Není to rybička nebo králíček. Bovo. No jo, vůl, tak to byl asi kolega.
6: To teda nebyl.
7: Ale byl, hele, já ti něco řeknu. Esperantistovi rozumí jako králík Vojtěžce. A ty si zapíš za uši, když se naučíš esperanto. Mezi námi vznikne daleko větší pouto, než je mezi námi dnes, věř tomu nebo ne.
6: Víš co? Já tady popadnu to Kilimandžáro, propíchnu tě jako tykevě a chci jít cvičit!
7: Prosím tě, běž si cvičit, hlavně mě nikde nepíchej. Odlož tu zbraň. Já mám nápad, ty budeš cvičit, já mezi tím vymetu králíkům koce, dám Dafnie rybičkám a naučím se devátou lekci z esperanta. Ono nám to vyjde asi jako minulé, to bylo přece asi taky asi ve 4 hodiny ráno, přece jak jste se vraceli s cvičitelem z Tatran baru, ten vás ale musel honit, že jsi měla takovou žízeň, veď chudáku.
6: Víš co? Ty jsi tak blbej, že já snad dneska radši zůstanu doma!
7: Pane zástupče, pojďte se. No, tak jste se slyšel. Jak to máte udělat, když si chcete doma udržet mladou ženu?
8: Ano.
7: Teďka pojede do ložnice, tam se zamkne, rozbrečí se a já hubky dubky za sousedkou, pač už mě půl hodiny čeká.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota v dnešní humoriádě. Přátelé, vracíme do finále, do hry Petra Haničince s anekdotami. A na to je Pavlína Filipovská hodně zvědavá.
1: Ano, já jsem Petra Haničince vždycky chápala jako herce velkých rolí, velice vážného a poměrně jako vždycky hrál s tím čelíčkem zachmuřeným, že jo, no prostě vážnej herec.
0: Drama.
1: Jak on říká anekdoty, to mě skutečně zajímá.
0: Tak to je Ačko a Bčko. Je Luba Skořepová, scénka Tonda Fiat. Tak si vyberte humor mezera A nebo B, hlasujte na 90 011 04 SMS-kou nebo na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak už je dohlasováno, myslím si, že Pavlína byla vyslyšena, bude mít Petra Haničince, protože posluchači tak vybrali, zvolili.
2: Od jak živa, on se s ženským strašně líbil.
1: No, ale i chlapi hlasovali tady.
2: No, tak
1: protože
2: to už je
1: slyšet ty anekdoty o
2: policajtech. Moda, že teď už se to tak nebere.
1: Aha, pořád Zlatá Mříž je zde, Petr Haničinec má slovo.
3: Při noční obchůzce policajt se psem najde polozmrzlého a hladového bezdomovce, vyndá z kapsy chleba a řízek a zeptá se, chceš kousnout? To bych hrozně rád. Azore, vem si ho. Ptá se policejní vyšetřovatel, proč jste uhodil manželku kladívkem? No, to máte tak. Skoro 100krát denně mě nutila, abych jí říkal moje zlato. A já už byl z toho tak zblblej, že jsem mi chtěl udělat punc. Jdou dva policisti po poušti, a jeden druhého se ptá, proč pořád nosíš to v okno? Když mi bude horko, tak si ho otevřu. Chlap stojí na břehu rybníka, na krku pro vás a na něm obrovský kámen. Už se připravuje ke skoku. Když k němu přijde policajt a povídá, člověče, stůjte, co blázníte, když tam skočíte, budu tam muset skočit pro vás. Než vás vytáhnu, tak se oba promočíme v téhle zimě, dostaneme oba zápal plic, tak neblázněte, jděte domů a tam se objeste. Vejde policajt do baru a rozhlédne se. Uvidí sedět u stolku krásnou dívku. Bar je však plný lidí a on se stydí jít za ní. Vytáhne proto pistoli a všechny postřílí. Potom přistoupí k dívce a ptá se, co pak slečna, co tak sama?
1: Tak to byly anekdoty s Petrem Haničincem z našeho archivu Humoriády. Loučíme se pro dnešek. Uteklo to jako voda?
2: Mně to strašně uteklo. Asi taky proto, že jsem tu byla ráda. Takže děkuji vám, vážení, kteří jste nás poslouchali a děkuji tady Pavlovi za jeho, no, byl takový hodný. Byl
1: rádo
2: na mě hodný,
1: stalo.
2: Protože já jsem upovídaná a on trpěl jako zvíře.
1: Já netrpím.
2: Už abych končila.
1: Ne, ne, bylo to zajímavé, krásné, přeju hodně zdraví a hezké letní dny. Pavlíno, těšíme se
2: taky.
1: Na příště.
2: Na
1: dobrý poslech našich dalších pořadů. Pavlína Filipovská a Pavel Kučera se loučí. Krásný den.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: 19-letý muž prohlásil vinu za vraždu v Dlouhé Loučce, hrozí mu až 20 let vězení. Nebezpečnou jízdu na červenou na Rušné křižovatce v Olomouci budou hlídat speciální kamery. Na kovové soše v Hranicích už podruhé hnízdí čáp bílý. Skoro jasno až polojasno. Teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. 19-letý Martin Vítek, obžalovaný z loňské vraždy 31-letého muže v Dlouhé Loučce na Olomoucku, dnes u soudu prohlásil vinu. Soudce ji přijal. Muže bodl do krku v opuštěném starém kravíně. Podle kriminalistů si vraždu detailně dopředu připravoval. Mladíkovi, který plnoletosti dosáhl těsně před činem, hrozí 12 až 20 let vězení. Žalobce mu navrhl 17 let. Jednání dnes absolvoval s pouty na rukou. Důvodem byla obava, že by mohl uprchnout nebo napadnout justiční stráž. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek výslechem znalců. Na vytížené křižovatce ulic Velkomoravská a Rooseveltova v Olomouci budou dodržování pravidel hlídat speciální kamery. Systém detekce jízdy aut na červenou tam chce během několika měsíců namontovat olomoucká radnice. Křižovatka je místem častých dopravních nehod. Řidiči tam podle mluvčího magistrátu Jana Horejše často nerespektují světelnou signalizaci.
3: Detekční zařízení tvoří přehledové kamery se záznamem. Přehledová kamera rozezná a dokumentuje světelné signály semaforu, zaznamenává situaci uvnitř křižovatky a pohyb vozidel. Zařízení má přijít zhruba na 200 až 300 tisíc korun. Příjmy z uhrazených pokut za přestupky při průjezdu na červenou budou příjmem Fondu mobility.
2: Čáp bílý už podruhé zahnízděl na 17 metrů vysoké kovové soše v Hranicích. Pro město ji vyrobil umělecký kovář Jan Dostal. Čápy tam letos vyvedly 4 mláďata. Můžete je vidět na webových stránkách radnice. Více její mluvčí Petr Bakovský.
4: Už loni čápy hraniční tam úspěšně vyvedly mláďata, takže věříme, že ten odchov těch čápů bude úspěšný, že budou mít dost potravy a že zase v příštím roce budeme moct přivítat další generaci čápů.
2: Nová výstava obrazů je od dneška v muzeu v Zábřehu. Jejím autorem je Miloslav Beneš. Ve své tvorbě se zaměřuje na krajiny doplněné o prvky lidové architektury, staré domy a chalupy. Věnuje se také zátiším s květinovými motivy a příležitostně i portrétům, popsala mluvčí muzea Eva Valová.
5: Kořeny umělecké tvorby Miloslava Beneše sahají do jeho dětství, kdy se poprvé pokoušel zachytit krajinu svého domova v podhůří Orlických hor. Jeho malby jsou charakteristické citlivým vztahem k přírodě, venkovské architektuře a proměnám krajiny v průběhu ročních období. Výstava potrvá do konce července.
2: Sport. Na tenisovém turnaji Unicredit Czech Open v Prostějově ve druhém kole dvouhry porazil domácí Maxim Mrva. Boscardina Diase z Brazílie 6-4, 6-4. Tenista Jakub Menšík porazil na Roland Garros Brazilce Fonseku 3-0 na sety a postoupil do semifinále. Menšík si po utkání pochvaloval, že oproti zápasu s Rusem Rubliovem v minulém kole nepřipustil za vedení 2-0 na sety žádné drama, i když prohrával ve třetí sadě 3-5. I proto to podle něj byl zatím nejlepší zápas antukového turnaje.

0: je rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pomalu jedoucí vozidlo údržby budete mít na silnici první třídy číslo 55 z Říkovic na Přerovsku do Otrokovic. Věnujte tam řízení zvýšenou pozornost.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Dobré odpoledne, přeje Tomáš Kedzior. O čem dnes uslyšíte? Navštívíme Jeseníky a zjistíme, jaký je zájem o ubytování v tamních hotelech, penzionech a chatách. Šumperští strážníci se chtějí více zaměřit na drogy ve školách a mezi dětmi. Navštívíme také výstavu s názvem Donuceni odejít. Můžeme ji aktuálně vidět v muzeu a galerii v Prostějově. A bude také počasí. To je dnešní nabídka.
0: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Stavbaři příští týden opraví část nového úseku dálnice D1 u Přerova, který byl zprovozněn loni v prosinci. Ředitelství silnic a dálnic při kontrole zjistilo závadu, která na dálnici vznikla při běžném provozu. Zaruční oprava si 9. a 10. června vyžádá částečnou uzavírku D1 u Dluhonice ve směru na Ostravu. Dnes to oznámil mluvčí silničářů Jan Riedl. Olomoucká radnice musí podle zatím nepravomocného rozsudku krajského soudu vrátit na horní

0: Náměstí Lampy typu Thorn. Město je před 12 lety navzdory nesouhlasu autorů rekonstrukce historického centra z náměstí odstranilo a nahradilo svítidly Urban Star. Oznámil to architekt Jan Šépka, spoluautor projektu Rekonstrukce horního náměstí. Vyšší zájem o letní dovolenou v Jeseníkách zaznamenali provozovatelé hotelů a penzionů. Ve srovnání s minulým rokem si zájemci letos rezervovali pobyty s větším předstihem. Ubytovatelé se shodují, že za to může i situace ve světě. Uvedla ředitelka hotelu Valdes v Loučné nad Desnou Magda Vaculová.
1: Zhruba 80% již obsazených, asi vzhledem možná i k situaci v zahraničí. Ti hosté si zabukovávali ty pobyty dříve než v loňském roce.
0: O obsazenosti hotelu v Jeseníkách uslyšíte mnohem více v následujících minutách Dne v kraji. Bývalý obchodní dům Baťa v historickém centru Olomouce přestaví soukromá firma na dům s 60 byty, 3 ateliéry a obchodem. Olomoucký magistrát už zahájil řízení o povolení stavebního záměru, píše se na úřední desce magistrátu. Počet kontejnerů na textil ve Velké Bystřici na Olomoucku se zvýšil. Obyvatelé města jich nově můžou využívat 6, tedy o 2 více než dosud. Radnice o tom informovala na městském webu. Do kontejnerů lze vyhazovat oděvy, obuv, textil i hračky. Věci musí být zabalené do nákupní tašky nebo pytla. Neměly by být plesnivé, mokré či znečištěné od chemikálií. Štenberské běhání je pravidelným běžeckým seriálem několika závodů. Jeden dnes vede dolním žlebem u Štenberku po lesní trase zvané Zámecké schody. Celá trať má 7 kilometrů, účastníci vyběhnou v 18 hodin. Organizátorem akce je oddíl orientačního běhu a lyžování Ski Op Štenberk.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Bude ho dnes předpovídat meteorolog Václav Smolka. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: No, začneme tím, jaký byl dnešní den. Řekl bych, že sluníčka bylo podstatně málo a že nám taky docela pršelo. Jak to vidíte?
2: Tak máte pravdu, té oblačnosti bylo většinou hodně, na většině míst jsme se také setkali se srážkami, nejvíc těch srážek bylo zejména v oblasti jeseníků v podobě deště nebo přeháněk. Teploty, tak ty maximální dnes byly nejčastěji od 17 do 21 stupňů Celsia, ale teďka během odpoledne se nám ochlazovalo, takže aktuálně máme tu teplotu tak do 16-17 stupňů maximálně a vítr nám fouká aktuálně většinou mírný severozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu.
1: To ochlazování bude pokračovat večer a v noci?
2: Mělo by pokračovat. Čekáme, že ještě bude večer zvětšená oblačnost, lokálně také s deštěm nebo přeháňkami, ale postupně během noci by těch srážek mělo ubývat, bude se také protrhávat oblačnost a také se mohou k ránu vytvářet mlhy. Minimální noční teploty budou nejčastěji od 12 do 8 stupňů, v údolích to může být i kolem 7 stupňů a vítr tak ten zeslábne, postupně bude jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Pojďme se ještě podívat na počasí zítřejší.
2: Tak zítra už by to mělo být jinačí, čekáme totiž slunečno a poměrně teplo, mělo by být skoro jasno až polojasno, až k večeru začne od západu přibývat oblačnost, ale mělo by se to obejít beze srážek. Maximální denní teploty budou od 22 do 26 stupňů, na horách to bude kolem 18 stupňů a vítr bude postupně místy mírný, jižní až jihovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Počasí předpovídal meteorolog Václav Smolka, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a za chvilku se vydáme do jeseníků.
0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
3: Medicine man,

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Jeden z největších úkazů naší folkové scény jsou bezesporu žamboši. Hrají bezmála čtvrtstoletí, dalšího anděla za loňské album Skrýš sice nedostali, ale vystoupení u nás bylo tradičně skvělé. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny žamboši. To je

0: tváří.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Podíváme se teď do jeseníku. Dovolenou si lidé začínají rezervovat s větším předstihem. Zároveň mají zájem o delší pobyty. Zhodují se na tom hoteliéři a zjistilo se také, že do jeseníku začíná jezdit i více turistů ze zahraničí.
2: Zhruba 80% již obsazených, což je samozřejmě pozitivní zpráva.
3: Říká ředitelka hotelu Valdes v Loučné nad Desnou Magda Vaculová. Na Červenohorském sedle mají obsazenou zatím zhruba polovinu kapacit. Pokračuje jeho vedoucí Martin Dubský.
4: Co se týče léta, letních měsíců, červen, srpen, tak ta obsazenost je momentálně někde okolo 50% a postupně se to bude určitě doplňovat.
3: Zájem o ubytování v jeseníkách je v letních měsících podle ubytovatelů vyšší než loni, dodává Vaculová.
2: Asi vzhledem možná i k situaci v zahraničí, tak bych řekla, že ta obsazenost v rámci dlouhodobých pobytů bych řekla, že je to tak o 80% lepší.
3: Větší zájem o tuzemskou dovolenou potvrzuje i Dubský. Podle něj k tomu mimo jiné přispěla i modernizace areálu.
4: Ten nárůst přičítáme dvěma faktorům. Jeden faktor je nově zrekonstruovaný wellness bazén. Druhý takový faktor si myslíme, že je ta situace ve světě, kdy před tím měsícem a půl zhruba vypukla ta válka na Blízkém východě a byly trošičku problémy s cenami pohonných hmot a lidé pravděpodobně možná volí tu cestu té domácí dovolené.
3: Menší zájem o ubytování ale hlásí provozovatelé chat a chalup na Jesenicku. Pokračuje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
5: Oproti loňsku je letošní sezona poměrně slabší, oproti předloňsku je slabá.
3: Podle Niklové-Klimešové je nižší zájem způsobený několika faktory.
5: Myslím si, že je přesycený trh. Klienti chtějí vysoký standard a samozřejmě, že koukají na cenu.
3: Letošním trendem je podle hoteliéru rezervace termínu s předstihem, dodává Vaculová.
2: Březen, duben zhruba, což je relativně jako brzo. Vždycky se všechno v rámci toho bukování těch sezon děje po ukončení té sezóny. Ale my už jsme i v tom únoru a v tom březnu měli relativně dost velkou obsazenost za tu letní sezónu.
3: Podle Dubského je nejvytíženějším obdobím konec letních prázdnin.
4: Nejvytíženějším měsícem je vždy měsíc srpen. Červenec vždy malilinko pokulhával a je to asi dáno tím, že většinou lidi vyrazí k moři hned, jak začnou prázdniny.
3: Do jeseníku míří především čeští návštěvníci. Ubytovatelé ale zaznamenávají také rostoucí zájem ze strany polských turistů, doplňuje Dubský.
4: Jsme tady relativně blízko velké aglomeraci okolo Wrocławia a podobně, je to 150 kilometrů. Měli jsme tam asi 5% nárůst.
3: Týdenní pobyt v jeseníkách vyjde v průměru zhruba na 10 000 korun na osobu. Ubytovatelé letos ceny zvyšovali jen mírně. Z Jeseníků Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: A za chvíli se posuneme na Šumpersko. Tamní městská policie, konkrétně tedy ve městě Šumperku, uspořádala školení pro preventisty, výchovné poradce a další odborníky na prevenci. A bylo to velmi zajímavé. Více za chvíli. Prší.

0: Nově nastavené školní řády i speciální mobilní laboratoř, díky které dokážou strážníci odhalit drogy nebo jiné návykové látky, třeba skliky, lavice či mobilního telefonu. I o těchto opatřeních byla dnes řeč na rozsáhlém školení a semináři v Šumperku. Tamní městská policie ho uspořádala pro školní preventisty, výchovné poradce a další odborníky na prevenci. Na místě byl také reportér Českého rozhlasu Olomouc Michal Poláček.
1: S myšlenkou na uspořádání semináře pro preventisty a zástupce základních i středních škol přišel ředitel městské policie v Šumperku Martin Pelnář. Důvodem je podle pořadatelů semináře fakt, že se návykové látky stále častěji ve školách objevují a s dětmi pod vlivem drog se šumperští strážníci setkávají i přímo v ulicích, jak popisuje Martin Pelnář.
2: V poslední době jsme zachytili jakoby x případů, kdy děti byly pod vlivem návykových látek, AHC, THC, dalších látek. A v kontextu právě tady těch zjištění jsme měli informace o tom, že městská policie v Rožnově pod Radoštěm je tady v té oblasti hodně vpředu, že mají jakoby ten systém dobře nastavený. Tak jsme poprosili našeho pana kolegu ředitele, aby nám zkusil tady tu oblast jako přiblížit z jejich praxe.
1: Hlavním řečníkem na semináři proto byl ředitel městské policie v Rožnově pod Radoštěm Aleš Pilař. Na základě své 30leté praxe přišel s řadou praktických tipů a poznatků. Mimo jiné pak školám doporučil aktualizaci školních řádů. A to ideálně ve spolupráci s advokáty, jelikož od letošního roku došlo k novele příslušné legislativy, jak popisuje Aleš Pilař.
3: Aby se právě vyvarovali těch nesprávných právních termínů, protože i tak je ten boj s těma návykovými látkama dost komplikovaný a když potom jsou tam ještě nesprávně uvedené termíny, tak spousta těch klientů z toho může vyklouznout právě díky tomu, protože ono to, co vlastně čeho se dopouštějí, tak v tom školním řádu není správně popsáno.
4: Jaký byl o seminář mezi pracovníky škol a preventisty zájem?
1: Zájem o seminář vedení městské policie v Šumperku překvapil. Původně totiž bylo v plánu pouze malé školení pro preventisty ze Šumperka, ale nakonec šlo o akci, která zaplnila téměř do posledního místa velkou zasedací místnost šumperského městského úřadu. A na další zájemce už místo na semináři ani nezbylo, jak dodává ředitel městské policie v Šumperku Martin Pelnář.
2: Prvotní záměr byl, že uděláme takové malé komorní školení vlastně pro ty preventisty jenom ze Šumperka, abychom mohli vlastně v rámci těch školských zařízení, které jsou v katastru obce, kde my máme působnost, nabídnout tu činnost městské policie. Ale potom, když jsme zjistili ten zájem z okolních obcí, protože i ty školy si vlastně můžou tady jakoby vzít nějaký návod, jakým způsobem upravit školní řád, ty vazby na tu policii České republiky, možnosti oprávnění, tak jsme to nakonec rozšířili na celé ORP a je pravdou, že jsme potom už v závěrečném týdnu museli odmítat poslední přihlášky z důvodu té kapacity tady tohoto sálu.
5: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Kdo je nemocniční kaplán a proč za ním můžou jít i ti, kteří se za věřící nepovažují? I o své práci ve fakultní nemocnici Olomouc mluvil dnes jako host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc Filip First.
1: Já se často setkávám, relativně často teda s tím, že když přijdu za člověkem v nemocnici, tak představím se jako kaplán, tak se lekne, jo. Že buď umírá, nebo říká, ale já nejsem věřící. Jo. A ta představa často o tom kaplanovi je, že to je ten, kdo přijde s tím posledním pomazáním, nebo ten, kdo tam jde jenom pro ty svoje ovečky, nebo jde lidi na něco přesvědčovat. A o tom vlastně kaplanství ale vůbec není. Jo.
2: O čem tedy je?
1: O tom, že tam s těmi lidmi někdo je. Jo, já vždycky říkám, já mám výhodu proti sestřičkám, oproti lékařům, že já s váma můžu trávit čas a nemusím tady nic dělat. Já nejdu dělat žádný výkon. Jo, já si s váma jdu povídat o tom, jako co vy chcete, co vás trápí, co vás těší. Někdy těm lidem pomůže jenom to, že se trošku zorientují v tom, kde jsou a co se s nima bude dít a tak dále. Někdy sebou nesou jako větší batoh, jo, něco, co je prostě trápí, i víc než třeba jenom ty fyzické problémy. A to je zase něco, kde ten kaplan může být docela prospěšný, protože v tom rozhovoru, v tom povídání, nejenom, že si ten člověk může ty myšlenky utřídit, ale může získat nějakou třeba nějaký zrcadlo nastavený. Jo, může být povzbuzený trošku, jo, protože leckdy ty lidi vidí ty věci třeba černobílé, už černě, spíš než černobílé. A ono tak vůbec nemusí být.
2: Vy působíte jako nemocniční kaplan ve fakultní nemocnici v Olomouci, ale nejste tam jediný, vy jste nemocniční kaplan.
1: Ne, my máme krásný tým 8 nemocničních kaplanů. Máme tedy jako takový dělený úvazky menší, ale musím říct, že co vím, tak v Česku jsme jako takovejhle tým unikum. Jo, že většinou tam bývá jeden, dva kaplani. Je pravda, že fakultní nemocnice je velká, ale to, že nás je tam 8, to za to jsem hrozně rád, protože i lidsky si tam velmi vycházíme vstříc, sedíme si, takže i do té nemocnice chodím rád, nejenom za lidma, ale i za kolegama.
2: Jste jenom pro pacienty ve fakultní nemocnici v Olomouci, anebo i personál někdy vyhledává a potřebuje vaši podporu?
1: Nevyhledává tak úplně často, Ale jsme tady pro všechny. Jo, to znamená, ať už to je pacient, ať už to je třeba člověk, který s ním přijde do ty nemocnice, tak on taky jako lecos prožívá a tomu se moc lidí kolikrát nevěnuje. A samozřejmě ten personál, to nejsou roboti, to jsou lidi, kteří taky jako i když na tu směnu jdou, tak jdou z nějakého prostředí, mají třeba nějaký problémy, který řeší a i to se může promítnout do jejich služby, jo, a ani to není dobrý opomíjet. Takže jsme tady pro všechny tři, když to takhle jako dáme do nějakých skupin, tak všechny tři skupiny.
0: Celý rozhovor s psychologem a nemocničním kaplanem Filipem Firstem, který byl jako host ve studiu Zory Ješkové, si můžete poslechnout na webu olomouc.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

deváté studiové album Fear of the Dark skupiny Iron Maiden je vlastně jedinou parádní položkou klasiků heavy metalu z poslední dekády minulého století. Tady ještě Bruce Dickinson třímal ve svých rukou mikrofon. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Iron Maiden.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Na závěr vás pozveme na jednu velmi zajímavou výstavu. Připomíná osud lidí, kteří byli donuceni odejít z Drahanska za druhé světové války. Ta výstava je v muzeu a galerii v Prostějově, nabízí pohled na jedno z opomíjených témat historie našeho regionu v moderních dějinách. Výstava se jmenuje Donuceni odejít a my jsme oslovili její autorku a historičku Danu Vedra.
1: Za protektorátu bylo vysídleno více než 17 000 českých obyvatel z 33 českých obcí, které se rozprostírají na Drahanské vrchovině a zasahují také i do Prostějovského okresu. To vysídlení se odehrálo z důvodu rozšíření vojenského cvičiště u Výškova, které v době války nebo v době okupace bylo pod správou Wehrmachtu. To cvičiště bylo vybudováno v roce 1935, nestačilo pro vojenské účely. To se vlastně propagovalo v době války, avšak víme dneska, že šlo i o skrytou germanizační politiku okupantů.
2: Podrobnosti o těch událostech se určitě ve výstavě dozvíme. Zároveň, když nahlížím, vidíme tam spoustu dobových předmětů, které nám tu historii dokládají, jak jinak.
1: My jsme tu výstavu se rozhodli uspořádat více právě k regionu, k Prostějovsku, k Olomouckému kraji a použili jsme zde především také sbírkových předmětů z Muzea a galerie Prostějov. Tady vidíme například obrazy nebo také výpůjčky od rodin vysídlenců, které se vztahují právě k obcím na Prostějovsku.
2: To vnitřní vysídlování probíhalo 5 let. Kam ti lidé šli?
1: Lidé si museli najít svoje náhradní ubytování, buď své pomocí, anebo jim k tomu pomáhala zvláštní kancelář, která byla k tomuto zřízena. Lidé museli vždycky před vystěhováním podat žádost o to, zda mohou se odstěhovat do té dané obce nebo dané lokality, což je vlastně jeden z těch hlavních důkazů toho, že se opravdu jednalo o řízenou regulaci ze strany protektorátních úřadů nebo spíše okupantských úřadů, tedy pozemkového úřadu, protože máme tady i na výstavě dokumenty, které tohle dokládají, že vlastně pokaždé, když ti obyvatelé našli náhradní ubytování, tak museli vlastně přes četnickou stanici podávat si povolení, zda se tam mohou či nemohou stěhovat, takže tady ten pohyb byl striktně daný, lidé se nesměli stěhovat do německy obydlených obcí, nesměli se stěhovat do měst. To je důležité říci, nesměli se stěhovat mimo rámec Moravy, nesměli se přesídlovat poté i do sousedních okresů, což bylo velmi komplikované. V praxi však to vypadalo docela jinak, poněvadž už to vnitrozemí bylo plně osídlené již utečenci po Mnichovské dohodě.
2: My jsme říkali, že vnitřní vystěhování Drahanska se konalo v letech 1940 až 1945. Řada z těch obcí, které to vysídlování zasáhlo, byla poměrně dost zničená. Jakým způsobem probíhala ta obnova těch obcí, protože my víme, že dodnes všechny svým způsobem fungují.
1: Ano, po válce se opět navrátilo cvičiště do svých prvorepublikových hranic a lidé se mohli vrátit do svých obcí. Nicméně hodně obcí, včetně těch z Prostějovska, byly v devastovaném stavu, poněvadž mnoho těch obcí bylo vybráno jako terče, jako cílové plochy pro dělostřelecký a další výcvik. Mnoho obcí tedy neobnovilo počet domů a obyvatel jako před válkou. A tady třeba například máme hnedka na úvod unikátní obraz, který zapůjčil pan Krajs a je tam zobrazený dům, který dneska nestojí. A tady na fotografiích vidíte i ze současnosti, jak vypadá to místo. A tak těchto míst v těchto obcích nacházíme hodně. Buď je to prázdné prostranství, anebo jsou tam sázeny stromy, aleje a tak dále.
2: Říká historička a kurátorka výstavy Donuceni odejít, vystěhování Drahanska 1940 až 1945 Dana Vedra. My se s ní do muzea a galerie v Prostějově do výstavy v dopolední Českého rozhlasu Olomouc ještě vrátíme. Z Prostějova Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: středeční den v kraji Českého rozhlasu Olomouc končí. Co chystáme na zítřek? Olomoucká zoo slaví 70 let. Slavnostně otevřená byla právě 3. června 1956. Jedna z reportáží a jedno z témat, tak to bude zítra.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Věřím, že ale i dnes budete dál poslouchat Český rozhlas Olomouc, hodinka dechové a lidové muziky už po zprávách, no a v 19.05 startují legendy s Jirkou Matějovou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Firma chce v bývalém obchodním domě Baťa v Olomouci postavit 60 bytů. O stavbu zpevněné cesty v ochranném pásmu baziliky na svatém kopečku u Olomouce se zajímá Národní památkový ústav i odbory magistrátu. Vláda navrhuje reformu penzijního spoření. Mimo jiné chce víc podpořit mladé lidi. Skoro jasno až polojasno, teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Bývalý obchodní dům Baťa v historickém centru Olomouce přestaví soukromá firma na dům s 60 byty, třemi ateliéry a obchodem. Olomoucký magistrát už je zahájil řízení o povolení stavebního záměru. Píše se na úřední desce magistrátu. Národní památkový ústav i příslušné odbory olomouckého magistrátu se začaly zabývat stavbou zpevněné cesty k soukromému pozemku pod bazilikou Navštívení Panny Marie na svatém kopečku u Olomouce. Podle Národního památkového ústavu došlo k porušení ochranného pásma barokního poutního chrámu.
4: Investor podle našeho názoru porušil podmínky pro stavební činnost v ochranném pásmu areálu chrámu Navštívení Panny Marie na svatém kopečku.
5: Potvrzuje mluvčí olomouckého pracoviště NPU Sandra Kolářová. Podle mluvčího radnice Jana Horejše se přestupkem zabývá odbor památkové péče magistrátu a taky stavební úřad.
6: Před konstatováním konečných výsledků musí provést vyhodnocení zjištěných skutečností a prověřit další okolnosti.
5: Parcelu, ke které cesta směřuje, vlastní olomoucký podnikatel Josef Tesařík. Pro Český rozhlas uvedl, že cílem je přístup na vlastní pozemek a tudíž jeho standardní správa a údržba. Původní objekt opraví podle vydaného stavebního povolení. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Alena Schillerová z Hnutí ANO dnes představila návrh na změny v penzijním spoření. Za největší změnu označila ministryně financí snížení poplatků za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun. Nebo umožnit lidem do 36 let vybrat si třetinu na spořených peněz. Zákon o změně penzijního spoření by vláda měla projednat do konce června. Začala generální oprava varhan farního kostela svaté Barbory v Olomouci Chválkovicích. Postavené byly v roce 1899 Antonínem Melcerem. V roce 1951 farnost nechala nástroj přestavět, rozšířit a zmodernizovat.
5: Aktuální renovace varhan bude trvat do konce srpna a stát bude bezmála 800 tisíc korun. Farnost proto hledá dárce, kam můžou lidé peníze posílat, najdou na webu města Olomouce a v Olomouckých listech. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Český mužský tenis se po 16 letech dočkal další semifinálové účasti v singlu na Roland Garros. Na Tomáše Berdycha navázal prostějovský Jakub Menšík. V boji o nejlepší čtyřku antukového grandslamu porazil 3-0 na sety Brazilce Fonseku. Teď ho čeká nasazená dvojka Alexander Zverev z Německa.
7: Pro tyhle momenty žiju a tyhle ty momenty mě naplňují a to je to, proč to dělám. Jsem strašně moc rád, že můžu předvádět takové výkony, jaký předvádím a že můžu být zdravý a soustředěný a forma je skvělá. Neříkám, že jsem favorit, ale určitě si myslím, že šance je, že to neskončí jenom semifinále, tak je velká. Že ho vyhrát Grand Slam, to byl vždycky můj sen, ale i když to vypadá blízko, tak je to pořád strašně daleko.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pomalu jedoucí vozidlo údržby budete mít na silnici první třídy číslo 55 z Říkovic na Přerovsku do Otrokovic. Věnujte tam řízení.

0: Českém rozhlase Olomouc vítáme pana Jendu ze Štětovic. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku posílám Zdenice Šínové do Hrochova, která oslavuje své krásné narozeniny. Zdeničko, přeji ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v kruhu svých nejbližších, to ti ze srdce přeji jen ta ze Štětovic. Pane Tomášku, vám děkuji za pěkné přivítání a někdy se budu těšit na slyšenou. Moc děkuji.
0: Zdravím do Štětovic, věnování pro moji lásku Zdeňka ze Šumperka, písnička Ať mu udělá radost a za všemu děkuji, píše paní Iva z Velkých Losin.

0: Paní Marie z Věžek poslouchá Český rozhlas Olomouc. Vás hezky zdravíme.
1: Já vás taky pěkný večer přeji. Zdravím vás, pane Tomášku, a taky celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé posluchače. A tuto písničku bych chtěla poslat mé dceři do Prahy, aby šla práce lépe od ruky, pro moje potěšení a taky pro vás. Mockrát děkuji za výběr a někdy zase brzy naslyšenou.
0: Těšíme se, věnování pro všechny lidičky dobré vůle, ať má každý klidný a spokojený život, přeje si paní Helena Zamykalová z Olomoucké Nové ulice.

0: To bylo Tiché tango, které jste si přáli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A zdravíme teď pana Josefa z Malé Morávky. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, zdravím Český rozhlas Olomouc a pane reportéře, hlavně vás. A prosím vás, chtěl bych zahrát k narozeninám mému kamarádovi, ty mám moju sestřenici do krásné malidné vesničky Plinkout u Druhé Loučky. Zdenku, přeju všechno nejlepší, hlavně zdraví, pohodu, ať se tě daří a elán, a ať se tě dobře cvičí. Pane redaktore, vám děkuju moc krát a chtěl bych ještě pozdravit manžele do Roštění, Pospišilíkovi a moje všichni kamarády, co mě znají. A vám děkuju moc krát a mějte se hezky. Naschledanou.
0: Naslyšenou a tady jsou oblíbení babouci.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Takzvaná jednodenní péče kombinuje šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. Pacient přijde ráno do nemocnice, podstoupí zákrok a ještě ten den nejpozději do 24 hodin odchází domů. Týká se to třeba operací kýly, žlučníku, slepého střeva, křečových žil nebo artroskopie koleního a ramenního kloubu. Oddělení jednodenní péče má i Šternberská nemocnice. Jeho primář, doktor Petr Galoci, bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A Český rozhlas Olomouc v Lichkově poslouchá také paní Lída. Dobrý podvečer.
4: Dobrý večer, Tomášku, a moc krát vám děkuji. Já bych chtěla tu písničku zahrát kamarádce Evě z Modřiců Brna, pak kamarádce Jarmile Faltusovej z Lichkova. Pak tu písnička je i pro vás a pro mě, pro Lídu Kulaksidisovou z Lichkova. A moc krát vám děkuju. Jste hodnej.
3: Písničku posíláme, věnování patří také do všech domovů, penzionů, těm, kteří se o nás starají, pečovatelům, sestřičkám, dalšímu personálu, píše Hela a děvčata. Věnování naší mamince Lídě Loničkové a tetě Draze Odstrčilové pro radost. Co nejvíce zdraví a štěstí přeje Leona s rodinou a

0: Moravská veselka hrála právě teď na vaše přání. Zdravíme pana Láďu Dotovačova. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, pane redaktore, děkuji vám, že jste mě vzal, děkuji vám za vybrání písničky, zdravím Český rozhlas Olomouc a i vás do rádia, všechny posluchače, a tuto písničku bych chtěl poslat paní Marušce do pečovatela do Přerova, paní Marušce do Kroměříža, oběma přeju hodně zdraví, všechny rodinné pohody, dál paní Zdenice do Uničova, paní Zdenice do Chorochova, přeju hodně zdraví, štěstí do dalších let, alespoň a je tady do stovky. A potom bych chtěl Romanovi a Jindřišce do Českého ráje a chlapom do garáži. Děkuju všem, že mě hrajete. Přeju vám všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. A se slyšíme nadále. Děkuju moc krát. A je to písnička i pro vás do rádia, pane redaktore. A pro všechny posluchače. Děkuju moc krát.
0: Tak to byl pan Láďa Stovačova, který si vybral Cyrilku.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, hrajeme pro vaši radost a zdravíme paní Lídu do Olomouce. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomáši, já vás srdečně zdravím a přeji vám všem moderátorům, pracovníkům Českého rozhlasu Olomouc krásný večer při písničkách. Dále písničku posílám s poděkováním mé dceři Lence Hrozenové a Kájovi. Leonko, posílám ti krásnou písničku, aby si zazpomínala na svůj soubor Dunajec a mohla si nějaké ty šariše večer zatancovat. Dále Staňovi Dostálovi dnešním narozeninám do Senice na Hané přeji ještě jednou pevné zdraví. Květoškovi Pytlíčkovi do Senice na Hané s Martinkou, Honzovi Vinařskému do Písečné a všem posluchačům přeji krásný poslech i podvečer. Vám, pane Tomáši, děkuji a přeji totéž. Naschledanou.
0: Naslyšenou a bude to jedna velmi známá lidová.

Českém rozhlase Olomouc jedna písnička k narozeninám a bude to k 79. panu Antonínu Pavlusovi. To je kapelník a autor písniček známé skupiny Mistříňanka. A jak nám píšete, je autorem známé skladby Mamko vám, tak právě to si zahrajeme. Hodně zdraví a pohody přejí Antonínu Pavlusovi rodáci i přespolní.

0: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.
1: Z místa.
2: Do rodinné pražírny Alika v Čelčicích na Hané, která pořádala den otevřených dveří, vás zavedeme v neděli po 9. hodině. Prohlédneme si horkovzdušné a fritovací linky, skladovací prostory, mechanickou ruku nebo podnikovou prodejnu. Zjistíme, že vedle pražených oříšků zákazníkům chutnají směsi s ovocem a liofilizované ovoce. Na místo, které řídí v podstatě samé ženy, vás zve Dita Vojnarová.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A další písničku si vybrala paní Jana ze Štáblovic. Dobrý podvečer.
4: Hezký podvečer.
3: Paní Jano, posloucháme.
4: Ano, tak hezký podvečer. Zdravím celý rozhlas Olomouc. A chtěla bych zahrát tu písničku Depota Klučinou a celou moji velkou rodinu, vnoučata a pravnoučata a všem k vám do rozhlasu. Děkuji moc, mějte se, nashledanou.
3: Tak my zdravíme do Štáblovic, písničku posíláme také ke včerejším krásným narozeninám paní Aničce Bezděkové ze Zábřehu. Milá teto Aničko, k tvým narozeninám ti ze srdce přejeme hlavně pevné zdraví, klid, pohodu a mnoho krásných chvil v okruhu rodiny a blízkých. Ať tě každý nový den naplňuje radostí, úsměvem a dobrými lidmi kolem tebe. Přejí Maruška a Radek, Radek s Martinou, Martin s Klárkou, Peťa s Ivčou a Julča s Ádou.

0: Jde potok Lučinou, tak nám zpíval Josef Zíma a jeho hudební přátelé, tak jste si to přáli a v Českém rozhlasu Olomouc vítáme paní Jindřišku z Prostějova. Dobrý večer.
1: Hezký dobrý podvečer, pane Tomášku, vám do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. V pátek 5.6. oslaví své krásné narození Zdeníčka Šínová z Rochova. Takže milá Zdeníčko, úsměv a radost na vaší tváři, ať neustále září. V pátek narozeniny budete slavit, tak se hleďte dobře bavit. Ať štěstí na každém vašem kroku číhá, ať anděl váš vás dobře hlídá, ať život splní všechny vaše sny a prožíváte jen krásné dny. K narozeninám vám přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, spokojenosti, radosti a hlavně zdravíčka, a to vám přeje Slavíková Jindřiška s dcerou Jitkou. A pane Tomášku, vám moc krát děkuji.
0: Pěkně zdravíme paní Jindřišku a posíláme vybranou písničku, jmenuje se Znám jeden kraj.

Českém rozhlase Olomouc hrajeme na vaše přání. Zdravíme paní Jindřišku do Chropině, Vláďu Stovačová, mého bratra, i těm, kterým nikdo nezahraje, píše a posílá písničku paní Marie z Pečovateláku Přerov. Věnování všem, kteří teď poslouchají Český rozhlas Olomouc, krásné letní dny přeje fan František z Hanušovic. Hrajeme také Ivance z Velkých Losin, děkuji za její přání, píše přítel Zdeněk.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Dálnici D1 u Přerova čeká záruční oprava. Částečná uzavírka potrvá 2 dny. Ve Velké Bystřici přibyly nové kontejnery na textilní odpad. Před 70 lety vznikla olomoucká zoologická zahrada. Skoro jasno až polojasno teploty, do 26 stupňů Celsia, slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Stavbaři příští týden opraví část nového úseku dálnice D1 u Přerova, který byl zprovozněn loni v prosinci. Ředitelství silnic a dálnic při kontrole zjistilo závadu. Na dálnici vznikla při běžném provozu. Záruční oprava si 9. a 10. června vyžádá částečnou uzavírku D1 u Dluhonic ve směru na Ostravu, uvedl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Česká armáda má první testovací poligon pro bezosádková pozemní vozidla. Postavili si ho sami vojáci na cvičišti Bečva u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Má 13 překážek a simuluje terén ve válečných oblastech. Podle jednoho z autorů, Štěpána Koneckého z Lipenské posádky, je to první podobný poligon v Česku.
2: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba je právě testovat a zkoušet. A u nás v podstatě v Evropě nemáme žádný takový podobný poligon.
1: Počet kontejnerů na textil ve Velké Bystřici na Olomoucku se zvýšil, obyvatele města jich nově můžou využívat 6, tedy o 2 více než dosud. Radnice o tom informovala na městském webu. Do kontejnerů lze vyhazovat oděvy, obuv, textil i hračky. Věci musí být zabalené do nákupní tašky nebo pytle a neměly by být plesnivé, mokré nebo znečištěné od chemikálií. Olomoucká zoo si připomíná 70 let od svého založení. Zahrada se poprvé návštěvníkům otevřela 3. června roku 1956. Mezi chovanými zvířaty byly tehdy obvyklé středoevropské druhy. Výjimkou byl exotický pavián, dikobraz a pes Dingo.
3: Milan Kořínek, který mapuje historii zoo, vysvětluje, proč zahrada vznikla na svatém kopečku 10 kilometrů od Olomouce.
4: Bylo vytipováno vlastně tady tohleto místo, ať už z toho, jak je členité, bylo vlastně v lese. Byla to nejbližší rekreační oblast, ale dalším důvodem bylo i to, že vlastně chtěli udělat konkurenci poutnímu místu, které na svatém kopečku bylo za první republiky.
3: Zoo měla tenkrát 17 zaměstnanců, spíš nadšenců a milovníků zvířat, většinou bez odborného vzdělání. Za vstup první návštěvníci zaplatili 1 korunu československou. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
1: Prostějovský tenista Jakub Menšík postoupil mezi nejlepší 4 na Roland Garros. Ve čtvrtfinále porazil na pařížské Antuce Brazilce Fonseku ve 3 setech. V semifinále ho v pátek čeká Němec Alexander Zverev. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pomalu jedoucí vozidlo údržby budete mít na silnici první třídy číslo 55 z Říkovic do Otrokovic. Věnujte tam řízení zvýšenou pozornost a kvůli práci na vozovce se jezdí jen 2 pruhy D1 na trase za Lipníkem nad Bečvou přes hranice do Bělotína v obou směrech mezi 32. a 312. kilometrem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu Olomouc.

Hezký večer všem příznivcům legend. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Dnes se společně zastavíme v roce 1992, kdy skupina Iron Maiden vydala své 9. studiové album s názvem Fear of the Dark. Bylo poslední až do konce století se zpěvákem Brucem Dickinsonem, který si odskočil na solovou dráhu. Přes nepříliš příznivé kritické přijetí v době vydání lze desku počítat k absolutní klasice skupiny a nejenom díky závěrečné titulní skladbě. Začali jsme otvírákem a současně pilotním singlem, skvěle odsýpající Be Quick or Be Dead, která vyšplhala až na 2. místo britské hitparády. A pokračovat budeme singlovým překvapením v repertoáru Iron Maiden, power balladou Wasting Love.

Wasting Love vyšla jako třetí single z alba Fear of the Dark skupiny Iron Maiden, která se po velmi úspěšné osmé dekádě minulého století a průšvihu s minulou deskou No Prayer for the Dying potřebovala spravit reputaci. Balada byla překvapením, jenže jak se mělo později ukázat, předznamenávala odchod Dickinsona čistě k sólové kariéře, což především fanoušci nesli velmi těžce. Ale pojďme raději k tradičnímu zvuku kapely, který definoval druhý single From Here to Eternity. Šlo už o čtvrtou položku ságy Charlotte the Harlot a písničce o jediné místo unikl vstup do první dvacítky britské hitparády.

From Here to Eternity, druhý single skupiny Iron Maiden z desky Fear of the Dark, kterou si dnes hrajeme v legendách Českého rozhlasu Olomouc. 9. zářez diskografie z roku 1992 natočila skupina s Brucem Dickinsonem za mikrofonem. Impresario Steve Harris střímal basu, za bicími seděl Nico McBrain a kytarový dvojblok tvořili Jannick Gers a Dave Murray. O občasné klávesové party se jako námezdní muzikant postaral Michael Keeney. Šlo o poslední desku Maidenů, při které byl u mixážního pultu přítomen legendární Martin Birch, taťka úspěchu Deep Purple. Ale zpátky k desce Fear of the Dark. Pustíme si písničku Judas Be My Guide.

Judas Be My Guide je nejkratší položkou, má jen lehce přes 3 minuty, z do té doby nejdelší desky Iron Maiden. V roce 1992 šlo o první dvojalbum kapely, což od té doby začalo být až na jedinou výjimku standardním minimem. Po nejkratší si logicky musíme pustit i nejdelší a také závěrečnou skladbu desky, titulní Fear of the Dark. Na svou dobu epická záležitost, která dodnes na koncertech při sborovém zpěvu fanoušků na zaplněných stadionech vyvolává mrazení po celém těle. Pokud tohle mělo být rozloučení se s úspěšnou kariérou Iron Maiden, brali jsme to na začátku 90. všemi 10. Kdo tehdy mohl tušit, že to budeme moci zažívat znovu a znovu i po více než 30 letech? Fear of the Dark.

podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 20 hodina.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou krizí na úřady práce. V Poličce otevřeli nově zrekonstruované patro léčebny dlouhodobě nemocných. A počasí zítra převážně slunečno, hlavně v Čechách, přibývání oblačnosti od západu a maxima kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Lidem v bytové nouzi by nově měly pomáhat i úřady práce. Umožnit by to měla vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou dnes schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
2: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností. Takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
0: Převedení části agendy na úřady práce ale kritizuje část opozice. Například podle Pirátské strany jsou už teď úřady práce v Česku přetížené. Novelu zákona dostane k posouzení Senát. Léčebna dlouhodobě nemocných v Poličce dnes otevřela první zrekonstruované patro. Pacienti tam budou bydlet na pokojích v menším počtu a díky tomu budou mít více soukromí. Léčebna plánuje opravit ještě zbývající dvě patra. Celková rekonstrukce vyjde téměř na 100 milionů korun. Náklady platí dobrovolný svazek obcí AZAS, upřesní ředitel sdružení Jiří Toman.
3: Populace stárne, ten demografický vývoj je neúprosný a zkrátka je tam návaznost akutní lůžková péče, následná péče, případně sociální péče, to všechno jsou to do velké míry propojené systémy a tím, jak populace stárne, tak ti lidé starší zkrátka tu péči potřebují.
0: Česká armáda má první testovací polygon pro bezosádková pozemní vozidla. Postavili si ho sami vojáci na cvičišti Bečva u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Má celkem 13 překážek, simuluje terén ve válečných oblastech a testuje vlastnosti autonomních vozidel. Podle jednoho z autorů Štěpána Koneckého z Lipenské posádky jde o první takový podobný polygon v Česku.
4: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba je právě testovat a zkoušet. A u nás v podstatě v Evropě nemáme žádný takový podobný polygon. Sport.
0: České volejbalistky na úvod nové sezony Ligy národů porazily v Nankingu domácí Čínu 3-0. Aktuálně šestý celek světového pořadí Češky porazily vůbec poprvé. Další utkání elitní skupiny národů čeká český výběr zítra proti Polkám.
1: Počasí.
0: V noci bude v Čechách ubývat oblačnost, na jasno až polojasno, ve východní polovině republiky zpočátku ještě velká oblačnost a na krajním východě doznívající déšť, nejnižší teploty mezi 12 a 7 stupni. Zítra většinou po ránu polojasno až jasno, v Čechách už dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. A později odpoledne a večer v Čechách od západu přehánky nebo také bouřky. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď v centru Prahy. Ucpává se magistrála ve směru z Holešovic na Pankrác. Před Václavským náměstím je hlášený požár vozidla. Počítejte tam se zdržením. A nejen tam, buďte velmi opatrní. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu. Alex a host, přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak už to tak bývá, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Založila vlastní divadelní společnost, za sebou má první premiéru a o dalších plánech nám jistě poví. Herečka Nicole Kouklová je naším hostem. Vítám vás.
6: Děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, dnes vítám herečku Nicole Kouklovou, která založila nedávno vlastní divadelní společnost. I po rozchodu se svým manželem Karlem Heřmánkem mladším ji můžete vidět také v divadle Bez zábradlí. Navíc se věnuje marketingu. V tom, že budete herečkou, v tom jste měla jasno docela brzy.
1: Jo, je to tak. Vlastně jsem se rozhodla jako malá holka a nějak jsem si za tím nápadem tvrdošíně šla, nebo takhle. Na té cestě mě to už nepřestalo bavit, takže to dělám do dneška, no.
0: Bylo něco na té cestě, kdy jste si říkala, že to možná není ta správná cesta, že jste třeba se chvíle mi vydala jinou cestou?
1: Takhle, že by jsem někdy došla k tomu, že jsem se spletla, že mě to přestalo bavit nebo nenaplňuje, to ne, ale samozřejmě v různých jako peripetích života herce se stane, že práci třeba nemá vůbec nějakou dobu a někdy ji má zase až moc, to prostě takhle je.
0: A když ji nemá, tak je to ta doba, kdy začne pochybovat?
1: Je to ta doba, kdy o sobě i začne pochybovat, jestli je dostatečně dobrý a tak dále, ale to je na jinou diskuzi a další, ale vlastně mně se to samozřejmě stalo, jako asi každému, a proto jsem se právě začala věnovat PR.
0: Tak zůstaňme ještě u toho herectví. Jak se to v dětství projevovalo, že byste mohla být herečka? Byla jste ráda středem pozornosti? Předváděla jste se?
1: Je to tak. Já jsem strašně ráda vlastně ukazovala všem návštěvám, jak umím zpívat, tančit a něco jsem strhávala jsem na sebe tu pozornost, nebo jsem o ní bojovala. A že jim něco, že během té návštěvy něco si se cvičím a pak to budu ukazovat. Vzala jsem si vždycky takovou fialovou puntíkatou sukni, to byl můj prostě kostým, a tancovala jsem na Dádu Patrasovou a recitovala jsem Spěj Bláho Hurvínka, co jsem měla oposlouchaný z kazet a tak dále. Takže takhle to asi začalo v úplně tom raném věku. No a potom vlastně už na základní škole jsem začala navštěvovat různý kroužky jako dramatický a zpěv a tanec. Takže tam se to projevilo jakoby naplno a vlastně od té doby jako já to jako tak jako přeříkávám to, co mi bylo řečeno mýma rodičima nebo mámou, že od 8 let jsem přišla jednoho dne domů po dramaťáku a pronesla jsem, že prostě budu herečka. Tak úplně to nebylo braný vážně v tomhle věku, ale pak když se mě to nepustilo a přišla jsem v 15, že se hlásím vlastně na Pražskou konzervatoř, tak už to mamka začala brát trošku jako vážněji a domluvili jsme se, že jsem chodila na 8letý gympl, takže si můžu vlastně tohleto zkoušet a dělat v uvozovkách, co chci, a jít tam, kam mě jako tahne srdce, ale že dodělám ten 8letý gympl. Za což jsem taky ráda, za tenhle ten krok, že vlastně mamka chtěla, aby jsem si dodělala takzvaně normální školu. Takže jsem vlastně dostudovala to 8letý gymnázium společně s konzervatoří a pak jsem přišla na DAMU.
0: Abyste měla nějakou jistotu, kdyby náhodou to herectví neklaplo, kdyby pro vás nebyly role a práce, tak aby

0: děláte?
1: No tak jistotu, spíš to vzdělání, nějaký ten všeobecný tak. přehled a tak, abych se ještě mohla zapojit to vlastně jako třeba do studia nějakého jiného oboru, protože na pražské konzervatoři vlastně nejsou předměty jako na střední škole, tam jsou povinný úplně jiný předměty, spíš více zaměřený na tu uměleckou část, takže jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem zvládla. Byl to takzvaně úlet občas, že prostě chodím na doučování fyziky, matiky, chemie, ačkoliv mi to, jsem tomu a doteďka tomu vůbec nerozumím, ale nějak jsem to do té hlavy musela dát a aspoň projít s odřenýma ušima.
0: Takže gymnázium byla nutnost a konzervatoř byla radost. Ano. Měla jste to tak rozdělené.
1: Je to tak, ale já vlastně si vážím i, když takhle zpětně vzpomenu na paní Hanu Pokornou, která jako měla se mnou obrovskou trpělivost, paní ředitelka, a vlastně i díky tomu, že mě pozorovala od nějakých 11 let a chodila jsem za školu reprezentovat v nějakých recitačních soutěžích a tak dále, tak mě v tom podporovala. Myslím si, že kdyby nebylo tady ty její vstřícnosti, tak vlastně tu školu vlastně nemůžu studovat dálkově. To nebylo úplně obvyklý.
0: Říká Nikol Kouklová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host přijela herečka Nicole Kouklová. Je herectví dřina?
1: Je.
0: Nebo je dřina jenom v době, kdy třeba není ta nabídka? Nejsou ty role.
1: Ne, tak dřina je to především v době, kdy ta práce je, kdy člověk je nějak plně ponořen do procesu, ať jako asi natáčení a všeho, co s tím souvisí, nebo zkoušení. Je to obrovská časová i investice a tím, že to je herectví, je to obor, jaký je, tak tam musíte prostě být přítomný fyzicky, takže i jako různý proluky, čekání, trpělivost, to všecko ta profese vyžaduje, no.
0: Mm-hmm. Takže když jste potom na place, tak než se nastaví a všechno připraví, nastaví se kamery, nějaký záběr, tak obraz, tak vyděláte co? Jak si krátíte chvíli?
1: Tak já, když teda mám tu příležitost něco natáčet, tak se učím text. A nebo pracuju, že si beru prostě počítač a ten čas se snažím jakoby co nejefektivněji využít, ne prostě jenom sedět a koukat. No. Mm. Takže to prostě takhle k tomu patří a takhle to je potřeba brát. U divadla zase, když prostě člověk je nějakou součástí většího týmu a než na ně třeba přijde řada, zkouší se zase se opozdí něco, je nějaký proces zkoušení, takže se třeba čeká, když je nějaké zrovna tady ta kreativní chvíle, scéna herců přede mnou nebo po mně, tak prostě to je potřeba s tím jako počítat, no. Vlastně teď si to uvědomu, že herec musí být hodně trpělivý, ale jako i s čekáním na role. Takže vlastně to opravdu je jedno z kritérií.
0: Takže trpělivost. Vy jste, nevím, jestli vám došla trpělivost, ale nebo jaký byl důvod nebo impuls k tomu, abyste založila vlastní divadelní společnost, tím pádem tak trochu šéfujete, nebo ne, tak trochu šéfujete si sama. Tak chyběla vám trpělivost?
1: Vlastně se to tak dá trochu říct, protože já jsem vlastně nějakým způsobem začala poohlížet po práci, že bych se ráda třeba vrátila i před kameru a tak, a nebo třeba hostovala a podívala se i do jiných divadel. No a vlastně mi bylo všude řečeno, je to hrozně hezký nebo milý, ale my máme třeba plán a máme obsazeno 2 roky dopředu. A já jsem prostě tak nějak jako to nevzdala vnitřně a říkala jsem si, tak asi, nevím, tak si začnu číst prostě hry, třeba mě nějaká trkne. A to se právě stalo u Prádelny v Brooklynu. Mně se do ruky dostal text a až teď, ve chvíli, kdy jsme se jemu i jako velice intenzivně věnovali v uplynulém měsíci, jsem si začala uvědomovat, už jsem věděla, co držím, že držím nějaký trošku takový jako klenot v ruce, ale ten měsíc, co jsem v něm naznačila teďka, že jsme se tomu věnovali, jsem vlastně tak jako hlouběji se dostávala do toho, kdo je John Patrick Shanley. Seznámila jsem se s ním vlastně být takhle na dálku a uvědomila si, že to je neskutečný štěstí, co mě potkalo, protože to je úžasný autor. On je vlastně scenárista i jako filmovej, sám si i režíruje, má třeba na svém kontě i spolupráce s Meryl Streep a opravdu jako hollywoodský režisér, je držitel i Oscara, Pulitzerovy ceny, takže vlastně už jenom tohle to je nějaká záruka kvality a já jsem s ním strávila asi tak 2 večery, kdy jsem se jako ponořila do nějakých videí na YouTube a dokumentů a rozhovorů, do kterých jsem se začetla. Je to nesmírně zajímavý člověk, takže já vlastně jsem měla asi nějaký jako dobrý instinkt, když jsem tady ten text přečetla, vlastně jsem ho zhltla a říkám si, tak co, tak já vlastně viděla jsem prostě před sebou Romana Zacha, když jsem si to četla. Pak jsem opravdu i uvažovala, kdo jiný, kdo, jako to není možný, kdo jiný by mě napadl. Samozřejmě mě napadly nějaký jména, ale prostě toho Romana nějakým způsobem už nějakou dobu znám osobně, znám jeho styl práce a prostě se mi na to hodil. Takže jsem přesně hodila na něj ten text a čekala na nějakou jeho reakci, na kterou, který jsem se teda dočkala po pár měsících. Standardně, když jsem spolu hrála, jsem říkala, už ses na to koukl, je mě ten mail zapad, já jsem to asi vymazal. Mně se asi aktualizoval mobil, pošle mi to znova, takže vlastně na několik pokusů, ale ne, že by nechtěl, ale prostě to se občas mužům děje, tak jsem opravdu ho donutila si ten text přečíst a shodli jsme se na tom, že to má potenciál a vlastně zhruba koncem loňského léta jsme jako se shodli, plácli a začali jsme řešit tu samotnou realizaci. S čímž souvisí právě to založení divadla, protože provozovat si nějaký divadelní představení na fyzickou osobu nejde, takže s tím souvisí tady to zařizování a byrokracie a to vlastně mě trošku pošoupla, donutilo si založit tu divadelní společnost.
0: Tak a dotáhli jste to až tady do premiéry a o té budeme mluvit za malou chvíli. Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s herečkou Nikol Kouklovou, která založila vlastní divadlo. Divadlo Uvidíme. To je zajímavý název. Uvidíme. Jak se na to přišla?
1: No, sama u skleničky s červeným oblíbeným vínem uvažovala jsem nad tím vlastně, aby to mělo nějakou souvislost s divadlem a s nějakou jakou, jako hereckou hantýrkou, co často herec používá. A vlastně jsem došla k tomu, že velice často používáme, no, uvidíme. Jo, tak co zkoušíte, jak to dopadne, uvidíme. Jak to dopadlo, nebo jak to budou brát, no uvidíme, jak diváci na to budou reagovat, jo. Takže furt tady to vlastně slovo je skloňovaný, jako ve všech možných situacích. Takže mě napadlo prostě jednoduše to divadlo nazvat Uvidíme.
0: Tak divadlo je tady založené na to, co tomu všechno předcházelo, papírování a tak dále, obíhání úřadu, to, na to se vás ptát nebudu, ale umím si to trošku představit. Nicméně založila jste tedy divadlo Uvidíme, který mělo minulý týden svou vlastně první premiéru, mm-hmm, a to právě hry, kterou jste zmiňovala, Prádelna v Brooklynu. Vtipné, dojemné představení, dva lidé, kteří se potkají v situaci, kdy to není úplně zcela běžné, a nechám mluvit vás, protože vy v té hře sama hrajete.
1: Jo, jo, ne, tak když jste to takhle říkala, tak mě hlavou běželo, že to je my třeba nemáme tak ty prádelny, jo, jakoby častý, ale je to, jako kdybyste prostě šla vynést odpadky a potkala muže svého osudového, tak vlastně o tom trošku je to představení, že si jde Fren vyprat svůj pytlík špinavého prádla a v takových jako situaci, kdy si běžně vyřizuje jízdenku na vlak a poslouchá hlasovku od kamarádky a řeší práci a je prostě v takových těch rutinním zápřahu povinností, tak vlastně se jí stane to, že narazí na takového zajímavého týpka, který ho stvárňuje Roman Zach. A vlastně ten příběh není jenom o nich dvou, ale je ještě tam vlastně taková jako kapitola Freněných sester, dvojčat, který hraje Kateřina Zapletalová. Takže to je taky velice překvapivá linka a vlastně já nechci jako prozrazovat, ale ta hra je opravdu hodně dynamická a překvapivá. Já jsem na první čtení, kde byla i fotografka a zbytek týmu, a který třeba tu hru samozřejmě četla, ale ta fotografka ji slyšela úplně poprvý, ten příběh, tak ona úplně valela oči za tím foťákem a říká, žiž, co vypadne z té další kapitoly, mě to úplně zajímá, to je úplně šílený, za takový extrémy a takovýhle příběh, takže opravdu je o čem hrát. A je to výborně napsané, jak už jsem zmiňovala v předchozím vstupu, vlastně ten autor John Patrick Shanley je výborný scenárista, takže opravdu vzít si do ruky a vlastně i do úst jeho texty radost. A vlastně s nějakou režií a úpravou Romana Zacha si myslím, že se to snad povedlo.
0: A prozraďte právě, jak jste se cítila před premiérou, když jste byla vlastně zároveň herečkou, ano, hrajete v té hře, ale zároveň šéfkou, vlastně zodpovídáte za to. Tak byla ta tréma jiná, byla větší?
1: Ne, já jsem paradoxně, samozřejmě člověk má nějakou trému a prostě je to adrenalin, ale já jsem se snažila uzemnit a být v klidu a vlastně si to užít. A vlastně jsme si to i říkali, hlavně si to užít, ta práce tam už prostě za náma snad nějaká vidět bude. Text, i kdyby jsme popletli, tak to se prostě stane, tak se jde dál. Ale chtěla jsem si to užít. Tam už mě bylo jasný v ten pátek minulý, když jsem stála za tou oponou, říkám, tak snad už všechno je zařízený, co není a co jsem zapomněla, tak prostě už nezměním. Teď už člověk musí koukat dopředu a vlastně jako byla to samozřejmě zodpovědnost. Vlastně jsem si úplně uvědomila, tak 3 minuty před posledním zvoněním jsem říkala, pane bože, to je vlastně první diváctvo, první potlesk a první premiéra vlastně tohodle toho divadla. Takže jako jo, ale že bych to nějak jako předtím extrémně, tam vlastně bylo takový odškrtávání povinností, všecko zařídit, všechno vykomunikovat.
0: Nebyl čas být nervózní.
1: Hlavně přesně tak, ve chvíli, kdy tohle řeším a k tomu ještě to PR a všechno prostě produkci, organizaci, vůbec té premiéry, pak prostě samotný to hraní. Já jsem se snažila už poslední dny koncentrovat především na to, že chci být i myslí na tom jevišti, aby bylo na co koukat, aby se neříkala, uvidíme, ale viděli jsme. Takže vlastně tohle byl můj nějaký cíl a jsem prostě za to ráda, jak to vlastně dopadlo, jaká atmosféra byla a že jsme se takhle užili.
0: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou Nicole Kouklovou. Mimo jiné o divadle Uvidíme, které sama založila. Jenom dodáme, že to není kamenné divadlo, ale že máte, nebo využíváte ano. Divadlo Metro.
1: Je to tak? Je to domácí scéna pražská. Tady to, pardon, jako tenhle ten krok vůbec založit divadelní společnost už tak je odvážný a vlastně na tož to bych si vůbec ještě zatím netroufala.
0: Ale vyrazíte do regionu, vyrazíte s Prádelnou.
1: Přesně tak, čeká nás teďka letní hraní, první vlastně i repríza po premiéře teďka v Lulči Panelka na Moravě u Vyškova a vlastně potom se ještě vypravíme 16. června do Vejprnic u Plzně a 14.8. nás čekají Vodě Rádky u Říčan, to je taková krásná letní scéna, kde se hraje pod hvězdama, nebo když prší, tak se zajede střecha a i to je výhoda.
0: I mokrá varianta.
1: Přesně, i mokrá varianta, takže určitě srdečně zvu.
0: Tak a co nepošilháváte už po nějaké další hře? Neměla jste zase nějaký klenot v ruce? Nečetla jste?
1: Takhle, já bych ráda nejdřív dokončila tady tu a ještě se probrala trošku takzvaně z diskotéky, protože od té premiéry plnou opravdu pár dnů a ještě s tím souvisí další jako dodělávky a dotažení. Ale samozřejmě nebráním se tomu, budu si číst další hry, mám i dokonce nabídky od vlastně autorů, který se mi ozval, že třeba píšou, tak mi poslali své hry, což mě ohromně jako těší. Ale říkám, zatím se nevrhám po hlavě do ničeho, čekám zase, až mi něco jako spíš samo spadne do cesty.
0: Vy jste stále, nehrajete jenom ve své produkci, ale hrajete stále třeba i v divadle Bez zábradlí. V čem vás tam můžeme vidět?
1: Tak divadlo Bez zábradlí je stále moje domovská scéna, kde vlastně působím už přes 10 let a aktuálně tam jsem v 5 inscenacích. Třeba Hra, která se zvrtla, Kabaret, Berlín, Berlín, nebo Láska z mládí, a teď nejnově vlastně Apartma v hotelu Plaza. Takže to je prostě moje domovská scéna, můj domov, kde vlastně jsem každý týden a pak jsem ještě nově začala letos vlastně v letošní sezóně hostovat ve Venuši ve Švehlovce pod společností Didi Art. Takže ještě takhle.
0: Teda, ale nemotá se vám někdy text, musíte se třeba koncentrovat před každým představením, abyste se naladila na tu hru a na text.
1: Víte co, tím, že vlastně i v Bez zábradlí není ansábl a vlastně každý představení má jiný složení, jinou partu, tak se ta koncentrace vlastně vytvoří sama už jenom potkáním těch lidí, že se člověk zorientuje, kde je. Ale vlastně mě to baví a myslím si, že zase nemám na repertoáru tolik her, abych ještě si mohla dovolit plíst texty. Já si myslím, že jsou herečtí kolegové, kteří opravdu mají toho mnohem víc a tam už asi nastává v hlavě zmatek ve chvíli, kdy člověk má 15 a víc her na repertoáru, tak tam to si ještě jako nemůžu trufnout jako srovnat, protože jsem se do téhle situace nedostala. Ale tam chápu, že když člověk opravdu má větší plochy a opravdu denodenně hraje něco jiného, tak už ta příprava vyžaduje i jako delší čas, aby si třeba prošel scénář.
0: A když narazíte ale na Romana Zacha, svého partnera v jedné hře a hrajete v jiné, tak ta koncentrace je na místě? Srovnat se, kdo je kdo?
1: Musím říct, že vlastně teď se nám stala v sobotu jako docela vtipná příhoda, protože jsme měli v pátek premiéru a hráli jsme asi po měsíci spolu právě představení Láska z mládí v divadle Bez zábradlí. A Roma na mě v jednu chvíli tak vytřeštil v oči a řekl, Ježíš Kriste, já jsem ti už chtěl říct s tím jménem vlastně tý postavy. Já říkám, jako Romane, uvědom si, nebo jako, kde jsi, v jaký hře, jo. Ale vlastně ne, já si myslím, že to je zase něco, že člověk prostě hraje jiný příběh a je v jiných kulisách a tak, ale samozřejmě stát se tomu, že jsme jenom lidi.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host je s námi herečka Nicole Kouklová, která 10 let byla manželkou Karla Heřmánka mladšího. Tím pádem vaším tchánem byl legendární herec Karel Heřmánek. Bylo něco, co jste se třeba od něj herecky mohla naučit? Nebo něco, co vám o herectví řekl on sám?
1: No tak my jsme o herectví jako velice často a rádi debatovali a jako naučit to nejde, talent nejde okoukat, ale jde se samozřejmě inspirovat, takže tou inspirací bylo obrovskou a vlastně teď se mi vybaví jedna věta krátká a to si myslím, že mluví za všechno, nebrat se vážně.
0: Řídíte se tou větou.
1: Vlastně jo, vlastně ne, že bych jako to měla jako prostě nějakou mantru a furt si to, ale myslím si, že je to důležitý, akor u toho herce, u toho povolání, dostane se do různých situací, komunikuje se strašnou spoustou lidí, neustále je jako vystavován třeba nějaký kritice nechtěný, takže si myslím, že člověk, kdyby se bral vážně, tak by to asi dělat nemohl.
0: Takže třeba, když se objeví nějaký hejt, nějaká kritika, tak házíte jí za hlavu, nebo...
1: Tak člověka to samozřejmě mrzí, ale já bych si troufla říct, že jsem člověk, který po kterém se tak jako sveze a jde dál. A vlastně řeknu, je chudák, no ten člověk asi, já nevím, já nemám čas na to, jako bejt na internetu a psát negativně o někom, koho jsem v životě nevěděla, nepoznala, nebo neměla možnost, nebo myslím osobní zkušenost. A myslím si, že ve chvíli, kdy opravdu se mě třeba staly situace, že jsem byla velice naštvaná, že jsem třeba byla, nevím, v nějaký restauraci a nevím, čekala jsem dlouho, dostala jsem špatný, všechno bylo špatně, jo. Personál se třeba tak jako... Byly samozřejmě situace, kdy jsem si říkala, ty já snad něco napíšu, nebo jako řeknu, ale to byl takovýhle extrémní jakoby pocit sobě samotný a nedokážu si představit, že bych takovýhle pocit měla, abych psala někam online o někom cizím, takže to je prostě každýho věc, ale já ten svůj čas takhle nechci trávit.
0: Ono asi záleží, jaká kritika tam je, pokud je konstruktivní a může vás třeba někam posunout, tak si ji věnujte.
1: To beru, jasně, tak jako myslím si, že ne každému je člověk sympatický, ne s každým se prostě shodne, to je normálně, to je přirozený, jako jo, každý z nás je úplně jiný, tisíc lidí, tisíc názorů, ale jsem jakoby otevřená nějaký jako konstruktivní komunikaci, ne prostě jenom nějaký zbytečným hejtům.
0: Tak to, že nemáte čas se na to se věnovat zbytečným hejtům, jak říkáte, to ukazují vaše činnosti, které máte, protože vlastní divadelní společnost nebo divadlo, to není jediné, čemu se věnujete. Vy se také věnujete akci Basking pro slunce, už několikátým rokem, tuším, že devátý.
1: Letos je to devátý
0: ročník. Co to obnáší?
1: Tak koncem února si zasednu k počítači a začnu obepisovat svoje drahé kolegy a kamarády, herce, muzikálové herce, zpěváky, kapely a začínám dávat dohromady harmonogram nebo vlastně jako program toho nadcházejícího ročníku. Letos mi to vyšlo krásně, že tam třeba můžou návštěvníci potkat Rozály Havelkovou, Davida Krauseho Gypsy Band a potom třeba Šimona Bylinu, Milana Peroutku, Ježišmarja, Buky Bakers, je tam opravdu 25 bodů v programu. Jo, já jako...
0: Tak a kde se to odehraje a vlastně co je smyslem jo, té akce?
1: Ta akce bývá každým rokem na Jungmanově náměstí, je to jednodenní záležitost, vlastně takzvaně baskujeme, hrajeme na ulici, tak jak to bývá pouliční umění, tím vlastně to pouliční umění podporujeme, nějaký povědomí a nějakou takovou složitější byrokracii, která se tím taky stojí, takže ta myšlenka je taková, ale hlavně vlastně Basking pro slunce, protože to je pro nadační fond Slunce pro všechny, kterého jsem patronkou. A vlastně všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář a to, co vlastně kolem jdoucí hodí do pomyslného klobouku, tak to jde za tou nadací Slunce.
0: Já jenom doplním, že se to koná na Jungmanově náměstí v Praze.
1: V Praze, ale to si to 15. června, takže určitě přijďte.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je v Alex a host Nicole Kouklová, která nám představila divadelní hru ve své vlastní režii. Takzvaně na vlastní pěst se vydala. Ta hra se jmenuje Prádel na Brooklynu. Vy sama máte kladný vztah k New Yorku. Není liž pravda?
1: Ano, ano. Je to tak, no. Ta jsem vlastně brala i vlastně tím, že jsem se do té hry ponořila, četla, tak jsem se vlastně zase dostala do New Yorku a možná i to byl ten důvod, prostě, že mě to šlo po vůli, že vlastně se mi to tak líbilo i to prostředí a do New Yorku se pravidelně vracím, mám to tam strašně ráda, jezdím si tam pravidelně i pro inspiraci, chodím tam hrozně ráda do divadel a je neskutečný, že člověk má možnost na té broadwayské scéně vidět opravdu jako světový herce, takže to mám hrozně ráda. A pak takovou tu autenticitu jednotlivých částí. Jako procházím se po oblíbených místech a teď jsem právě naposledy na jaře, když jsem tam byla, tak jsem strávala hodně času chozením kilometrů a kilometrů, desítek kilometrů po Brooklynu právě. Že jsem nasávala tu atmosféru pro to studium téhle hry.
0: A vyplatilo se.
1: No snad jo.
0: Kam se chystáte v létě? Je to právě New York nebo do zámoří? Ne.
1: Ne, já tam vlastně jezdím pravidelně už jenom z důvodu, že vlastně mám tam i nějaký jakoby povinnosti, že jsem držitel zelené karty, takže já tam vlastně do Ameriky se vracím pravidelně a když můžu jet někam na dovolenou, tak určitě ne tam. Zas a znova, ale nic proti Americe, má spoustu jako národních parků, kam ještě se chci určitě dostat, ale já se strašně těším letos do Albánie, kam vlastně, kterou probádávám už třetím rokem a vlastně jsem tak přičichla k tomu Balkánu, který mě voní a který mě zajímá a má je takový jinak autentický. Je to něco jiného než Evropa nebo Amerika nebo Asie, takže to mě začalo bavit a těším se, že tam vlastně koncem měsíce, když skončí sezóna ty pracovní povinnosti, takže tam pojedu s kamarádkou, se kterou jsme si slibovali hodně dlouho, že vlastně bychom spolu někam měli vyjet na dovolenou a protože má dítě a povinností taky spoustu, tak vlastně letos to vyšlo, tak na to se moc těším.
0: Na to se těšíte ještě něco, co plánujete během letních měsíců, než zase naplno přijde ten zápřah divadelní? Mm-hmm.
1: Tak kromě pár nějakých pracovních povinností, jako právě třeba hraní, který jsem zmínila, Prádelnu v Brooklynu, hrám 14.8. na scéně ve Vodě Rádkách a pak samozřejmě s Divadlem bez zábradlí mám taky pár představení v rámci letních scén, tak no, vlastně mám Noir Film Festival, kterýmu dělám PR, a Karlovarský festival. To je tak vlastně hezký, že začátek prázdniny Karlovarský festival, kam jezdím pravidelně už asi 5-6 let a potom na konci prázdniny jezdím na Noir Film Festival už asi čtvrtým rokem. Tak oběma vlastně zajišťuji nějakým způsobem PR. Ne teda pro Karlovarský festival, přímo pro Karlovarský festival, ale vlastně pro nejmenovaný vlasový salon, který vlastně spravuje jako Beauty Lounge a je oficiálním partnerem. Takže tam vlastně působím pár dnů pravidelně ze začátku a na to se moc těším, i když je to náročný.
0: Jsou tam nějaký film třeba v Karlových Varech nebo vůbec?
1: Musím se přiznat, že vůbec. Já prostě od rána nebo dopoledne od 9:10 jsem až do večera v tom salonu. Vlastně mám tam, starám se i vlastně o různý kolegyně a vlastně herce, herečky, vlastně zajišťuju PR výstupy. A večer jsem ráda, že se takzvaně vyvenčím a můžu třeba jít pozdravit kamarády a vidět se s nima.
0: Tak ať vám všechny plány vyjdou, užijte si dovolenou, mějte se krásně a moc děkuji, že jste přišla. Nicole Kouklová.
1: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministerstvo financí navrhuje reformu penzijního spoření. Výluka vysílače Koyál omezí zítra vysílání stanic Českého rozhlasu na Moravě. A počasí v České republice zítra převážně slunečno, hlavně v Čechách později přibývání oblačnosti. Maxima většinou kolem 26 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo plánovanou reformu doplňkového penzijního spoření. Chce zvýšit státní podporu pro mladé lidi, zvýšit výnosy a také snížit poplatky, které si penzijní společnosti účtují.
2: Podle návrhu reformy by stát nově přispíval dětem už od vložené 100 koruny měsíčně. A pro mladé lidi do 29 let se také zvýší státní podpora, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: K měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně ne 200, ale 400 korun.
2: Navrhovaný zákon by měl zastropovat maximální poplatky penzijních společností na 0,5%. Podle mluvčího asociace penzijních společností Jana Sedláčka je to ale málo.
4: Věříme, že bude možné vést nějakou racionální diskuzi, která bude založena na tvrdých datech.
2: Opozice nemá se základními parametry plánovaných změn problém. Člen rozpočtového výboru z ODS Jiří Havránek říká.
5: Neumím si představit, že bychom byli v nějaké razantní kritice a schazovali to, ale určitě budeme přicházet jako s vlastními nápady a vylepšeními.
2: Návrh by měla do konce června schválit vláda. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Moravský vysílač Koyál nebude zítra přes den v provozu. Plánovaná odstávka kvůli údržbě antény přeruší televizní i rozhlasové vysílání už ve 4 hodiny ráno.
6: Lidé si na FM přijímačích nenaladí Český rozhlas Brno, Dvojku ani Radiožurnál. Nedostupné budou i další veřejnoprávní stanice vysílané prostřednictvím rádií s technologií DAB+. Omezené zůstanou i pozemní televizní vysílání DVB-T2. Plánovaná výluka má skončit kolem 16. hodiny odpoledne. Andrea Němcová, Český rozhlas.
0: Řidiči jedoucí z Teplic nebo z Chlumce směrem na Ústí nad Labem po silnici první třídy číslo 30 musí počítat se zdržením. Ředitelství silnic a dálnic totiž zahájilo poslední fázi budování kruhové křižovatky v křížení do Chabařovic a Chlumce. Dopravu tam řídí semafory nebo regulovčíci. Upřesní mluvčí silničářů Petra Drkulová.
7: Nová okružní křižovatka výrazně zvýší bezpečnost silničního provozu a také navýší plynulost dopravy. Díky novému řešení může i tudy projíždět nadrozměrný náklad, což výrazně uleví místní logistice a dopravě.
0: Objížďka pro kamiony vede do Ústí nad Labem po dálnici D8. Stavba okružní křižovatky bude stát více než 30 milionů korun. Hotová bude v říjnu.
1: Počasí.
0: V noci čekáme v Čechách jasno až polojasno, ve východní polovině republiky zpočátku ještě velká oblačnost, na východě doznívající déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 7 stupni. Zítra bude ráno polojasno až jasno, v Čechách už dopoledne na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti a později odpoledne a večer v Čechách od západu přehánky nebo bouřky. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech bude chladněji, tam čekáme teploty kolem 21. Vítr mírný od jihozápadu až jihu se bude k večeru v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 16 u Slaného havarovala dvě osobní vozidla. Nehoda je na trase Řevničov-Velvary na křížení se silnicí 7 do Chomutova. Objížďka je Kivadlově. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Michal Cerman, Jindra Vobořil a Ivan Doležálek na úvod dnešního výletu do společnosti českých verzí zámořských jedniček. Necháme je sedět tam dole hospodě a vypravíme se za originálem, kterým v roce 1993 oslavil Alan Jackson Apalačskou řeku Chattahoochee.

tohle už byli v druhé polovině 70. let velice populární pardubičtí vodáci. Jejíž proslulý Můj vlak právě otevřel další setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tremské písně. Vodáci o sobě dali vědět v roce 1977, kdy se hned na první pokus dostali do finále Porty a z Olomouce si odvezli zelenou Portu. Mimo jiné i za strejdu solové Zuzany Grohové.

Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings a Kris Kristofferson. V polovině 80. let elitní sestava čtyř skutečných superhvězd světové country, slavná jako Highwayman, podle téměř stejnojmenné písničky Jimmyho Weba. 3 roky po světové premiéře ji proměnil Zdeněk Rytíř na Desperáta a naspíval společně s Michalem Tučným, Vaby Rivolou a Pavlem Bobkem.

Jirka Franz, Jindra Jung, Mirek Obrecht, Bohumil Říha, Oskar Vaňátka, Mirek Bažant, Franta Mifek, solová Zuzana Grohová a její jednoznačně trampský Tonda z jediného singlu Vodáku, který vyšel v roce 1980. Za další trampskou legendou se teď vypravíme do Brna, a to přímo do klínu osady Vavasač.

Mojmír Bibin Buchterla, Olda Bendy Obreiter, Jan Taubal Holub, Eman Pavouk Pospíšil a Vláďa Laďa Rejne. Nejslavnější sestava brněnské party Vavasač, která sice vznikla už v roce 1944, ale teprve 60. léta ji přivedla do obecného tremského povědomí, což korunovala v roce 68 trofej Porta. Nejprve vám nabídla svoji kormidelní Venezuelanu Benny Hilla a pak rovněž jako prázdná sedla, která 3. července 1936 v Los Angeles naspívali Synové pionýrů.

Každej můj chlap musí být na mě pyšný, i když nejsem hezká. To samozřejmě není tak úplně pravda, ale v country jednice z roku 1995 Any Man of Mine to tvrdila tehdy pohledná 30letá Kanaďanka Shania Twainová. O dva roky později se k nám dostala z Grošáky s Olgou Trojanovou a upozorněním Tak si mě šímej.

0: Historicky nejslavnější vokální tandem světa country, Brooks and Dunn, a v roce 98 jeho v pořadí 14. jednička Husbands and Wives, kterou celých 22 let dříve dodal premiérově na desky její autor Roger Miller a k nám přivedl Pavel Bobek.
1: Dvě srdce zní, jak vybydlí byt bez lidí, temnou ozvěnou.

Pavel Bobek se studiovou sestavou producenta Luboše Maliny a Husbands and Wives Rogera Millera v nahrávce z roku 2005 s textem Zdeňka Rytíře V očích mužů a žen. A teď už zbývá jen poděkovat všem, kteří jste i dnes jeli se mnou. Popřát vám příjemné sledování stáda se skupinou Vavasač a hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agent stávkovou pohotovost. Kriminalisté obvinili 4 lidi za dovoz nelegálního odpadu z Německa. Basketbalisté Nymburka také ve druhém finále nejvyšší soutěže porazili Pardubice. A počasí zítra převážně slunečno, v Čechách přibývání oblačnosti, večer s deštěm, maxima kolem 26 stupňů. Zprávy jsou Tony Hasilem. Dobrý večer. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se, že plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Agendy mají přejít pod příslušná ministerstva od začátku července. Pokud by úřad vlády změny potvrdil, odbory jsou připravené vyhlásit stávku, říká jejich mluvčí Ondřej Medal.
2: Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce.
1: Šéfka úřadu vlády Tinde Barta tvrdí, že není důvod k obavám. Agendy se podle ní na jednotlivých ministerstvech lépe ukotví. S odbory má jednat zítra. Brutálští kriminalisté obvinili v případě černých skládek s odpadem z Německa 4 muže. Obvinění podle policistů v roce 2024 dovezli zhruba 600 tun nelegálního odpadu z Německa. Ten poté skončil na různých místech na Moravě, například v Jiříkově na Bruntálsku nebo také v Heršpicích u Brna. Podle policejní mluvčí Soni Štětinské jsou muži obviněni z neoprávněného nakládání s odpady. Hrozí jim až 5 let vězení.
3: Obvinění měli jednat jako členové organizované skupiny po předchozí dohodě a s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa k uložení. Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
1: Česká federace potravinových bank plánuje rozšíření sítě výdejen potravinové pomoci. Počty lidí v nouzi totiž podle jejich informací stále rostou. Federace teď má 261 mobilních výdejen celkem ve 230 městech.
4: Dobrý den, jedný čerstvý, druhý trvanlivý. Jo?
5: Počty lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc, podle koordinátorky výdejen Jiřiny Mouchové každým rokem rostou.
6: Celorepublikově máme vlastně za celou dobu realizace, která je od 1.7.23 podpořeno kolem 47 tisíc osob. Už jsme vydali přes 1 milion balíčků.
5: Federace chce výdejny rozšířit ještě minimálně do dalších 20 míst, kdo nejčastěji pro pomoc chodí, přibližuje ředitelka potravinové banky pro Středočeský kraj Dana Růžičková.
7: Nejčastěji jsou to nízkopříjmové rodiny, matky, samoživitelky a seniori.
5: Potravinové banky plní sbírky, obchodní řetězce a taky zemědělci. Z Benešová, Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Basketbalisté Nymburka po dramatické koncovce porazili Pardubice 80-74 a ve finálové sérii Národní basketbalové ligy vedou už 2-0 na zápasy. Nejlepším střelcem utkání byl domácí Ondřej Sehnal, který dal celkem 26 bodů. Série o titul se k dalším dvěma utkáním teď přestěhuje do Pardubic.
0: Počasí.
1: V noci bude v Čechách jasno až polojasno, na východě republiky zpočátku ještě velká oblačnost a na krajním východě s doznívajícími přeháňkami. Nejnižší teploty mezi 12 a 7 stupni. Zítra bude po ránu polojasno až jasno v Čechách už dopoledne a na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. Později odpoledne a večer v Čechách místy přeháňky nebo bouřky. Maxima mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech pouze kolem 21. Vítr mírný od jihozápadu až jihu se bude večer v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách může přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno Vyškov za sjezdem na Slavkov blokuje levý pruh údržba, je to před sjezdem na Rousínov na kilometru 216, brzdí se na kilometru 212. Čekejte kolonu a docela silný provoz. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Vítám vás tak docela záměrně. Nesnad, že by nás teď nějaké děti poslouchali, to asi ne, ale já si myslím, že v každém z nás zůstalo něco z dětství. Něco, o čem třeba ani nevíme, ale ono se to někdy tak jakoby samo přihlásí nebo probudí. Vidíte? Co třeba právě teď? Díky pohádkám Františka Nepila. Pěkný poslech.

0: A co, že nevíte, jak se dělá pohádka? Hm? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se předsedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a mamínčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou. A těch tisíc věcí se nesmí zpřeházet a poplést. A úplně nakonec to všechno povaříte na sluníčku nebo při měsíčku podle toho, o co jde. To je prostě úplné čarování.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak to vidíte a už to víte. Václav Neckář dnes ještě dostane slovo, ostatně i tohle pohádkové čarování mu připsal František Nepil. Stejně jako Janu Pivcovi dvě následující pohádky o tom, proč má datel červenou čepičku a proč dělá jelen po lese zrcátka.
3: Dobrý večer, děti. Kdysi býval datel celý černý, černý do modra, jako třeba vrána nebo kos, poletoval po lese a nic mu nescházelo. Ale jednou zabrousil až k nádraží, posadil se na zahradě pana přednosty a nestačil žasnout. Za plotem jezdily černé lokomotivy, dým se jim valil z komína a pana přednostu poslouchali na slovo. Zastavili i odjížděli podle toho, jak jim dal znamení a ještě mu uctivě zahoukali na pozdrav. A pan přednosta, jaký ten byl krasavec. Nikdo zdaleka široka se mu nepodobal. Vždyť měl na sobě uniformu modrou do černa a co hlavně, nosil červenou čepici. Tu bych taky chtěl mít, rozteskněl se datel. Já bych taky chtěl, aby mě vlaky poslouchaly na slovo a houkaly mi uctivě na pozdrav. To nejde jen tak, vysvětloval mu pan přednosta. To bys musel umět vyťukávat Morzeovu abecedu. Až bys to uměl, dostal bys červenou čepici. Vlakům bys vyklepal zprávu, že je u tebe volné nádraží, pak bys je šel v červené čepici přivítat a řekl bys jim, co mají dělat dál. Toho, kdo nemá červenou čepici, poslouchat ani nesmějí. Co pak ťukat, to nic není, myslel si datel. Ťukat bych se naučil snadno. Ale kde vzít červenou čepici? A svěsil zobák a lítostivě hleděl, jak pan přednosta vyklepává vlakům zprávy a ty přijíždějí a odjíždějí a uctivě mu houkají na pozdrav. Jednou se zase tak skormouceně díval a co neviděl. Panu přednostovi vyložili na nástupišti hromádku. On si svlékl kabát, pověsil ho na hřebík, sundal červenou čepici, pověsil ji také na hřebík a šel si pro trakas, aby hromádku odvezl. Datel hleděl okouzleně na opuštěnou červenou čepici a napadlo ho, já mu ji seberu. Já mu ji seberu z hřebíku, posadím si ji na hlavu a uletím do lesa. Proč bych to neudělal, když se nikdo nedívá? A opravdu to udělal. Sebral čepici z hřebíku, posadil si ji na hlavu a uletěl do lesa. Hodně hluboko do lesa, aby ho náhodou pan přednosta nezahlédl. Tam zapadl na starou jedli a hned začal klapat zobákem do kmene. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám volné.

mé nádraží u Staré Jedle pošlete sem vlak. Ťuk, ťuk, ťuk. Čekal chvíli, čekal ještě chvíli, ale vlak nikde. Ťuk, ťuk, ťuk, spustil znova. Tady přednosta datel. Tak co pak je s tím? Co pak je s tím vlakem? Ťuk, ťuk, ťuk. Jenže vlak zase nepřijel. Datel tedy přeletěl na jinou Jedli a spustil. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám červenou čepici a volné nádraží. Čekám. Ťuk, ťuk, ťuk. Ale vlak nepřijel ani potom, ani odpoledne, ani večer, ani za týden, ani za měsíc. A datel do dneška poletuje se stromu na strom v červené čepičce. Ťuká, ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel a nemůže pochopit, proč za ním dosud nepřijel ani jediný vlak, aby mu uctivě zahoukal na pozdrav, když má tu správnou červenou čepičku, jak se na přednostu stanice sluší.

V hlubokých lesích stála hájovna, kde žila Vendulka Hajných, ta Vendulka, co měla vlasy zlaté jako len a dlouhé až do půli zad. Večer co večer chodíval k myslivně mladý lesník a tomu dovolila, aby se díval, jak si je rozčesává před zrcadlem a jak jí pod hřebenem jiskří jako zlatistý splav. Jednou ji tak spatřil jelen samotář a nemohl od oken lesovny ani očí odtrhnout. Ta Vendulka je ale krásná, žasnul. Ta je tak líbezná, že to až není k uvěření. A od té doby denně přicházel po soumraku k oknům hájenky, okouzleně hleděl, jak Vendulka se svými vlasy čaruje, jak je rozplétá a nechává stékat po zádech a ještě si k tomu hezky pobroukává. Potom chodil do bílého rána po lese a vzdychal, až se to nedalo poslouchat. Kdybych tak já směl u Vendulky večer co večer stát a dívat se, jak se svými vlasy čaruje, jenže ona si je češe pro lesníka, má ho plnou hlavu a se mnou nestratí ani slovíčko. Jednou už to nevydržel a když věšala na zahrádce prádlo, přistoupil k plotu a povídal: Dobrý den, Vendulko, to se nám dneska vyčasilo, viď? Mohla bys mi povědět, čím to, že se ti tak líbí mladý lesník? A proč to chceš vědět? Začervenala se Vendulka. Protože já bych také chtěl být vedle tebe večer co večer, přiznal se jelen samotář. Také bych se chtěl dívat, jak se svými vlasy čaruješ a jak si k tomu hezky pobroukáváš. Já bych chtěl být, Vendulko, s tebou pořád. A sklopil uši a sklopil oči. Vendulka viděla, že jelen je trochu hloupý, ale upřímný a hodný a že by měla velký hřích, kdyby ho ranila nějakým ošklivým slovem. Proto mu odpověděla: Líbí se mi, protože nosí myslivecký klobouček. Opravdu? Rozářil se jelen. Je-li tomu tak, nechám si místo parohů narůst myslivecký klobouček. Když narostl na hlavě lesníkovi, proč by nenarostl mně? Byl opravdu trošku hloupý. Nevěděl, že myslivci věšejí svůj klobouk přes noc na věšák. Domníval se, že jim na hlavě narůstá jako jelenům paroží. V lese vyhledal mladého lesníka a zeptal se ho: Dobrý den, pane lesník, to se nám dneska vyčasilo, viďte. Poraďte mi, jak to udělat, aby mi na hlavě narostl takový myslivecký klobouček jako vám. Schoď parohy a potom hledej po lese hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou najdeš, ukousni jí klobouk. Začas naroste na hlavě tobě. Lesník jelena balamutil, ale jelen samotář mu věřil všechno do písmene. Schodil tedy parohy a hledal hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou našel, snědl jí klobouk. Když přišlo léto, řekl si: Jestli pak mi už na hlavě roste zelený myslivecký klobouček, jestli pak už smím Vendulce na oči, musím se podívat do zrcátka. Jenže kde vzít v lese zrcátko? Budu si ho muset udělat. A oloupal kus kůry na kmeni starého smrku a udělal si právě takové zrcátko, jaké viselo v komůrce Vendulky Hajných. Díval se do něho zblízka i zblizoučka, ale co to? Na hlavě neviděl žádný myslivecký klobouček. Na hlavě měl nové parohy. Že to zrcátko špatně ukazuje, konejšil se. Že ono špatně funguje. Oloupal si na jiném smrku jiné zrcátko, ale tomu ukázalo to též. Pro pánička, čím to, že mi rostou zase parohy a ne klobouček? Snad to bude tím, že bylo zatím hříbků, bedel a holubinek málo. Nerostly vlastně celé jaro a začaly až v podletí.
Teď jich bude dost celý podzim a já to všechno doženu. Ukusoval tedy celý podzim houbám kloboučky a když les zapadal sněhem, oloupal si zase zrcátko na starém smrku. Pro pána Jána, vyděsil se, vždyť mám na hlavě pořád parohy, že to zrcátko zase špatně ukazuje, že zase špatně funguje. Ale oloupal si druhé, třetí a páté a všechno mu ukázala parohy a ne zelený myslivecký klobouček. Schodím je a začnu znovu, rozhodl se nakonec jelen. Takhle nemohu vendulce na oči. Třeba to letos dopadne líp, namlouval si. Ale nedopadlo to líp. Dopadlo to úplně stejně. A tak jelen samotář dělá každé léto a každou zimu po lese zrcátka a čeká, kdy mu na hlavě začne růst myslivecký klobouček. Vůbec netuší, že se trápí zbytečně, že by vendulku ve staré myslivně stejně nenašel, protože už dávno měla svatbu s mladým lesníkem v mysliveckém kloboučku. A svými zlatými vlasy čaruje v jiné lesovně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když si tak dnes v našem rozhlasovém divadle pouštíme nebo přehráváme některé z pohádek Františka Nepila, dlužno podotknout, že František jako pohádkář neměl jenom ten svůj vlastní originální svět plný fantazie, ale čas od času přijal pozvání třeba, aby pro pana Spejbla, Hurvinka a Máničku napsal rozverné dialogy plné vtipné češtiny a jazykového vtipkování.
2: Tak, jste připraveni?
3: Já jo, tati. Já jsem prosím také připravena, pane Spejble.
2: Kleště, kladívko, hřebíky a metr máte?
3: Máme, pane Spejble.
4: Máme, taťuldo.
2: No tak, já vezmu pilu a jdeme.
4: Vem, tati, taky pušku.
2: Žádnou pušku.
4: Vem, tati, patrony a bouchačky a já něco bouchnu.
2: Já ti dám, že něco bouchneš.
3: Přece by si neměl to srdce, abys něco zastřelil, Hurvínku.
4: Vem pušku, já takhle přimhouřím jedno oko a prásk. To bude petarda, až
2: ti poskočí hlava. Zamknul si pořádně?
4: Pořádně, tati.
2: Tak si dej klíč do kapsy. Nestrkej ho do kapsy jen tak.
4: A jak, tati?
2: Nejdřív se přesvědč, jestli ji nemáš děravou.
4: Nemám, tati.
2: Ernest, aspoň si do té kapsy sáhni.
4: Hele, mám tam džuznu, tati.
2: No tak vidíš, máš v kapse díru a strčil bys tam klíč, tak ho strč do té druhé.
4: Jsi měl vzít aspoň 3 patrony.
2: Řekl jsem žádnou abasta. Já přece nejsem u myslivců jenom proto, abych zastřelil všechno, co mi vleze do cesty.
4: Jsi ještě nic netrefil, tati.
2: To by tak vypadalo, kdyby každý člen myslivecké jednoty jenom střílel.
3: Ano, a kdyby žádný nedělal krmítko, jako uděláme dneska my, vidíte, pane Spejble, aby v zimě lesní zvěř nezahynula smrtí, že ano?
2: Velice správně, Máničko, velice správně. Ale, děvenko, my nebudeme dělat krmítko, nýbrž krmelec.
4: Kotrmelec.
2: Krmelec.
4: Aniž to krmítko je pro ptáčky a krmelec pro zvěř, víš?
2: No právě.
4: Proč by myslivci krmili ptáky, když střílejí akorát jeleny, kance a medvědy, víš, tatí?
2: No to ne, pro bažanty a pro koroptve se taky dělá krmítko, jenomže se mu neříká krmítko, ale zásyp.
4: Cože?
2: Zásyp.
3: Zásyp, pane Spejble.
2: Ano, zásyp. Jako dětský pudr.
4: Protože se tam chodí bažanti pudrovat, viď, tatí?
2: Někam se nechodí pudrovat. Zásyp se tomu říká proto, že jelikož se tam sype zrní. Proto je to zásyp.
3: A kam se tedy chodí bažanti pudrovat, pane Spejble?
2: Nikam se nechodí pudrovat, jsem říkal.
4: Jenom málo kdy, viď?
2: Hernajs, vůbec nikdy.
4: Nikdy?
2: No bodeč. Bažanti a koroptve se musí přikrmovat, že ano, tedy v zimě. Proto se jim na podzim postaví zásyp se střechou, tam se nasype zrní a plevy a ono jim to v zimě nezapadá sněhem.
3: A co kdyby přišel do toho zásypu jelen, pane Spejble?
2: Tak by zase odešel, protože by se tam nevešel. Zásyp je nízký, víš, to by se tam jelen musel plazit jako šťovka.
4: A bažan by ho klofnul, viď?
2: A nikoho by neklof.
4: Kdyby myslel, že je to šťovka.
2: Ale on by nic nemyslel.
3: Ale kdyby se plazil, ten jelen.
2: Ale on by se neplazil.
4: A co kdyby se přeci jen plazil, tati?
2: Ale nikam by se neplazil, protože jeleni se neplazí. Nač by se plazil k zásypu, když bude mít krmelec, že ano? A v krmelci seno.
3: A co kdyby mu ke krmelci přišli bažantové a vyzobali mu všechno seno?
2: Co by dělali v krmelci bažanti, Máničko? Bažanti mají svůj zásyp a krmelec je pro jeleny, pro srnce, pro daňky, muflony, no prostě pro čtyřnohou zvěř.
4: A co kdyby přišel ke krmelci čtyřnohý bažant?
2: Cože?
4: Co kdyby tam přišel čtyřnohý bažant?
2: Jak to?
4: Tak to, čtyřnohý bažant.
3: Bažantové přece mají jenom 2 nohy, Hurvínku.
2: Žádní bažantové, ale bažanti, ti mají jenom 2 nohy.
4: A kdyby byl tenhle čtyřnohý?
2: No tak tvoje starosti bych chtěl mít. Máš plnou hlavu hloupostí. Hele, no prosím, teď jsme na místě a uvidíš, že si něco doma zapomněl, anebo ztratil.
4: Co bych ztratil? Hřebíky mám, kladívko a metr taky.
2: Kleště kde jsou?
3: Ty nesu já.
2: Tak to všechno tady položte, tadyhle, na pařic to polož, na pařic, hurvajs. Hodíš to všechno do listí a všechno se pak postrácí.
3: Já dám kleště také na pařez, pane Spejble.
2: Pochopitelně. A přines hurvinku, tamhle ten sloupek, uřízneme ho, tak ať to frčí, ano?
3: A co budu dělat já, pane Spejble?
2: Ty nám ho budeš přidržovat, Máničko.
4: Majstr, ten je těžkej.
2: Jakej pak těžkej? Takovej velký kluk a sloupek je na něj těžkej. Já, když jsem byl jako ty, tak jsem nosil třikrát těžký sloupky a žádný nebyl těžkej.
3: Čím ho budete přeřezovat, pane Spejble?
2: Hernajs...
4: Kde je pila?
2: No jo.
4: Tu jsi měl na starosti ty, tatí.
2: Měl na starosti? Já mám na starosti všechno. Ze všeho mám hlavu jako nůši a pila se teď nechala doma.
4: Se nechala, ty jsi zapomněl.
2: Zapomněl, ale proč? Protože máš takových řečí porád. To je pořád, vem pušku, vem patrony a...
3: Já vám pro pilu doběhnu, pane Spejble.
2: Ale vždyť nevíš, kterou, Máničko.
4: Tak pro ní skáknu já, tatí.
2: Jo, a Bůh ví, jakou bys přines a kdyby se zase toulal. Já si ji přinesu sám. Počkejte tu na mě, ano, já si ji přinesu sám.
4: A přines taky pušku, tatí.
2: Jo, pušku, rákosku.
3: Naschledanou, pane Spejble.
4: Ahoj, tatí.
2: Naschledanou a nedělejte tu žádný brikule.
3: To má pan Spejble smůlu.
4: Ale taťulna už se na ní zvyknul. On jí má každou chvíli.
3: Představ si, hurvínku, kdyby pan Spejble nebyl pan Spejble, ale Vlašťovka, tak by jen takhle zatřepal křidélkama a za chvilku by tu byl s pilou na zpátek.
4: Jenomže kdyby byl Vlašťovka, tak by tu už vůbec nebyl. To už by dávno odletěl do teplých krajin.
3: Jak to?
4: Ty nevíš, že Vlaštovky odlétají do teplých krajin?
3: Nevím.
4: A špačci, a čápy, a kukačky.
3: A jeleni?
4: Jeleni neletějí nikam. Co pak jeleni lítají?
3: Ale to já vím, že chodí.
4: No tak? Kdyby každý jelen lítal, tak by z toho byl každý jelen.
3: A neodejdou do teplých krajin.
4: Se ví, že ne. Ani jelen, ani srnec, ani daněk, ani zajíc, ani králík.
3: Já jsem si myslela, že jim třeba v zimě zima a že jdou proto pro zahřátí do teplých krajin.
4: Jim naroste pro zahřátí teplejší srst. Rozumíš, když přijde podzim, že ano, když zažloutne listí a stromy opadají, tak jim vypadají letní chlupy, rozumíš, a narostou zimní chlupy. To nevíš?
3: Nevím.
4: Tak si to pamatuj.
3: Já myslela, že stromům nikdy nerostou chlupy.
4: Šmankote, ne stromům, zvířatům, aby jim v zimě nebyla taková zima.
3: A hlad mít taky nebudou, když je pan Spejble bude přikrmovat senem, viď?
4: No, a taky řípou a kaštanama. Oni jedí, člověče, kaštany.
3: To já, kdybych byla srna nebo jelenice, tak bych kaštany nejedla. Já bych jedla kremrole, řízky a koprovou omáčku, kdybych byla jelenice. Chtěl bys být jelen, hurvínku?
4: Já ne. Já bych chtěl být ježek, anebo medvěd, anebo jezevec.
3: A proč?
4: Protože ti celou zimu spí, v létě jsou venku a na podzim začnou tlout špačky.
3: A vždyť si říkal, že špačkové odletěly do teplých krajin.
4: Začnou tlout špačky, to se jen tak říká, jakože klimbát, podřimovat, víš? Si představ, že kdybych byl medvěd, tak bych od prosince do jara ve třídě spal. To by bylo žůžo, šlobrdo, já bych byl medvěd, paní učitelka by byla medvěd, kluci by byli medvědi, holky by byly medvědi.
3: Místo lavic byste měli postýlky, vy?
4: No, místo tabule pařez.
3: A na jaře by zasvítilo sluníčko, vy byste se probudili.
4: A šli bychom domů, jelikož by začínaly jarní prázdniny.
3: Podívej se, pan Spejble už jde. Tomu to ale trvalo dlouho.
4: A je, Máni. Ten má špatnou náladu.
3: Jak to?
4: Ten je našňupnutý. To já na něm poznám na dálku.
3: A proč by se šňupal, Urvínku? Vždyť ho snad nic špatného nepotkalo.
4: Je. Člobrdo, ten kroutí ošklivý oči má, ten má špatnou náladu.
3: Dobrý den, pane Spejble.
5: Dobrý.
3: My jsme si mysleli, že už dneska nepřijdete.
4: Nazdar, tatí, ty jsi rozlobený, víš?
5: Bojeď bych nebyl s tebou se tak do něčeho pouštět. To mi čert napískal.
4: Jak to, tatí, vždyť?
5: No, pro co jsem šel?
4: Pro pilu.
5: No a mám pilu?
4: Nemáš, proč si nepřines, tatí?
3: Vy jste ji nemohl najít, že ne, pane Spejble?
5: Nevíš, proč jsem ji nepřines?
4: Ne.
5: Tak hádej.
4: Se dám podat.
5: Já mám taky chuť si tě podat. Vždyť jsem se vůbec nedostal do baráku.
3: Proč ne, pane Spejble?
5: Vždyť mi Hurvínek zapomněl dát klíč. Jak jsem se měl dostat dovnitř? Já přiletěl jako jelen a klíč nikde.
4: Kdyby jsi byl býval řek, tak bych ti ten klíč byl býval dál, tatí.
5: To si musím o všechno říkat?
4: Mně to nenapadlo, že tě to nenapadne.
5: Všecko musím nosit v hlavě já?
4: Řekni, tatí, nenosíš nic, tak...
5: Tak.
3: A co budeme dělat, pane Spejble, když nemáme pilu?
5: Nic nemůžeme dělat. Za chvilku se smrkne. Půjdeme domů a zítra, abychom sem šli znova.
3: Vždyť ta divá lesní zvěř krmelec ještě nepotřebuje, že ne?
5: Nepotřebuje, ale potřebuju já lítat sem a tam.
4: Kam sem?
5: No sem.
4: Kam tam?
5: No domů pro pilu.
3: Však to zítra uděláme, pane Spejble, já vám pomůžu.
5: No jo, ale mohlo to být už dneska.
4: To neva, tatí. Zítra nezapomeneme ani pilu, ani kleště, kladivo a hřebíky a metr. A pro jistotu si rozhodně vezmeme i bouchačku. To bude

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Věřili byste, jak milou a příjemnou vypravěčkou pohádek dokáže být zpěvačka Maria Rotrová? Zrovna jako by ty příběhy Františka Nepila vyprávěla doma svým dětem do postýlky. A přitom je paní Maria natočila už kdysi na gramofonovou desku. Pro všechny posluchače bez rozdílu věku. Pro děti i dospělé, kteří nikdy nepřestali dětmi být.
2: Největší práci dá skřivánkovi žito. Oves je nejlepší. Ten má krátké stvoly. Ječmen také ujde. Ale pšenice, tu by vám skřivánek nepřál. A žito ani se neptejte. Na jaře to s každým obilím jde, jenom zima je špatná a předjaří jak by smet. Jen to zkuste přepočítávat řádky obilí, když pomrzává, když tu a tam ještě polehává sníh. Jen to zkuste prohlédnout každé zrníčko, jestli vzešlo nebo nevzešlo. Které nevzešlo, to zastydlo. To musí skřivánek zahřát, to musí vysedět jako vajíčko. A představte si, jaký je to pro něho asi med, zahřívat semínko, když jemu samému leze zima do peříček. Pak přijde jaro a přeháňky a cachtanice, ale to musí skřivánek snést, to všechno patří ke skřivánčině. Ovšem léto, to je bič na skřivánky. To jde takovému skřivánkovi hlava kolem. Zvláště, když má na starosti žito. A přitom to na to nevypadá. Děti jedou na prázdniny a myslí si. Ti se mají, ti skřivánci. Létají si, kam je křídla donesou. Zpívají si o 106. To by bylo něco být takovým skřivánkem a nestarat se o vysvědčení. Jenomže skřivánek si nelétá na nebesa pro vlastní potěšení. Skřivánek tam létá kvůli stéblování. Musí dožní celé pole vystéblovat. Až do prázdnin se může ovsu, ječmenu, pšenici i žitu nechat zelené stéblo. Do prázdnin zelená stébla stačí, ale pak se musí vyměnit za zlatá. A víte, co to znamená? To musí skřivánek vyletět co nejvýše ke sluníčku, uštípnout mu kousek paprsku a ten vyměnit za zelené stéblo. To se rozumí, že sluneční paprsky by se daly odštípnout taky hned nad zemí. Ale ty by nebyly k ničemu. Tyhle konečky jsou tenké, třepí se, ty se snadno lámou a takový klas by neunesly. Proto skřivánek létá co nejvýš. Proto je celý upocený a uřícený. Proto má celý zobáček popálený. A proto ho bolí každé peříčko. Zvláště, když uštipuje paprsky na žitná stébla. Ty jsou dlouhé, ty jsou vysoké jako kluci z 9. třídy. A těžké jsou jako cent. A víte, kolik je jich potřeba pro takový lán naštípat? K nespočítání. Takže, až uvidíte letět skřivánka pro paprsek, neříkejte, ten se má. Nebo si o vás pomyslí něco, co byste si za rámeček nedali.

0: Už na začátku jsem tu dnes sliboval pohádku s Václavem Meckářem. A sliby se mají plnit, tak tady je. Zůstala v původním záznamu trochu ztracená a jakoby stranou. Možná je to na té nahrávce z hlediska technické kvality slyšet, ale na druhou stranu, když ona se ta pohádka jmenuje Štědrovečerní. A Vánoce jsou vždycky na dohled a taky vždycky daleko. To podle toho, kolik nám je zrovna let. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví.
1: Byl jednou jeden vojáček. Díval se z okna budějovických kasáren, jak venku se sype sníh, a říkal si: Vánoce jsou přede dveřmi a já hned, jak přijedu domů na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypuje popelem. Stojí už chudinka sotva na nohou, jenže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul:
2: Copak tu stojíme? Copak tu koukáme? Copak se nám to honí hlavu? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce? Jenomže nebudeme. Za prvé, nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé, nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí, půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích, co? No, co? Starosti!
3: Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni,
1: koktal vojáček.
3: A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu.
1: Ale kapitán zavelel a vojáci pochodovali. Ale jakou dálku? Mašírovali přes Lišov, Štěpánovice, Třeboň, Starou Hlínu a Mláka na Jemčinu. A teprve tam, u potoka pod Kočičím vrchem a Jezevčím vrchem, se skočil kapitán z koně a řekl vojáčkovi:
2: Tohleto je lávka přes potok. Tu budeme hlídat, aby o ní neměla naše jasná císařovna starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme. Bum! Rozumíme?
1: A nasedl zase na koně, dal vojákům čelem vzad a pochodovali naspátek na Mláka a Starou Hlínu, Třeboň, Štěpánovice a Lišov až do Budějovic.
3: To jsem dopad, jak hoplovic kotě,
1: litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl na stráži a letos musím zas. Ale já vím co. Já tu lávku budu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím. Bum! Třeba se mi za to dá pochvala a hlavně dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jináč. Nač je vlastně zapotřebí tahle dřevěná lávka? Chodí tu jen babky na klest, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe. Nikoho střílet nebudu, stejně se o svátcích nikdo střílet nemá. Pak si vzpomněl na maminku. Já vím, co zastřelím, napadlo ho. Zastřelím mamince zajíce. Jestli tudy půjde zajíc, bude mít maminka Vánoce, o jakých se jí ani nezdálo. Sníh padal a padal a v lese se za dva dny neobjevila živá duše. Až třetí den se stal malý zázrak a objevily se živé duše hned dvě. Jednu velice malou dušičku měl v sobě Kalousek z Pastoušky, který věděl něco, co by měl vědět vojáček v červeném kabátu. Druhou, o něco větší, měl v sobě zajíc na trh Ouško. Kalousek z Pastoušky měl malou dušičku, protože si uřízl vánoční stromek a bál se, že ho chytí hajný. Jestli uslyším ránu z ručnice, znamená to, že v lese hajný je. To pak nepůjdu přes lávku a raději celý les obejdu, říkal si Kalousek. Zajíc na trh Ouško myslel na to, že má ze všech zajíců na světě největší hlad a zahnat ho, že nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval. Zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla a proto se na lávce objevil Kalousek. Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat. Všichni vojáci odešli a jen ty tu stojíš ve sněhu. Jak to odešli? Vždyť mě musí někdo vystřídat. Já chci přece na Vánoce domů. Nikdo tě nevystřídá, protože pochodovali prý až do Jaroměře a na tebe tady zapomněli. Seber se a běž domů. Ráno jede Fafejta s poštou z Kardašovy Řečice do Červené Řečice, ten tě sveze, kam budeš chtít. Kam jinam bych chtěl na Vánoce, než domů, do Vintířova, rozzářil se vojáček. Pak strčil ručnici pod lávku a poprosil Kalouska. Vyměň mi svou hazuku za můj červený kabát, ať na mě není k poznání, že jsem vlastně voják. Mohl bych přijít k potrestání. A Kalousek mu ji vyměnil rád, protože červený vojenský kabát nebyl zdaleka tak chatrný jako jeho hazuka. Vojáček přespal v pastoušce a ráno dostal na cestu dvě jablíčka, dva oříšky a dvě hrozinky. Víc mu dát nemohli, to by děti neměli nic. Fafejta přijel včas. Jeli spolu na pluhu v Žďár, na Jiřnou a Deštnou, jeli od vesnice k vesnici. A vůz se čím dál tím víc plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo, a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už se zastavili před Vintířovem u chaloupky, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzly veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak, že jdeš tak pozdě, řekl ten stín. Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese u lávky, a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Ten stín, maminka, přinesla hrách, čaj a vánočku a tu ozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc, řekla, ale když jsi přišel ty, tak mám tak bohatý štědrý večer, že se mi o tom ani nezdálo. Opravdu toho neměli moc, ale když vojáček vysypal z hazuky všechny vůně, co nazbíral cestou, nechybělo jim vůbec nic. Nic. Jenom promést a vysypat ty pěšinky. Ale do toho se dal vojáček až ráno. A jestli neumřel, prometá je dodnes.

poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dobrý pozdní večer, vážení přátelé. U mikrofonu Noční linky Borek Kapitánček a zdravím vás z brněnského rozhlasového studia. A znovu mám, stejně jako moje kolegyně i mý kolegové, několik otázek. Slyšeli jste někdy to, co jste slyšet neměli? A čím to bylo? Bylo to nedovřenými dveřmi? Bylo to tím, že telefonní hovor nebyl zcela ukončen? A nebo to byla příliš tenká zeď a váš příliš dobrý sluch? A najednou jste zaslechli něco, co se vás týkalo a co jste raději slyšet neměli? Zažili jste takovou situaci? A kdo byl tím, z jehož úst ta slova zněla? Někdo z rodiny? Byli to kolegyně, kolegové na pracovišti? Byla to vaše snacha, byl to váš zeď? S vašimi příběhy na téma slyšel jsem, nebo slyšela jsem, co jsem slyšet neměl, či neměla, se i dnes můžete vydat do rozhlasového éteru, a to za pomoci telefonního čísla 731 800 900. Ale můžete i psát příběhy o tom, jak k vašim uším doputovalo to, co byste třeba raději ani neslyšeli. Můžete psát na web rozhlas.cz/linka. Budu připraven přijmout vaše hovory, budu připraven citovat vaše psaní, budu připraven s vámi trávit čas až do zítřejší 1 hodiny. Tak ještě jednou příjemný večer a můžeme začít. Noční linka na téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, právě začíná.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tomu, abyste povídali o tom, co jste slyšeli a slyšet jste raději snad ani neměli, vás vlastně vyzval i Petr Novák. Je to téma noční linky, která před malou chvilkou začala a první ano. Posluchač čeká na telefonu. Je to pan Vasil. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer.
0: Poslouchám vás. Kdy jste slyšel ano. něco, co jste slyšet neměl?
1: Já nevím, co teda. Nevím, co jsem slyšel, co jsem neměl, no a můžeme něco povídat, nebo...
0: No pokud máte příběh na tohle téma, jak jsem vás jemně instruoval během písničky, tak můžete začít.
1: Tak, já jsem bývalý reprezentant v zápase řecko-rýmský a byl jsem na mistrovství světa na Novém Zélandu. Můžu povídat? Jako?
0: Už povídáte.
1: Tak, no, tak jsme se jako tam cestovali asi 42 hodin taky mezi přistání. No a tak jsme se tam jako konečně tam dostali. No, získali jsme na mistrovství světa nějakou to do druhé místo. Tak jsme dobře reprezentovali Českou republiku. No a tak jsme se jako chtěli tam jako podívat po městě, jako co, jako kolem dokola, no, když jsme tam jako tam. No a tak jsme se jako tam podívali, říkám, no, že hotel, jak se říká, byl potom týden docela drahej, tak jsme našli toho soukromníka, tak jsme se poprosili, a jestli nám, že jsme z Evropy, že jsme sportovci na mistrovství světa, jo, jestli mám, bylo nás tři, jo, jestli můžeme se nějak snivit, tak jo, samozřejmě, tak jsme ukázali medaile, samozřejmě. No, tak jsme se jako curali sem tam, podívali, no a tak říkám, že musíme podívat na nějakou tu cestovku. Jo. No a tam cestovky jsou taky označeny, že každá cestovka, co jako, jak se říká, co lidi mají zájem na horách, nebo někam prostě k moři a tak dále. A předtím stojí auta, jako ty osobní auta, prostě napsáno, jako kam ta cestovka, jako ta cestovka, jako co má lidi na dovolení, jako na hor, a tak dále, nebo někam na toho. Na k moři a tak dále. No a tak jsme si jako chtěli jsem někam podívat, tam, že tam jsou mavrové, no a tak jsme si jako tam chtěli podívat kolem dokola nějaké zajímavé věci. No a tak jsme cestovali nějaké po městě, jezdili jsme po jedných cestovky, další cestovce, no a tak vlezeme tam do toho, jako jednu cestovku, no, to jako normální guten tag, německy, po těch pár slov. No a nic, jenom anglicky. No taky zase nic. No, pak na druhý den jsme to zkoušeli. No a nakonec, tak jsme jako vlezli zase na nějakou tu cestovku na druhý konce, jak se říká, na to duchu čte. Na druhý konce tak toho města. No a tak jsme vlezli dovnitř, pozdravili všechno. No a tak jsme jako počkali, bylo tam asi pár lidí. No a tak když jsme pozdravili, říkám, no, zkusím se nějak ještě tak domluvit, jestli to půjde. No a tak taková starší paní, co tam jako to vyřizovala tu cestovku, asi mohla být těch 65, tak.

0: musím omluvit, že vás přerušuju, ale asi to je dáno jazykovou bariérou, že jsme si nerozuměli. Dnešní téma v noční lince je téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. A já si nesmírně vážím toho, že jste reprezentoval Českou republiku. Nicméně váš příběh ani náhodou nesměřuje k tématu. Budeme muset ukončit náš hovor, ale i tak vám děkuju, že jste projevil důvěru tím, že jste zavolal.
1: Moment, prosím vás, moment ještě co pár slov. Stojí to za to, jo? Pár slov, prosím vás, bude to hodné. No, takže se jako tom mluvili česky, tak vám potom dali nám. Slyšíte mě, jo?
0: Ano, slyším.
1: Tak slíka, no, kluci, máte nějaký zájem, aby se sám někam podívali, no, samozřejmě, tak jsme tam to se domluvili, dala nám do toho, dala nějaký směr, no, kam jezdí tam autobusy, jak se tam můžeme dostat, no, dala nám prostě se podívat na takový, jak říká, prales, asi 20 kilometrů od toho města, no, a kde tam žijou Maurové, kde ještě prostě tam bydlejí v těch chatačetra. No tak se tam jako vše se podívat, tak to všechno bylo dobrý. No a, no, a teďkom ještě další věc. Tak
0: promiňte, ještě, pane Vasile, opravdu to není příběh, který by splňoval všechna kritéria k tomu, že jste slyšel něco, co jste slyšet raději neměl. Znovu opakuju, vážím si vaší důvěry, ale dáme šanci dalším posluchačům. Ano?
1: Dvě slova, šefe.
0: Ano.
1: No a tak dala nám, jestli nechceme jít do toho, chceme jít kam prostě na nějakou
0: tu... To je víc než dvě slova. Pane Vasile, já se moc omlouvám, ale abychom dali šanci i dalším. Mějte se hezky a snad někdy, až budeme mluvit o cestování, vaše příběhy velice rádi zveřejníme.
1: Chci vás vidět, že potkáme ve světě, Češi jsme potkali ve světě, pane. A ještě poslední slovo vám řeknu. Tak dala nám, slyšíte mě, jo?
0: Ano, slyším vás a slyší vás všichni, kteří by třeba rádi řekli ten svůj příběh. Ano, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Říkám to záměrně v tom ženském pohledu, protože na telefonu čeká paní Eva. Pěkný večer, paní Evo.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás. Tak, jak to bylo, kdy jste slyšela něco, co jste raději slyšet neměla?
1: Tak bylo to v dobách, kdy existoval pojem, který už si těžko někdo představí, takzvané protistátní řeči. A já jsem, když se nějaký takový vtip nebo něco doma řeklo, tak při nejbližší příležitosti jsem to zase někde sdělila jako zajímavost.
0: Aha, takže zvědavé dítě, které venku ano, říkalo něco podobného, co slyšelo doma, ale nemělo říkat. Takhle je to.
1: No ano, samozřejmě. A nebo se kdysi povídalo o Slovácích. Jakože někteří Slováci prostě jsou nesnášenliví k Čechům a že říkají Čehůni a takové všechny ty výroky Čecha do Mecha, do Dunaja. A my jsme jednou jeli s maminkou vlakem se Slovenkou. A já jsem si to všechno povídala. A ona říkala, no, to jsem teda nepočula, že by se hovorilo Čechury. Ještě to Čehůni, ani to nikdy neslyšela, protože řada Slováků jaksi nebyla, co by nás neměli rádi, nebo tak. Prostě takové nějaké excesy, že někde přišli v restauraci a nějak na ně byli protivní, což se v této zemi stává taky a asi všude na světě medicky jsou všichni ochotní. Tak jsem viděla přednášku o tom, jak Slováci neměli rádi Čechy. A ona zřejmě se s tím jaksi nesetkala v podstatě. Tak říkala, že Čechury, a se říkala, no Čehůni, nepovedali, když tam naši lidi přišli.
0: Ono to zřejmě má kořeny v té době dávno minulé, v té době
1: ano,
0: před více než 80 lety, kdy tato hesla, ano. Nebo to, co jste právě teď citovala, a já si vzpomínám ještě na jedno Češi peši, jakože Češi ze Slovenska domů zase pěšky, že nás tehdy...
1: Češi peši, no ano, jo, to jsou...
0: Že nás tehdy neměli asi někteří rádi, ale jak říkám, to je před tak dávnou dobou, že bychom v tomto smyslu mohli klidně jít ještě hlouběji a hlouběji do minulosti a kdo ví, čeho bychom se dobrali.
1: Evo. No to věru. No. A já jsem viděla tuhle tu přednášku a máma to potom doma taky vypravila tátovi a táta mě řekl, v jedné kuchyni u jedných příbuzných měli napsané takovou vyšívanou takzvanou kuchařku, prostě takový jako obrázek s výšivkou
0: ano.
1: A s nějakou větou.
0: Hospodinka naše milá nám všem dobře uvařila, tam bývalo.
1: Ano, taky. A na tom jednom bylo. Jež koláč s jahodama, drž jazyk za zubama. A táta mi říkal, to jsou ty jahody, takové to jádro věci, nemůže všechno vykládat prostě. A tak táta, když se tak něco řeklo, nějaký právě ten vtípek takový nevhodný společenský, nebo ne ani prostý, ale prostě spíš takzvaně protistátní politický vtip, tak říkal, Evo, jahoda. Tak já už jsem věděla, že to
0: bylo
1: je
0: to heslo
1: jahoda,
0: takové vaše, jo?
1: Jahodam. Jeskola, jahoda, co jsme měli společně a že mě to teda skončilo jeho smrtí v 15 letech. No. Takže to bylo tak se snažil mě odnaučit, abych co nevrbentila, co kde se doma řeklo i třeba nějaké, já nevím, mohlo by to jedněch příbuzných u druhých a tak dále, to jako... Tak těch 15 už to nebylo, a to jsem nějak mezi 10-12. A jinak člověk letuzile, co zaslechl, co by
0: spíšet. No právě na to jsem se chtěl zeptat, jestli třeba vy jste někdy nezaslechla o sobě něco, co jste raději ani nechtěla slyšet.
1: No možná taky, ale to nebylo to zase moc, to jako můžu říct, že jsem potkala i lidi, kteří dokázali udržet tajemství, takže to jako... No to pamatuju málo, ale stalo se třeba člověk někde jako přecházel z pokoje do pokoje a teď si tam něco povídali, ale to už je jiná pohádka, já jsem chtěla zůstat v dětství. A,
0: rozumím vám, paní Evo, a moc krát děkuji za to, že jste se nám svěřila se svým příběhem. Mějte se hezky a přeji vám. krásné léto, které už všetci je na cestě.
1: Známe, zdravím, děkuju.
0: Naslyšenou. Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A psát do ní můžete na web rozhlas.cz/linka. Tak, jako napsal už i Michal. Stalo se mi to najednou. A ten poslední případ, no tak ten tedy stál za to. Příběh možná posluchačsky atraktivní, ale řeknu vám, ani se mi na něj vzpomínat nechce a ani si nepřeji, aby v éteru zazněl. I když dnes na tom už vlastně vůbec nezáleží. Co bylo zarážející, byl ten ostrý kontrast mezi tím, jak s vámi člověk jedná a tím, co si o vás ve skutečnosti myslí. Pro mě, co by tajného účastníka, to znamenalo tři věci. Vnitřně zpracovat obsah sděleného, upravit si obraz o dotyčném a vyřešit dilema, zda ho konfrontovat. U posledně jmenovaného jsem tehdy zvolil konfrontaci, ale ani ta druhá možnost, kterou bych volil dnes, není špatná. Vyžaduje ale obrovskou vnitřní sílu a ač nějakou v sobě mám, třeba bych to nakonec v sobě tutlat nevydržel. Konec Michalova krátkého příběhu, respektive zamýšlení nad tím, jaké to je, když o sobě slyšíte něco, co jste raději slyšet neměli. Telefon 731 800 900. Po písničce Aleše Brichty nás s vaším příběhem doufám spojí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jako vždy má i dnes tahle dvouhodinovka své téma. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Něco takového chce říct Hanka. Soudě podle toho, co říkala před malou chvilkou na telefonu 731 800 900. Hanko, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak to bylo? Kdo vám něco řekl, aniž by o tom věděl? A vy jste to zaslechla.
1: No, ono to spíš nebylo jakoby přímo mě, ale...
0: No právě.
1: Byla jsem taková hodně zvědavá holka a když mi bylo cirka 14, tak si můj o 7 let starší bratr přivedl domů nevěstu. A mojí mamince se moc nevěsta nezamlouvala a tak nějak já jsem to nějak moc neřešila a... Jednou se mi právě podařilo zaslechnout, jak moje maminka nějaké té své kamarádce říká, no, vždyť ona ho stejně utáhla jenom přes postel. Mm-hmm. A já jsem strašně dlouho přemýšlela o tom, co ta moje nastávající vlastně švagrová mohla udělat s tou postelí a jak jí teda táhla, aby ho teda na tu postel utáhla. A můžu vám říct, že jako pamatuju si to, je to už hodně a hodně dávno, ale tohle si pamatuju, protože možná v nějakých 18, 19 letech jsem pochopila, co ta moje maminka vlastně tenkrát říkala a jak to krásně zaobalila, jako tak, aby jako tam nebylo nic, jak bych řekla, neslušného.
0: Tak, ano, ano, řekla jste to lépe než já. Utáhla ho přes postel. No, je to ještě ano. Pořád vaše švagrova?
1: Bohužel, nebo bohudík, možná, nevím, ale vydrželo jim to rok.
0: Dá se říct,
1: to manželství.
0: Ačkoliv tedy samozřejmě bych neměl tak dopodrobna zkoumat vaše rodinné poměry, dá se říct, že maminka měla pravdu?
1: Myslím si, že maminka měla pravdu, ale že to teda nebylo asi jenom tím utažením přes postel, že tam byly jako další a další věci a já teda teď švagrovou mám už vlastně kolik, 630 let švagrovou a myslím si, že ani tahle se mojí mamince vůbec nelíbila, takže bych to spíš tak nějak jako shrnula tak, že jako nebyl člověk, který by se mé mamince zavděčil.
0: No tak někdy jsou maminky náročné, ale někdy maminky poznají to, co nám dochází hodně dlouho. To je taky pravda.
1: No to ano. To zase ano, ale to jako tohle to byla taková větička, že kterou, když jsem si teď pustila rádio a slyšela jsem tohle vaše téma, tak jsem říkala ano, to je taková věc, která mi tam v té hlavě rašpluje ještě po 40 letech. A pořád mi to vždycky jako to říkám, a poslouchat se nemá. Pak se člověk dozvídá věci, kterým nerozumí, anebo který neví, co je.
0: To sice máte pravdu, ale někdy člověk ani neposlouchá a slyší.
1: No, tak to radši snad, jako hodně se tomu od té doby vyhejbám.
0: Takže máte jako... to štěstí, že se vám to zatím, že o vás by třeba někdo mluvil a nevěděl by, že vy to slyšíte, že se vám to ještě nestalo?
1: No, myslím si, že se mi to možná už i stalo, ale snažila jsem se vždycky tohle všechno jako dostat pryč, jako z hlavy, aby to tam nebylo. A spíš jsem mívala jako mladá holka takový, že když jsem někam přišla a teď se tam někdo bavil, a přišla jsem z mlkly, tak jsem měla takový hned takový to podezření.
0: Že mluvili že o vás.
1: Ano, jako jo. Takže takový to, oni mluvili o mně a teď jsem se celá prohlížela, jestli jsem správně oblečená nebo tohle. Jako jo, a to si myslím, že možná bylo pro mě ještě horší, než kdybych něco o sobě vyloženě zaslechla, protože tam bych měla aspoň ten důkaz, že teda opravdu mluvili o mně, ale tady vlastně nikdy ten důkaz nebyl a je to jako, nebylo to taky moc příjemný.
0: Řekl bych ale, že v zásadě bylo velmi dobře, že jste se pokusila, pokud něco takového nastalo, tohle z hlavy spíš vytěsnit. Člověk se tím potom zbytečně trápí.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Hanko, děkuji vám za důvěru. Mějte se hezky a přeju vám krásný červen.
1: Vám též, mějte se, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměl. Neměla. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Volat do ní můžete až do zítřejší 1 hodiny. Číslo za chvíli uslyšíte, ale i vaše psané příběhy, glosy, připomínky a postřehy jsou vítány. Pavel ze Židlochovic píše: mně se tedy nic takového nestalo, ale synovec vyprávěl, že byl se svojí holkou u něho doma a najednou mu došla SMSka. Tak se podivil, že mu došla právě od ní, tedy od té dívky, se kterou byl, tak chtěl jít za ní a zeptat se, proč mu posílá SMS, když jsou vlastně vedle sebe v pokojích. Ale načetl si ji a tam bylo napsané: počkej ještě chvíli, za chvíli jde ten debil do práce, tak já se ti pak ozvu. No a byl mezi nimi konec. Je to trošku smutný, ale taková je asi tak nějak ta dnešní doba, pokračuje Pavel. Bylo mě ho trochu líto, ale ještě, že to takhle rozkryl, než aby to mělo třeba nějakého delšího trvání. Takový nešťastný vztah. Holka se prostě překlikla a poslala SMSku jinému, než chtěla. I to je jedna z možností, jak jste se třeba o sobě někdy něco dozvěděli a raději byste to nevěděli. Slyšeli jste nebo četli jste někdy něco, co jste o sobě slyšet či číst nechtěli?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Klidný předpůlnoční čas vám přeju, vážení přátelé, a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, zejména vašich příběhů na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, či slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl. Paní Eva je tou další, která čeká na telefonu 731 800 900. Dobrý večer, paní Evo.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. Myslím, že bych měla k tématu. Jako dítě, nevím právě, jestli mi bylo 10, 11 nebo 12, už je to hrozně dávno, vezla nás naše slovenská babička od Karlovarska až do Prešova vlakem na prázdniny. Vezla mě a sestru a uprostřed cesty, asi ve Skalici na Slovensku, jsme vystoupili a jeli jsme k jedné neznámé tetě, protože jsme byli hrozně z toho vlaku unavený, tak jsem ležela, usnula jsem. No a moje babička s tou tetou si povídali. Povídali, jenomže já jsem bohužel nespala a všechno jsem slyšela. Tenkrát jsem se dozvěděla, že můj otec není ten vlastní otec a moje babička vyprávěla té tetě, jak to vlastně bylo. No, byla jsem z toho potom trochu v šoku.
0: To si vůbec nedokážu představit, promiňte, že vám do toho vstupuju, ale to si vůbec nedokážu představit, co se muselo dít v hlavě tehdy zhruba desetiletého děvčete.
1: No, to si představte, že ano. Několik roků to trvalo, než jsem se s tím jako psychicky vyrovnala, protože moji rodiče vůbec mě nic neřekli. Ani nevěděli, že už to vím a prostě vůbec mě nenapadlo, já nevím, co je dobře, kdy je to třeba říkat těm dětem. Prostě vůbec je to nenapadlo a já jsem brzy odešla už ve 14 letech studovat, tudíž jsem byla z domova pryč a na tu sobotu, neděli, kdy jsem přišla, už nikdy tohle na přetřes nebylo a moje rodiče vůbec se o to nezajímali, mě to říct, ale mě to v té hlavě opravdu velice, nejdřív jsem byla naštvaná a prostě teď jsem začala toho otce pozorovat a tohle a pak jsem si v duchu říkala, ty nejsi můj otec, jo. A přitom to byl perfektní táta, ano, byl perfektní a inteligentní, daleko víc než moje matka. No to už potom později jsem na takovéhle přišla věci, ale řeknu vám, že mě trvalo několik let, brzy jsem se pak vdávala, protože nebyl to můj otec. No a nikdy mě to rodiče neřekli, jak to bylo, nebýt téhle babičky. Už jsou oba pryč, musím se zeptat jednou sestry mladší, protože ta byla celá léta s rodiči, byla doma a byla taková zvídavější a víc si povídali, tak musím se jí zeptat, jestli ještě nějaké větší detaily zná, ale řeknu vám, že to byl pro mě, léta jsem se s tím vyrovnávala. Jinak mě takovéhle věci, že bych někdy slyšela o sobě nebo tak něco jiného, to ne, ale tohle byl pro mě šok a hned jsem si to včera, když jsem přečetla to téma, říkám, to musí ze mě vyjít ven. Takže takhle.
0: A já jsem moc rád, že tenhle terapeutický účinek, já to možná říkám hodně nadneseně, ale že tenhle terapeutický účinek jsem vám mohl nabídnout. Já jsem rád, že jste to řekla, paní Evo. A taky si dokážu představit, jak moc vás to asi trápilo celoživotně. Je to ve vás vlastně pořád, i když možná už ta bolest není tak velká. A samozřejmě, že mnozí nebiologičtí otcové nebo snad třeba i nebiologické matky mnohdy můžou být mnohem lepšími otci či matkami než ti skuteční, ale přesto to v malém dítěti muselo zanechat obrovskou jizvu.
1: Ano, já nevím, jak je to dobře, v které době je to dobře říkat dětem, ale když se teď díváme na ty filmy a tak, tak to všude hned od mládí řeší. Tak já nevím, co by řekl odborník na to.
0: Nemám ho bohužel po ruce, jsem jenom moderátor, který dává šanci vašim příběhům a můžu s nimi maximálně cítit, soucítit, ale odbornou radu, tu ode mě bohužel nemůžete čekat.
1: Ano. Takže přeji vám všechno dobré a zdravím všechny posluchače. A ať se jim tohle neděje, protože opravdu leta to trvalo. A nevím, proč jsem byla tak hloupá a nešla za těmi rodiči, abych se zeptala. Vůbec ne.
0: Možná jste měla výchovu trošku přísnější a třeba jste se bála.
1: Ne, nebála jsem se, ale nebylo tenkrát, nebylo takové soukromí a s těmi rodiči, rodiče měli velký spěch a hodně práce a nepohodlné žití, nepohodlné byty a všechno, tak asi na to nebyl čas.
0: Paní Evo, i tak vám děkuju a přeju vám krásný červen. Mějte se hezky.
1: Děkuji vám. Naslyšenou. Mějte se pěkně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je to noční linka Českého rozhlasu a dnes má téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Mám tady dva příspěvky, které spojuje ta cesta, kterou se k dotyčnému dostala informace, kterou raději slyšet neměl. Ten první, to je kraťoučký příběh, jak je jeho zvykem, od Bedřicha. Dobrý večer, mně se stalo, že jsem byl na autobusovém nádraží, jedna paní měla hovor, ta paní zapomněla položit mobil, ta druhá paní začala pomlouvat, to je docela nepříjemné. Děkuju, Bedřichu. A napsal i Jenda. A opět je v hlavní roli mobil. Cituju. Krátce předtím, než jsem se rozváděl, tak moje bývalá žena se jednou zavřela do pokoje a snad 3 hodiny telefonovala se svojí mámou. Nevím, jestli si neuvědomila, že něco může být slyšet, anebo zda v zápalu těch pomluv na to zapomněla. Ale to jsem se dozvěděl o sobě tolik věcí, až jsem se divil, kolik opravdu velice zajímavých vlastností člověk vůbec může mít. Jen mě to ujistilo v tom, co jsem si už delší dobu o té ženě myslel, a v tom, že ten rozvod je ta nejsprávnější věc, kterou jsem v životě udělal. Potud Jenda, který napsal na rozhlas.cz/linka. Ovšem, teď je čas na další telefonát. Číslo je 731 800 900. A pokud jste i vy někdy o sobě slyšeli něco, co jste raději slyšet neměli, jste těmi pravými, které vlastně v tuhle chvíli noční linka oslovuje mými ústy. U mikrofonu je Borek Kapitánček a na telefonu by měl být další posluchač. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Podle hlasu poznáváte Roberta. Pěkný večer do Olomouce.
1: No a k tématu řeknu asi tolik. Už je to 5 let zpátky. Chodil jsem na plavecký stadion do Olomouce. Jelikož jsou handicapovaný, to je dneska kde kdo. Při porodu jsem utrpěl těžký úraz hlavy, to je jedna věc. Druhá věc je, mám se na rýmu, takže mám v háji plice. No a prostě v tým kolektivu mě to řekl jeden pán, který byl s tím nadřízeným už v důchodě, a tak mě tam zkrátka pomlouvali. No a já jsem se teda rozhodl, že nejlepší je prostě z toho kolektivu odejít, tak to jsem udělal. Šel jsem do jiného kolektivu, chodím plavat do jiného města a mám o z toho pokoj, jo? Protože s pomluvama je to asi jako, když máte peřinu, vylezete na vysokou budovu, počkáte, až bude větr, tu peřinu roztrhnete a zkuste to pozbírat. To lad vám nebude stačit, jako. Takže pokud vás někdo v nějakém kolektivu pomluvá, tak moje rada je odejít pryč z toho kolektivu a vůbec se tím nezabývat, protože to stejně nikam nevede, stejně to nějak nepomůže. A teďka ten kolektiv, kam chodím, jsou spokojené, oni jsou spokojení, prostě jsou absolutně spokojené, protože dobré kolektiv, nikdo vás nepomlouvá, jo. A že jste postižené, tak prostě to berou jako a nepomlouvají vás. Oni neříkají prostě nějaké pomluvy, které jako samozřejmě jsou soukromí, takže to nechci dozvědět dopodrobno. Jo? Ale jenom říkám, že je nejlepší odejít z toho kolektivu v tímhle případě. Jo? Protože to pozbírat to peři, to nende, to je pitomost.
0: Jinými slovy říkáte, moudřejší ustoupí. Roberte, já se už dopředu omlouvám, pokud se vás to nějak dotkne, ale zeptám se ještě na jednu věc. Ta souvisí spíše s tou technickou stránkou toho, jak se k vám ta informace, ta pomluva, jak říkáte, dostala. Vy říkáte, že jste chodil plavat a vy jste byl, řekněme, v nějakém chumlu, ve kterém jste neměl být, nebo jak se k vám technicky, jak se to k vám dostalo?
1: No protože ten prostě nadřízený, ono to mluvil potom s chlapama na dílně, takže jsem vypadal jako pitomec, no. Ale já jsem se na něho nezlobil, protože...
0: A vy jste to, slyšel přímo na vlastní uši, ano? Jako byl jste někde třeba, tak. Já nevím, za rohem. Jde mi čistě o tu technickou stránku v úvozovkách.
1: No, jasný. Jo? Takže on prostě... Tam prostě vykládá různý ty pomluvy, které já nebudu říkat.
0: To nemusíte, mě, jak říkám, šlo jenom o tu cestu, kterou se to k vám dostalo. Jestli to byl třeba špatně udržený mobil, jestli to byla tenká zeď, jestli to byl za rohem.
1: Tak se o tím bavil, jo. A pak, když teda jako přišlo na lámání chleba, jak se říká, jo, protože já jsem měl v háji plice, tak jsem potřeboval pomoc prostě s nafouknutím pomůcek. A on prostě přišel a říkal, chlapi, potřebuju na Falkner lehátko, mě se točí hlava. Ale já jsem byl za pitomce, takže já jsem si o tím udělal svůj obrázek, jo. A tím pádem jsem do toho kolektivu nechodil a jak říkám, chodím do jiného kolektivu. Je tam rozumné kolektiv, mám tam paní učitelku na plavání, já si to zaplatím, s něho si rozumím, rozumím si s jejím mužem, oni jsou oba moc prima, ze vším mě pomůže, jo. Nikdo se mě nesměje, že jsou postižené, jo, a že prostě jsou věci, na které nestačím a tady, jo.
0: Roberte, děkuji za váš příběh. Mějte se hezky a přeji vám krásný červen.
1: Pozdravujte Vlastičku z Krnova, pak paní Ludmilu Sympatěčku z Brna.
0: To musíte vy sám, ne já, ale děkuji.
1: Já jim to jenom říkám, že pozdravujte, jakože jestli poslouchají, tak je pozdravuju všechny. Tak a moc a děkuji vám, že jste mě vzal. Naschledanou.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ze 70. let jsme tady měli návštěvu v podobě Věry Špinarové, tedy jejího podání písničky Fernando. Ale v Noční lince je tím podstatným téma. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Takhle nějak to možná bylo i u paní Zdeny. Zdravím vás, paní Zdeno, pěkný večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, a všem posluchačům. Já, když už manžel odešel, zemřel, tak jsem začala chodit do klubu seniorů. Tam jsem se seznámila s paní, která mi byla sympatická. Jezdili jsme spolu i po nějakých výletech. No a takhle jsme si i telefonovali. No a ty naše telefonáty někdy byly opravdu třeba hodinový. No a takhle jsme se bavili vlastně. Jenomže jednou jsme se bavili a volal jí syn na mobil a nemohl se jí dovolat, tak zavolal na pevnou linku a tam jí teda vypucoval, že jí už hodinu volá a nemůže se dovolat. A ona zapomněla ten mobil, s kterým mě telefonovala, tak zapomněla vypnout a já jsem si vyslechla. Ale prosím tě, mluvím s paní Zdenou a ona pořád jenom žvaní a já se jí nemůžu zbavit. Mm-hmm. No, tak jsem si říkala, no teda, to je něco. Víc povídá ona než já. No a nakonec s žvaním já. Tak jsem to vypla a napsala jsem jí SMS, že se omlouvám, že jsem teda tak dlouho žvanila a že už žvanit nebudu. A tím to skončilo.
0: Chápu, že vás to muselo přímo tnout, ale víte, co mě zajímá? Jak se k tomu postavila ta dáma? Kontaktovala vás potom ještě?
1: Ne, vůbec. Vůbec. A tak jsem si říkala, že to nebyla žádná kamarádka, jo. A no prostě já nevím, takovýhle chování.
0: Člověk ztratí důvěru a nechci říct, že si už potom vybírá pečlivý přátel. Mnohdy se už vlastně brání novým přátelům, nebo ne?
1: Máte pravdu a já mám trochu takovou povahu, přestože já jsem byla celý život mezi lidma jako v obchodě. Já jsem prodávala a vycházela jsem s každým jako dobře. Všechno bylo pěkný prostě, jo. A věřila jsem lidem. A tohle to mě teda opravdu úplně stělo. A říkala jsem si, proč? Teď mohla říct něco jiného, nebo ten telefon, no hold, prostě to je právě to večerní téma dnešní, že jo?
0: Trefila jste to naprosto přesně a vlastně mě mrzí, že jsem vám připomněl tuhle starou jizvu. Ale víte co, já vám povím ještě jednu věc. Vy totiž podle toho, jak mluvíte, byť nejsem takový odborník, vy na mě působíte dojmem dobráka. No a právě s těmi dobráky lidé často zametají.
1: Pane Borku, ani nevíte, jakou máte pravdu. Já si říkám, že jsem ucholapka na zlý lidi, jo. A tak nakonec už mám nějaký roky, který už a hlavně nemůžu chodit. A opustila jsem prostě kluby, všechno tohle, a řeknu vám, že mám svatý klid, telefonuju si akorát s rodinou a s jednou teda kamarádkou, ale takovým způsobem, že do soukromí nelezu nikomu, ani já si ho ne to a mám pokoj. A doporučuji to každému, kdo se takhle zklame, prostě už moc nevěřit.
0: Rozumím tomu, co říkáte, i když se s tím zcela stotožnit nemůžu, ale jak říkám, rozumím vám, naprosto vám rozumím A přesto bych vám chtěl ještě něco říct. Není to tak, že vždycky ke každému tématu, pokud nejsme František ze Židlochovic, máme cokoliv co říct, ale vždycky, když budete mít zapnutou noční linku a budu u mikrofonu, vězte, že ačkoliv to nevyslovím, tak budu myslet i na vás. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto.
1: Moc vám děkuju, pane Borku, a přeju vám to samý i dalším posluchačům. Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Noční linka. Při rozhovoru s paní Zdenou jsme, a vlastně ani nevím jak, překročili hranici mezi starým a novým dnem. A už minutu a půl platí nové datum. Je 4. června 2026. Posloucháte noční linku se stále stejným tématem. Slyšel, slyšela jsem, co jsem slyšet neměl, neměla. Telefonujete na číslo 731 800 900, píšete na web rozhlas.cz/linka. A budu rád, když i v téhle hodině zazní vaše příběhy. Proto jsem tyhle dvě cesty musel zmínit, i když jsou pro mnohé z vás, hlavně ty pravidelné posluchače a posluchačky, něčím, co ze sebe vyklopíte, kdyby vás takzvaně o půlnoci probudili. Tak abyste věděli, budu s vámi do jedné hodiny a znovu se vás budu ptát na vaše příběhy, na téma, které jsem právě zmínil. U mikrofonu je Borek a předávám slovo aspoň na pár chvil Janě Kratochvílové. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jako vždy má ve svém nejen záhlaví, ale vlastně během celých svých dvou hodin na zřeteli jisté téma. Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. A v tomhle případě nemůžu pozdravit jenom jednou, ale vlastně hned dvakrát. Jsou to totiž dva pánové, kteří jsou u telefonu, tím jedním je Adam a tím druhým Honza. Pánové, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dokonce dvojhlasem. Jak to bylo s vámi? Kdy jste a co jste slyšeli to, co jste slyšet neměli? A jak to bylo?
1: Máme kamaráda Vaška. Jo. A jeli jsme na hrad Valdek, jestli víte, co to je.
0: Na hrad Valdek?
1: Jo, zabýváme se jakoby urbexem a jakoby entitama, duchama. A jednoho dne nám řekl kamarád, co když tam bude taková jakoby vlčice, jakože byl jakoby zoofil. A pak jako to jsme fakt jako si se zrovna nechtěli.
2: Řekni o té sestřice.
0: Jo, vy toho máte víc, chlapci, povídejte.
2: Máme toho bohužel víc a nevíme si rady.
0: Poslouchám nejen já.
1: No, víme, no. No
0: tak vy nalákáte a potom cuknete, no.
1: No, protože jako ještě občas chodíme tady do sanatoria, jestli víte, kde je kostel s Nadšenými lesy, sanatorium plicní.
0: Nebyl jsem tam zatím.
2: Je to za Prahou, Prahovýchod.
1: Mm-hmm. Prahovýchod. Jo, bylo tady plicní sanatorium, tady se jakoby událo jakoby spoustu věcí, jsou tady nějaký entity, zabýváme se tím. A jako vaše, když nám řekl jako jednou, že si tady postavte stán a třeba za váma přijde jako mrtvá sestřička, no tak jako nevíme, no. Jestli jako nejsme v pořádku, nebo...
2: My se o něj strašně bojíme, protože tohle to je docela častý a máme z toho na jednu stranu jako strach a obavu. A nevíme si rady, co s ním.
0: No jo, vojna by možná pomohla, chlapci.
2: Asi jo.
0: To byla samozřejmě nadsázka. Doufám, že jste se neurazili. Pánové, děkuji vám moc krát za váš telefonát, za vaši důvěru. Sice bych trošku víc vyklenul ten váš příběh, ale i tak vám patří díky. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Tak jo.
0: Jana napsala na rozhlas.cz/linka k tématu. Šla jsem ke kamarádce a prožila jsem si doma, pardon, tady je napsáno prožila a já jsem si říkal, musíš tam vyměnit slovo. Tak ještě jednou.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to příběhy ne zcela veselé. Jsou to příběhy na téma slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Iveta je tou další, kdo čeká na telefonu 731 800 900. Takže dobrý večer, Iveto.
1: Dobrý večer, krásnou noc. A to téma teda, to je fakt smutný.
0: No.
1: A chci říct, já jsem četla, co jsem neměla číst, jo?
0: Mm-hmm.
1: Jak jste říkal.
0: Takže SMSka.
1: Nebo četl. Takže já to povím tak, je už to skoro 50 let, půl století.
0: Mm-hmm.
1: Mě bylo 20, já jsem porodila dětičky, dvojčátka a my jsme s manželem žili u jeho rodičů, dočasně jsme čekali na byt. Já jsem od družstva požádala o byt, to ještě bylo za komunismu. Tak jsme čekali na byt, tak jsme chvíličku bydleli u těch rodičů, u tchánu a teďka já jsem těm lidem tak věřila, já jsem jim měla strašně ráda a ti lidi, na úvod chci říct, oni mě nechtěli jako, oni nechtěli, aby si ten jejich synáček, jedináček mě vzal, oni byli proti tomu, oni mě prostě nechtěli a teďka my jsme tam chvilku bydleli, tam ty tchání, já jsem jim říkala mami, tati potom, jo.
0: Mm-hmm.
1: Oni nás tam teda nechali bydlet, že jsme čekali na byt a teďka jednoho dne ta maminka, moje mami tchyně, jela do lázní, jo.
0: Mm-hmm.
1: A teďka tata jako tchán nechal otevřený dopis na stole v kuchyni, jo, co psala z těch lázní. A já jsem si ho chtěla

0: přečíst, jako jak se má, jo, jak se má, já jsem byla čestná holka. Já jsem si ho chtěla přečíst jenom z toho důvodu, jak se ta maminka v těch lázních má. A teď představte si, tam bylo. Zamkni všechny skříně, aby ta Iveta nám nic neukradla. Já jsem z toho byla vyřízena. Já jsem z toho byla úplně zdrcená. To bylo pro mě strašný, protože můj tata byl čestný, charakterní chlap a tak mě vychovávali, jo. A teďka já tam čtu, aby jim nic neukradla. Já bych si to nedovolila v životě. A teďka tím tématem jste to ve mně jako probudili, že vidíte, že brečím z toho. Já jsem to byla vyřízená, ale teď vám něco povím. Já jsem to přečetla, byla jsem z toho zdrcena, mě bylo 20. Měla jsem dvě malý holčičky, jo. Vybrala jsem rodinu, syn studoval jejich, jako můj muž. Není studiem, čili já jsem byla sama. A teď chci říct dál. Já jsem dělala, já jsem prostě to v té své hlavě úplně jakoby vymazala. A žila jsem dál, potom jsme se přestěhovali do svého bytu a každou neděli jsme k ním chodili na oběd. A já jsem tu jakoby úplně setla z toho mého života, z té hlavy, jakoby vymazala, dala pryč. Já jsem si dělala různý kurzy, reiki a tak. Mm. Já jsem na to nemyslela a teď vám něco povím. Ona měla ráda květiny, ta maminka. Mm. Tak já jsem jí pořád kupovala květiny, té tchyni. A potom tenkrát byl komunismus, jo. Já jsem nebyly bony, jo, lidi zháněli bony. Já jsem k bonům přišla tak, že moje maminka se po druhé vdala, měla za muže doktora a on k těm bonům měl přístup. Takže moje maminka mi dávala bony a teď vám něco chci povědět. Já jsem v tom Tuzexu, jo, kupovala, ne pro sebe, já jsem kupovala té mamě tchýni na ty bony, různé dárky a jednou jsem mi koupila takový nádherný skleničky růžový na víno. Nádherný, asi jich bylo 6, takový dárkový balení. A měli na té nožičce růžové takový tři takový zlatý jako puntíky, nádherný. Takže já jsem v tom Tuzexu kupovala té mamince tchýni, co tak o mě škaredě mluvila. Já jsem prostě na to v tom životě nemyslela, jo. Nemyslela, prostě já jsem šla dál. Oni mě nechtěli v úvodě, aby si mě vzal. A nakonec, to chci uzavřít ten příběh, nakonec ti lidi mě milovali, protože já jsem svojí láskou v srdci, svou dobrotou, tím vychováním. Já jsem jim měla ráda, ty lidi prostě. A oni nakonec si mě oblíbili a jeden známý mě potom řekl, že s ním chodil plavat s tím dědou tchánem, tatínkem. Že o mě říkal, to je naše Ivuška. Tak tím to chci uzavřít.
1: Paní Iveto, já vám zcela rozumím. Moc se mu omlouvám, jestli jsem ve vás vyvolal právě novými, že jsem ve vás vyvolal tuhle velice smutnou vzpomínku.
0: Na já druhou stranu... Já jsem celý roky, pane Marku, nemyslela. Já jsem fakt to úplně utla z mozku. Jo, a já jsem se k ním tak hezky chovala celý život. Přitom jsem si toto přečetla, prý zamkni všechny skříně doma, aby nám tam nic neukradla. Já bych si to nedovolila v životě. Jo, že mě tak nevěřila a nakonec mě ty lidi milovali, protože já jsem svoji lásku a dobrotou vlastně, teď o tom přemýšlím, jsem ty lidi úplně obrátila. Jo, oni mě nechtěli, oni mě zavrhovali, myslela si, že jim tam něco ukradnu v tom bytě, abych si to nedovolila v životě. Ale tenkrát, jak jsem to četla, mě bylo 20, já jsem byla zdrcena v srdci.
1: To vám naprosto rozumím. Z jakého důvodu vás neměli rádi, to se raději ani nebudu domýšlet, protože...
0: Nechtěli, prostě nechtěli, že je mladý. Nám bylo 19, jsme se brali, my jsme se milovali, jo, my jsme byli mladí lidi. V 19 jsme se brali, ve 20 jsem porodila dvojčátka a ti lidi mě nenáviděli a nakonec to vám chci říct, začnu různý ty ezoterické knihy a... Fakt, já jsem byla čestný děvče. Já svou láskou a dobrotou jsem ty lidi úplně zlomila. Oni mě pak milovali nakonec.
1: Já vám rozumím, Iveto. Maminka, ale...
0: Ještě vám něco povím, když maminka umřela, já přišla do toho bytu, tatínek umřel dřív, to je jako tchán, a potom maminka. Já jsem šla do toho bytu po její smrti se podívat a tam měla ty moje skleničky z toho Tuzexu. Já jsem byla vyřízena. Jo, takže tak to je prostě.
1: Paní Iveto, na druhou stranu, abych tedy dořekl to, co jsem před chvilkou začal, na druhou stranu, vy jste vlastně nad nimi morálně zvítězila ještě za jejich života. A k tomu, byť to není asi příliš vkusné, k tomu vám vlastně můžu dnes jenom pogratulovat. Takže...
0: Protože já jsem byla čestný děvče, vždycky.
1: O tom nepochybuju, paní Iveto. Děkuji za váš telefonát a za to, že jste vlastně tím telefonátem vyjádřila důvěru k noční lince. Díky.
0: Že oni mě milovali nakonec.
1: Je mě líto, že jsem vás takhle citově zdeptal, ale musí... A teď v tuhle chvíli už tam není ani s kým mluvit. Takže vážení přátelé, děkuji za to, že svěřujete noční lince svoje příběhy, tak jako paní Iveta. Někdy to není lehké, ale znovu říkám, ona byla morálním vítězem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ani nemůžu říct, že váhám, zda se všechny vaše příběhy na téma slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, vejdou do noční linky. To nemusím váhat, to vím, nevejdou. Mnoho z vás teď ještě zkouší svoje štěstí na 731 800 900, ale ani zdaleka se všechny vaše příběhy prostě nemůžou vejít do těch dvou hodin. Takže rychle k tomu dalšímu, který má přichystán pan Zdeněk. Pěkný večer vám přeju, tady Borek.
1: Dobrý večer, Borku. Já bych si s dovolením jako odlehčil trošičku to téma, jako i když je to doslova, jako slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl. Bylo to před mnoha lety, kdy co by medic na praktických cvičeních gynekologie, si vzpomínám, že jsem byl docela zahleněný, jako spousta, teda zalehlé uši, zalehlej nos, a tak si říkám, jako postavím se kousek stranou, jo, ať to nějak jako odstojí. A byli jsme teda na vyšetřovacím pokoji, paní byla pacientka na vyšetřovací koze a teď my jsme tam postávali skupina mediků a najednou jako taková děsně protivná jízlivá asistentka jako se na mě jako nějak jako vyhrkla: vytřete chodbu. Tak jsem říkal, jako no, dobře, no, tak kde máte kýbl a hádor, tak já je v pohodě vytřu, bo jsem si říkal, nejsou uklízečky, tak proč by nějaký medic nemohl vytřít chodbu.
0: No je to a netradiční ta, žádost teda, ale budiš, no.
1: A ta asistentka na mě jako zakolovala očima, jako na co chcete kýbl a hádor, když jsem vám řekla, jasně, vytřete pochvu. Tak jsem si zaopilán, jako tam namočený tampon, vytřel jsem pochvu, paní se smála, smáli se jako kolegové, studenti, jako, ale paní asistentka se teda nesmála, pak mi to dala jako s proměnutím vyžrat na státnicích, ale Troja byla a já si jako po dlouhých letech jako vzpomenu na to, že prostě slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl.
0: Takže tak, zalehlo takže v uších, za to mohlo, to. Jo? Rozumím.
1: A postupně jako nějak, jako když se náhodou stalo, že se třeba o mě lidi bavili nějak nepříjemně a kolega mi řekl, víš co, ty odejdeš z práce a už se o tobě vykládá to a to. Já jsem říkal, mně je to úplně fuk, jako mně je to jedno. Jako já vím, že když jako člověk odejde, tak jako lidi si ho vezmou hned jako do hubinky, ale jako naprosto jsem to nikdy neřešil. A tady jenom tahle ta vzpomínka na odlehčení toho tématu, že on je to téma docela smutné a lidi jako, no, jako nemají moc pěkné.
0: Ano, příběhy, které jsme slyšeli, rozhodně tak, nebyly k zasmání.
1: Bolku, já vás už nebudu zdržovat, že máte tam spoustu to. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, ať máte pěknou dobrou noc a rychle hubky dubky do pelíšku. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Děkuji vám mockrát. Možná ještě poprosím o spolupráci v závěru. Tak jako jsem mluvil o jazykové bariéře při rozhovoru s paní Marií, tak vás, co by lékaře, požádám, abyste vysvětlil těm neznalým, co to je peán. Já to vím, ale vysvětlete prosím ten peán, kterým jste vytřel ne chodbu, ale něco úplně jiného. Jo, aby nebylo nějakých pochybností. Jo, peán je vlastně, jsou ty nůžky, které vypadají jako nůžky, ale je to vlastně taková pinzeta, no, jako by nůžky.
1: Je to taková pinzeta, jako dlouhá pinzeta, možná dlouhá takových 20 centiáků.
0: Tak.
1: Tam jako nějak jako jsou takové úchopové...
0: Jako u nůžek, ano, jako u nůžek, ale jako vezmete tím ten tampon.
1: A v tom jako byl tampon namočený v dezinfekci, no a ale jako asistentka mi to nepodala. Já jsem se snažil teda vytřít tu chodbu, no a dopadlo to tak, jak to dopadlo.
0: Aby náhodou nedošlo k nějakým nedorozuměním i v tomto ohledu. Mějte se hezky, Zdeňku, naslyšenou.
1: Buďte zdrav, jako hezkou dobrou noc, naschledanou.
0: Naschledanou. Ale vypadá to, že ještě minimálně jeden telefonát uslyšíme na téma slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Taky se může někdy říct, uvážíme-li možnost SMSek, četl jsem, co jsem číst neměl.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu i v jejich posledních 15 minutách. První slova naší posluchačky Jany na čísle 731 800 900 zněla: to mám štěstí, že jsem se dovolala. Tak já doufám, že mám štěstí, že uslyším další příběh na téma slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Paní Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem přeju. Já mám takovej docela naivní příběh. Byla jsem v zaměstnání prvním a stalo se to, co. Byla jsem v kanceláři a tam jsme měli takový závěsy, které nebyly až ke stropu, aby tam bylo světlo, a za tím závěsem byl takový převlíkací koutek. Tak jsem odcházela ze zaměstnání, byla jsem poslední z té kanceláře, převlíkala jsem se, no a v tom tam přišel vedoucí zásobování a vedoucí skladů. Oni mě samozřejmě neviděli, já je taky ne. Já jsem udělala velkou chybu. Měla jsem okamžitě říct, já jsem tady. Nemohla jsem být, protože jsem byla neoblečená, ale měla jsem to zvolat. Já to neudělala. Ale pak mi to tedy časem strašně mrzelo. Sedli si a probírali tam zaměstnance a hledali někoho na nové místo. A vzali Sobína, no on už ještě je stejně už asi. A teď na něm říkali to, to, to, to. A teď si představte, já za tou plentou, já jsem se snažila nedýchat. To prostě bylo něco šíleného. To bylo...
0: Jak dlouho to trvalo?
1: Trvalo to strašně dlouho. Prostě měli poradu a já to všechno vyslechl. Ale já jsem se tak bála, že mě objedají. Ale to doopravdy ten člověk, když tohle se mně stane, to bylo na mrtvici. No naštěstí tedy oni pak odešli, jo, ale oni zamkli místnost. A já tam zůstala zamčená, tak jsem pak musela volat na vrátnici, aby mě vrátník přišel odemknout. A ten se tedy divil, protože jako jsem zamčená, no tak jsem to svedla na nějakou spolupracovnici, která odcházela. A samozřejmě ne na ně. No tak tohle je případ, ale ono to je docela naivní.
0: No, naivní. Ono je to velmi pravděpodobné, to se může stát. Já si vzpomínám, že ve Zbrojovce to bylo vlastně podobně, že jsme tam taky měli takový koutek na převlékání a technicky je to možné velice snadno. Mimochodem, o sobě jste se taky něco dozvěděla o těch dvou, kteří nevěděli o vaší přítomnosti?
1: Ne, o mě nic neříkali. Oni právě propírali toho jednoho, kterému chtěli dát určitou funkci.
0: Rozumím. A jestli třeba jste taky nebyla kandidátkou, jo? Tak jsem se chtěla zeptat,
1: ne,
0: jestli...
1: Ne, nebyla. To bylo místo tak pro mužský, jo. To byly vedoucí zásobování a vedoucí skladů. Tam určitý... Nebyla jsem technický. Neměla jsem technické vzdělání, měla jsem ekonomické.
0: Ano, rozumím. Takže rozumím. Já jsem jenom chtěla vědět, jestli se to týkalo i vás. Takže jeden konkrétní zaměstnanec.
1: Ne, mě nepropírali naštěstí. No tak tohle je, ale zažila jsem já horší. To jsem byla úplně malinká holčička, to řeknu rychle. Malá holčička, chodila jsem k dědovi a k babičce a tam jsem prostě je měla ráda. Tak jsem nějak usnula u nich a oni mysleli, že spím, já už jsem pak nespala. A vyslechla jsem dědu, jak babičce říká, o nějaký, no ona to byla paní učitelka, no. A děda byl u národních socialistů a že ona mu dávala nějaký lejstro a dávala si to za blůzu a říkala, aby si to tam vzal, jo. A děda říkal, no, on to řekl prostě. Řekl, že ani posraný dřívkem prostě by jich tam nešak. No nic. Ale tohle, no, to jsem asi říkat neměla. Že?
0: Ale podívejte, Je to, má to své místo, někdy prostě i vulgarity dokreslí tu situaci, no, ve které jste se vy ocitla zcela, zcela nevinně. Děkuji vám, paní Jano, tak a mějte se hezky.
1: Vy se taky mějte hezky, dobrou noc.
0: Naslyšenou. Mimochodem, spánek, ten také dosti často souvisel třeba i ve vašich vzkazech s dnešním tématem a o tom způsobu, jak jste se dozvěděli něco, co jste se dozvědět ani neměli. Napsala totiž Jana. Právě proto to říkám. To jsem takhle jednou seděla vzadu v autě a jela s bývalým přítelem a jeho otcem z výletu a podřimovala. To jsem se, panečku, dozvěděla na sebe a rodiče škaredých věcí. A nejhorší na tom bylo, že když jsem jim to vpálila, tak oni potom jenom řekli, prosím tě, kdo ví, co slyšela. Vždyť jsi spala, jenom se ti to zdálo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalo by se říct, že to byla vlastně taková úvodní skladba té cílové rovinky dnešní noční linky. Říkám to proto, protože jedna hodina už je na dohled, takže ještě jeden příběh na telefonu s číslem 731 800 900 a budeme se muset rozloučit. Paní Marto, jste to vy, kdo uzavře noční linku. Pěkný večer,
1: ano,
0: dobré ráno.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače. Vzpomněla jsem si taky na svou první práci. Bylo to v roce 51, po maturitě, a šli jsme do práce, kdy byla vyhlášená ta akce administrativa do výroby. Takže já, když jsem zase byla do práce, tak tam opravdu ohromně šikovný vzdář byl jako v rámci té akce vybrán a taky do výroby. Takže když jsem nastupovala, tak ten vykřikoval takový mladý hajzlové se mnou. Takže to nebylo postraně, ale bylo to takhle. A seděla tam s jedním pokladníkem, který byl takovej bývalý opravdu vychytrálek, hokynář a hrál si na velkého komunistu. A když jsem tam jednou byla dřív a měla jsem kancelář vedle s dalšími a měla jsem zavřený dveře a on asi o mě věděl nebo nevěděl, nevím, a přišel tam příslušník Sboru národní bezpečnosti za ním a on celou tu dobu jenom udával. Tak si umíte představit tu hrůzu, kterou jsem prožila, když potom jsem zjistila při účtování, že vybral 10 000 z banky, ze spořitelny a nezanes to do pokladny a nechal si je. Takže když jsem to nahlásila pak hlavním účetnímu, ten řediteli, tak jenom jsem čekala, vzhledem k tomu, co jsem předtím vyslechla, těch udavačských manírů, tak jsem jenom čekala, co se mi stane a jestli si něco nevyspomene a já nepřijdu o práci.
0: Stalo
1: Takže
0: se?
1: Takže to byl zážitek z mé první práce.
0: A stalo se vám něco?
1: Naštěstí to neudělal a byla jsem tam dál, dokud jsem se pak nevdávala a nešla jsem za manželem do Prahy.
0: On tam taky zůstal, ano?
1: On tam zůstal, ano. Nic se mu nestalo, on tam zůstal, protože všichni se ho báli.
0: Tak soudruzi se navzájem podrželi. Děkuju, paní Marto, mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Děkuju, byl to už smutný zážitek. Děkuju a mějte se moc hezky všichni.
0: Díky,
1: dobrou noc.
0: Tématem té noční linky, která právě končí, bylo slyšela jsem, co jsem slyšet neměl, nebo neměla. A tu příští noční linku už vlastně za 22 hodin zasedne za mixážní pult. Bude moderovat Jitka Lukešová. Jejím tématem bude Umíte si stát za svým? I v tomhle případě bude platit ta možnost zatelefonovat na číslo 731 800 900. Svůj příběh ovšem budete moci opět psát i na web noční linky. rozhlas.cz/linka. A to je vlastně také ta poslední šance, kdy můžu ještě ocitovat to, co jste poslali právě na tuhle adresu. Zdravím všechny přispívající k tématu, podepsána je Dana, a přiznávám, že jste mě zaujali velice v této noční lince. Mám zkušenosti a jejich dost. Ze zkušenosti souhlasím s Robertem a paní Zdeňkou. Mně stačí, když vycítím, že mě kdo si pomlouvá a stichne, když dojdu. Poznám to na očích. A netěším, tady zřejmě má být neřeším faleš a přátelé si vybírám pečlivě. Pro dobrotu se tvoří závist a pomluvy. Dobrou noc všem, přeje paní Dana. Já vám ji samozřejmě, tedy dobrou noc, přeju taky. A budu se s vámi opět těšit naslyšenou v další noční lince. A nebude to trvat ani tak moc dlouho, co se za vámi vrátím. Už tuto sobotu se vás budu ptát na to, jakou roli ve vašem životě hrají čísla. Protože bude 6.6., říkal jsem si, že možná se zabývá někdo z vás i numerologií, anebo svůj život podřizuje cifrám. Budu zvědavý a budu se těšit. Tak ještě jednou dobrou noc a hezké sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, co mám na začátku každého divadla vlastně nejradši? Když se to povede tak, že se hosté představí hned na úvod. K čemu taky dlouhé fanfáry, když třeba jedna písnička vydá za pár minut textu ve scénáři. A tak, než bych vám teď dlouze vyprávěl, co mám na světě rád, nechám to raději na tom, kdo o tom zpíval už v dobách osvobozeného divadla. Pěkný poslech.

0: Tak to byl pan František Filipovský samozřejmě s novým orchestrem Jaroslava Ježka v nahrávce té nestárnoucí písničky s optimistickým textem pánů Voskovce a Wericha. A pokud vám snad na úvod chybělo to ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev, nebojte se, nebudu zpívat dál. I tenhle kousek z Osvobozeného přijde na řadu a navíc k Františku Filipovskému se ještě přidává Demar Matuška. Ale to až za malou chvíli, až nám Filísek, jak mu doma říkali jeho nejbližší, představí svůj recept na to, jak se v životě tak dlouho udržet fit, při síle a plný energie. Nakonec možná na tom ranním cvičení něco taky bude.
1: Já jsem usazený v Poříčí nad Sázavou, kde mám už 32 let nebo 33 let snad postavenou chatu, víte, kde prázdniny trávívám. A já jsem strašlivý vyznavač slunce, víte, téměř jak egyptský faraon. A já holduju slunci až tak, že mě lidský varuje, říkal, ne, buď pořád na tom slunci, něco se ti stane, zatím se mně nestalo nic. A já vám mám takový systém opalovací, já si nikdy na slunce neléhám, víte, jak to dělávají lidi, roztáhnou ruce, nohy a teďka ten pupenec do nich pálí, to já nikdy nedělám. Já mám takzvaný sluneční procházky, já to v Poříčí mám takový, víte, a furt jdu po slunci. A když přijdu do stínu, až chodím do toho měsíčního údolí, tak klušu. Rozumíte to? Honem chci být na slunci, takže spojuju takovou tu fyzičku s tím příjemným a s tím milovnictvím slunce.
2: No ale pozor, teď vlastně prozrazujete tajemství své dobré kondice a zdraví.
1: No ne, tak já vám řeknu, někdy se mě ptají na recept, jak to, že jsem ve svých letech dost svěží člověk, já to všem popírám, víte, protože to se žádnýmu nevyhne. To jsou jen taková zbožná přání kolegů, kteří říkají, já nevím, takhle vypadá jako ty a tak dále, až mě bude tolik. Ale já myslím, že to je jenom tím, že je člověk neustále v činnosti, víte, a že nemá čas prostě myslet na neduhy. A já myslím vůbec, víte, ona to není jenom ta tělesná činnost, kterou člověk dělá nechtě, to si nemůže poručit, protože jednou to zhasne, to je pochopitelný. U každýho, že jo? A nebo to zhasíná, ty síly odcházejí a tak dále. No já si na to fyzicky zatím stěžovat nemůžu, ale já myslím to, co dělá svěžest v člověku, že je zřejmě víc ta duševní činnost, kterou se zabíráte, víte? A že dovedete, aspoň já to celý život dovedu, ale to taky na to není recept, to musí být dáno, že jsem se nikdy s ničím moc nermoutil, protože mám takovou devizu, že tím věšením hlavy a tím naříkáním se absolutně nic nespraví. Nikdy to nebude méně krutý, než to bylo, když nad tím budete plakat. A já takovýhle z ty věci házím strašně rychle za hlavu. Já to prostě nějak mám v povaze.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Jo, to je klavír.
5: To je klavír, ano. Protože vím, že jsi z muzikantské rodiny, tak bych tě poprosil, bys něco zahrál. Tak...
4: Já z muzikantské... To je pravda, jsem z muzikantské rodiny, učil jsem se na několik nástrojů, mezi jinými taky, a na klavír, na píkolu, na flautu, na housle samozřejmě, jsem taky vrzal maláta, ale hrát neumím, Valdo. Já jsem jedinej utečenec od muziky, celá moje rodina je profi muzikanti, no, až na mě, víš.
5: Prosím tebe, když je tolik muzikantů v rodině, tak může být taky jeden dobrý herec, ne?
4: No, táta dokonce skládal, víš, tak flautisti většinou znají jeho pikolovou polku, že jo, která byla svýho času velmi populární. Ale táta složil taky polku pro fagot. Víš, já to mám takový vzpomínky z dětství, jak to zkoušeli s tím panem Mozerem, s tím fagotistou doma, tak já jsem to jako dítě odposlouchal, jako kluk jsem se naučil ten fagot napodobovat, imitovat. A to víš, to bylo taková raritka rodina, tak vždycky, když přišel nějaký muzikant na návštěvu, třeba Emil Burian u nás byla, mermomoci chtěli, abych to předvedl, že jo. Já jsem se strašlivě styděl, až přinutil mě jenom tak, že jsem blesk pod klavír a tam jsem ten fagot vždycky dělal.
5: Tak udělej ten fagot, ale ne blesk pod klavír.
4: No to ani nemůžu, když se chci sám doprovodit.

0: hoš, já nic nefoukám, já bych se měl naučit na nějaký foukací nástroj. Bych mohl mít dobrý nátisk, no, že jo?
1: Určitě, to určitě.
0: Já myslím, že u takového trombonu tohle je jedno to... Že jo, ten základ.
1: Jste přijel.
0: Vlastně.
2: A teď by si mohl něco zaspívat, protože vím...
0: Já zaspívat?
2: No určitě.
0: No Valdo, totiž zaspívat. Já jsem se u divadla moc a moc naspíval.

0: Je to výborný, je to výborný.
1: No jo, no poptává, no já necvičím totiž, já necvičím.
0: No vidíš, jak takový, taková opereta, jak je člověku dobrá.
1: Je,
0: syntetický divadlo.
1: Ano, správně, já ti řeknu, to je velmi těžká herecká disciplína, protože nestačí jen dobře hrát divadlo, musíš ještě trochu zpívat. Proč
0: no,
1: trochu?
0: Zpívat.
1: Musíš a musíš tančit. A to je jedna z takových důležitých složek v operetě i v muziku samozřejmě.
0: No, to je vlastně taková moderní forma muzika, je vlastně operetě.
1: Přesně tak, víš.
0: Vylepšený takový, ale grunt zůstává stejný.
1: To víš, ale první předpoklad je mít k těmto třem disciplinám jaksi schopnost, talent.
0: Talent, no ale ten talent není no, ničemu platný, když třeba nemáš píli ještě k tomu.
1: Kázeň, no. Že?

ti dal železný svaly, aby ti práce brachu voněla. Všemocný pán ti dal železný svaly, leč máš-li

0: Když se řekne jméno Františka Filipovského, co se vám vybaví hned nebo téměř okamžitě? Aha, no, já myslím, že některá z těch dobráckých postav a postaviček, kterými tolikrát zaplnil jeviště i filmové plátno. Zkrátka radost, veselí a dobrá nálada. Co třeba jeden z těch dvou popletených čertů z Drdovy pohádky Hrátky s čertem. Svého čerta Karborunda si totiž František Filipovský zahrál jak na Národním divadle, tak před filmovou kamerou a společně se Stanislavem Neumannem i v rozhlase.
1: Karborunde, amore! Holoto plesnivá, čertovská! Stavíte, když vám přijde návštěva! Chrníte si tu v podkroví a nevíte vůbec o světě! O my durman, pajce fáro! Ty tu chlapi znějete zaživa!
2: Co ty jsi zač? Ty jsi nějaká revize?
1: Co?
2: Vždyť je ještě brzo u nás tady v tomhle mléně se ještě nestraší, až odjede náctý.
1: Já nejsem žádná revize, ty hňupe smradlavá. Já jsem pan Lucius, čert první kategorie. Loni jsem absolvoval pekelnou akademii s vyznamenáním. A teď jsem export, import, jemná a elegantní prácička.
3: Jo, podívej se, Omnimore, to jsou teď v pekle vymoženosti. Za našich mladých let nebejvala v pekle žádná akademie. Nás jednoduše strčili do světa a řekli, pokoušej lidi.

0: hotovo. Ale když holci z první kategorie, panáčku, tak to teda klobouk dolů. My jsme jen hloupí venkovčtí čerti.
1: Však já bych se s vámi nešpinil, vy ksu paní opelichaní, kdybych tu neměl svou prácičku.
0: Co?
1: Na dnešní noc čekám 3 čísla.
2: Tak to tady je na náš revír.
0: Poče vy?
1: Už, pitomče. Objednal jsem si 2 krasotinky. Ta jedna je křehoučká, jako kytička. Druhá je trochu jadrnější, ale obě chtějí jemnou prácičku.
0: Tady se ženský nesvádějí, to my nemáme v pácu. Tady se od jak živa strašilo.
2: Ale to hrál pekelný mama Maria.
0: Poče vy, ženský nám sem nezavlíke.
1: No to jsem zvědav, kolik jste tu s tím Mariášem vyhráli dušiček. Vy koče bráci. No tak, Karborunde, chlupce, jaký máte obrat, co?
0: Jen se nesměj, panáčku. Pamatuješ Omnimore, jak jsme tu dostali tenkrát toho krajánka? To jsme se na něj otočili, co?
2: Otočili, protože flek. Jářku hned na to zase.
1: A kdypak to bylo, že jsem tak smělý, co?
2: Nedávinko.
0: No kdypak to mohlo být? Nedávinko, někdy ke konci ty 30leté vojny.
1: No, tohle musím povědět doktoru Solfernovi, jaké tu má pašáky na téhle filiálce. Ale abyste věděli, Karmaňka jsem vám přivedl taky.
0: Jo.
1: Toho vám nechám, abyste neřekli, že jsem lakomec nepřející.
2: Jaký hraje, vole.
1: Co?
0: Nech ho dopovědi.
2: Vole, ne, já neboli licitovaný.
1: To já nevím, ty blabuňko. My jsme se v akademii učili důležitější věci, než je Mariáš. Počkejte.
2: Pívá.
1: To už je asi on, Martin.
3: Jde. A voda dunajská, to je strana má. Pečeně koňská, bejvávalo.
1: Máte tu nějakou špehírku dolů do světnice?
0: Tule.
2: Máme.
3: Po čertech ani smradu. Jak si jdu klidně u stelu a pěkně si lehnu.
1: Je to on. Tak toho vám dám. Podívejte se na něho.
0: Pusť mě tam, puštěj.
4: Tak to je on.
1: Ale jak mi ho, chlapi, nedostanete do pekla, tak si nepřejte ten rambaž, co vám udělám na direkci.
2: Bez starosti, já mám cinknutý karty.
4: Olenku, my máme na každý kartě znamínko, nám nemůže utíct.
1: Tak dobře, ale ty slečny si vezmu na starost sám.
0: Bez všeho.
1: Kolik je hodin?
0: 10.
1: Tak to máme ještě hodinku času.
2: Já si taky ještě drobátko zdřímnu.
1: Táhneš, prašivko? Tady si lehne pan Lucius. Stůl se někam pod lavici, ty bzdínko.
0: Jdeš pod lavici.
1: Ale nezaspíme?
0: Bez starostí. Budík je natažený.
1: A Martin si taky může chvíli pospat.
3: Tak se mi zdá, že na mě leze rýma. Takhle si tu asi moc nepospím. Mělo by tu být přece jenom drobátko těch plamenů pekelných, aby člověka nezábly nohy.
5: Martine? Šertinou! Vem Břinkovici do hrsti a uvidíme, kdo z koho. Mordiánský život. Tohle je mi návštěva. Jen dál, slečinko, jen dál, nic se neoslejchaj, křepeličko.
6: Líbí jej odpustit. Já jsem jdu skrze tu žádost o toho ženicha.
5: Ale popadla tě žádost na ženicha. No, to se nedivím. Takový kvítečko rozkvetlý si zrovna žebroň, aby je nějakej pořádnej mužskej útrh.
6: Líběj rozumět, já chci podat tu písemnou žádost, jestli by po nějakém neráčili vedět.
5: No a? Co třeba takhle já? Jak se ti líbím, pěnkavičko?
6: Čorto starýho.
5: Co?
6: Radšej prominout, já to tak nemyslela. Vidí, já potkala toho Frňouska, toho Luciusa, a on mě poňouknul, abych si sem tu žádost dala. Luciusovi já nevěřím, to je takový hříbě nevycválaný, ale oni jsou přece pořádnej starý plesnivej čert. No. Oni už člověk může mít důvěru.
5: Ty sojko, jedna plesnivej starý čert, jaký jsem, takovej jsem, co se dá dělat?
6: Jo.
5: A kde máš tu písebnost?
6: Tuhlec. Radšej si to prohlídnout, jestli v tom nejsou chyby.
5: To jsi psala červeným ingoustem?
6: Jo, kde pak? Vlastní krví je to psaný. Však jsem si celý loket propíchala. Jo, abych nezapomněla, tuhle mám ještě jednu od naší princezničky. Ona se sem bojí.
5: A heleme se. Tak princezna Dišperanda taky.
6: Taky.
5: No, tak žežuličko, já si to pěkně schovám do kapsy a už je to zařízený. Že někdy budete mít jedna radost. A teď jdi hezky domů a že posílám princezně paca pusu.
6: Pondělí ručičku líbám, pane čert. Jo.
5: Housata hloupí. Máte štěstí, že jste padli zrovna na Martina Kabáta. Tyhle vaše oupisy čert nedostane. Takovou věc já si na svědomí nevemu.
7: Kudlaj mudlaj, chemskej červe uhodila tvoje poslední hodina.
2: Počkej, radši se zeptej, jestli umí hrát Mariáše.
7: Nejsem duši, chlape bína.
5: Ale kolik mi šosty, mezuláne chlupata. S tebou já nemám na duši žádný kontrakt. A jak ty mi na ní šáhneš, tak tě vemu tou břinkovicí přes palici, že konečně jednou ve svým prašivým životě uslyšíš andělíčky zpívat.
2: Přestaň porad, ty ho moc vylekáš.
7: Zdomluv.
2: Nic bezlým, pane počestnej, my bychom si jen rádi zahráli Mariášek.
5: Jo, co se Mariáše týče, nejsem nic proti.
7: Tak
2: malá dáva.
7: Tak já dávám.
2: Ty dáváš.
7: Jo, ale o co budeme hrát? Co pak může tuhle pan počestnej vsadit do hry?
5: Nic víc než svou čest, hacafíry. A ty není zrovna málo. Jen se zeptej na Martina Kabáta Světa kraj. Všude ti řeknou, jaký to byl Jonáš.
7: Čest je málo. Na to ti nesedná ani ten nejhloupější čert.
2: Povídal jsem malá dáva.
7: Počkej porad. Co kdybychom si zahráli takhle? O dušičku, co?
5: Však ty špindíro, abys mi na duši nešahal.
7: No jo, to je pak těžký. O něco se hrát muši.
5: Tak mi půjčte pár šestáků do hry.
7: Vy jste se zbláznil, člověče.
2: Malá dáva.
5: Ne, nic, hrát se nebude. Já nemám peníze a vy mi půjčit nechcete. Tak si seberte svý saky, paky a táhněte dál. Já půjdu spát.
2: Koukej, Karborunde.
7: Co je?
2: Tak mu nějakej ten šesták. Půjčíme.
7: A ten hejhula z první kategorie to na nás píchne v pekle a budeme mít polízanici půdle.
2: Tak já mu půjčím ze svýho, když já už tak dlouho nehrál Mariáše. To máte, pane Kabát, ať nezdržujeme hru.
5: Ukažte karty.
7: Tady jsou.
5: No, vy švindlíři zatracený, co pak je tohle?
7: To je nějak bodřený hřbety, to je...
5: Já dělám bodřený, poznamenaný jsou.
2: Nejsou.
5: S takovýma nehraju. S mýma se bude hrát. Ty jsou poctiví, můžete se podívat, jestli jim něco chybí.
7: A s těma zase já nehraju.
2: Kamarádičku, aspoň třikrát do kola.
7: Tak malá dává.
2: Tak ty,
7: já dávám.
5: Ty dáváš,
2: dělej.
5: Tak dělej, ať něco uhraje.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5.
2: To mě to taky trvá, než to rozdáš.
7: Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Než to dořekneš, tak to mám rozdaný.
2: Ty bys napomínal.
5: Barva.
7: Dobrá.
5: Sedm červených.
7: Hled jako brno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pokud jste snad náhodou Drdovy hrátky s čertem v rozhlasové podobě neznali, tak tu následující rozhlasovou četbu jste určitě už někdy, aspoň letmo, slyšeli. Rozhlasová klasika. Ono, i když Poláčkovo Bylo nás pět už má dnes i jiné herecké interprety, v podání Františka Filipovského z roku 1953 a v režii Jiřího Vasmuta prostě nestárne.
2: Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Martin Bejval. A pod tím jest tiskacím písmem napsáno Povoznictví a obchod uhlím. A školu máme pěknou, novou, a my máme taktéž pana učitele Veselíka, on nosí zlaté brejle a o přestávce jí housku a čte si v knížce, a když vidí nezdobu, tak uloží trest, jemu je to fuk. O přestávce býváme na dvoře a někteří žáci děsně řvou a já taktéž. Na tom dvoře nás jednou vyfotografoval pan Potůček. Fotografoval ty, co se dobře učí a dávají pozor. Ti také seděli v první řadě, pan učitel seděl uprostřed a přespolní zajíci stáli a koukali se. Já mám tu podobenku zarámovanou a visí nad pohovkou, co si na ní nesmí nikdo sednout, jenom teta Anděla, co po ní budeme dědit, a ona to ví, pročež má na nás děsného vsteka. Pročež se posadí a kouká se velice přísně. Vedle mě sedí Éda Kemling, co s ním chodím, nalevo pak Páta Karel, co s ním vůbec nechci chodit, on je žalobníček, žaluje, nic si nevyžaluje. A nikomu nic nedá, protože je lakomec, ale sám loudit umí, ale přijď si. Když naše maminka ten obrázek uviděla, tak se smála, že mám na hlavě šešulku jako papoušek a říkala, že jednou budu mít pěknou památku. Tatínek bručel, že se za hlouposti vyhazují peníze a že to nebude trpět. Jeden, povídal, neví kam dřív a vy se tu necháte vypodobnit. Učitelé si myslí, že jsem milionář, jim je hej, mají své jisté, ale mě lidi neplatí. Tak už nebruč, pravila maminka, bručáku, bručácká, a nekaz dítěti radost. Uvidím, jak se mě odslouží, pravil tatínek a šel si lehnout. On vždycky po obědě spí a to si přikryje obličej národní politikou, aby naň nešly mouchy. Naši říkají, že půjdu na studie, abych byl pánem a nemusil pakovat bedny jako tatínek. Náš Ladislav, ten nejstarší, taky měl jít na studie, ale nešlo mu měřictví a kouřil redka. Tak mu vzali studenta do domu, aby s ním opakoval, ale Láďa stejně nic neuměl, kradl v krámě bonbony a rozdával je děvčatům, aby s ním chodili. Tak ho vyzdvihli ze studií a dali ho na kupectví do Mostu, aby se naučil německy. Zpočátku se mu to nelíbilo a psal, aby ho zase vzali domů, že už bude dělat dobrotu a aby mu poslali učebnice, že se bude soukromně připravovat do vyšší třídy. Tatínek mu odpověděl, milý Ladislave, to by tak hrálo, měl jsem s tebou uznání dost, na mě peří neroste, teď je s učením utrum a uslyším-li na tebe stížnost, vezmu hůl, až se vyučíš, dá-li pánbu, převezmeš po mně kvelb. Já jsem to psaní nesl na poštu, úředníci tam razítkovali, až to bouchalo, a to se mně velmi líbilo. Tak se náš Láďa spokojil, poslal domů prádlo, k němuž bylo přiloženo psaní, že se mu kondice zamlouvá, taktéž pan šéf je s ním spokojen, moji drazí, pošlete mě příležitostně něco napřilepšenou, všechny vás vroucně líbám, taky mančinku, zda táž už umí chodit. Můj nejmilejší přítel se nazývá Bejval Antonín, protože jsme s Tondou jedna ruka. Taktéž si půjčujeme knížky. On má plničký kufr indiánek, jako jest Morová rána v Praze, Vpád Pasovských a Bílá paní Rožmberská. Na jedné jest obrázek s nápisem Dvacaterák se obožil na knížete. Veliký jelen se již chystá parohy probodnout knížete pána, v tom však jeho věrný myslivec vystřelí smrtící ránu, čímž si zavázal knížete k vděčnosti. Taky má Tonda šarkovky a kliftonek habaděj, Všecko má, protože pan Bejval říká, že si potrpí na vzdělání a nelituje groše. Tonda má převzít i povoznictví po svém otci a slíbil mě, že by si mne pak vzal za pacholka. To by bylo pěkné. Potom se musí schovat i Jirzák Čeněk, co chodí se mnou do školy, a Jirzákovi, co dělají čepice a papuče. Jirzák Čeněk dovede si obrátit klapky u očí a vypadá hrozně, oči má červené jako čert. Jednou ho tak uviděla Kozí Kunská, co na náměstí prodává ovoce, cukrdlata, kokosky, jakož i pomeranče. A odplivla si. Fuj, parchante, to jsem se lekla. Na tebe z kotáku patří pořádná metla. A na vás dvě, odvětil Jirzák Čeněk a poskakoval a mečel. Mé, Kozí Kunská, Kozí Kunská, Kozí Kunská. To je teď mládež, hrozila se ovocnářka. Nemá to kázeň, ani boží bázeň. A hrozila. Počkej ty, kluku, nezdárná, já tě dám policajtovi. My jsme se smáli a Jirzák Čeněk si hned zapsal do notesu. Posmíval jsem se starým lidem, jelikož si zapisuje hříchy do zásoby, aby měl ke svaté zpovědi nejvíce hříchů ze všech hochů. Jirzák Čeněk se vsadil, že když chce, dokáže hřešit proti všem božím přikázáním. A aby se mohl vyspovídat, že zhřešil také proti přikázání nesesmilníš, napsal na zeď Herzmanovi továrny neslušný nápis. Ráno mne nemohou dostat z postele, po ránu je tma a u nás se svítí petrolkou. V dřímotě slyším, jak se Kristýna štrachá po kuchyni, jak zívá, ach bože, bože, mele kávu a něco bublá. Na kamnech voda v hrnku bublá a mně to tak připadá, že Kristýna je v hrnku pod pokličkou a hněvivě se vaří. V peřinách je teploučko a já si myslím, že jsem zvíře v doupěti, krtek, jezevec nebo co. Mám pod zemí klikaté chodby a když přijde myslivec, tak uprchnu druhým východem, tak jsme se to učili v hodině živočichopisu. Ten myslivec, to je Kristýna, tam netahá z postele, vstávej, lenochu, je čas do školy. Já s ní zápasím a křičím, nech mě ty rampušando, neboť ona pochází ze vsi Rampuše, která jest položena vysoko v horách. V zimě se miju nerad, voda je studená a štípe do tváří, kávu pak honem si vypiju v stoje, ještě dobře, že si knihy do brašny složím už večer, takže jsem hned venku. Kristýna pokaždé za mnou vyběhne na ulici a křičí. Ty kluku nevzdělaná, ani si tatínkovi a mamince neřekl s pánem bohem, no počkej. To je pravda, pročeš na rampušandu vypláznu jazyk. Ona mě hrozí pěstí, já se nebojím, i pravím jí. Tak, abys věděla, ode dneška se jmenuješ Rampepurda. Ona se směje jako blázen, ona má šamstra a bude se vdávat. Na cestě se stavím pro Bejvala Antonína a tomu okamžitě oznámím, že Kristýna jest vlastně Rampepurda a jemu se to líbí a tak se smějeme. Vždycky se snažím, abych se vyhnul domu, kde bydlí pan Feist. On je úředník na odpočinku, nemá co dělat a proto se do všeho plete. Nejvíce si všímá školní mládeže, které vytýká různé nezdoby. Hlavně na mě má spadeno a já mu přece nic nedělám. Najednou se od někud vyřítí, popadne mne za límec a baterkou mě svítí do uší, jestli je mám čisté. Nejsou-li uši řádně vymyty, pak vzkřikne. Ha! A vede mne zpátky k nám do kvelbu. Jemu je to jedno, jsou-li v krámě lidi nebo ne, a křičí. Podívejte se, pane velkoobchodníku, jaké zahnojené uši má váš sinátor. Hamba, hamba! Tatínek na to vece. To víte, pane Feist, dětí se člověk neuhlídá. Načež mě vynadá a panu Feistovi se poděkuje, ale já vidím, že mu to není vhod, jenomže my jsme obchodníci a pročež musíme být zdvořilí na všechny strany, kdyby se pan Feist urazil, tak by nám nedal utržit.
3: Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch, ta

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na závěr dnes František Filipovský, tentokrát ve společnosti Klubu Dobráků, společně s dalšími kolegy v Národním divadle. O Klubu Dobráků jste už určitě slyšeli. Často si ani diváci nevšimli, nebo naopak si nemohli nevšimnout, co se na jevišti Národního divadla chystá právě díky členům toho originálního hereckého sdružení. A co teprve v zákulisí. No a těch historek kolem, jen si to poslechněte. František Filipovský drží mezi ostatními vypravěči samozřejmě trumf. A zase někdy naslyšenou se s vámi v režii těší Tomáš Rypan a ze studia autor pořadu Robert Tamchina.
2: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný Klub Dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
3: To si řekl hezky.
2: Jak říká mistr Kohout, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
4: A po něm Pepíček Grus.
2: A no tak já myslím na vysvětlenou, co to je Klub Dobráků. To je třeba, když tady mezi námi vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
4: Ano, to byla moje velká role.
2: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který
5: psal jsou... na někoho, koho neměl rád.
2: Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
4: No, já začal být šťastný.
2: A ten Vašava je šťastný. Říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
3: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomůže.
6: To býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřídlený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi Klub Dobráků, tak by...
5: No, v nebo taky, já si řekl, že lidi se strašně baví mezi sebou.
2: Já vylezeš.
3: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně tak jako nemě říkal, vidíš Tomáš to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem psal vážně a udělal šílený výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
3: Zjezdil.
2: No a teď jsou závistivý, asi.
3: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit, no. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali, opory,
3: Ne, jsme nehráli.
5: Plody osvěty.
2: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo. A ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal.
3: Nezlob si,
2: nezlob si. A Ty chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Neumann, to už za něj řekl. A on zase načal, ale pamatuju, zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl zezlob se, Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuj.
3: No tak na zrcadle bylo nezlob se, Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se, Františku, v kapsách, kabátu.
2: Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
3: No jo, ale ještě cigaretu,
5: jak se ještě zlobí.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se, Františku.
5: Ten
2: jsem si říkal, který uličník,
3: ten
2: večer ještě. Já jsem si říkal, který uličník, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se, Františku.
3: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se, Františku.
3: Víš, jak
2: ráno
3: bylo,
2: jsem se holil, bylo v tom, no.
3: To Pepíkrus volal k vám.
2: Hildě.
3: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona krát, jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvartě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
3: To je klub dobráků, tohleto. Jo, a když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip. Právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho...
5: Ano, a svoji roli, no.
2: Co jiné.
3: Ano, děkuji ti, Jedoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
4: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Bardovou?
3: No to byly brepty nádherný.
2: Slavný brept.
4: No Slavianofilové, že no, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
2: Oni jsou Slavianofilové.
4: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, Slávofialové.
3: Slánofínové.
4: Slánofínové. To jsme všichni čekali na to, to dopadne.
3: No to Roubal přeci, inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
2: řek.
3: A jednou to takhle mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Valdová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní knihu.
2: No máš to skutečně, to byly ale rozkošný brepty.
3: A pak víte co?
2: Třeba v morálce paní Dulce.
3: Ano, ano.
2: Já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říká mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
3: Nebo Hanko, jdi zatopit do salámu.
2: No to má říkat. Má říkat Hešo, Melo, Feliciáne a každý představení se rozpalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Feciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Dulský.
4: Pozdní lásce taky tam přece má říkat i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já na Nikolu a těla mě do očí, říká, i ten tulák. Kocour Macoun se už vrátil. Já začal řvát, říkal, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
2: Ano, já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu, s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša, ča. To pokládám za nejslavnější brept.
6: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorku rodiny, já jsem byl synáček v té rodině a ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten rasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střechu. A já, jak jsem to viděl, protože jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho, a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježiš, valič.
3: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování, tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který, jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím pomocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě pomocnýmu budeš vyhrožovat. A teď celá ta bína, že jo, všichni ty staci se to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu, a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.